0: proč vlastně vy jste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
1: Jo, já vám to řeknu.
0: Překvapuji, že nejste ani v předsednictvu.
1: Jasně, já vám to řeknu a budete vlastně první, komu to řeknu. Já
0: no, jsem
1: to
0: nikdy,
1: nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou životní tragédii, protože nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jednoho druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrti, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovou zpověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda nebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jít a dokonce mě podporovat, nejenom v sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. A můžu tady zmínit, a si myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: vydáváte olympiádu, vydajte mě, já jsem jako bestseller. Ne, všichni 7 knížek vyšlo, furt jsou druhý, třetí vydání a oni... Jo, a pak se rozčilím a pak vemu věci zpátky a jdu další nakladatelství. A ty řeknu, jo, to je nádherná knižka, ale víte, my vydáváme Tatry. Jakože proč Tatry? Jo, že oni byli o lety, Tatry vypadají stejně. Teď tam nějakých pár stromů pokácali nebo spadlo z té výchryce, ale kdo bude kupovat Tatry? Jo, ne, ale my to musíme, že když přijde návštěva státní, tak oni jim dají tu knihu Tatry. A že vydat jednu obrázkovou knižku, oni potřebují vydat 10 kuchařek a 20 horoskopů, aby se ty peníze vrátily. No a já si myslím, že buď, nevím, jestli to každý má, ale já si myslím, že já vyzařuju něco, když jako něco hodně chci a že jsem víc agresivní, nebo nevím, že to hodně chci. A když hodně chci, tak mi to nevyjde. A když jako řeknu, že kašlu na to, tam tím hodím knižku, jestli jo, ani nechci jít na pohovor tím posledním. A ten poslední je řekne, že jo, musíme to vydat v září obrovskou knihu, protože v říjnu je ve Frankfurtu světová veltrh knih a pak to vyjde. A když jsem se netěšil, ale když jsem se na to hodně těšil, tak mi to nevyjde.
1: Když jsi byl, Roberte, třeba poprvé u mě doma a viděl jsi, že mám v jedné místnosti několik tvých fotografií, tak je ti to jedno, nebo to je ta drobnost, která ti udělá drobnou radost?
0: Hele, to mi udělá velkou radost. No, to není drobnost. Hlavně, když vidím, že v jedné místnosti jsem já a v druhé místnosti je Saudek. Jo, že to je super, jakože mám rád Jana Saudka a jsem rád, že takhle, myslím, já jsem nikdy neviděl, já ani fotky moje nemám doma, takhle, jak ty máš moje fotky, a to mi dělá velkou radost.
1: Uh-huh. Pořád mám pocit, že jich mám málo, ale...
0: To máš, jo.
1: Roberte, já si pamatuji před pár lety, kdy se otvírala nebo zahajovala tvoje výstava v Mánesu tenkrát, v Praze. A byla tam strašná spousta lidí a bylo to takové jako velmi slavnostní a decentní. A já jsem z jedné věci byl zklamaný, protože jsem celou tu dobu, jsem měl pocit, že je to jenom pro tebe jako drill, běžná věc, že ty jsi nebyl ani na měko.
0: To je
1: profesionalita.
0: To nevím. Nebyl jsem na měko, ale profesionalita jo, protože ta výstava trvala, já nevím, 5 týdnů a já když mám výstavu, tak jsem tam každý den od 9 do večera do 7. Takhle to dělají Japonci. Jo, že když jako dělají výstavu, jakoukoliv, ten autor tam je každý den. Jo, tady to dělají tak, že autor přinese pár fotek v krabici na bod, hodí to tam a vystavte mi a pak na to prdí. Ale já tam jsem a mluvím s lidma, oni mi všechno říkají a to a z toho jsem měl velkou radost. K tomu ještě vyšla knižka Platinová kolekce, jo, a to si cením hodně a mám radost, když to vyjde. Ale víš, ono je, protože já nevím, že je to podobný, když někdo odejde z tvýho života, víš, jo, že když je někdo nemocný a víš, že umřou. Jo, a teď umírají 5 let, tak ty brečíš mezi tím a to, ale zvykneš si na to, nebo se s tím nějak vypořádáš. A pak, když ten člověk odejde jak maminka, tak jsem nebrečel, protože jsem brečel předtím, nebylo tam, někdo je hysterický, já omdlevám u pohřbu, ale jako někdo brečí jindy. A
1: já omdlevám i bez pohřbu.
0: No, a já mám radost tedy, když to je, ale nejsem na měko, já jenom jsem takový, že super, že se to povedlo, konečně se to povedlo.
1: Když jsi měl první výstavu autorskou, kde bylo napsáno Robert Vano něco, tak protože ono se říká, když muzikant vydá první desku, nebo spisovatel vydá první knížku, nebo něco, takže to je jako, když se narodí děcko, že to je zlomová věc životní. Vzpomeneš si na to? Bylo to tak u tebe?
0: No, ono to bylo v malém městečku v Pensylvánii a měl jsem radost, ale větší radost jsem měl, protože ještě pořád myslím, že nemám největší radost, že největší radost budu mít, až tam budu viset

0: Pompidou. Jo, to je možná jako sportovci, že je nějaký meter, nebo já nevím, dáno, co musí preskočit. A může být o centimetr míň a furt nemá tu radost, protože že chci být tam, kde jsou ty druhý. A já mám... Hele, a těch výstav ani ne tolik, protože já jsem měl asi od 84. roku do 2008, já jsem měl každý rok výstavu a novou. A plus ještě ty výstavy jdu po světě, tak ty výstavy jsou furt a pak to, co je furt, tak se to stane jako, jako každodenní. Ale mám větší radost z knížky, protože těch není tolik.
1: Rozumím, jasně.
0: Jo, ale mám radost pro každého, když někdo řekne, že se mi vaše fotky líbí, tak si myslím, že to je inteligentní člověk, že má dobrý vkus, a někdo řekne, že se mu to nelíbí, tak si myslím, že je blbý a má blbý vkus. Ale ty něco musíš jako... Protože když jdeš na veřejnost, tak vždy bude půlka nebo nějaká část lidí, komu se to bude líbit a komu se to nebude líbit. Tak ty si musíš udělat nějaký pořádok v hlavě, že komu se to nelíbí, tak řeknu, že chodte na Soudka. Proč jste tady?
1: A když už jsme nakousili ty tvoje workshopy, kam chodí spousta lidí, kteří chtějí dobře fotit, tak taková věc, která by mě opravdu zajímala, protože si mnohdy říkám, jestli jsem neudělal sám ve svých profesních věcech chybu. A teď se chci poradit s moudrým chlapem, který toho všeho dosáhnul.
0: Nedosáhnul všeho.
1: No tak většiny, tak mě neopravuje, nech mě vyslovit tu otázku. Hele, co těm lidem na tom workshopu? Přijde tam mladá fotografka, mladý fotograf a říkají, pane Vano, já bych hrozně chtěla fotit. Chtěla bych být jednou trošku jako vy, tak co jim radíš? Co je k tomu potřeba?
0: Fotograf většinou potřebuje objektiv, dobrý expozimetr a světlo. To je, jo, a některý nemá, skoro nikdo nemá expozimetr. To, jak já nemám ty nože, jo, a já to nemůžu změnit, protože to takhle je. A tak když ho nemá, no tak nechce být dobrý. Řekne, že ho má ve foťáku. Ve foťáku. To je jak když řekne, že takhle přines osud. Teď máš možnost, necháš osud kontrolovat tebe, nebo ty budeš kontrolovat svůj osud. Mm-hmm. Jo? A když ty chceš, protože ten foťák neví, co fotí. On neví, jestli fotí sníh, nebo holku, nebo kluka, nebo krajinku. On jenom reaguje na světlo. Takže ty musíš vědět, co chceš. A když nemáš, tak nemůžeš. Oni pořád, lidi se rozhodují, že jaký má tělo. Tělo to je jedno. Řeknu, ať si koupí foťák, kde má opravovnu vedle sebe. Protože když si koupí jiný a foťák se pokazí, tak musí někam do Pardubic, nebo kde je servis. Jo? Má Hasselblad a musí do Belgie. No tak proč nekoupit foťák, kde máš servis 50 metrů od tebe, protože to je jedno. Náš pan fotograf Miroslav Tichý fotil na Mejdlovu krabici a on je ten, co visí v tom Pompidu. Že či já jsem neudělal chybu, že mám foťák jako značkový. Možná, že bych ještě mohl vyměnit za Mejdlovu krabici.
1: Víš, teď jsem nedávno byl, no nedávno, už to bude rok, na besedě se studenty jakési školy, kde se učí moderátoři a tiskový mluvčí a tak. A oni, tam se o tom právě vedla debata. Oni říkají, píšete knížky, které se relativně dobře prodávají a máte audioknížky a moderujete pořad celoplošním rádiu 15 let. A co k tomu je potřeba? Já jsem na to nedokázal odpovědět. Vůbec. Já to nevím, co je k tomu potřeba.
0: Mikrofon, ne?
1: No asi mikrofon, ale oni se ptali asi na tu vnitřní věc. A já se k tomu chci dostat na závěr tady tohoto úseku, protože jestli to třeba není to, že člověk chce uvnitř a ještě k tomu potřebuje přesvědčit i ostatní. Často no, na tím přemýšlím.
0: To přesvědčí to práci, že člověk musí mít vášeň. No, když já jsem začínal, řekli, jestli chci být fotograf a úspěšný, tak musím splňovat všechno, že nemůžu na nic jiného myslet, jenom na fotku. Jo, že fotku jím, fotku spím, fotku miluju, fotku a nic tam jiného není. A to takhle mám, já nikam nechodím na žádný vernisáže nebo večeři, nebo to tam to nechlastám, protože už Shakespeare říkal, že v alkoholu imaginace je obrovská, jenom to představení je úbohý. A když se držíš všichni možných tyhle zásad, tak to nemůže nevít. To jenom musíš pracovat. Já myslím, že většina lidí, ty, který něčeho dosáhli, ty nemysleli. Jako Karel Gott určitě nemyslel, když začínal, že chce mít 40 slavíků. Jo, že on jenom chtěl zpívat a chtěl být nejlepší a chtěl dodnes chce být nejlepší a jenom jede, ale když ty to cvičíš, protože ty ostatní to nedělají. Jak ten, co chodí do posilovně, chodí každý den a bude zvedat činky 50 let, no bude největší. On tam, ty druhý tam nechodí. A je to o cvičení. Já si tak, to takhle myslím.
1: Já si třeba představuju, že v okamžiku, kdy bude někde tento náš rozhovor, někdo bude poslouchat, a už to tvoje jméno možná vzbudí zájem některých lidí, kteří chtějí fotit. Protože ho znají, že jo. A teď to budou poslouchat a možná někdo si bude říkat, tak já chci fotit, tak ať mi ten Vano už kurník řekne.
0: Ať jede do Paříže, tam je 50% úspěchu fotografa je, že musí se narodit v Paříži. A druhý je, že musí chodit na čas. Tady nikdo nechodí na čas. Tady všichni chodí pozdě. A ještě mají výmluvu, že byla zácpa. Už 50 let je zácpa. Tak já jim řeknu, musíte vyrazit o hodinu dřív, být půl hodinu v zácpě, ale být na čas. A když to jako všechno každý splní, tak s tím se nemůže nepracovat. Pak lidi řeknu, na vás se dá spolehnout. Jo, já od rána fotím do 4 a pak od 4 to všechno zpracuju a vyvolám. A ten člověk má v ten den ty fotky. Jsou lidi, kteří přijdu, že fotili s někým už před půl rokem a žádný fotky nemají. Jo, to je takový to ACDC, jo. Něco je dáno a to, jestli chceš to udělat, tak takhle musíš dát.
1: To říká Robert Vano.

0: Dobré zprávy. iDnes.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
1: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
0: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde to tady to s tím přáním Petra Pavla dohromady?
1: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
0: No, že není v ulicích Miloš Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
1: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí. Radio Xaver.

0: Jana Zvirtek-Hamplová, naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co si myslíte, paní Jano Zvirtek-Hamplová, o zastropování, o takzvaném zastropování, říkají někteří odborníci, protože ono vychází najevo ostatně i ústy pana ministra Fialy, Síkely, že to tak není úplně a že to je možná, že se občanům nám neříká úplná pravda. A jestli si dobře vzpomínám, tak trestní zákoník říká, pokud někoho uvedu v omyl nebo cizího omylu využiji. A já mám takový pocit, že nás tady někdo ve velkém uvádí v omyl. Říká, je to zastropováno, ale ve skutečnosti je to tak, že se něco dotuje. Co si o tom myslíte?
1: Máte úplnou pravdu. Zastropování je lež jak věž. Je to, jako stalo se to proto, že byly volby, jinak se to asi nestalo. Kdybychom si promítli, co o zastropování říkali pan premiér, tuším měsíc, dva, tři zpátky, už to v té hlavě nemám, tak on v podstatě to tehdy pan premiér říkal správně, že to nic nevyřeší. Já se přiznám, že samozřejmě rozumím právu, nejsem energetik, ale energetiky jsem obklopena, takže vnímám informace. Dneska tuším i pan také postupující do Senátu, pan senátor Canov, to v podstatě strašně pěkně prostě jaksi napsal, že jsme Česká republika a ne Česká republika, jako použil zkratku Česu. My skutečně jednáme tady naivně. Já se vrátím k tomu, co jste se ptal předtím. Zda je nutno respektovat výsledek voleb. Nic jiného než volby nikdo nevymyslel, to už řekl nějaký klasik minulosti, by to má spoustu nedokonalostí. Ale má to několik výjimek z mého občanského pohledu, když ta vláda, která vznikla volbami, něco říkala a potom se její kroky odlišují od toho, co říkala a vede tu republiku, u nás tedy Českou republiku, naprosto ke dnu. Ekonomicky ke dnu. Za mnou jezdí firmy, že pokud se něco nestane, budou muset za půl roku propouštět stovky lidí. Jezdí za mnou do advokátní kanceláře díky jaksi tomu, že jsem trošku stoupila jako do povědomí a říkají mi, uděláme všechno, co umíme, ale pro Boha, probuďte tu vládu nahoře. My se jinak do politiky nepleteme, když už podnikatelé jaksi jdou do politiky, protože vidí, kam se to řítí, říkají, nás už kupují, naše podniky kupují na hranicích s Rakouskem, jaksi rakouští státní příslušníci, protože prostě my nejsme konkurenceschopní díky té energetické krizi. Takže teď je úplně politika jedno, teď je totiž jedno levo, pravo, střed, kdo je tam, jestli Petr Pavel nebo Sněhurka, sedm trpaslíků, to je úplně jedno. Tady teď se musí udělat pořádek v ekonomice a naše země se musí zavčas ekonomicky zachránit. Proto v tuto chvíli, když je země ohrožena a ohrožuje jí vláda, kterou lidé zvolili, bohužel já zastávám názor, tato vláda musí odejít a momentálně v České republice tam pustit odborníky, aby napravili zavčas to, co se ještě napravit dá. Pak se můžeme zhluboka nadechnout, udělat třeba nové volby, jak to znovu lidé rozhodnou a já budu první, která je bude respektovat. Ale teď tady nejde vůbec o to, kdo vládne, ale co se děje s ekonomikou. Takže toto mě, jako, já jsem to také nechala vysvětlit, protože jaksi neříkám nic, čemu nevěřím. A oni mi to opravdu úplně jaksi polopatě vysvětlili, jednak to zastropování, že to je úplně nesmysl, že to stejně zaplatí ti lidé, nepomáhá to podnikatelům absolutně, takže ta ekonomika jde ke dnu a nás skoupí prostě zahraničí a my tady budeme, co my tady budeme, chudí nebo co, jako prostě generaci dvě. Takže toto mi opravdu vadí jako občanovi České republiky. Takže z toho důvodu říkám, tato vláda, když ukázala, že odborně na to nemá tu zemi vést, že ty nesmysly, co vypouští to prostě, aby jeden pohledal, tak musí prostě odejít, to na tom trvám a potom ať je nová prostě jaksi politická reprezentace, ale zatím ať ty odborníci zachrání, co se zachránit dá. Obchodování přes tu Lipskou burzu, to je prostě katastrofa. My jsme největší výrobci energie tady a my prostě platíme nejvíc, to je absurdní. To je prostě absurdní.
0: Vy máte z minulosti zkušenost s prací novinářky. Co soudíte teď jako člověk, který se uchází o pozici zákonodárce? Já pořád si nemůžu zvyknout to zákonodárky. Ne.
1: Jo, klidně říkejte zákonodárce.
0: Hostka naše, jo. Tak co si myslíte o médiích veřejné služby? Do jaké míry tu veřejnou službu vykonávají? Mám teda na mysli ta tři česká média veřejné služby, přičemž ČTK můžeme tak nějak nechat stranou.
1: Já musím říct, že tato doba těch dvou let ukázala tolik mezer i v jiných oblastech, že to není zákonem pokryto. třeba trošku jenom udělám takovou vsuvku, protože to je moje oblast ještě o kousek víc, že my jsme zjistili, že když prostě se šlape po lidských právech, tak tady není rychlá obrana. Že prostě ty soudy na to mají kolik měsíců a já třeba si myslím, a to bych také jako senátorka iniciovala, že pokud jde o zásah do základních lidských práv, tak by soudy měly mít stanoveno v řádu dnů, kdy musí rozhodnout. Že potom to přichází pozdě a prostě už to nepomůže. A toto je zase, a znovu se vrátím k vaší otázce, co se týká veřejné služby jako veřejnoprávních médií, tak to ukázalo také to, že v podstatě ona se stala, já se omlouvám za ten výraz, hlásnou troubou v podstatě vládní politiky. Oni, že trošku sympatizovali s pětikoalicí, to bylo vidět, možná to je to pražské prostředí, já nevím, ono to na tom venkově je trošku jinak, ale nic proti tomu, kdyby dávali prostor i té druhé straně. Já třeba osobně, když by byly další volby, tak bych doporučila nějaká pravidla zákona, že dobrovolně to nikdo dodržovat nebude, že by třeba diskutující v těch základních diskuzních pořadech museli vylosovat. Ať se tam někdo historicky znemožní, že třeba nemá zkušenosti a dere se do politiky, anebo ať ukáže, že na to má. Ale potom třeba, jako, co se týká té prezentace, nemají ti, co třeba vstupují jako nové subjekty do té politiky, vůbec šanci. Oni řeknou, o vás nikdo neví, no bo teď by věděli, když nejsou v těch médiích. Takže já musím kvitovat, že teď mě oslovila veřejná média, takže půjdu do veřejných médií, což je pro mě v podstatě, já to trošku vnímám jako zázrak, asi možná tím, že jsem postoupila do toho druhého kola, trošku jsem jako nezávislá upozornila na sebe, že to způsobilo hodně velké halo, až jsem prostě byla překvapena, ale opravdu tam zase jde třeba o dvě, tři věty v zákoně, když to trošku jaksi zúžím, které by museli prostě, nebo které by musela, jak mluvím česky, ta média respektovat, aby tam dala stejnou šanci opravdu všem. Zda někdo se je prostě víc známý, méně známý, prostě kandiduje třeba do sněmovních voleb, tak je takhle vylosujme a ať tam jde zkušený s neskušeným, ale ať prostě se ukáže. Jak říkám, každý má právo se historicky znemožnit anebo zazářit.
0: Předpokládám, že když teď prožíváte tu kampaň volební, tak lidé se vás ptají na kde co, protože ten senátor rozhoduje o řadě věcí ze všech možných oborů a říkal jsem si, kdybych já byl vaším voličem a měl možnost s vámi mluvit na ulici a položit vám dotaz, jak se zachováte, když, tak mě by zajímal v této chvíli ten problém korespondenční volby. Jestli byste takovou věc podpořila, nebo máte pocit i z hlediska práva, že to není tak úplně. Teď je tady ta zkušenost z Ameriky. Zajímá mě to, možná by to na mě by to mělo vliv, jestli vám hodím hlas.
1: Korespondenční volby absolutně ne. To slovo absolutně podtrhuju, protože za prvé, proč korespondenční volba? Že lidé jako nemají ani se zvednout a jít do těch volebních místností. Já to považuji, když to řeknu možná s trochou nadsázky, ale říkám, to je ta moje generace, která měla ještě zkušenost s totalitou. Tak já si vážím toho, že můžu přijít do volební místnosti. Pro mě to je prostě svátek, když jdu volit. Takže proč jako by nemohli přijít do volební místnosti? A hlavně korespondenční volba v podstatě škrtá, protože je to zneužitelné, škrtá tajné hlasování. Protože prostě tam se to dá zneužít. Prostě dohledat, nikdo mi nebude říkat, že to nejde dohledat. Takže opravdu já jsem odpůrce korespondenčního hlasování, dá se tam falšovat, dá se zjistit, jak kdo volil, jenom to jde o to znát tu techniku. Já třeba, když si mám vyměnit počítač, tak si volám odborníky. Ale jako, proč je takový tlak na to korespondenční hlasování? V podstatě ta Amerika je odpověď. Jo? Takže už jenom pochybnosti, že bylo to správně, nebylo, už toto mi stačí, že ty pochybnosti mohou vzniknout. Takže já jsem absolutní odpůrce korespondenčního hlasování.
0: Jak snášíte útoky, protože vím, že už jste byla také na všech možných seznamech nebezpečných a bohů, dezinformátorů a tak, když sleduju, co si o vás dovolil napsat prestižní novinář pan Etzler, tak jaké to je pro vás, pro člověka, který se jinak pohybuje v právním prostředí a najednou jste okopávaná?
1: Jako já to řeknu tak, toto mě bránilo jít právě už snad 15-16 let jako do politiky. Byla jsem tam samozřejmě lákána různými subjekty, zvláště když člověk třeba, nevím, v tom právu trošku uspěje a tak dál, že mě znají snad všichni starostové v České republice, že často nějak prostě bráním jejich práva, často proti státu, takže oni ví, že se státu nebojím. Ale jak si pořád jsem říkala, absolutně nikdy už nepůjdu do politiky, právě z toho důvodu, že takoví lidé jako pan novinář Etzler, já vynechávám to prestižní, tak si myslí, že jenom když prostě člověk typu třeba Jana Zvěrte-Hamplová vstoupí do politiky, já teda to spíš nazývám vstoupím do veřejného života, svou politika nemám ráda, tak si najednou vůči, když to řeknu dámě na Prahu 60, která snad profesi něco dokázala, je i mámou a babičkou a podobně, si dovolí napsat jakoukoliv sprostotu, jakoukoliv urážku. Dokonce tam v mém případě nějak se použilo slovo, že to je fašismus a podobně. Pro Boha. Já si říkám, jestli oni vůbec neví, co jako riskují. Když si něco podobného před těmi lety proti mě někdo dovolil na půdě komunální politiky, takovou sprostotu neuvěřitelnou, stálo ho to omluvu a 250 tisíc. A u těch soudů toho přece jenom umím víc. Navíc tehdy tu protistranu odmítl kdokoliv z advokátů zastupovat. Že nebudou proti kolegyni zastupovat. Takže já si myslím, že by to tak bylo i teď. A velmi zvažuju, zda to opravdu po těch volbách neudělám. Že podle mě, pokud totiž tady tito lidé se neumlčí, že nemohou urážet, ať mě řekne, že se mnou nesouhlasí, že nemám pravdu, ať se proti mě posadí a řekne, tak já to znám od soudu pořád. Já mám pořád prostě protistranu. Mě nevadí v uvozovkách konflikt odborný. My potom jsme schopni s tím kolegou advokátem jít na kafe, že jsme profesionálové. Ale oni prostě nemají argumenty, tak uráží. Tak jsem si říkala, pokud se tito lidé neumlčí, tak potom lidé mého typu do té politiky nepůjdou. Protože slušní lidé do té politiky nepůjdou, aby tomu to nemuseli čelit. Já jsem otrlá z té komunální politiky kdysi dávno. Teď jsem už si na to odvykla, že prostě mezi advokáty je prostě, my jsme jak ten Mirek Dušín, my neřekneme zprosté slovo, že by nám dneska u soudu dali pokutu a komora by řekla ty. Takže my opravdu jako se musíme chovat slušně, i kdybychom nechtěli. A jako pokud toto do té politiky nezavedeme, že opět se tam jak si vrátí gentlemani a dámy, tak tam ti gentlemani a dámy ti skuteční nepůjdou, i když umí a byli by tam prospěšní. Teď, že do toho jdou, nebo šla řada těchto lidí, tak je to proto, že opravdu ta republika je vážně ohrožena, oni to ví. Protože, jak to řekl jeden z komentátorů, tak Jana Zvěrte-Hamplová nepotřebuje tu funkci, protože já si i svoje ego uspokojuju v práci, jako úspěšnost a podobně. Ale že teď ta funkce potřebuje lidi mého typu a já to tak cítím taky, proto jsem do toho šla, že mi o tu republiku.
2: Posloucháte Radio Xaver.
0: No, pane Volče, já mám takový jako vážný téma.
3: Jaký?
0: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
3: Jo.
0: Díval jsem se v noci na to, co to Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
3: A ty jsi takový bezvědec, Xavere.
0: Já jsem bezvědec.
3: Že to sledujete tak?
0: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. Ale jak se volí papež? On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
3: Jo.
0: Ty jsi kurie.
3: No,
0: parta celá.
3: Vím, no.
0: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
3: No jasně.
0: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
3: Zlatíčko, ne? Co?
0: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
3: Ten. No, ten.
0: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejede do Vatikánu.
3: Jasně.
0: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
3: No to si myslím. No,
0: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
3: jo?
0: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
3: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
0: No jo, ale spíš takový symbolický.
3: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
0: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
3: A taky jsou tu. Všude takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
0: Bratr Marián, jo.
3: Bratr. No.
0: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
3: Bratr Grolich. Bratři zažili by, jo? Máte no tak, bratr k bratrovi?
0: Bratr, a je jich milion.
3: No.
0: A co bratr Čunek ještě?
3: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr. Hm?
0: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
3: Nějaký morbidní tohle, ne?
0: Morbidní?
3: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
0: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. Mm. A já se, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto
3: já, nemám... Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
0: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
3: A budete mít mauzoleum, ne?
0: No to budu, co? To už se buduje.

0: prezidente, díl 53. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začnu aktuální záležitostí, pane prezidente. V této chvíli dnes 26. ve čtvrtek se v poslanecké sněmovně projednává znovu ta nešťastná záležitost a její okolnosti, tedy z prosince loňského roku útok na Filozofické fakultě. Z prvních zpráv, které přišly, které chodí velmi krátce do mobilu, tak to vypadá, že se ukazuje, že zásah policie nebyl zcela v pořádku a že do této chvíle jsme neposlouchali úplnou pravdu. Jak tuto záležitost s odstupem vnímáte vy ve světle toho dnešního jednání?
1: Tak já nechci být chytrej ex post, to je každý a to je velmi jednoduchý. Já si nemyslím, že to bylo snadné přesně odhadnout, co se stane, jak to bude vypadat, ale dnešní výmluvy a omluvy nebo matení stop, které vidím celý den běžet na televizích a tak dále, nadpisy, když velitel pražské policie, jakýsi generálmajor, prostě říká, neměli jsme informace, že by střelec chtěl vraždit. Tahle ta věta běží na liště České televize a občas i tě žlutou barvou takhle jako přes celou obrazovku. Jako že by měli mít informace, že střelec chce vraždit, jako a kdo by jim ty informace měl jako dát, to ten střelec by jim to předem oznámil, já jdu vraždit, nebo ne, mně se to zdá, že ty lidi netuší, o čem vůbec mluví a nejsem si jist, že jsou připraveni na svou práci a na post, který zastávají.
0: Chyba systému.
1: Tak já myslím, systém je spolitizován, systém není profesionalizován, prostě do systému toho i onoho, policejního i nepolicejního, se dostávají lidé kvůli kamarádství s tou či onou politickou stranou nebo s tím či oným politickým seskupením, nikoliv protože by to byli na slovo vzatí odborníci, to je Česká republika 2024 a týká se to všeho, každého oboru, to může mluvit o školství a já nevím o čem, prostě o ekonomice a týká se to bohužel samozřejmě i policie.
0: No a řekněte, je to okamžik, kdy se má s ministrem vnitra kývat židle, když se něco takové to projednává a vycházejí na jeho podobné věci?
1: Tak já nevím, jestli to je na něho, ale já taky chraň Bůže vysledoval každou větu, kterou on od prosince loňského roku do dneška vyslovil a jestli mě některá tak pozlobila, jako mě pozlobila ta věta toho dnešního generálmajora, nevím. Prostě ta policie, ale říkám jako lecos jiného, není v pořádku a samozřejmě, že to souvisí s typem vládnutí, že to samozřejmě souvisí s bohorovností vládní pětikoalice, která má pořád ještě těch svých 108 a má pocit, že díky tomu může dělat absolutně, co chce a předseda vlády se tváří, že no, ty volby evropské nebyl žádný velký úspěch, žádný úspěch, ale zase se nic tak dramatického neděje. Já jsem napsal, udělal x rozhovorů na tohle téma, ale jeden vyšel snad v Lidových novinách, jestli se nemýlím, a bez konzultace se mnou tomu dali nadpis, divím se, že Fiala může spát. No, to jsem se trošku zadivil, tak tenhle nadpis já bych nevolil, ale divím se tomu, že jsou tak bohorovní.
0: Dobře, vy mluvíte o tom, o těch Lidových novinách 15.6. tuším, asi. K tomu se hned dostaneme, ale vy jste poznamenal tu 108 a tedy možnost dělat si, co chtějí nebo co kdo chce. Ale ten princip, ty počty vlastně jsou jasně dané. Je to tak v pořádku? Je to tak, že ve chvíli, kdy drtivě vedu v poslanecké sněmovně, nebo aspoň výrazně řekněme, tak mám relativně právo si dělat, co chci?
1: Mám v daném limitovaném oboru pravomocí právo dělat si, co chci. Nemám, právnicky řečeno, nemám právo dělat věci, na které je třeba ústavní většina. To by znamenalo, že musí být 120, ale to jsou kupecké počty právničtiny. Já myslím, že daleko podstatnější je, že žádná koalice, která má 100 plus něco hlasů, přeci nemůže žít úplně ve vzduchoprázdnu a nemůže nevědět, co si myslí lidé dole, a zejména musí vědět, že vytvořit divnou pětikoalici něco, co v historii naší země nemá obdoby, pětikoalici, která smazává zodpovědnost jejich jednotlivých členů a která prostě vede k tomu, že žijeme v neřízené společnosti, kde nerozhoduje opravdu vláda, ale rozhodují jednotliví ministři, a pokud předseda vlády není tvrdý a nevidí do karet každému z těch ministrů, tak to dopadá samozřejmě špatně. Nevím.
0: Promiňte, já se chci asi ptát na to, v okamžiku, kdy ta politická praxe, ten denodenní život, ta mravenčí práce, která probíhá každý den, funguje na bázi nějaké většiny v Poslanecké sněmovně, má to být tedy tak, že si v tu chvíli mám říkat, když budu mít většinu, pozor, může se stát, že za rok a půl většinu mít nebudu, že budu v opozici a že některá rozhodnutí, některé výroky, které teď činím, budou třeba napravovány nebo znít divně?
1: Určitě. To teď se díváte na, že to někdy skončí a tak dále. Samozřejmě, ale to je jenom jedna dimenze. Já myslím, že daleko podstatnější je, že i ta vláda teď musí se chovat zodpovědně a vědět, že nemá 200 hlasů. To je naprosto, naprosto jasné. Ale vše stojí a padá z rolí premiéra. Prostě pokud ta vláda se chová jako jenom skupina izolovaných ministrů, ještě různě sesáčkovaných do pěti různých stran či hnutí, no tak pak je to prostě špatně. Jestli ten předseda vlády nevládne té vládě, tak myslím, že jsme ve špatné pozici. Já vím, že někdo se tomu bude pošklebovat, ale prostě v mé vládě v 90. letech se řada ministrů bála přijít na zasedání vlády. Prostě oni měli materiál a věděli, že prostě Klausovo nemilosrdné oko prostě vychytá každou chybu, která tam je. A řada ministrů se bála jít na zasedání vlády a byli ministři, kteří se hodili marot a poslali tam náměstka, aby to nemuseli obhajovat oni. Prostě ten musí někdo hrát tu roli, nemůžou to být jednotlivé materiály. Předseda vlády Zeman zavedl špatný princip, že prostě vládli ministři. A od té doby většina premiérů tohle umožňuje. A já myslím, že to je špatně.
0: My jsme se neviděli od evropských voleb a vy jste komentoval výsledky evropských voleb. Myslím, že...
1: To už je dávno, to už je
0: ano,
1: někdy v minulém
0: 14 dnů třeba. Ale přesto, vy jste právě v těch Lidových novinách 15.6. ten výsledek označil za pád. Zapád ze 108 na 84. A říkáte, je to drtivý údaj. Co takový pád ze 108 na 84 vlastně znamená pro tu denodenní politickou praxi?
1: Tak Savere, já vím, že vy víte, co je toto 84, ale já už jsem o tom mluvil na různých fórech a vím, že na mě všichni vykulí oči a neví, co tím číslem 84 myslím. 84 je přepočteno, kdyby evropské volby přesně se odehrály příští říjen a v parlamentních volbách, tak by tato pětikoalice dostala 84 hlasů. Neboli 108, 84, to jsou pro mě dvě magická...
0: Spíš křesel než hlasů, ale...
1: Prosím?
0: Spíš křesel, myslím.
1: Křesel, přepočteno, ano. Procent hlasů je to o kousíček i jinak, protože myslím, že dokonce by to bylo více nebo hůře pro vládu, teda, kdyby se spočítali ty procenta. Ale 184 je symbolické číslo. No. Takže kdybych byl předsedou té koaliční vlády, tak bych si musel zoufat prostě, že jsem padl ze 108 na 84, že to nevěští pro něj nic dobrého do budoucna a tak dále a tak dále. Mám pocit, že nikdo se tak netváří z dnešní vládní pětikoalice. Tváří se, jako by se nechumelilo. Zrovna tak jsem si všímal, no máme tam x čísel, Piráti z 3, 1 a tak dále, Lidovci 1, SPD 1 a tak dále. Přišly najednou nová seskupení, která ty hlasy ukradla. Ale já to musím porovnávat přece jenom, když už se ohrazuji proti tomu být jakkoliv spojován s ODS, tak já jsem tam ještě objevil číslo 9-3. A to číslo 9-3 říká, že když byly první evropské volby, kterých jsme se my zúčastnili, tak ODS tehdy získala 9 mandátů do Evropského parlamentu. Dneska za 20 let vývoje nebo nevývoje v této straně dneska získala ODS 3 mandáty. Nevím, 9-3 je přeci také hrozivé číslo, které u mě zesiluje podezření, že to premiér Fiala, nebo tedy předseda ODS Fiala, pořád ještě vážně nebede. A on taky mluví stále méně a méně o ODS a stále více a více o Spolu. No, takže možná, že se cítí být šéf koalice Spolu, no ale to taky nedopadlo moc dobře.
0: Dobře, ale myslím, že pan ministerský předseda pravil na té tiskové konferenci, že ten výsledek je slušný. To myslím je ten přesný termín, jestli si dobře vzpomínám. Z toho, co naznačujete nebo jak uvažujete vy, domníváte se, že je na obzoru nějaký velký třesk, kdy skončí tři nějaké politické strany a vznikne jedna, která se bude jmenovat Spolu?
1: Nevím, opravdu to, Xavere, to,
0: no, směřuje to k tomu.
1: Vy mě kladete otázky, které máte klást jinému člověku, prognostikovi, ex-prezidentovi Zemanovi, prostě já žádnou věšteckou kouli nemám a tyhle kvantitativní odhady si netroufám dělat. Já se zabývám trendy a tendencemi. A myslím, že ty trendy a tendence, pardon, bychom měli vidět a vnímat. Ale číslička, že to bude tak či onak, já opravdu nevím, na to musíte
0: se
1: zeptat.
0: Ani tak na číslička neptám. Já se ptám na tu vaši politickou zkušenost, která je nemalá, a na váš pocit, jestli to k tomu směřuje. I bez čísliček.
1: Optimisté říkají, že ano. Pesimisté si nejsou tak jisti. Tak asi takhle je ten diapazon. Tady je ten rozměr těch postojů. Já si samozřejmě myslím, že vůbec si nedovedu představit, že by někdo chtěl znovu volit vládu Fialy, Pekarové, Adamové, Rakušana, nemluvím o dalších dvou Lidovci a o Pirátech, nemluvím vůbec. Že by je někdo mohl volit, já si vůbec nedovedu představit. Prostě, dneska nicht vorstellen, abych to řekl německy, prostě, jo, kdo nerozumí česky. Teda, jo. Ale prostě se mýlím se, pořád někdo si myslím, že to je možná trošku jinak. Někdo pořád naskakuje na úvahy, že každá kritika je extremismus a dezoláctví, nebo jak se to jmenuje. Konec konců, jestli jsem si dobře všiml, a opravte mě, jestli se mýlím, že jediný výrok prezidenta Pavla po těch volbách byl, že v Evropě vítězí extremisté. To se mi zdá fascinující závěr, který prostě, jestli zvítězí u nás, jestli lidé uvěří prezidentovi, no tak pak budou

0: se ukazuje, že definitivně končí možná Svobodní, možná ČSSD Jiřího Paroubka a některé další?
1: Tak já myslím, že ČSSD už dávno skončilo a zrovna tak si myslím, že Svobodní dávno skončili, tak v tom to není žádná zpráva těchto voleb. To jenom tyto strany zase se pokoušely se starou rétorikou ve staré struktuře v neschopnosti něco vymyslet jiného, nového, se pokoušeli pod starým praporem putovat, marširovat hezky k volbám, no a voliči jim to dokázali naprosto jednoduše spočítat. Takže fascinující je optimismus pana Paroubka, že 0,26% to je jenom jeden z mezi výsledků. Nevím, 0,26 je docela dost málo, já si myslím. To je tak rodina jeho širší, a nebo já příbuzenstvo, nebo někdo takový. Takže v tomhle tyto strany, že by měly pochopit, že tudy cesta nevede, ale to je jenom na to, aby ega jejich šéfů nezvítězila nad rozumem a realitou.
0: Čím podle vás, pane prezidente, přesvědčili ty strany Stačilo a Motoristé s přísahou?
1: Tak já myslím, že oni v podstatě přesvědčili, za prvé, oni byli kritické a ty lídři byli kritičtí k neexistující situaci u nás i v Evropě. To je jasná věc. Nebyli obhájci existujících pořádků, a to přeci celá řada lidí v naší zemi považuje za racionální postoj a racionální pozici. Jestli tyhle ty dvě strany dohromady dostaly málem 20%, čili pětinu, sečtěme to někdo přesněji, pětinu voličů, no tak to je známka, že pětina voličů nechce to, co se tady a v Evropě děje. Já myslím, že když bych reagoval na to, kolik lidí mě zastaví na ulici a na procházce, no tak to bych řekl, že jich je víc než pětina, ale tahle ta pětina to takhle řekla a to je významná zpráva. Druhou věcí byl, tak jedna věc je, říkali něco, druhá věc, říkali to autenticky. Říkali to věrohodným způsobem. Obě dvě jedničky těch politických seskupení, i Filip Turek, i paní Konečná, mluvili tak, že člověk měl pocit, že se jim dá věřit, že to říkají ze sebe. Prostě jiní lídři jsou naprosto neautentičtí a volič to občas prokoukne a spočítá jim to.
0: Ten vynikající výsledek, který nikdo nečekal, Motoristů a přísahy, tak o tom chci teď mluvit. Předsedou té strany Motoristé je váš blízký spolupracovník, pan Macinka. Předpokládám, že krátce po těch volbách se byl zeptat, co mě radíte, pane prezidente, dál s tou stranou. A nebo počkejte, a nebo se tak stane v nejbližších dnech, a co byste mu teda radil?
1: Ne, tak já musím říct, že on je velkým vítězem těch voleb a on rady, prostě to není, co by očekával, protože on je velikán těch voleb, tak to, že by se mě šel ptát, to je naprosto vyloučený.
0: Dobře, a teoreticky, akademicky, kdyby náhodou se uvolil a pozbíral tu odvahu, co byste mu teď radil, co s tou stranou?
1: Já myslím, že ne, to bych se neodvážil, to prostě... On má jistě nějaký svůj plán, který před zbytkem světa utajuje a chraň Bůh, že by o něm diskutoval na IVK, takže nechme se všichni překvapit. Samozřejmě, že musí se stát normální politickou stranou, jestli chtějí jít do voleb se vším všudy, co to obnáší. To znamená nejenom pár správných myšlenek, ty jsou předpokladem, ale musí tam být ještě něco víc. Já vám tady pořád ťukám těma hodinkama svýma. Ne, tak musí budovat tu stranu od píky, jak se říká, od spoda. A já myslím, že on patří do generace, která už si není tak jistá, že to musí být v každé vesnici někdo a tak dále. On samozřejmě je ta generace, která daleko více dá na ty sociální sítě a na všechny tyhle ty metody a myslím, že si ťuká trošku do čela, když jestli náhodou

0: poslouchá tadyhle ten rozhovor, ťuká do čela, že ten Klaus je staromódní, s ním už, s tou jeho generací už se nedá mluvit a zejména s ním už se jo nedá vůbec promluvit, takže dobře. Asi takhle to je, já myslím.
1: A teď vážně.
0: No to je vážně.
1: Tak počkejte, já by...
0: Já mám vždycky vážně. To...
1: No ne, tak pan Macinka je s vámi v institutu, neboli má možná o dvě kanceláře dál člověka s mimořádnou praxí. Člověka, který byl prezidentem republiky dvakrát, šéfem poslanecké sněmovny, ministrem financí a v neposlední řadě zakladatel a předsedou ODS. Tak já na jeho místě bych se asi šel ptát. Tak zkuste odpovědět vážně, pane prezidente.
0: Já odpovídám vážně. Já některé mé výroky už asi 35 let, když se mi zdají, že jsou trošku sporné a diskuzní, tak je převedu do takového trošku nadsazeného tónu, abych to jako mohl někdy relativizovat a tak dále. Ale já, když jsem řekl, že to je generační posun a že to je jiná víra v ty indirektní metody komunikace s veřejností, to ne, že se vidí z očí do očí a tak dále. To já myslím, že to je generační rozdíl, i když na straně druhé, já nevím, kolik paní Konečná dělala mítinků po republice, asi taky někam jezdila, ale nesledoval jsem to. Ale já myslím, že motoristé se nesmírně snažili a po naší republice putovali v těch posledních týdnech a měsících a tím pádem řadu voličů osobně oslovili, takže si na ně mohli sáhnout a viděli, jestli jsou z masa a krve a jestli mluví jenom prázdné věty nebo ne. Takže já vím, že tohle to motoristé dělali a já věřím, že v tom budou pokračovat.
1: Vaše nová páteční glosa, pane prezidente, na webu IVK z velké části pojednává o vztahu k Maďarsku, nebo o Maďarsku, o Viktoru Orbánovi, o jeho myšlenkách. Jak si vysvětlujete, že byla v Maďarsku tak velká demonstrace, tuším 500 000 lidí uváděli v některých médiích, novináři? Tady jakoby, já jsem o tom nikde v našich velkých médiích neslyšel a mohlo se stát, že třeba zapomněli novináři nebo něco, ale skoro se bojím, že to může mít nějaký jiný důvod. Řekněte, v čem je tak pro zbytek Evropy nebezpečný Viktor Orbán?
0: Já jsem napsal tak trošku opožděnou reportáž, nebo mňačkovsky řečeno. Já jsem napsal opožděnou glosu o něčem, co se odehrálo 1. června v Budapešti. A přiznám se, že před těma evropskými volbama jsem to trochu zmeškal, podcenil, nesledoval. A u nás to byly miniaturní řádečky a nic se neříkalo. Se vytrhla jedna věta z Orbánova projevu. Ale já jsem teprve v zahraničním tisku a myslím, že dneska začíná být skoro nejspolehlivější tisk švýcarský, který si trošku udržuje tu svou neutralitu, ne celý, ale jeho část významná. No a takže já dostávám dvoje časopisy, dva časopisy, které o tom informovali podrobně, plus přetiskli, přeložili do němčiny ten Orbánův projev, který tam pronášel a mě to zaujalo a říkal jsem, že to je důležité sdělit tady našim čtenářům. A když jsem to včera přinesl do institutu, tak kolega Strýček mi říká, to je dobrý text tím, že cituje hodně, že to neříká jenom mé názory, ale že hodně cituje 3 nebo 4 různé autory, co řekli a tak dále. My jsme si odvykli citovat. Já myslím, že citování je považováno za ponižující, protože ten člověk je přeci dostatečný genius sám, aby si nemusel půjčovat něčí myšlenku. A to já jsem zásadně proti, tak já se snažím hodně citovat. A jestli nadávám někomu u nás IVK, říkám, ty vůbec necituješ. Takže
1: tak pojďme na citace z té vaší glosy. Například tady píšete o tom, že vás zaujala řada Orbánových myšlenek a formulací, A že tam údajně na té demonstraci řekl pan Orbán k tomu atentátu na pana Fica, stojí na straně míru.
0: To mě zaujalo.
1: No a ještě druhá věc, která se k tomu váže a hned položím tu otázku, je ta citace s tím vlakem. Víte, pane prezidente, zdá se mu, že válečný vlak nemá žádné brzdy a že strojvedoucí se zbláznil. Chce proto za tuto záchranu brzdu co nejrychleji zatáhnout, protože to považuje za jedinou možnost.
0: K té první věci mě velmi potěšilo, že Orbán na takovéhle masové akci při všech různých minulostních třenicích, které mezi Maďarskem a Slovenskem v posledních třech desetiletích byly, takže na téhle té tak zásadní akci zmíní ten atentát na Fica a de facto se přihlásí k postojům, které Fico dělal, a ta jeho teze, že se mi zdála mimořádně silná, že ten útok na Fica byl zejména proto, že stojí na straně míru, nikoliv pokračování války. To myslím, že je silná formulace od Orbána a je třeba ho za ní pochválit. K tomu druhému bylo...
1: To byl ten vlak.
0: To byl ten vlak. Tak jste dočetl to celé, že hlavní téze je, že potřeba zatáhnout honem rychle už za záchrannou brzdu, aby se ten vlak konečně zastavil. A vy jste dočet, a já jsem trošku zneklidnil tu druhou půlku toho citátu, že se strojvůdce zbláznil, nebo... Já se teda musím přiznat, že když jsem to čet v tom německém překladu, tak jsem trošku si nebyl jist, ale že neumím maďarsky, tak jsem si to nemohl zkontrolovat, jak to ten Orbán opravdu řekl. Mně se to zdá od Orbána docela silný výrok. Nevím, jestli to je jeho slovník. Takže když jste mě to teď vy přečet, tak to prvně slyším, Xavere, a říkal jsem si, no mohl si to nechat ten dovětek ty věty pro sebe a nemusel si to uvádět, tak to berte jako poděkování a tu kritiku já trošku přijímám, jo. Protože to podstatné, co ten Orbán říká, není, že se zbláznil ten strojvedoucí, ten je o tom, že se rozjel ten proválečný vlak v celé Evropě a v celém západním světě opravdu, a ten vlak se špatně zastavuje, to my všichni víme, že má jistou setrvačnost, a myslím, že to chtěl Orbán zásadním způsobem říci a děsím se, že nic takového od nikoho u nás skoro neslyším, nebo teda od nikoho, kdo by se dostal do médií. Já vím, že řada lidí si to myslí, a když bych pozbíral všechny své e-maily, které dostávám, tak mi 99,9% lidí píše v tomto směru, aby ta válka se rychle zastavila, aby se udělalo všechno pro to, aby se zastavila. Ale trošku jste mě vylekal tím dovětkem, že se zbláznil strojvedoucí.
1: No ne, já nevím, jestli je to dovětek, nebo jestli je to část ještě citace, jo, protože ta citace, mimochodem tady ještě to jsem zapomněl, jo, že se Evropa připravuje na to být vtažená do války. To je přece, pane prezidente, nezlobte se, věc, které každý z nás se přece musí zdráhat uvěřit, nebo ani s tou myšlenkou jakkoliv koketovat. A jak je možné, že já vím, že vy nejste vládce celého vesmíru. Já se ptám zkušenýho praktika, jak je možné, že je-li takováto demonstrace, je tam 500 000 lidí, to už je nějaká síla, že se o tom programově mlčí, to je první dotaz. A kudy to teda těm lidem chodí v hlavě, co je tím hlavním důvodem, proč chtějí nás všechny do toho vlaku naložit?
0: Já si myslím, že to je naprostá nezodpovědnost prostě těchto lidí, nezodpovědnost, hrají si své krátkodeché hry, aniž by domýšleli důsledky, dívají se strašně krátkozrace, potřebovali by aspoň brýle, trošku nějakého dobrého optika, který by jim prostě tu viditelnost, to vidění do jisté dálky pomohl. Prostě já, když vidím výroky našich extrémních politiků, typu paní ministryně obrany, nebo ministra vnitra, nebo ministra pro Evropu, nebo některých dalších, no tak tam tu krátkozrakost prostě já bohužel vidím. Oni vidí tak do zítřka, do pozítřka a ono bohužel jde o věci, které mají delší časový horizont a delší proto důsledky. A ten vlak, když se zrychluje, tak se hůř zastaví. Prostě oni ho pořád zrychlují. Oni pořád topí pod kotlem, jako kdyby se nechumelilo a jako kdyby se nemohlo nikdy chumelit. Já se toho děsím.
1: Ještě jednu věc nám prosím okomentujte směrem k tomu Maďarsku, protože 4 dny po volbách podle médií vstupuje Evropská unie skoro do útoku a obvinuje Maďarsko z nedodržování smluv či pravidel ohledně zacházení s migranty před 5 lety. Je to pomsta?
0: Podle mého názoru určitě. Samozřejmě teď bude spousta lidí nesouhlasící s tím následem říkat, že to neudělala Evropská unie ve smyslu paní von der Leyenová, ale že to udělal jeden z evropských soudů a že soudci jsou nestranní nebo by nestrannými být měli. No ale i ten každý soudce je člověkem a žijícím v kontextu v nějaké zemi, v nějaké situaci celého kontinentu. Takže to, že se zrovna ty 3 dny po těch volbách rozhodnou potrestat Maďarsko malou zemi obří pokutou 200 milionů euro a ještě hrozbou penále 1 milion za každý další den, no tak to už teď uplynulo 10 dní a jestli se nemýlím, tak to Maďarsko nesplatilo.
1: Ano, je to tak
0: milion. To znamená, že už je to dneska určitě minimálně 210 nebo něco takového. A zatím, co tady mluvíme, tak nabíhají, když jsou to desítky milionů euro, no tak v korunách teď každou vteřinu nabíhají 100 000 korun, které to Maďarsko bude platit. Nevím, jestli tomu rozumím dobře, tak se Orbán vyjádřil, že nikoliv, že tomu diktátu neustoupí. Nevím, jak se tomu dá neustoupit, nedovedu si to dost dobře představit a mám z toho strach, jak to dopadne.
1: Tak pane prezidente, já bych chtěl na závěr dnešního dílu říci, že vy jste včera 19. oslavil krásné narozeniny. Vím, že také byla oslavička u vás v institutu a já bych vám chtěl popřát za celý tým XTV, za všechny kolegy, za paní Andreu, za pana Jakuba, vůbec za to naše pevné jádro. A my vám společně přejeme zejména pevné zdraví a hodně inspirace. Společně si přejeme, abychom pořadu, pane prezidente, natočili ještě co nejvíc dílů. A máme tady pro vás... Máme tady pro vás maličkou pozornost, abyste věděl, že v XTV na vás myslili.
0: Vypadá to alkoholicky.
1: No já nevím, jestli to můžete těm divákům udělat, že jim to neukážete, ale vlastně na druhou stranu je to na vás. Tak my jsme rádi, že...
0: Určitě jste... pečlivě vybírali, takže no, teda...
1: Víte, že jsme opravdu pečlivě vybírali.
0: A neumím to
1: a že jsme se dokonce mírně kolem toho pošťuchovali. Jo, jak vy říkáte, že když vás někdo naštve, tak vy říkáte, on mě zazlobil nebo pozlobil tím či oní. Tak
0: jak to mám takhle?
1: Nakonec vyhrál zásadní hlas našeho pana jednatele. A my teď všichni jako svorně doufáme, že jsme neudělali chybu, ale není to zas nic. Tak
0: to vypadá.
1: Myslím si,
0: to
1: že
0: vypadá vznešený.
1: Vznešeně.
0: Alkohol.
1: A říkali jsme, že několik dnů na nás můžete mít hezkou vzpomínku.
0: Ne, to je určitě zakapa, tak to je Nicaragua, že jo? Ne, Guatemala. Ježiš, to je krásný.
1: Krásný
0: koňak, rum.
1: Všechno nejlepší, pane prezidente. Těšíme se na příště.
0: Děkuji moc krát, tak to bude veselo na příště.
1: Naschledanou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 53. a naším hostem byl, jako vždycky, pan Václav Klaus.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Ty jsi dlouhá léta byl blízkým spolupracovníkem Karla Gotta. Zelenou Vondráčkou předpokládám, že stále
2: to probíhá.
1: Pracujete. Co ti vlastně přinesla spolupráce s Karlem Gottem?
2: No, že jsem se zviditelnil. Aniž bych to tehdy tušil, že se to stane, tak tou spoluprací díky tomu, že jsem mu mohl moderovat řadu křtů, desek a DVD, díky tomu, že jsem s ním točil rozhovory, díky tomu, že jsem následně potom napsal i tu knihu o posledních letech jeho života, tak jsem zjistil, že mě jeho fanoušci začali s ním spojovat. To znamená, že jsem pro ně nebyl neznámý člověk, že věděli, kdo je Luboš Procházka, že věděli, jak vypadá Luboš Procházka. Pak mi přinesla, a to teda pociťuju až teď, 4-5 let od jeho odchodu, smysl pro preci. Já jsem byl dřív velmi roztěkaný člověk, který rychle natočit, rychle odvysílat a snažil, ne, že bych nepřemýšlel nad těmi tématy, ale byl jsem roztěkaný. A až teď, poslední rok, dva, zjišťuju, jak on tu svoji preciznost, kdy vyžadoval od lidí maximální soustředění, byl schopen přepsat celý rozhovor, který sám předtím poskytl, nebo nechat přestříhat rozhlasový rozhovor, protože mu tam něco nesedělo, tak zpětně ho teď chápu. Tu preciznost toho detailu, kdy jedno, dvě slova hrají velkou roli v tom, co jako osobnost, jako médium, a on byl osobnost a médium, posíláte ven do lidí. On byl opravdu produkt, tak jako je Škoda auto, tak jako je Volkswagen, tak značka Karel Gott byl produkt, což jsem si v době té spolupráce uvědomoval jenom napůl. Až teď po jeho odchodu vlastně vidím, jakou on byl tou značkou, a dodnes mě nestíhá překvapovat, jak v té nejsilnější fázi té kariéry od 90. vlastně až do té doby, než odešel, nebo spíše do roku 2015, než onemocněl. A je to neuvěřitelné, jak se spoustu věcí řešil sám. On do toho roku 2015 neměl PR manažera. On měl manažerem pana Janečka, pak paní Herceru, následně pak manažerovala jeho manželka. Mě překvapovalo, že vlastně ten tým pro tu značku tam nebyl. Mm-hmm. Tam nebyl šlapající hodinkový tým, kdy on mohl sedět a všichni všechno vyřešili za něj.
1: V té knize tvojí o Karlu Gottovi poslední
2: roky
1: s Karlem, tak mám pocit, že tam docela nešetříte Karlovu manželku, nebo pana Gottovu manželku, paní Ivanu. Co vlastně tam probíhalo s paní Gottovou?
2: Zase to má dvě sféry. Ta první sféra je náš vztah s Ivanou Gottovou, který z doby, kdy oni spolu začali žít a následně měli děti, probíhal velmi dobře. Myšleno po stránce já jako bulvární novinář versus články, které píšete pro Blesk a pro Deník a potažmo rozhovory s Karlem Gottem nebo Ivanou Gottovou pro Frekvenci 1 v té kooperaci. Pak nastal zlom. Já tuším možná v roce 2011, myslím tím v tom vztahu já versus ona, kdy Karel Gott se na mě více obracel o rady po stránce PR, chtěl, abych moderoval akce, chtěl, abych mu byl na blízku, a ona nějakým způsobem mu to začala vymlouvat, ať to nedělá.
1: Proč?
2: A začala mě odstřihávat. No, já vůbec poprvé asi veřejně řeknu jednu věc, kterou vím a kterou vím až teď zpětně. Ona nějakým způsobem i to tak tlumočila mezi lidmi, velmi blízkými lidmi nám oběma. Začala hovořit o tom, že si myslela a že snad si do dneška myslí, že jsem ho snad vnitřně miloval, toho člověka, protože já se netajím tím, že jsem gay. A ona měla strach, že jsem mu tak nablízku, že ho já mám jako tu modlu a že bych ho chtěl pro sebe. Ona o tomhle několikrát měla promluvit ve svém okolí a proto měla podnikat kroky k tomu, aby mě odklonila od něj. To znamená, aby nějakým způsobem on se se mnou vídal méně mi volal, no, méně...
1: Takže žárlivost?
2: Troufám si po těch letech říci, že tam mohla hrát roli žárlivost. Já jsem Ivanu Gottovou několikrát vyzval k setkání, ať si tyhle věci vyříkáme, a ona ho nikdy nevyužila k tomu, aby jsme si jenom sedli a řekli si ty věci. Takže ano, já jsem slyšel i téma žárlivosti.
1: A co na ten boj, nebo na tu tahanici o Karla Gotta, vlastně říkal mistr osobně.
2: Teď myslíš tahanici mne versus ona, nebo?
1: No, když tam, on vlastně nějakou dobu tedy musel, pan Gott, plavat mezi vámi dvěma.
2: Když ještě nebyl nemocný, tak mě vždy prosil, pojď se potkávat jinde mimo Bertramku, vyřešíme si ty věci spolu, zařiď pro mě prosím tohle, pojďme vykomunikovat tento rozhovor, tady máš ode mě rozhovor tak, ale nechtěl, abych volal v době, kdy je doma, aby ona věděla, že mu telefonuji. Protože v tu chvíli nastával problém, že on komunikuje se mnou, že on se mnou řeší tyhle věci. Takže se snažil velmi diplomaticky tím proplouvat v době, kdy ještě nebyl úplně nemocný. Ve chvíli, kdy začal takzvaně přirozeně stárnout a přicházela nemoc, tak on vlastně mě prosil, pamatuju si dokonce v době, kdy onemocnil poprvé rakovinu, ať už mu nikdy nevolám, ať si smažu jeho číslo, že chce mít klid doma. Že vlastně on to řešil tím způsobem, že nechtěl mít ty konflikty, protože byl pod terčem nějakých argumentů, proč nemá s těmi či o němi lidmi mluvit, tak vlastně to řešil tím, že si nebudeme volat a já si změním číslo a když bude štít, tak volej mýmu novému managementu, protože já už teď budu mít všechno jinak, já chci odpočívat. Samozřejmě, že mi sám od sebe volal, protože potřeboval řadu věcí konzultovat a nevydržel to. Ale myslím si, že on sám podle mě nikdy neslyšel ten argument, že by tam byla žárlivost, už jenom proto, že spolu mluvíme, už jenom proto, že já ho mám jako člověka lidsky rád a to je nesmysl samozřejmě, jako abych já se do Karla Gotta zamiloval a jeho žena měla na mě žárlit, je to nesmysl. Já jsem ho miloval jako člověka, jako personu, jako člověka, který, a ty to víš, se otevřely dveře a tam... A najednou přišla aura do té místnosti. To bylo něco neuvěřitelného. Ty sám víš, že já si pamatuju křížový výslech, který byl ještě svého času, myslím si, že v 9 nebo v 10 ráno.
1: Nevím vůbec.
2: A on i přesto, že nerad vstával brzy, tak přijel. A vážil si toho, že za tebou přijel. A ten člověk úžasně voněl, ten člověk vypadal dobře, byl perfektně oblečený, měl neuvěřitelného pamatováka a jeho vyprávění by do dneška zajímalo, co by řekl na COVID, válku Ukrajina, Rusko a tak dále. Takže mě ta situace s Ivanou do dneška mrzí, já tomu nerozumím, nebyl jsem jediný mimochodem, kdo vlastně byl na tom seznamu, s kým by ten Karel měl víceméně nekomunikovat a soustředit se na svůj nový management a já už jsem to řekl někde i loni, když bude někdy možnost si tohle vyříkat, budu rád, ale myslím si, že ta doma je promarněna.
1: Kdy jsi naposled mluvil s Karlem Gottem osobně?
2: My jsme spolu osobně naposledy mluvili v červenci roku 2019, dva měsíce před jeho odchodem, když slavil 80. na Bertramce, točili jsme rozhovor pro Frekvenci 1, ale ne na Bertramce, ale v rádiu. Tam jsme spolu mluvili naposledy a on víceméně tajil před i blízkými novináři, že ta leukemie je neléčitelná, takže já jsem na něm jenom viděl, že samozřejmě chřadne, ale že chce žít, chce komunikovat, chce mluvit a nenapadlo by mě, že dva měsíce na to nastane konec.
1: Četl jsi tu knihu, kterou o něm napsal jistý publicista Klusák?
2: Četl.
1: No a co na to říkáš?
2: Já, když jsem začal číst první stránky té knihy, kde on píše o komunikaci s Ivanou Gottovou na téma této knihy, tak jsem přesně jsem ty řádky říkal, no to je přesně ono. Takže to mě donutilo si tu knihu celou přečíst. Vzhledem k tomu, že jsem ročník 82, opravdu minulý režim jsem zažil do 7 let věku, pak už ten režim padnul a já ani nevěděl, že je nějaký režim komunistický. Já jsem chodil do školy, dostal jsem najíst, napít, tak se zaujetím jsem si tu knihu přečetl a musím říci, že teda jde do hloubky některých věcí a hloubky detailů, ale jednoznačný názor nemám v tuto chvíli na Karla Gotta a na jeho dobu mezi lety 60. a rokem 89. Mám za sebe, uměl tím vynikajícně proplout. On byl posel dobrých zpráv pro ty lidi.

stokrát vyzkoušená slova na česaný hluk. Co duši zaléhá, co uších zaléhá, zvuky aut, zvuky cest, co nás dovedou.

0: Jak vedete kampaň, nebo jak ji budete vést? Protože určitě narazíte na to, co říká premiér Fiala a vůbec říká to více představitelů vládní koalice, že s vámi přijde chaos, že povedete zemi na východ, tak jako Viktor Orbán cestou nebo Roberta Fica. Dokonce tady při natáčení, během natáčení Václav Klaus zmínil, že to může koalice postavit třeba i tak Fiala nebo Putin. Tak co budete lidem říkat? Jak jim to budete vyvracet? Pokud vám tedy někteří neřeknou, protože zaslechla jsem i to, že co je na tom špatného jít cestou, jako jde Orbán nebo Fico, tak...
1: Tak my jsme v situaci, že jedni nám předhazují, že jsme proruští, druží nám předhazují, že jsme proukrajinští. My jsme pro čeští, to znamená pro nás první v pořadí je Česká republika a to je to, čemu my se budeme věnovat. Čímž samozřejmě nějak jaksi nedehnestuje zahraniční politiku, která bude pragmatická, to znamená, my se umíme vymezit vůči některým zemím, ale stejně tak tam dokážeme podpořit třeba naše firmy v rámci hospodářské spolupráce, protože tak, jak se to dnes činí, to je naprostá tragédie. Máme aktivistickou zahraniční politiku, ale prioritou pro nás je Česká republika. Prioritou pro nás je to, aby jsme zde se dostali z toho hospodářského marazmu, kdy lidé chudnou zcela zjevným způsobem. Ještě před 3 lety jsme měli 700 tisíc lidí na hranici chudoby energetické, dneska je to 1,3 milionu. Podívejte se na konkurenceschopnost tuzemských firem. I díky cenám energiím, které se nezvládly, díky tomu, že se zde narušuje investiční prostředí neuvěřitelným způsobem, ať už i minoritářů ČEZu nebo obnovitelných zdrojů, stát vstupuje prostě na to tržní prostředí z mého pohledu naprosto nelogickým způsobem. No tak ve finále znamená to, že klesá výkonnost firem. Vybírá se od nich méně daní a samozřejmě máme nižší růst hrubého domácího produktu. To jsou naše klíčová témata, kdy lidé musí vědět, že sem přijde někdo hospodářsky kompetentní. Já neříkám, že jsme neudělali žádné chyby, ale my máme sebereflexe, když jsme je udělali, tak jsme to dokázali přiznat. Tato vláda říká něco o chaosu. Dovedete si představit, jak by to vypadalo, kdyby oni řídili COVID?
0: Jakou nejhorší chybu jste udělali a dokázali jste si přiznat?
1: Hodně chyb jsme udělali v té covidové době samozřejmě. Ono už dneska se na to trošku zapomíná, ale vemte si, že takřka obden zasedala vláda, někdy dokonce každý den. Přes den jsme zasedali, připravili jsme desítky až stovky opatření. V noci se to dávalo do nějaké textové podoby a někdy jsme to museli rychle schvalovat i jako zákony, čili bylo obrovské množství různých opatření, dokonce i nařízení. A samozřejmě, že celá řada z nich nebyla v pořádku, protože jsme nevěděli, jak se to bude vyvíjet. Takže ano, třeba v té době covidové jsme udělali mnoho chyb a určitě dneska poučeni tím, co se třeba nepodařilo, tak bychom to stavěli jinak. Ale uvědomme si, že jsme byli pod obrovským, gigantickým tlakem.
2: Hraje vám Radio Xaver.
0: A to nejlepší, na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumanna z hlídacího psa. K tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 tisíc dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
3: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald Trump zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně, to jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně diktováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím, kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
0: A páchají tady dobro.
3: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět.

Newton uvažuje, chceme-li zaujmout, musíme mít více akcí Mostecké uhelné společnosti. V Newtonu již Antonín Koláček nefiguruje, věnuje se naplno Mostecké uhelné. I tak mezi těmito firmami přirozeně vzniká důvěra. Lidé z Newtonu vědí, že v Mostecké uhelné společnosti má Koláček značný vliv. Podle svých slov předpokládají, že nehrozí vytunelování firmy a že se mohou spolehnout na vypovídající hodnotu finančních výkazů ve výročních zprávách. Newton věří, že má Mostecká uhelná společnost potenciál navzdory celé té krizi, mě do uhelného průmyslu. Navíc tu jsou další faktory. Většina akcí Mostecké uhelné společnosti je roztříštěna všude možně po republice, což snižuje její hodnotu. Fond národního majetku měl jen minoritní podíl, takže byl do velké míry ze hry venku. Konečným a hlavním impulzem pro shromažďování akcí Mostecké uhelné ale byla prý až nabídka investičního privatizačního fondu Komerční bank. Newtonu musí být jasné, že na ovládnutí Mostecké uhelné pomýšlet nemůže. Potřeboval by k tomu podíl Fondu národního majetku, což bylo nepravděpodobné. Proslýchalo se totiž, že stát plánuje 15% akcí rozdat managementu Mostecké uhelné společnosti, aby jej motivoval k dobrým hospodářským výsledkům. Newton se o akcie Mostecké uhelné společnosti zajímá, protože očekává příchod velkého investora, který odkoupí podíl státu. Kdyby mu poté Newton nabídl svoje akcie Mostecké uhelné společnosti, získal by tento investor v podniku většinu a změnil by se v majoritního akcionáře. To je asi nejpravděpodobnější verze celého business plánu, kterou by postupně v podstatě potvrdili všichni účastníci, a to s obou stran barikády. Newton ví, že chce-li zaujmout zahraničního investora, musí mít co nabídnout. A tak se začal schánit po dalších akcích Mostecké uhelné. To se mu daří, a to prostřednictvím společnosti Edmondo, vlastněné pány Čmejlou a Krausem.

1997. Newton s Mosteckou na jedné lodi. Chce to investora. Vláda na začátku roku 1997 deklaruje ochotu jednat s managementem Mostecké o nějaké formě doprivatizace. Tehdy nabízí manažerům 15% akcí, aby je motivovala k hledání nového investora. Poté vláda svoji nabídku upravila na 3%. Současně s tím si podle mě vláda uvědomila, že neví, co s tím chce dělat. Mostecká nebyla nikdy rodinné stříbro. Nebyla tehdy ohrožena existenčně, ale energetika se nějak vyvíjela a navíc přišla klasická recese, spekuluje jeden z manažerů Petr Kraus. Koncem roku 1997 Newton kontaktuje Mosteckou uhelnou. Jen pro připomenutí důležité okolnosti, Newton získal první balík 7% akcí v hodnotě 250 milionů korun v září 1996, tedy ještě předtím, než od Mostecké získal onen 2miliardový úvěr. Akcie tak nakupoval na svůj účet. Přesto byl Newton a Mostecká uhelná společnost svým způsobem na jedné lodi. Newton potřeboval a zřejmě skutečně chtěl, aby se Mostecké uhelné dařilo. Právě proto Newton navazuje s Mosteckou uhelnou společností kontakt. Řekněme, že cestu má vyšlapanou. Marek Čmejla a Petr Kraus na straně Newtonu a Antonín Koláček na straně Mostecké uhelné společnosti. Antonín Koláček je v té době už generálním ředitelem Mostecké uhelné společnosti. Obě firmy si uvědomují, že by nebylo špatné spolupracovat. Lidé z Mostecké uhelné uměli těžit a prodávat uhlí. Newton obchodovat s akciemi. A tak se koncem roku 1997 vedení obou firm sešlo k jednání o budoucnosti Mostecké uhelné společnosti. Mostecká uhelná na setkání podle vzpomínek přímých účastníků přiznává, že výrobní struktura je zastaralá a neefektivní. Vědělo se, že v případě těžkých časů se může propadnout do ztrát. A těžké časy rozhodně hrozily. Kvůli otřesu asijských trhů se neočekávalo, že by česká ekonomika rostla. V tuto chvíli bylo jasné, že odpovědí na stávající situaci je příchod strategického investora, který by vyplatil Newton, odkoupil podíl státu a poskytl managementu prostor ke změnám uvnitř firmy. Newtonu ale údajně scházely potřebné kontakty, díky kterým by takového investora mohl najít. Koupí doly výstřední americký miliardář? Chlapci z Newtonu se proto obrací na Jiřího Diviše, švýcarského právníka a československého emigranta. Ten jim doporučuje oslovit významného amerického investora, jehož pozadí sahá až ke kořenům jedné z největších finančních skupin na světě, Carlyle Group. Posléze s jejich svolením a na jejich popud začíná vyjednávat se Stevenem L. Norrisem a jeho společností Appian. Tato pasáž příběhu dodnes budí velké vášně. A je na místě si Jiřího Diviše a zejména tajemného pana Norrise představit. Švýcarský podnikatel a manažer Jiří Diviš, původem z Československa, se narodil 16. března 1956. V letech 1998 až 2002 působí jako člen dozorčí rady Mostecké uhelné společnosti. Jaká byla vlastně jeho role v celém příběhu? Byla v tom, že jsem stavěl určitou část té struktury a hledal jsem investory. Odpovídá na tento dotaz sám Diviš. S Divišem jsem se seznámil, když jsme ve vedení Mostecké uhelné společnosti začali přemýšlet, jak odolat různým tlakům a dokončit restrukturalizaci, vzpomíná v jednom z rozhovorů pro deník Právo Antonín Koláček. Finančník a investor Steven L. Norris je prvním významným cizincem v celém příběhu Mostecké uhelné. Jeho největším kariérním krokem bylo spoluzaložení fondu Carlyle Group, který je dodnes jedním z největších soukromých investičních fondů na světě se skoro 40 miliardami dolarů na účtech. V majetku Carlyle Group jsou firmy, které po celém světě zaměstnávají přes 700 000 lidí ve všech možných oborech a odvětvích. Já osobně

Bohatství nastalo na začátku 90. let, kdy se doslova zapsal do učebnic ekonomie geniálním způsobem, jakým dovedl přesvědčit k investování šejky ze Saúdské Arábie. Například stihl během 10 dní zajistit investice $500 milionů do tehdy skomírající firmy Citigroup. Tehdy Norris působil doslova po celém světě. Byl extrémně bohatý. Vlastnil například největší byt v budově Watergate, překrásnou nemovitost na Floridě, a to přímo na pláži. Dále byt v Londýně a obrovský pozemek na řece Potomac, který koupil od rodiny Kennedyových. Neobklopoval se jen prvotřídními nemovitostmi, ale i vysoce postavenými lidmi, které uměl brilantně získat na svou stranu, a stávali se tak jeho poradci. Přímo pro něj pracoval například Lawrence S. Eagleburger, který působil během války v Perském zálivu jako ministr zahraničních věcí Spojených států amerických. Největším úlovkem byl ale bezesporu samotný bývalý prezident USA George Bush starší. Jelikož jsem s ním pracoval a znal ho velmi dobře, mohu říci, že to byl nepochybně génius. Velmi nadaný muž a zároveň člověk, který velmi riskoval, vzpomíná na Norrise jeho tehdejší pravá ruka, Belgičan Jacques de Groot. Mimochodem, v příběhové linii na něj dojde řada již velmi brzy. Že Norris rád riskoval, je nepochybně pravda, ale velmi dlouho mu to vycházelo. Styl práce byl většinou podobný. Díky dobrým stylům dokázal sehnat prostředky a investoval je prostřednictvím firem, které kvůli jednotlivým investicím zakládal. Jednou z takto vytvořených firem byla i ta s názvem Appian, která byla Norrisem zaregistrována 19. ledna 1995. K Appianu ale později. V půlce 90. let ale Norris přece jen na riskantní investice doplatil. V době, kdy se jen tak mimo jiné zajímal i o český hnědouhelný průmysl, se rozhodl vsadit obrovské jmění na internetové projekty. Dnes bychom řekli na startupy. Tehdy bylo jasné, že internet je budoucnost. Jenže to někteří horliví investoři přehnali a přestřelili natolik, že se jim to stalo osudným. Norris spoléhal na to, že zvládne své osobní investice spojené s ohromnými půjčkami proměnit ve firmy, které dokážou proniknout do impéria Billa Gatese a nabídnout mu alternativní řešení. Ale to se nikdy nestalo. Norris se stal hlavní obětí internetové horečky. Přišel nejen o investice, ale i o vlastní majetky. Luxusní nemovitosti musel rozprodat. Prodat musel dokonce i vlastní firmu Appian. Podle některých zdrojů se dokonce musel nastěhovat ke své matce. Zkrátka konec jednoho amerického snu. Dnes je Norris víceméně opět zpátky ve hře. Šéfuje vlastní firmě Stephen Norris Capital Partners. Angažuje se také v technologické firmě Global Digital Solutions. Bývalí prezidenti USA už mu ale poradce nedělají. Nyní žije v malém skromném bytě. Oženil se se svou poslední přítelkyní. Není to Češka, ale Maďarka. Žije poněkud skromně a žije tak, jako by se nic nestalo. Za toho obdivuji. Nemyslím, že bych to dokázal. Líčí Norrisovu současnou situaci Jacques de Groot. Celkově toho o Norrisovi víme poměrně málo. Není to člověk, který by vyhledával mediální pozornost. O jeho dřívější moci a postavení ale podle toho, co lze běžnou cestou snadno dohledat, asi netřeba příliš pochybovat. Stephena L. Norrise jsme si představili ze dvou hlavních důvodů. Za prvé je pro nás důležité, že byl skutečně tak významným investorem a důvěryhodnou postavou amerického finančního sektoru, jak to o něm dnes tvrdí obhájci manažerů Mostecké uhelné. A za druhé, klíčový je právě moment, kdy se Norris tak osudově sekl se sázkou na internetové technologie. Proč? K tomu dojdeme právě teď.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Petr Janíček je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Petr Janíček je majitel Swingers klubu v Praze. Fantasy klub, jestli to říkám dobře. Dokonce klub, který dostal jakousi cenu evropskou nebo světovou, patří mezi nejlepší v Evropě, myslím, víte.
2: Je to nejlepší na světě.
1: Na světě.
2: Je to vlastně server, který hodnotí kluby, něco jako je Michelin v restauracích, tak je určitá vlastně skupina lidí, která hodnotí kluby na této bázi podnikání.
1: Znamená to, že v Praze, na okraji Prahy, je klub, kde se provozují swingers party a ještě různé jiné podobné aktivity. A k tomu se dostaneme, pane Janíčku. Když jsem se díval na vaše stránky, tak jedna ze základních vět, kterou tam máte napsanou, je: vyhráli jste boj s předsudky. Co tím myslíte?
2: No, je to takový ten všeobecný pohled lidí na swingers, když to nikdo ještě nezažil. Lidi nějakým způsobem dostávají informace z nějakých článků, video nebo cokoliv. A ta realita je vždycky někde trošku jinde. A ty předsudky jsou o tom, že je to něco špatně, nebo že to je zvrhlý a tak, ale hodně lidí k tomu nějakým způsobem tíhnou a chtějí třeba něco takového zažít. A to je takový ten jejich vnitřní boj s tím, jaká je realita.
1: A hodně lidí... Jaká je realita?
2: Realita je hodně příjemnější než to, co čekají. Protože když se někdo opravdu podívá na to video, tak to je natočený komerčně, tak, aby to bylo v úzovkách zajímavý. A ta realita je úplně o něčem jiným, že tam někdo může být jenom přítomný, nemusí se zúčastnit toho vlastního dění, je tam v úzovkách vidět a být viděn jenom se svým partnerem, bez toho kontaktu s ostatníma. Samozřejmě, když někdo chce, tak se může s někým zkamarádit a zažít něco jinak, ale není to povinnost. Jo. Tam opravdu každý je sám za sebe, kvůli sobě, ne kvůli ostatním. A takový to odmítnutí, který v tom případě, když je tam nějaký dotaz, není nic jakoby špatně. Jsou tam páry, které jsou tolerantní, ví, že tam každý není pro všechno a ta komunikace mezi těma lidma je to hlavní.
1: Možná existuje v širokém povědomí lidí jakási představa, co to je a není ta swingers party, protože spousta lidí si myslí, že to je totéž jako hromadný nebo grupný sex, což je rahony vzdáleno, dočetl jsem se na internetu, tak zkuste to popsat, když se někdo rozhodne k vám jít na swingers party, co vlastně zažije od toho příchodu, možná až do odchodu.
2: Tak důležitý je, když někdo chce přijít, tak se vybírá, dá se říct, druh party, nebo podle datumu a hledá nějakým způsobem čas a i tu atmosféru nebo nějakým způsobem téma, který ho zajímá. Diametrální rozdíl je mezi párty, kdy je to jenom pro páry, a nebo kde můžou i přijít solo muži, protože potom samozřejmě jsou tam jiné složení. Samozřejmě nejvíc párů přichází, když je tam ta párová atmosféra. A my ty nový lidi provedeme, dáme jim informace, dostanou skřínku na oblečení a veškeré informace předtím, než ještě cokoliv začne. Dostanou náramky s číslama, aby nějakým způsobem jsme měli možnost při útratách nebo při objednávkách identifikovat. A ty náramky mají dvojí barvu. Mají modrou a červenou. Ty s tou modrou, tak jsou ty, kteří se chtějí seznámit s někým a víceméně tam možnost nějakého zapojení. A ty, co mají červenou, tak těm ostatním dávají najevo, že chtějí být sami. A tím je to pro ně takový osobozující, že vlastně není na ně tlak z hlediska toho, že něco se s náma může a takhle. A tím, že když vidí někdo červený náramek, řekne, hele, tak bavit se můžeme, ale víme, že to je odsaď pocaď, že vlastně ty erotické hrátky jsou jenom mezi tím párem a že se nechtějí zapojovat dál a je to zcela běžný. Takže hodně těch párů, který takhle přijdou úplně poprvé, tak dostanou ten červený náramek, když si o něj řeknou, a jsou tam vlastně hlavně pro sebe. Té atmosféře vidět a být viděn, nějaký zůstat naživo. A ten večer je pro něj takový, jakoby v tom případě jenom pro ně. Jakoby nezávazný, že s někým si něco musí, nebo že se stane něco, co by ublížilo tomu druhému. Takže je to takový hodně pozvolný a ten večer má nějaký vývoj. Ty páry, když přijdou, tak samozřejmě provedeme, oni si potom sednou, dají si něco k pití, je tam nějaký program, nějaký tanečnice a pak přichází až po nějaký době nějaký čas, kdy víc lidí začne odcházet na ty pokoje do výřivky a tak a začne se víc aktivit odehrávat vzadu v těch pokojích.
1: To znamená sex?
2: To znamená sex, ano.
1: A proč v pokojích? Já žiju v tom, že to swingers party je právě kouzlo v tom, že mě dělá radost, když se na mě někdo dívá, nebo já se na někoho dívám.
2: No tak ty pokoje jsou na to připravený. Jo, je to otázka, že tam jsou velký postele, je tam hodně prostoru, různý pokoje, různý velikosti, i vybavený pokoje z hlediska nějakých možností, které doma lidi nemají, pouta a tak. A samozřejmě, když má někdo nějakým způsobem náladu a nějaké chce být i u baru, tak i tam je to možný, ale není to moc častý. Je to takový, že lidi spíš tíhnou k tomu, jako když teda tak jdou na pokoje a tam jsou i mezi více lidma, kteří nějakým způsobem jsou takhle zapojení.
1: Kdo je takovým typickým klientem pražského swingers klubu?
2: Já si myslím,
1: že... Je to podnikatel, je to student?
2: Já si myslím, že je to věkově od nějakých třeba 25-30 let, kdy už je to, ten pár už je spolu nějakou dobu a chce ten svůj erotický vztah posunout někam trošku dál. Není to opravdu pro ty lidi, kteří se znají týden, 14 dní, ale je to takový ten, to okořenění toho erotického života, že můžou zažít něco, co třeba nezažili a přinese jim to něco pozitivního, protože je to něco, co neznají, pokud ani jeden z nich nikdy nebyl. A tyhle ty páry přichází zažít něco zrušujícího a prakticky, když se jim to obou dvou zalíbí a víceméně najdou v tom nějaký smysl, proč tam chodit, tak se z toho stávají stálí zákazníci a vlastně pak v nějakých periodách nás navštěvují, když mají čas, náladu, možnost.
1: Takže existuje něco, tak jak se v hospodách říká štamgasti, tak existují stálí hosté,
2: ano,
1: kteří se k vám vracejí?
2: K nám se vrací hodně lidí. Jo? Samozřejmě, že štamgasti je to takový, když už někdo k nám chodí leta, tak ho známe hodně dobře. A pak jsou lidi, kteří se k nám vrací třeba jednou za měsíc, jednou za dva měsíce, taky je známe, ale nebavíme se s nimi třeba tak intenzivně jako s někým, koho znáte víc nebo delší léta. Někdo i má trošku takový, že tu komunikaci zvláštní jakoby nevyžaduje, že má jenom ten servis barový a tak. Ale samozřejmě je to založený hlavně na klienty, která se vrací. Kdybychom to měli jenom na nových lidech, tak by tam bylo hodně málo lidí. Takže opravdu ta klientela je párová, který nějaký způsobem jsou v nějakém už jakoby věku, kdy jsou spolu chvilinku, nějaký roky a chtějí zažít něco zajímavého a není to ani věkově nějak omezený. Spíš k nám chodí lidi na úrovni, kteří se o sebe starají a pak vlastně tam potkávají podobné páry, jako jsou oni, mají si s kým co říct a jsou tam nějaké sympatie, které takhle probíhají.
1: Předpokládám, že vy jako majitel a člověk, který to tam manažeruje, se v průběhu těch večerů tam pohybujete mezi lidmi.
2: Ano.
1: A tu a tam se musí přece stát situace, že tam přijde pár, který je tam zcela z vůle toho jednoho, protože jeden to chce a druhý tomu podlehne. A zpravidla to chce muž a žena potom teda, aby, nebo tak si to nějak představuju. Jste tam i o to, abyste v takové situaci pomohl? Abyste třeba moudře s milostivou paní pohovořil?
2: Jde o to, že jsem tam o to, abych předal ty informace, protože když někdo přijde někam a je nervózní, tak hlavně z toho, že neví. Nebo má nějaké představy, které jsou třeba špatné. Takže se to řekne v reálu, jak to je, a i to vlastně podle té atmosféry každý pozná. Jo? Když tam přijde ten pár, tak se někam posadějí a vlastně vidí, že normálně sedí, jako v jakomkoliv jiném baru. Dají si pití, pozorují okolí a nic zvláštního se tam neděje na první pohled. Je to takový, že ta atmosféra přichází postupem večera. Pomůže tomu třeba nějaká sklenička z hlediska uvolnění a tak, ale ty lidi, když potom provedeme po klubu, tak zjistí, jaký jsou tam prostory, vysvětluje se, co se může, co se nemůže. Lidi se zorientují a prakticky mají i nějakou otázku, tak se odpoví. A je to otázka trošku dostat se do té atmosféry a i lidi k tomu získávají potom určitou důvěru.
1: Co jsou, pane Janičku, ty základní věci, které jsou zapovězeny? To, co se nemůže?
2: Tak princip je, že se musí respektovat to, že někdo třeba nechce v úzovka, když se to zjednoduší. Takže to ne, není urážka, ale je to otázka vyřčení nějakého svého pocitu. A ty lidi se s tím docela dobře srovnají, protože ví, že ta tolerance v tomhle tom je důležitá a že ne všichni jsou tam pro všechno. Takže tohle je takový ten základ. A posledně jsou tam nějaký hygienický základy, které fungují asi všude, že jsou tam kondomy, nějaký ubrousky a gely a tyhle ty věci, které jsou z hlediska hygieny, že každý má osušku, prostěradlo a dodržujeme tam my z hlediska klubu nějakou čistotu a to chceme i od těch lidí. A potom je to hodně o té komunikaci mezi lidma, že opravdu není to, že byste někoho vyhodil dveřma, přišel oknem, tam opravdu jsou lidi, kteří jsou rozumní. Kdyby náhodou někdo opravdu nerozuměl a obtěžoval někoho, tak to vyřešíme. Ale tím, jaká tam chodí klientela, tak tohle to se opravdu neděje.
1: Jak často se stává, že u dveří někomu řeknete, nezlobte se, ale vy ne?
2: No, stane se to v případě, když přijde někdo bez rezervace a už opravdu ta kapacita nějakým způsobem překračuje tu mez. Protože ta kapacita klubu je daná, aby to tam opravdu nebylo přes. A stane se, že přijde někdo z hlediska solo muže, který přijde na párovou party a tak ho tam nemůžeme pustit. Mm-hmm. Většinou ty páry, které přichází, tak už vědí, že aspoň zavolat předtím, než někam jdou, že řeknou ano, můžeme, přijdeme, na jejich jméno, na přezdívku se udělá rezervace a už s nima počítáme. Takže nestává se často, že bychom někoho nepustili do klubu, ale i stane se to, když opravdu ta kapacita klubu na některých akcích je limitovaná a přijde někdo přes.
1: Řeší se nějakým speciálním způsobem třeba dress code, jak musí vypadat? Nebo tam můžu přijít tak, jak si odskočím od plotny?
2: Jste to řekl hezky. My se snažíme z hlediska nočního klubu, aby to vypadalo i z hlediska pojetí těch lidí, aby přišli slušně oblečený. U žen ten problém není, ty opravdu se dokážou oblíknout hezky, u pánů je to takový někdy, že mají tendenci hlavně v létě kraťasy tričko, což nechceme. Chceme opravdu, aby i ty pánové pro to něco udělali, takže aspoň nám stačí tričko s límečkem, kalhoty, aby byly slušně oblečený. A pak jsou speciální party, kde je dress code víc vyhraněný. To znamená v uvozovkách bílá party, černá party, takže vlastně kompletní oblečení musí splňovat požadavky, které jsou vypsané na tu danou party. Mm-hmm.
1: Kolik se tam vleze lidí k vám?
2: Tak ta kapacita je pro 50 párů.
1: To znamená
2: 100 lidí.
1: Takže když je plno, tak můžu potkat 99 lidí teoreticky.
2: Můžete.
1: Jako, a stává se to? Bývá vyprodáno?
2: Stává se to. My jsme byli trošku rozříznutí koronavirem, protože jsme v té chvíli byli zavřený jako první. Získal třeba jen otevírací hodin a veškerých hygienických nějakých omezení. A měli jsme třeba dvakrát, třikrát v měsíci plno. Není to na každý party. Ale i teď víceméně se stane, že nějaká akce má velký zájem a přijde hodně lidí.
1: Si představuji ten okamžik, jestli to vůbec někdy nastalo během těch dvou vln koronaviru, že tam byla party, byla ta už pozdní část, kdy už, jak jste to popisovali, to takové uvolněné a chodila tam většina lidí a byli zcela nahatě, měli roušku jenom třeba. To nenastalo?
2: To nenastalo. Tam jakoby my jsme byli omezený tím, že když byly nějaký pravidla, nějaký hygienický, tak se vlastně tam neotevřelo. Jo. Bylo to takový, že ty roušky, když se museli nosit v těch interiérech, většinou to bylo tak, že u té konzumace nebo něco, tak byly omezení, že se u konzumace nemuseli nosit roušky, nebo že byl nějaký omezený počet lidí, třeba na kapacitu, prostor a tyhle ty věci. Takže ono se to, ty podmínky hodně měnily. Víte, že to nebylo úplně furt stejně. Jo, a samozřejmě bylo by to paradoxní, kdyby člověk tam opravdu, jak říkáte, by byl nahej a měl na sobě roušku a šel se v vozovkách milovat tam dozadu se svojí přítelkyní. Takže tyhle ty pravidla byly trošku dodržované z hlediska toho, co se muselo, ale nebylo to v tomhle tom paradoxu, že by opravdu to takhle dopadlo.
1: Stane se, pane Janičku, že k vám za ty roky, co to děláte, přijde nějaká mediálně známá osobnost? Neptám se na někoho konkrétního, chraň Bůh, ale jestli se to přihodilo, jestli se to někdo někdy risknul?
2: Říkáte risknul. To je to, co se právě bojí většina lidí. Jo. Je, že to o mě někdo bude vědět. Já jsem známý, nebo já tady potkám někoho. V zahraničí tohle to vůbec nehrozí. Tam jako lidi mají úplně jakoby normální jakoby fuzovka, že máte rád maso, nebo jste vegetarián, tak se o tom lidi baví úplně normálně, takže chodí třeba na swingers. Tady k nám chodí samozřejmě i lidi, kteří jsou mediálně známí. Ať je to...
1: Nejmenujte, ano. To není potřeba jmenovat.
2: Dobře, ale beru to z hlediska jenom profesí, politik, sportovec, nebo tak,
1: kde už trošku,
2: jakoby, že ten obličej je někde viditelný. Ale tyhle ty lidi vědí, že nedělají nic špatně, že tam přichází se svojí přítelkyní a partnerkou a že se za to nemusí stydět. Že to opravdu není za to, že by se za to někdo styděl. Je to jejich nějakým způsobem druh zábavy v mezích slušného chování a nikoho tím nepohoršujou, neobtěžujou a nedělají nic mimo zákon. Jo. Takže vlastně i takhle lidi, kteří už jakoby jsou známí, i se poprali s tím, že tam se svým obyčejem taky přijdou a když se s nima o tom bavíme, tak opravdu nemají s tím vůbec žádný problém.

0: jste říkal ostatně na poslední průzkumy, které jsme zmiňovala agentury STEM, tuším, že ze včerejška, kdy tedy koalice Spolu posílilo na 20%, oslabilo hnutí ANO, ale zároveň motoristé jsou na 8%. Potěšilo vás to, nebo jak hodnotíte současné průzkumy?
1: No je to,
0: jsou to samozřejmě to momentální nálady voličů, není to?
1: No je to zajímavé. Já teda nejsem ten, kdo by ty průzkumy úplně jako zlehčoval. Jo. Většinou politici dělají takové ty prostě, když jim to vychází dobře, tak to je skvělé, a když to náhodou nevyjde, je to jenom průzkum. Tak toho já nedělám, já to beru vážně. Myslím si, že ANO zůstává favoritem. To, že to někomu spadne nebo vyleze o 2% nahoru, to podle mě je v rámci statistické chyby. Takže i ty preference těch motoristů já beru s rezervou, ale co bych si troufl říci, možná nejenom kvůli tomuhle průzkumu, ale i několika minulým průzkumům, co mi připadá velmi pravděpodobné, je, že motoristé se už usídlili nad těmi 5%, což je ta hranice, kterou je zapotřebí překonat pro vstup do sněmovny. To mám pocit, že už můžu říct, jako ne ze 100% jistotou, ale s velkou pravděpodobností. No a to samozřejmě pro mě je dobrá zpráva v momentě, kdy jsem se s nimi plácel na spolupráci.
0: Byl to i ten důvod?
1: Ne, já skutečně nestuduju ty procenta zase až tak. Ze všech těch nových formací, co se objevily teď na politické scéně, ono se to různě přelévá, víte, koalice se uzavírají, pan Okamura uzavřel nějakou velice širokou koalici, tak ale mě ti motoristé sedí nejvíc, mně to skutečně připadá, že se tam jakoby dají nalézt stopy nějaké té dávné ODSky z 90. let, což teda pro mě pořád srdeční záležitost, a že jako i umí ta strana reflektovat to, co se teď děje na pravici ve světě, třeba ve Spojených státech. To je úplně, ono to přichází do Evropy, to je úplně jiná pravice, než na kterou my jsme byli zvyklí v 90. letech. To je, teď je to ta národně konzervativní pravice, která má v řadě případů, v řadě témat jiné priority, než taková ta klasická, řekněme, reganovsko-bušovská pravice. A podle mě motoristé tohle cítí, dokázali to nějak jako vstřebat a uchopit. A tohle je věc, která mě zajímá.
0: Čili oni podle vás vnímají ty změny, které se dějí za velkou louží, na rozdíl od současné vlády?
1: Mm-hmm. Současná vláda to podle mě špatně analyzuje, neumí to rozklíčovat a vlastně neví, co s tím, neumí se s tím hlavně poradit. Takže je to takové lavírování. Ti motoristé podle mě, ať už teda třeba trochu instinktivně nebo intuitivně, vytušili, kam se ta pravice budoucnosti bude ubírat. A tohle je věc, která mě nesmírně láká se na tom podílet a nějak to prostě posunovat, nějak dát tomu nějaké přesnější kontury, nějakou ostřejší definici. To bych se ještě rád zkusil.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ní podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní spinutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano. Na názoru politiku mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat, protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní a to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No, každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No.
2: A bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl jako bych v léčebně psychiatrický docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
2: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše. Co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.

Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Víte o tom?
1: No vím, Xaver.
0: A čtvrtek co? To je náš den přece.
1: No jasně.
0: A už se takhle doma, když je čtvrtek ráno u snídaně, jo, vy určitě na stříbře a tak, já si to můžu představit, tak říkáte vaší paní, jak se jmenuje paní křesní?
1: Ana.
0: Říká, Hanko, dneska je čtvrtek a jestli pak víš, že se dneska uvidím ze středou Xaverem a...
1: No to já říkám už úterý.
0: Už úterý,
1: to chystám, no, jasně, no, to je už po víkendu to začne Xavere.
0: Prosím, tak... řekněte mi, dívá se ona to někdy vaše paní?
1: Víte, že já nevím ani.
0: Ne, mě by zajímalo, jestli vám někdy nevynadala. Ona vám říká Petříku, ne? Pečko nebo tak
1: něco. Ne, Petříku myslím říkají u fialů doma.
0: Jo, promiň, to jsem se spletl. Ne. U vás se říká Peťánku?
1: Třeba, no.
0: Říká, co jsi to tam říkal? Pro boha, nechoď tam do té Wilsonky, mlč, že to tak někdy je.
1: No, to je furt už poslední dobou. Včera mi někdo psal do streamu, že rostu pro Foltýna.
0: Že rostete pro Foltýna?
1: Xavere.
0: Ale ten Foltýn, jako on zatím nic moc, ne?
1: No počkejte, 21. srpna to vypukne. Doufám, že ne další okupace, ale skoro. Skoro to tak vypadá, ale bude nás okupovat Foltýn. Chystá velkou ofenzívu, Xavere, chtěl jsem vám říct, jestli nechcete odjet na dovolenou někam, nebo na chatu třeba?
0: Tak já jediná možnost, kam můžu odjet na dovolenou, je k vám.
1: To ne.
0: Ale já bych zase si, kdybyste řekl, abych přijel k vám na dovolenou, já bych se přes den věnoval pejskovi, chodil bych s ním na vycházky a na večer bych si připravil zábavný kvíz vždycky. Jo. A měl bych ceny nějaký připravený, manérky a tak. A měli byste doma kvíz a kdo by vyhrál, tak by dostal medaili.
1: Jo, ale co třeba stán do přírody, že byste si vyjel? Kdybyste si dal takový detox hodnotový?
0: Já už stán nemám rád.
1: Proč? Stan je nejlepší.
0: Není, kolem stanu jsou mrtvoly.
1: A tak třeba by vás přijel navštívit Vítek do stanu?
0: Který Vítek?
1: No, hlavní stanář.
0: No ten by, prosím vás, to je člověk z nobl společnosti, no, co ten by mě chodil.
1: Šéfuje stanu?
0: No já vím, no, ale ten stanuje tomu, šéfuje tomu stanu, jako...
1: Přes by vám Xavere nějaký manuálky svoje. Vy byste měl manérky, on by měl manuály.
0: A já
1: byste bych si to vyměnili?
0: Mu na manuálky se pravděpodobně vykašlal.
1: Tak on by si vás třeba odvést.
0: Tak by si odvést. Já už jsem připraven na všechno, i na gulag.
1: Na gulag? Já jsem na guláš, ale no 21. srpna to slibuje Foltýn opravdu, že to vypukne.
0: A jak vypukne?
1: Začne velká hodnotová ofenzíva.
0: A co to znamená?
1: A on říká nastavování procesů a tak dál. Od 21. srpna bychom si všichni měli začít myslet správný věci, Xavere. Správný narrativ.
0: No a já jsem měl hovor teď s několika občany a oni se tomu smějí. Občané.
1: No tak radši buďte slušný a jména si nechte pro sebe.
0: No tak ale... já jména ani neznám, to bylo při výjezdu a minulý týden, já jsem minulý týden letěl, pane Holče, víte, letadlem.
1: Vážně? Kam?
0: Jak se říká u vás v těch proruských kruzích, tak samaliotom.
1: Aha, a kam?
0: Do Chorvatska, do Splitu.
1: Vážně?
0: No, takže no. Jsem na letišti hovořil s několika občany, mimochodem, i s vašimi fanoušky, chválili vás a i paní Stonikovou a všechny tady nás. A tak jsme zabředli debatu, abych zapomněl na tu hrůzu, co mě čeká.
1: No.
0: A oni se tomuto vysmívají.
1: Narrativu?
0: No, ne,
1: no tak to snad ne.
0: Že je tady nějaký novodobý cenzor, tak ti lidi z toho mají srandu.
1: Měl jsem jim říct, že kdo mu říká cenzor, že je kolaborant, víte to. Ale... já si myslím, že se 21. srpna dozvíme od Foltýna, že v tom roce 68 nás okupovali Rusové a Ukrajinci nás hrdě bránili na hranicích.
0: No, já, jo? No. A já mám jeden, pane Holče, narrativ. Není lepší, když to přiznám, než že mám narrativ?
1: To bude lepší, to může být polehčující okolnost.
0: Já jsem vám jel taxíkem včera. Mm-hmm. A vezl mě...
1: jaký mladý Ukrajinec.
0: Mladý Ukrajinec.
1: Já to znám.
0: A jmenoval se Ivan.
1: Jo?
0: A říkal mi, já jsem schovývavej a nechci s Ukrajincema zabředávat nějaký. A, ale nedalo mě to a jsem říkal, tak jak to vidíte u vás doma? A on říkal, je to prohraný. Já, oni už to,
1: já dělám to samý, ale když jsem opatrný na to u vás doma, protože to by si, to úplně není jednoznačný, kde je u nich doma teď.
0: Tak u nich doma je na Ukrajině, ne?
1: No, v roce často zdá, že je to tady vlastně, ne? Jste, díky Fialově vládě.
0: Jste jednou Ukrajinec, tak je pro vás doma Ukrajina, pane oče. A protože my jsme tady v České republice, jak je náš domov tady, to vám ještě neříkali ve škole?
1: No ale náš jo, ale u Ukrajinců, tak naše vláda nás vlastně přesvědčuje, že jsou tady
0: no,
1: už doma. Tak,
0: tenhle ten ale, říkal, že tady nechce žít.
1: Ale já dělám to samý. Já když jedu, čím oni to, nějaká aplikace jedná taxi.
0: Liftago, Bolt.
1: A Boltem jezdí hodně Ukrajinci mladí, kteří se vyhejbají tomu, aby nemuseli no, tak porážet Putina.
0: Já se zase vyhýbám Boltu.
1: Jo. Já ne, protože já jsem takový lacinej, že jo, tak šetřím.
0: Já jezdím takový Nobel, jako VIP.
1: No, tak já jezdím Boltem, abych byl mezi lidem. A tak se jich tam taky a taky už jsem slyšel, když jsem se zeptal na hrdinu Zelenskýho, tak jsem slyšel, ať do prdele.
0: No pozor, tenhle ten pan Ivan říkal, že zkáza Ukrajiny se jmenuje Zelenský. A já jsem hned jsem říkal,
1: zaspal jste si už,
0: no,
1: ne?
0: Já jsem říkal, prosím vás, tady není slyšet, troubí někdo a to. A on říkal, že kdyby v čele nebyl Zelenský, že to dopadlo všechno jinak a já tomu hobby rozumím, ale jo,
1: já teda, jenom, já bych na vašem místě a tohle slyšet, tak požádám okamžitě o zastavení a uteču z toho auta.
0: No tak já jsem nemohl.
1: Ono to, tohle to může být sdílení nesprávných narrativů, Xaver, jste si
0: no
1: toho vědomili?
0: Je, tak je jasný a kolem sdílení nesprávných narrativů ještě dneska něco mám, ale byl jsem včera, respektive předevčírem, v Trenčanských Teplicích,
1: no jo,
0: s naším štábem u Mečiara točit. Jo. Máme rozhovor s Mečiarem na XTV, teď se nějak v těchto chvílích bude vydávat asi. A on tam řekl, Ukrajina válku prohrála. A já jsem, pane holče, jak to řekl, málem polknul lžičku od kafe.
1: Tak to vystřihnete, ne?
0: No to, ne, víte, že my zásadně nestříháme.
1: No, tak výjimka se může udělat, ne? No, tak potřebuje to pravidlo, víte, jak se to říká?
0: No ne, tak když tady bude stát mezi dveřmi, jak se jmenuje ten pán?
1: Podívá se na to plukovník Foltín a byl bych opatrný.
0: No tak
1: 21. srpna máme za chvíli.
0: Já vím, ale uvědomte si, pane holče, s kým tady sedíte? Já jsem Jan Hus.
1: Jan Hus?
0: Já jsem Jan Hus 2.0.
1: Jo?
0: No.
1: Jak jsi to zjistil?
0: No, dospěl jsem dlouhodobým bádáním k tomu, že já říkám pravdu.
1: Tak to jo.
0: I pan Mečiar mě to potvrdil, že o paní Vašáriové jsem řekl naprostou pravdu.
1: No to snad ne.
0: A za pravdu musíte být upálen.
1: Jo, Xaver, ale vy budete.
0: Já budu upálen, proběhne, já už mám itinerář, už mi poslali ze sněmovny. Je takový, můžu to, bude to tak, že dopoledne se bude hlasovat, bude to někdy v září, o mém odvolání. Mezitím přátelé paní Pekarové a pana Laciny a pana Jakoba postaví hranici na.
1: To je dobře.
0: A bude tam i takový sezení, bude to na Malostranském náměstí a já tam budu přiveden. A potom paní Pekarová se mě zeptá, jestli odvolám nebo neodvolám. A protože už budu odvolaný, tak už to nebude.
1: Tak už tak, vlastně to nebude potřeba.
0: Tak
1: ne?
0: Já řeknu, neodvolám. A v tu chvíli, takhle to podle scénáře, přijde pan Jakob.
1: Ksavr, jenom.
0: Bude mi takový zápalky.
1: Jo, jo, jo. Ale
0: a tam to
1: škrtne. Ale já mám pro vás, dejte si pozor, mějte požadavek jeden aspoň na tu poslední cestu svojí. Ať vás nepodpalujou ruským plynem. Ať vás nepálej.
0: No to už nebude jedno, pane holče.
1: No ne, to ne, tak přeci nechcete jít do pekla s ruským plynem, ne? Skoře, pro boha.
0: Nechcete něco říct teď, pane holče?
1: Co?
0: No, jen to řekněte.
1: Nechci.
0: No to, co máte v hlavě.
1: Co myslíte?
0: No co musíte říct teď v této situaci blížnímu svému? Já vám musím všechno nakukat. No, řekněte to.
1: No nevím.
0: Já bych před tím upálením chtěl jít na želiv.
1: Jo, ta.
0: A tam se vyspovídá tomu bratrovi s tou jednou koulí.
1: No a tak si farážovi. Dávejte bacha, aby vás nepálili taky s jako jednou kulkou.
0: Ale to je jedno, to, tak klidně bez kulky, to je jedno.
1: No, to by bylo opatrné.
0: A já si to představuju, že ten farář, tady ten, jo, že tam sedí v té budce, ten, co řezal ty koule.
1: No.
0: A já tam budu klečet, tak přes tu mřížku, a on bude mít sluchátko a tam bude mít Jurečku. Jo? Ten mu bude radit.
1: Bratr.
0: Bratr, no. Jureč.

0: To teda nebudu říkat, pane Holče, vy byste mě zavrhnul.
1: No, nebuďte slušné, to řekněte.
0: No ne, tak jsme u zpovědi.
1: No
0: tak se dojďte tu hříšku aspoň.
1: Co? No tak...
0: A já...
1: Tu si tam přemyslete.
0: No, neumím přemyslet. No. A stejně, co, jaký byste...
1: Já jsem boží člověk, ne? To vidíte ve mně. Tak potřebujete mřížku nebo co?
0: Pane Holče, vy jste absolutní cynik a nezna Boha.
1: Ne, já jsem boží člověk. Já jsem jako Jurečka. Taky mám v sobě tolik Boha. Co?
0: Jestli jste boží člověk jako Jurečka, tak s tím souhlasím. To souhlasím. Ten, když lítali studentům kulky okolo hlavy a do hlavy, tak seděl. A ještě jeden pivko.
1: A ještě chlebíček.
0: Takže to, takhle boží člověk se taky, ale já jsem skutečně boží člověk. Citově založený hodně a nevěřící hovado, to víte taky.
1: To jo.
0: Ale podívejte, co vy byste mě dal za rozřešení? Vy byste řekl, bratře, třikrát očenáš, dvakrát zdrávas, já to neumím říct, na nebesích plná Marie.
1: Já bych vám udělal nabídku, takovou sumičku bych vám napsal, že byste se mohli koupit, já bych vám dal šanci, no jasně.
0: Ale to není špatný.
1: No.
0: Ale
1: já mám jsem, biznis ducha, Xavere.
0: Já jsem ale dočasně chudobnej, pane.
1: Ale nejste. Teď jste říkal, jak jste si letěl do Splitu, tak vy no, se asi máte dobře.
0: Opravdě, já nemyslím, to tady mám říct, to jsem neletěl za svý.
1: Ajajaj.
0: Jo, to zase.
1: Jo,
0: a
1: jo.
0: I snídaní na letišti bohatou při mojí dietě. Já jsem takhle snědl dvě kolečka tam něčeho. To by vám chutnalo, to byla italská snídaně.
1: No jo, jestli žijete, Xavere.
0: I to za mě jako člověk, který mě pozval, zaplatil. Jediný, co jsem zaplatil, bylo na letišti Coco Jumbo, nebo jak se to říká.
1: A nechcete mě taky takhle kam pozvat?
0: Se snídaní, no? Kde já bych na to vzal?
1: Ale, Xavere.
0: Ale upřímně řečeno, nechci.
1: Já znám.
0: Protože s váma, já vám to řeknu popravdě, tady o vás se to říká, šeptá tady v XTV, když tady nejste, anebo abyste to neslyšel. Naposledy to říkala paní Stoneková, já jsem musel přísát, že vám to řeknu, ať je nějaká sranda. A říká, pamatujte si, že s holcem je poloviční sranda a dvojitá utrata. A na tom něco bude, pane Holče.
1: Víte, co já dělám, až odcházím a vím, že tady jste, tak jako odejdu, zavřu dveře a pak se vrátím, povotevřu si je a poslouchám. Takže já to vím.
0: A máte deníček?
1: Mám, nebojte.
0: Zapisujete?
1: No a nahrávám si to. Mám digitální stopu, Xavere.
0: No. Já nevím, jestli vám to mám říct, jako... Včera jsem měl dlouhý rozhovor v noci, třeba v 11, s paní produkční bývalou z Frekvence 1. Což je taková fajn paní, ona je o něco málo mladší než já, takže já to můžu říct, taková fajn babka.
1: Mladá pohledná.
0: Je, no. Pozor, sympatiačka velká a my k sobě máme tak nějak blízko. A včera jsem potřeboval něco prodiskutovat, tak jsme dlouho. A ona říkala, já toho holce miluju. Tak jsem chtěl žárlivě zavěsit telefon. Samozřejmě neudělal jsem to, protože jí chci nějakým způsobem teď jaksi zapojit do mého života. Ale...
1: A teď miluje mě, ne vás?
0: Tak... No, takhle.
1: To jste si špatně vysvětlil asi, Xavere.
0: Ne.
1: Jo.
0: Ona řekla, že miluje holce a já jsem to nevzdal teda. A řekl jsem mi, až dostanete rozum, tak vám zase zavolám.
1: A ona si nechce zapojit do svého života vás, ne? Úplně. Radši by mě.
0: Ona už se mi tam zapojila.
1: Jo?
0: No. Já mám nová zásadní dotaz, pane Holče. Řekněte mi, jestli už víte, co budete dělat 3. prosince.
1: To vím.
0: Víte to?
1: No jasně, že jo.
0: Trefa?
1: Jo. No něco hodnotovýho, to je snad jasný, ne?
0: Aha. Vy nevíte, co je 3. prosince. Představte si, že já jsem se dnes dozvěděl. Dnes, že 3. prosince má svátek Xaver.
1: To je super, Xavere, takže jedu na večeři s mojí paní.
0: No
1: a to na pohoštěníčko.
0: Pohoštěníčko bude.
1: No to je skvělý.
0: Vezměte paní, ale co paní, vemte příbuzný. Vemte
1: pejska vezmeme taky.
0: Jak máte tu tetu v Doudlebech nebo kde? A ta přijede všichni.
1: Vezmeme pejska.

0: No, ten má taky rád spoustu věcí.
1: Já vím, ale já bych jaksi pejska, ono, ta oslava se bude konat u mě v bytě, ale a já na to jsem poslední dobu tak nějak citlivý a mě totiž k svátku nikdy nikdo, málo kdo si na mě vzpomene, že mám svátek.
0: No, ale my přijedem.
1: Takže já bych vás teď srdečně pozval.
0: No.
1: Je to dvakrát za rok. Za prvé před pár dny bylo Luboše a 3. prosince bude Xavera. Takže už si to napište. Budou se podávat italské speciality.
0: Skvělý.
1: Pejska prosím nechte doma. Protože předevčírem byl u mě pan Luxík doma na návštěvě. Aha. A přišel se psem.
0: No, tak.
1: On má King Charles, říkám to dobře? Charles Cavalier, nebo jak se jmenuje.
0: Nevím.
1: A bylo hrozně vedro a mě pejska bylo líto. Tak jsem mu dal takovou velkou misku jako plnou vody. A můžu vám říct, že ta voděnka byla tu na stěně, na koberci.
0: To jsou pejsci, Xavere.
1: No, já vím.
0: Musíte mít rád zvířátka.
1: No a takže se nabumbal s tím celý můj koberec, a on to samozřejmě uschne, takže úplně v pohodě, a tvrdě usnul.
0: No to my známe. No,
1: to máte doma.
0: No jasně.
1: No a tak to se vám chtěl říct, ale představte si s těma jménama, na mě totiž juknul nějaký na webu, jo. Chcete vědět, která jména, prosím vás, vyšla z módy? Zajímá vás to?
0: No já Xavere tuším, že jedno jméno musí vycházet z módy každým dnem víc a víc a že je to moje jméno. A že je to díky našemu hodnotovému premiérovi, ne? Není tam Petr?
1: Petr tam je.
0: No, to je
1: vyšel jasný. Z módy o strašně moc procent od roku 1900 až po rok 2021. A nejvíc vyšly z módy tyto jména. Josef, Jan, Jiří, František, Jaroslav, Petr, Václav, Pavel, Karel a Miroslav. Hmm? Tak ty jsou na tom nejhůř. Ale a z ženských vyšly z módy. Marie, Anna, Jana, Eva, Věra, Hana, Ludmila, Božena, Kateřina a Helena.
0: He, tak to jsme v tom s manželkou oba, Petra a Hana. Vidíte, vycházíme z módy.
1: Jo, paní taky vlastně, no. Vidíte. Ale paní teda je modrý graf.
0: No.
1: A ta to teda bere hodně po držce, jak se říká. Dívejte se.
0: Maria, to jí musím říct.
1: No to já neříkej, to nebude smutná. Ještě se nechá přejmenovat na Xavera.
0: To si myslím, že ne.
1: No jak to?
0: To ne.
1: A ještě vám řeknu, jaká jména v Německu. Vidíte tu křivku, já takhle ukážu,
0: no.
1: Jo, to vám asi nebude vidět. Podívejte se, to je jméno Adolf.
0: To je zajímavý, ne? Co?
1: Adolf prostě bylo populární až do roku 35 v Německu a bylo 3% Adolfu a teď je statistická nula.
0: Víte, že mi se jméno Adolf líbí docela? Ale chápu tu křivku, chápu tu křivku.
1: Pane holče, to jsem neslyšel. Vy jako...
0: Já jsem řekl jméno, Xavere.
1: Mně se Adolf nelíbí. Prostě. Já to mám spojený s tím hovadem.
0: Já to chápu, jasně. No.
1: No. A... máte to taky tak, že máte spojený některý jména s něčím, co úplně jako vás vyvolá něco strašně negativního?
0: Ale jasně, a to je i to, že jestli klidně člověk, jak se nám dneska angažují a radikalizují třeba herci a umělecká fronta, takže prostě člověk vidí zatím toho, ty pošuky a ten jejich aktivismus a angažovanost.
1: No to máte pravdu. Je to, ale víte, na druhou stranu je to tak, že někdo přece tady tu hnusnou práci musí udělat.
0: To je jasný.
1: Víte, co všechno na svá bedra vzala ta holubice?
0: No to jo, taky chudák na to vypadá, ne? Že má naložíno.
1: Jak vypadá?
0: No, jakože nese hodně tíhy, si myslím.
1: Mně přijde, že vypadá dobře.
0: Já tam vidím tíhu, no. Osudu života, celého světa.
1: Tak vy jste části života, vy jste věku, všichni vidíme nějakou tíhu na každém. Na vás taky vidím tu tíhu. Ale to nebudeme řešit, jak kdo vypadá, ne? Tak jako co?
0: Mladá pohledná.
1: Mladá pohledná. No.
0: Tím nám Danuše pomohla všem.
1: Jo, počkejte, vy myslíte holubici Danuši?
0: Ne, říkám tímhletím vyjádřením, že nám Danuše pomohla.
1: No.
0: Všichni můžeme být pohledný a mladý.
1: Že o sobě někdo řekne, že je pohledný a mladý, to může říct jenom idiot.
0: Nebo idiotka.
1: Promiňte, já zapomínám na tady ty věci, jako pane Holče, to není dobré.
0: Mějte, pamatujte na to.
1: Já jsem chtěl říct, že si připadám jako mladý a pohlednej.
0: No to jo, to máte pravdu.
1: No, podívejte se, ty pytle pod očima.
0: Pytle pod očima, jak se bere.
1: Náhodou, včera jsem seděl pozdě večer u jedné benzínky, kde mají takový ty nasezení, jo, na cigaretu vedle té budovy. Jo. A tam přišla nějaká paní s manželem a s pejskem, venčili pejska a jeli od někud z Domažlic nebo někam prostě přes Prahu a říkali, je pane Xaver, dobrý večer, a co vy tady ve čtvrt na dvě?
0: Ve čtvrt na dvě?
1: No. A řekla, víte, co mi řekla? Veškerá pochvala, řekla, víte, že vám ta cigareta sluší?
0: No tak vidíte.
1: Tak proto to tady žvatlám v ruce.
0: Jo.
1: No.
0: Člověk musí na benzínku, co? Ve čtvrt na dvě ráno pro pochvalu, nebo v noci.
1: Ne, tak jako vedro a tak. A já teď, co jsem dočasně chudobný, tak nezapínám klimatizaci, protože to má spotřebu hroznou.
0: Chudobný, co? Teď bohatnem?
1: Neblázněte. No jo, ale...
0: Ne všichni bohatnem, Xavere.
1: Pane Holče, já jsem dneska...
0: Všichni bohatnem.
1: Dneska v noci si objednal košík. Víte, co je košík? A přijel 7 ráno, protože už neměli rozvozový slot, mě bylo řečeno. A objednával jsem mlíko do kafe a pár minerálek a platil jsem 5 500. Ale nic tam není, jako prostě dva kousky takový, to jak balená šunka, jsou tam dva plátky.
0: Tak počkat, co to objednávat, jak se...
1: No ne,
0: tak to si žijete.
1: Jen do koupele jsem si objednal pár takových věcí. Bylo to ve 4 taškách a k tomu ty minerálky ještě asi 6 kartonů. Po 6.
0: To byl nějaký italský nebo francouzský, ne?
1: To byla ochucená dobrá voda. Esence citron bez cukru. No.
0: Divný, Xaver. Já jsem zrovna, teď náš pan premiér říkal, jak pochvaloval si, jak jídlo zlevnilo všechno.
1: No tak u nich asi zlevnilo. Tam jo.
0: No, ale... Nechcete mu poslat účet? Ať se na to mrkne?
1: No ne, tak pane Holče, vy mě nevěříte, jo? Já to tady
0: no tak,
1: najdu.
0: No tak přeci, počkejte, no tak přeci si nemůžete myslet, že já bych si myslel, že by náš premiér Fiala lhal.
1: Ne? No vy to, ne, vy, no, tak vy si to nemyslíte, vy dlouze a soustavně říkáte, že je lhář. A tady podívejte se, toto je moje faktura za rohlík. Za košík, promiňte, rohlíku jsem vypustil, pár věcí, šup.
0: A co no, šup, Xavere, tak šup s tím...
1: A vidíte cenu 6500.
0: No, pošlete to panu premiérovi na X-ku do toho, jako zprávičku, až se na to mrkne. Počkejte, viník může být odhalen.
1: No.
0: Těch jar, cen, Xavere.
1: Jar citron, 45 litrů, prosím vás, jar jeden kus, jo. A abyste to, 44 korun. Za jar.
0: Xavere, víte, že on, kdo jiný umí ověřovat ty nákupy tak dobře jako náš pan premiér? Co?
1: No já vím.
0: No, tak
1: já
0: mu to vím. Pošlete.
1: No a za 4 vrství toaletní papír jsem zaplatil, pane Holče, 139 korun.
0: 4 vrství.
1: No to tady jako... píšou, tak jsem kliknul na první, který jsem objevil, Harmony Exclusive.
0: Neříkala snad Pekarová Adamová, že jenom 2 vrství máme používat
1: no ne, od roku 22? Pekarová Adamová, že se ho máme prát.
0: Nebo jedno
1: No,
0: no jasně, tak co se divíte 5 000 za utratu, když si utíráte zadek 4 vrstvím?
1: No.
0: Papír, no tak to chápu.
1: Hrozný,
0: no jo, no tak
1: bezsemené 42 korun.
0: Hrozný bezsemené, no.
1: No. Sleďové rolky z cibulí v aspiku 64
0: korun. No jo, Xavere, tak z vás to leze, jak si žijete.
1: No jo, tak jo, dobře, no. Probiotický jogurtový nápoj, pane Holče, 43 korun.
0: No už vás nelituje nikdo vůbec.
1: No ale nic jiného tady není, tak prostě
0: tak
1: to dalo.
0: Tak ten čtyřvrstvej hajzl papír,
1: no,
0: to
1: je. No tak ten čtyřvrstvák vyjde draho, no.
0: No. A za kolik mají v Německu? To by měl premiér ověřit, ne?
1: No já nevím.
0: Pošlete mu to.
1: Nevím. Proč jsem koupil 2 jary, já idiot. Ještě jar citron a jar extra plus lesní ovoce. Jo, já jsem si myslel, že k tomu jaru dostanu nějaký lesní ovoce a až doma jsem myslel, že to je příchuť lesní, že to tak voní.
0: Tak si dejte jarné.
1: No ne, tak oni mě podvedli 650 mg a s tím lesním ovocem stojí 94. A já jsem čekal, budou tam lesní jahůdky, ostružinka.
0: Ksavere, pošlete to panu premiérovi.
1: Já nemůžu poslat vám?
0: Ne, mě ne, proč mě panu premiérovi?
1: Ta drahota je
0: on, to, on se na ty hodnoty mrkne.
1: Zařídím to.
0: Tohle to jsou hodnoty k nezaplacení, sorry, jako ne? Co? Hlavně ať mrkne na ten hajzl papír, to je fakt nechutný.
1: Byl bych rád, jo počkejte, teď musíme udělat důležitou věc, no, aby jsme zase nepřetahovali. Kniha hříchu.
0: No jo.
1: V kniha hříchu je dobrá věc, my ji plníme, pan knihař Petr nám to udělá skvěle.
0: To je paráda, no.
1: Pane Holče, co tam, budete vypisovat já nebo vy?
0: Vy máte takový krasopis hezké a jde vám
1: já,
0: to?
1: Jo, já jsem měl čtvrku z toho vždycky. Ale tvrdá I jsem měl správně.
0: To jsem, a měkký ne, jo?
1: Akorát jsem, no taky no, akorát jsem psal, rádi vás uvidíme a takový. Tak, co mám psát?
0: No tak to je jasný, ne, vy proruská špíno.
1: Takže píšu.
0: Markétka nápis. Gregorová.
1: Počkejte, jak to píšeme. To už bude třetí zápis.
0: Ksavr, já od té doby nemůžu spát, jako mě to děsí.
1: A píšu Markéta Gregorová.
0: Markéta Gregorová, já ji furt vidím před sebou, jak sedí před tou kamerou a říká Dostálovi, vy proruská špíno, co si to dovolujete?
1: A teď no, píšu vozovky.
0: Ano.
1: Vy?
0: Proruská špíno.
1: Proruská
0: špíno. Co si to dovolujete?
1: Špíno.
0: No ale tý paní je potřeba pomoc, ne?
1: Co?
0: Nebo slečně, já nevím.
1: To do... Volujete. Je to tam, pane Hoče, je to tam.
0: No ale nepomůžeme jí nějak?
1: Jako...
0: No vás se potřebuje lékaře, to je evidentní.
1: No to potřebuje. No. 1.8. jsme to vepsali a jaký rok se píše, pane Hoče?
0: 24 Ksaver.
1: Jo, 24, máte pravdu.
0: A... To je... Víte, proč si pamatuju ten rok, 24?
1: Nevím.
0: To je rok, kdy se od 1. ledna všechno obrátilo k lepšímu v Česku.
1: Jo,
0: jo?
1: To se obrátilo úplně do hajzlu všechno.
0: No vy to jenom nechcete vidět, vy jste no, škodolibý člověk, nepřející.
1: Přátelé, máme třetí zápis v obří knize hříchu. A pane Holče, co děláte 19. tohoto měsíce?
0: Ksavere, máte otázky.
1: No ne, tak to je důležitý, pro mě je to důležitý. A pro občany hlavně.
0: No principiálně musím odpovědět jako s 3. prosincem. No něco hodnotového zásadně.
1: Něco hodnotového. Od 14 hodin no. Na Kavčích horách probíhá mimořádná schůze Rady České televize.
0: Já nejsem radní, to jste vy.
1: To je pro veřejnost. A je svolaná kvůli rušení pořadu 168 hodin.
0: Bude tam hořet svíčky za noru? Zapálíte to?
1: To nevím, ale hodnotový radní... Mm-hmm. Jo, paní Chmel a pták, budou pranířovat asi, nebo se bude přijímat nějaké usnesení, já nevím, je to celý mimo zákon podle mě, protože v zákoně stojí psáno, že radní nesmí zasahovat do programu.
0: No já jsem jenom blbec, ale já jsem si to myslel.
1: Já vás tam zvu a zvu celou veřejnost, přijďte tam, přijďte se podívat, co radní, kteří byli zvoleni tam veřejně, to znamená všichni ví, kdo je zvolil, za koho tam jsou, co provádějí a co, jak jsou schopní ohnout.
0: A mě to hrozně překvapilo, protože to jsou přeci radní za dobro, ne?
1: Za dobro, no a Nora, promiňte, Nora, já nechci být familiérní, paní
0: Fridrichová.
1: Paní Fridrichová, rodinný klan, tak ona je velmi nepoctivá novinářka.
0: No to snad ne.
1: No, velmi nepoctivá, velmi nepoctivá.
0: To máte indicie, jo?
1: Ne, my jsme to dostali jako soupis od pana ředitele Součka. Ten má taky knihu hříchu asi. A on to tam všechno vysvětluje, proč ten pořad se ruší a proč není možné, aby paní s tímto kreditem moderovala na veřejnoprávní televizi.
0: Já jsem říkal, já jsem v podstatě hlupák jenom, ale jak jsem viděl, jak všichni vládní politici ten pořád hájili a brečili nad jeho zrušením, tak jsem si z toho nějak vyredukoval takovej prokremlský závěr, že možná byl vstřícnej k ním. Ale to říkám, to je jenom, chápete, nesprávný narrativ.
1: Včera někdo volal, jeden takový pan fanoušek, odpoledne říkal, já bych tam chtěl přijít, co když se tam nedostanu. A já jsem se pustil na tenký led, něco, o čem vůbec nemůžu rozhodnout, co vůbec není v mojí kompetenci, ale chápete, jednou nohou pryč. Tak jsem říkal, když se tam nedostanete, já se budu snažit prosadit, aby ven před Kavčí hory dali reproduktor. Kdyby jeden občan se tam nedostal a chtěl slyšet, jak to bude probíhat. A když to neudělají, tak mám připravenou variantu, poslouchejte.
0: Jste kreativník, Savr.
1: Tak vezmu náš obytňák, dám na něj amplion, posadím tam někoho z kolegů, kterýho umluvím, uplatím, budu mu vyhrožovat cokoliv. A aby si ten zvuk vzal z toho veřejného přenosu na internetu a živě to tam těm občanům pouštěl. Tak. Když tam bude nejméně jeden, který se nedostane, bude stát venku, tak to bude připravený, protože je to něco, co tady nikdy nebylo.
0: To je správný, Xaver, jenom vás chci upozornit. Pozor na reprák, aby vám ho někdo nepoodnes.
1: Nepoponesl.
0: Jo.
1: To říkal...
0: A to by mohl být třeba klidně i Marek, ne? Volner. Ten rád...
1: Počkejte, pan Volner je prestižní novinář.
0: Je, samozřejmě. A rád ty repráky, když někdo sebere reprák někomu, tak ho říká, tak mu ho poodnes, ne?
1: Poponesl,
0: no tak... Aby vám ho nepoponesli třeba někam...
1: Ale kdyby to bylo v obráceně... Dál. A někde nějaký fanoušek Babiše odnesl reprák starostům
0: TOP 09.
1: Můžete si představit, co by to bylo za reportáž na pokračování?
0: To, no počkejte, to by byla celá 168 i reportéři o tom, ne?
1: Hinek, pan Hinek, ten reportér,
0: ten by se infiltroval okamžitě.
1: Ten by se infiltroval ve vteřině. Jo. Hned by i svojí manželce dohodili s otázkama do toho pořadu Sama doma.
0: Ty si představte ty dvě hodiny o tom, ne? U Vaška.
1: No ježiš. Ale tak musíme, toto musíme dělat. Já tímto vlastně vyhlašuju soutěž. Kdyby se našel někdo, kdo tam chce přijít, napište mi. A jediný člověk, který by měl stát před Kavkama, já na svoje náklady zajistím.
0: Ale myslím, že jste si garantoval, že vy tu, kolik je to, šestiletka toho radního, že to dokončíte.
1: No, já jsem tam 3,5 roku a to tak akorát, ne?
0: Jo.
1: Říkala paní Pekarová.
0: Já myslím, že vám to zkrátí jako maďarský předsednictví Evropské unie, ne? Možná.
1: Pane Holče, to bude... Prosím, chcete na to slavnostní upalování VIP lístek? Chcete si jít v první řadě nebo v druhé?
0: V té první.
1: Jo, no a tam bude kouš na vás hodně.
0: To se nebojím. Já si přinesu bušta.
1: No dobře. No tak, pane Holče, 19. máte už jasný program. Mm-hmm. Rybářskou židličku,
0: yep.
1: Sednete si před Kavky a budete asistovat, jo?
0: Mm-hmm.
1: Tak jo? No,
0: musíme...
1: dneska jsme to pojali tak letně, že?
0: No tak.
1: Poděkujme všem, kdo nám, Ave Maria Gloria, kdo nám pomohl tady...
0: Přežívat.
1: No, podporu na transparentním účtu XTV a my s panem Holcem stále musíme přiznat, i když o tom nesmíme mluvit, že zatím peníze shromažďujeme na advokáta. Ale nesmíme nic říct. Až to dopadne, jak to řekneme.
0: Tomáš Pokorný, na náš pravidelný sitcom Dobré ráno Vlzonova a do tiskných hříchů, vidíte, bude potřeba dotisk, to je jasný, protože ta první bude velmi brzy plná.
1: To pan Petr udělá, ten je skvělý.
0: No jo.
1: Teď si u něj budu dávat zakázku. Už to mám vymyšlené.
0: Jo. Jiří Bidžovský, Vlzonova 10, koncesionářský poplatek. A už je taky novej, vidíte, Xavere, jak jsme diváky naučili 150 korun.
1: Děkujeme.
0: Alena Davídková, na Vlzonku od Azalky, díky Azalce. Tomáš Sova, Vlzonova 920, příspěvek na matraci pro matraci s velkým M. Ježíš Maria.
1: Kdo to je?
0: Mamma mia. Aby mohla zahájit okupační stávku za znovu zavedení hodnotového pořadu 168 hodin.
1: Taková blbo.
0: Já doufám, Xavere, stejně, že tam vydrží ty svíčky za tu noru, co?
1: Já nevím, tak nepřejme paní, jak se jmenuje?
0: Nora.
1: No a vy má to příjmení.
0: Já nevím.
1: No, je to bývalá žena někoho.
0: Vy jste zabroušený v České televizi, proč se mě ptáte
1: toho pana Friedricha.
0: Já vždycky
1: zapomenu, do kterého rodinného klanu kdo patří.
0: No, ale ono se taky mění rok od roku třeba, že jo? Tak si musíte říct, v kterém roce to bylo takhle.
1: Tak to je moc hezký klan, to jsou, tady je pan Friedrich, paní Friedrichová, teď mezi tím si prohodili nějak manželky, tak pan Záruba, paní Vitovská, to je, nemyslete si, že to jsou dva, tři lidi.
0: A tak je to asi soudružská atmosféra, ne? Pracovní taková?
1: Pracovní, nebo? Rodina, no. Taková budovatelská.
0: Tak to je jedině dobře, ne?
1: Je to jedině dobře, já to taky neříkám, že to je špatně.
0: Ten výsledek je taky dobrý, ne?
1: No, ale já si myslím, že když se jedná o veřejné médium, že to tak být nemá, protože se na to skládají všichni lidi a nejsou moc zvědaví na to, že si tam někdo jde na ruku. Podívejte se, rodina Hinkova třeba. Dělají PR pro IKEM. Ten přijde domů, říká, mámo, tady máš noty, tady měj takovýhle otázky.
0: Takhle vypadá veřejnoprávní infiltrace. Víte, že vy jste držák na mikrofon. To jsou lidi, kteří se umějí infiltrovat správně. Už jste se infiltroval někdy? No, vidíte.
1: Já mám nápad. No, přečtěte to.
0: Marcela Skořepová, ta nás podporuje furt. Ty musíme poděkovat. Zdravím pana Xavera a holce, oba nemáte konkurenci, jste stále lepší, fandím vám, Marcela. Nadežda Formánková, paní doktorka, Vilznova 10, příspěvek pro Přístav pravdy na skvělé komenty pana Holce a pana
1: Nováka.
0: Xavera.
1: Jo, Xavera. No, dobře. Pane Holče, já si na tu radu vezmu držák na mikrofon.
0: No jasný. Ale infiltrujte se, přijďte v nějakým převleku.
1: Ale to já nemůžu, já tam musím důsledně reprezentovat. Já musím, mě vyzvala paní Chmel, mě vyzvala, abych důsledně reprezentoval.
0: A už jste se to naučil, doufám.
1: No jasně, já jsem si to vzal k srdci. Ona to tak krásně říkala na té radě. Pane Holče, mě vám tekly slzy jak hrachy.
0: To chápu.
1: Ona, to je tak transparentní žena.
0: A konečně toho chytlo nějakou úroveň, ne, ta rada, co?
1: Fakt jo, a řekla to tak hezky, já jsem s tím z plna hrdla souhlasil. Ona řekla, že vyzývá všechny pracovníky, i bývalé pracovníky, a celý svět, celou planetu, celý vesmír vyzývá, aby nepoškozovali jméno České televize. Když to říkala, pane Holče, já...
0: Plakala taky?
1: No, ona ne.
0: Ona ne?
1: Ne, ona to měla jako krásný číslo udělaný. Ale já jsem...
0: Ona herečka? Nebo?
1: Já nevím co. Já jsem hledal kapesníky a říkal jsem si, konečně mě to někdo řekl. A ona teda na co trošku zapomněla, jo? Ale to v těch emocích zapomenete.
0: Jasný.
1: Aby si to jméno nekazila Česká televize sama.
0: No to ne, tak...
1: Třeba mňoukáním, nepoctivou žurnalistikou, Hinkovejma, tím, že prodávají reportáže v pořadu reportéři ČT za prachy zbrojeřům a tak. Na to zapomněla, ale všechny nás vyzvala, pane Holče. A já doufám, že ta výzva paní Chmel teď dopadla i na vás. A že také si to berete k srdci.
0: Jak se to,
1: vidím, jak se vám lesknou oči.
0: Jak se to Xavere krásně přednesl a odprezentoval, tak jo. Cítím, vidíte, jak to prostupuje mnou?
1: Já to úplně cítím z vás. To bylo silný, to byl nejsilnější okamžik na radě, který jsem zažil.
0: A někdy byste mi to mohl ukázat, jak se reprezentuje takhle hezky.
1: No tak musíte dělat dobré jméno. Jo, to je ono.
0: Jo, jo. Čím mňau?
1: To neříkala, to se zapomnělo, to je jejich parta, víte? Ale já bych vás teda prosil, abyste od paní Chmel tu výzvu taky přijal, tak nějak statečně.
0: Já paní Chmel vlastně neznám vůbec, ale představu si
1: ona
0: jako...
1: Ona se jmenuje Chmel Denčevová.
0: Jako...
1: A je to teda žena neuvěřitelně kvalitní, transparentní, má takový...
0: Transparentní? Jakože vidíte skrz? Nebo...
1: No ne, tak ona hodně o tom mluví.
0: Jo.
1: A já jí to věřím a má takový budovatelský drill sobě. A
0: no, tak to je dobře.
1: Třeba řekne na radě, jestli by mohlo být víc pořadu o výtvarném umění nebo o poezii, tak se zapomněla přečíst ten zákon, že do toho nemá co žvanit.
0: Tak je možný, že ona píše doma po večerech poezii a maluje?
1: No,
0: tak...
1: Ona píše úplně něco jiného po večerech a posílá to některým představitelkám z poslanecké sněmovny.
0: Udáníčka nebo?
1: Já to neříkám takhle.
0: A udáníčko není nic špatného?
1: Já neříkám udáníčko, počkejte, já říkám důležitou korespondenci.
0: Počkejte, dneska udáníčko je občanská povinnost, občanská práce.
1: Která, když se ke mně posléze dostala, tak jsem se málem počural smíchem.
0: Ksavere, udáníčko je dneska svědomím každý občana.
1: Ale já neříkám, že psala udáníčko. Já to říci nemohu, protože reprezentuji transparentnost hodnoty
0: a já to říkám.
1: Podle paní Chmel.
0: Víte, já to říkám.
1: Přijďte sám podívat.
0: Přijdu.
1: 19. To je všechno, pane Holče, dneska.
0: No já tam budu zadarmo, ne? Vy tam to berete prachy?
1: No, už asi moc ne. Toto je obrázek, toto je Tišnovská radnice.
0: Nádhera.
1: Nádhera, že?
0: Nádhera.
1: Kostel na nebevzetí paní Marie, nebo jaký tam je, tak svatý Severin, Václava. Tady sedí pan starosta.
0: A výtvarný umění v jednom.
1: No, pan, tady sedí pan starosta bakalář.
0: Jo?
1: No, pan bakalář dospíšil.
0: A tamhle jste se někde narodil za nějakým tím okýnkem?
1: Já jsem se narodil asi tak 10 ulic zatím, ale já jsem se narodil v Brně. Tam mě pak přivezli asi.
0: A vy jste se v tom kosteličku, jste se narodil?
1: Ne, v kosteličku. Já nekosteličku. Takže jsem ho varil. Těším se na příště, pane Holče.
0: Já taky.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
2: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
1: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
2: Mně tady vůbec dobře.
1: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
2: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
1: noci,
2: voci.
1: No, moc,
2: co, holci?
1: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karlo, máte dneska?
2: No dneska nic moc, já tak na trojce.
1: Ale?
2: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
1: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak tíhnete, to vám řeknu.
2: No vidíte to a mladí ne.
1: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
2: No.
1: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
2: No.
1: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
2: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
1: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
2: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
1: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká Svěrák. Znáte to?
2: Neznám.
1: No on kdysi otextoval známou melodii ta. A teď co to je?
2: To je, no, není to malá noční hudba?
1: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu zednoblesní.
2: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
1: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí. Musím to říct, protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
2: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
1: Opravdu, ještě další dovolená? Mm-hmm.
2: No, tak dobře, mě tady platíte, to víte, to se to realizuje po světě.
1: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
2: No, jednoznačně.
1: Jak moc to chcete vědět?
2: Na stupnici od 1 do 10, 12.
1: To je dost. Tak já to představte si mám na 7 a něco.
2: Mm-hmm.
1: Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě.
2: No.
1: A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne.
1: Od vás.
2: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne?
2: Mm.
1: No a paní Karol, já nevím tu značku a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na 6.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... překročilo 7.
2: Fakt, jo.
1: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: To je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadí v letadle?
2: Ne, bude to V zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste. No,
2: nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí pětikoalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavej sprchovej gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše, paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super, to vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
2: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech?
1: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karlo, představte si, jenom asi půl hodiny. Z takových i technických důvodů bych řekl.
2: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
1: Kdo?
2: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
1: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čůrat.
2: No.
1: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
2: No.
1: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
2: Tojtojky!
1: Tojtojky.
2: Yeah.
1: Tojtojky.
2: A vy jste nešel na tojtojku?
1: Mně to dělá problém.
2: Proč pak?
1: Já nevím, já mám nějakou fobii stojtojek.
2: Tak to já nechápu.
1: Jak to?
2: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
1: Fakt? Tak no. Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
2: Hele, prý ten pronájem je docela drahej.
1: A jak pronájem? Abyste ji vlastnila?
2: Ne, to se pronajímá na akce.
1: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
2: No.
1: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
2: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
1: jo,
2: to tak
1: akcích.
2: Jako patří k tomu koloritu, že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
1: Paní Karol, to je fakt jako divný.
2: Není.
1: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
2: No, jaký?
1: Mě to evokuje Naked Attraction.
2: Čeho?
1: Naked Attraction.
2: No.
1: A kvůli tomu tam nechodím.
2: Jo, a co to je?
1: No, to je reality show,
2: která
1: běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka, každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk. Muž, žena, nebinární, muž, nebinární, a jiní. A je tam jeden, nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
2: Jo.
1: A zvedá se ta přední stěna. Prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. a říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ono, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentovala. Byly tam hrozný zjevy.
2: Jo, jo.
1: Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni to chválí. Má skvělý zadek, ty tam vidíte tu pomerančovou kůru.
2: Jo.
1: A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem nějak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
2: Já musela ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
1: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
2: Tak to musela být pěkná paní.
1: Jako no, šikovná
2: dcerka.
1: Ale do poslední chvíle jste se to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
2: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
1: No a škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
2: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět noučatům. Babička, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
1: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
2: Jo.
1: No. Protože tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no, pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa.
2: Fakt?
1: No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v toj tojka.
2: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
1: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
2: Nebo ani jeden. Jo.
1: A nebo bychom se spolu narvali do jedné toj tojky.
2: Ty bláho.
1: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučné, nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální, naked attraction, podívejte se na to, fakt se nasmějete.
2: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibudky.
1: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
2: No ne, to já, mě to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna z položek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou, to možná si to vzpomenete, takovou
1: Karol,
2: tu placatou.
1: Já jsem taky jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
2: No, protože jak jdete a svítíte si.
1: A baterka tam svítila několik.
2: Dokud nezapadala.
1: Tak.
2: No.
1: Tak.
2: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako budou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
1: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
2: No.
1: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
2: Ano.
1: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionierském se z toho dělali různý srandy.
2: No.
1: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím, co všechno. A dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
2: No ale víte, co to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
1: Vykopat.
2: Tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají. Oni nejenom, že nesou ložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
1: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a muselo se to zasypávat vápnem.
2: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
1: Tak bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak máme teda téma, dneska to vám řeknu.
2: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
1: Vám říkám, že za jeden turnus, byl třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
2: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
1: Z toho 3 moje. Ale jo, jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Neumím se to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, které svítí třeba týden.
2: Jo, to je pravda.
1: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
2: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
1: No. No. No, máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci,
2: my jsme tak zhruba
1: trampové,
2: stejně staří.
1: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit to,
2: tojtojku.
1: Tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
2: Jo, a co by to mělo být?
1: Včera, dnes a zítra.
2: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
1: Oh.
2: To se držte stolu.
1: Kdo má narozeniny?
2: No, co pak, kdo, ale co?
1: Co?
2: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
1: 20 let už to vysílá?
2: No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
1: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah. Já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v
2: Ulici? Já nevím.
1: Nekouká

0: případy vyřešil. No, potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec zvonec, vyřešeno.
1: Růže pro Zemana?
0: Růže pro Zeman, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědirtina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
1: Fakt takhle.
0: No.
1: To je ale neuvěřitelné.
0: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
1: Ne, tady tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
0: No vidíte to.
1: A máte ještě nějaký takovýto husarský kousek?
0: Za nějakou podobnou úchylku.
1: Ne.
0: Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
1: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
0: Fakt jo, to je dobrý.
1: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechny ty rodiny.
0: Flígr Konečná.
1: Opatrná.
0: Jo, opatrná ano, opatrná Flígr, ano.
1: No, a nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběli tak dva.
0: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
1: Teď Knotek.
0: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
1: Doktor Drahota.
0: Inspektor, nebyl on inspektor?
1: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
0: No, nedáme, no.
1: A ze Kašovi. Flígr opatrná.
0: Paní Jechová, na to nemůžeme zapomenout, na to kvůli ní to tam málem skončilo.
1: No jasně.
0: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
1: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
0: Jo, to já taky.
1: To, je to fakt dobře napsané, že?
0: Jo.
1: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té u té ulice, nebo? Nám to jedno, ne? Když se nedíváme.
0: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
1: A je to poučný v něčem?
0: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
1: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
0: Ale já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
1: To je to poslední, ne?
0: No právě.
1: No a vy ještě u něčeho máte něco takového? Já bych to hrozně chtěl slyšet.
0: Já nevím, tak umím naspamět spoustu písní od pana Jahelky. Uhum. Umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana, umím některé povídky Menšíka.
1: Takže víte, co to znamená, to bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
0: No tak tohle zrovna neznám.
1: To zrovna neznáte.
0: Ne.
1: A Cimrmanů umíte naspamět co?
0: Od Cimrmanů moc ne, tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
1: Takže neumíte ani Maralíka?
0: Ne.
1: A toho umím já, představte si.
0: Kdo to byl?
1: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
0: Neznám.
1: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
0: Jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Belavista.
1: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
0: Jo, tak.
1: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík.

0: pamatuju od dětství.
1: To to neznám, no ale to pěkný.
0: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karo?
1: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší, do té hlavy to leze.
0: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
1: No, teď já jsem projedla hroznou věc. Jako.
0: Jak to?
1: No, my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
0: A co tam bylo?
1: Já nevím, no, nějaký ty keci.
0: Ještě jste to nečetla?
1: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takový ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
0: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si, protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o to vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
1: To já si to neříkám, já znám ženský.
0: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
1: Ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
0: Já si myslím, že se sněmovny pořád.
1: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
0: Jo, takhle.
1: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
0: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, Ježíši.
1: O jeden.
0: O dva se sekla. Protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
1: Teď už ne, to je pravda.
0: No.
1: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
0: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
1: Vidíte to? Aha. My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
0: No. Ale my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali, jako co? No.
1: Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
0: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem Ona vyjela s tričkem Už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
1: Jste pokřtěný, Xavere,
0: ode dneška. To v klidu, já jsem paní Karol, já nemám
1: nebudete žádný mít mokrý kalhoty, teďko.
0: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
1: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
0: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
1: I pro mě.
0: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno, podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte, na levé straně, z vašeho pohledu na pravé ano. straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No, a ona v době, kdy vyjela s tričkem Už nikdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty. No, nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
1: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
0: Jasně.
1: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
0: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám v tuto chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
1: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
0: No, paní Karol, když už se toto stane,
1: ano.
0: Tak nic nedělat, nic nedělat.
1: Ne?
0: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
1: Věštit z rozlité vody.
0: Věštit z rozlité vody.
1: Mm.
0: A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
1: Jo.
0: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
1: Ano.
0: Nalevo a napravo. tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
1: Ano.
0: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
1: Počkej, tady je čtyřka velká.
0: No to je velká čtyřka.
1: Ano, to je koalice Spolu.
0: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
1: to
0: Spolu.
1: To je koalice Spolu, tohle.
0: Dobře, takže to uděláme takhle.
1: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
0: No to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvané ztracené hlasy.
1: Ano.
0: Toto je Babiš a Spol. Tady ty, co se jakoby oddělujou.
1: No.
0: Ty výtoky doleva a doprava. To je Šichtarová a Reichl.
1: To jsou přeběhlíci.
0: No.
1: No pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
0: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
1: Mě se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
0: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
1: No to určitě, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Hmm. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
0: Nevím.
1: Ne?
0: To už je moc.
1: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
0: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neumíral.
1: Se řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
0: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
1: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
0: Speciální vodní díl. Povodňový.
1: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
0: No,
1: jo.
0: Možná... Na dobře situovaný. Na... Děkuji, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
1: Já se taky těším, co vyvedu příště.
0: Budete mi zase nějaký překvapení?
1: Já nevím.
0: Že bych si za pláštěnku nebo něco... Tak jo, děkuji a nashledanou.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Radim Panenka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Radim Panenka je novinářem, prvním zástupcem šéfredaktora Parlamentních listů, také předseda Česko-srbské asociace. No a muž, který se o problematiku srbská věcí okolo dlouhodobě zajímá, vím, že píšete knihu taky. Kdy bude hotová kniha?
1: Doufám, že co nejdřív, ideálně do Vánoc, uvidíme, jestli to stihnu.
0: Čím to je, pane Panenko, že vás jako píšícího novináře tak z ničeho nic přitahuje Srbsko?
1: Není to z ničeho nic, ten zájem trvá 15 let, možná bych řekl, necelých. Datuje se to zhruba do toho roku 2008, kdy Kosovo jednostranně vyhlásilo nezávislost na Srbsku. Navzdory stále platným normám mezinárodního práva si získalo určitou podporu ve světě. Dá se říct víceméně v západním světě, protože ten takzvaný stát Kosovo uznává zhruba polovina zemí světa, polovina členských států OSN, a v současné době Srbsko pracuje diplomaticky na tom, aby některé státy, které jsou ochotné třeba na základě změny vlád, změn postojů v zahraničně politických záležitostech, rušily tato uznání Kosova.
0: U nás je to teda zatím tak, že Česká republika uznává Kosovo jako samostatný stát. Vzhledem k tomu, co o té historii teď nedávné všechno víte, je to chyba?
1: Z mého pohledu je to jednoznačná chyba. A vzhledem k tomu, že právě Česká republika má tento svůj oficiální postoj, tak je to chyba ještě horší, protože my jako Česká republika, jako Československo, jako dřív České království jsme měli historicky, tradičně přátelské, blízké vztahy se Srbskem, ať už bylo to Srbsko republikou jako dnes, nebo právě také královstvím. Takže z mého pohledu je to daleko horší v těch vzájemných vztazích, než když Kosovo jako samostatný stát uznává, řekněme, Německo nebo Spojené státy.
0: Jaké jsou teda aktuálně teď vztahy České republiky se Srbskem?
1: Upřímně řečeno, mě by to taky docela zajímalo, protože současná vláda Petra Fialy se k této problematice nebo k této otázce nějak nestaví, nebo oficiálně, veřejně nějak nestaví. Celá řada předchozích vlád udržovala blízké přátelské vztahy se Srby. Padaly nejrůznější sliby, že Česká republika bude silně podporovat snahy Srbska přidružit se k Evropské unii, že se bude snažit například po boku dalších států, Polska, Maďarska nebo Rakouska, jestli se nepletu, lobovat za přijetí Srbska do Evropské unie. Ale pokud tedy mám správné informace, tak od poslední změny vládní garnitury se nic takového neděje. Spíš naopak, bohužel, jsou vidět signály, které svědčí o tom, že ta podpora je směřována právě tomu takzvanému státu Kosovo.
0: Může to být důsledek toho, že Srbsko nechce podporovat sankce vůči Rusku?
1: Může to být jedním z důsledků. Přesně tak. Nicméně to můžeme jenom spekulovat, ale nepochybně to může být právě tím důvodem, což u nás sice nikdo neřekl nahlas, na rozdíl například od německého kancléře Olafa Scholze, který při nedávné návštěvě Bělehradu na tiskové konferenci řekl, že pokud Srbsko chce vstoupit do Evropské unie, musí uznat Kosovo jako nezávislý stát, na což se mu v přímém přenosu od srbského prezidenta dozvědělo odpovědi, že to nikdy neudělá, ale že chápe, že to německý kancléř říká, a že tedy, aby si on dělal svou práci a my tedy Srbové, říkal si, budeme dělat tu svoji.
0: Vy, pane Panenko, jako člověk, který se tím zabývá do hloubky a roky, tak jak si vysvětlujete, že Srbsko se nechce připojit k těm sankcím na jedné straně a na druhé straně by rádo do společné evropské rodiny.
1: Tak samozřejmě nejsem srbský představitel, ale na základě toho, jak já čtu tu jejich situaci a vzhledem ke známosti jazyka sleduju denně veškerá média v Srbsku, vyjádření politiků a tak dále, tak pro Srbsko je to otázka, řekněme, ekonomického přežití za prvé a za druhé nálad obyvatelstva, protože Srbové měli historicky velmi blízké, těsné vztahy s Ruskem, které jsou dány nejen, ale i tím, že jsou to oba pravoslavné národy, byť oba ty národy mají svoji pravoslavnou církev, nikoli společnou. Nicméně jde především o ty ekonomické záležitosti, o ruský plyn a celou řadu dalších věcí, protože, a to mnozí srbští představitelé zdůrazňují také, když mluví směrem k Bruselu například, s tím, že vy nám říkáte, abychom se přidali k vašim protiruským sankcím, ale my už teď vidíme, že ty sankce likvidují vás. Vy nás vyzýváte, abychom se k tomu připojili a ztratili tak, řekněme, levné energetické suroviny, ale vy nám je nejste schopni nahradit a co my potom budeme dělat. To je určitě jedno z těch hledisek.
0: No a jak předpokládáte, že ta věc může dopadnout, protože vy říkáte na jedné straně, že některé země by měly zrušit to uznání Kosova, no ale ta nálada třeba tady uvnitř Evropy a Evropské unie není tomu.
1: Já jsem říkal, že Srbsko pracuje na tom, aby některé země to udělaly. Některé už to učinili v minulých letech. Srbský minister zahraničí opakovaně řekl, že už má podepsané nebo schválené dokumenty některých vlád, že tak učinili, ale zatím to nezveřejní a nechávají si to pro případ, že přijde třeba nějaká další krize. Co se týče České republiky, tak nevím, jestli si vzpomínáte, nebo možná jste zaregistroval naposled, když byl prezident Miloš Zeman na státní návštěvě Srbska, myslím, že to bylo na podzim 2019, kde jsem byl také, takže jsem to tam osobně slyšel několikrát, zdůraznil nebo vyjádřil se v tom směru, že bude usilovat o to, aby česká vláda vzala zpět uznání Kosova. Nicméně pravomocí prezidenta republiky tohle není a česká vláda mu tehdy nevyhověla a tím méně by mu určitě vyhověla v současné době. Otázkou je, co si myslí vláda a co si myslí většina populace, což pokud nemáme v ruce relevantní průzkumy, asi nezjistíme, ale já nemyslím si, že by většina české populace podporovala existenci samostatného státu, Kosovo státu, které je v očích mnoha a zcela jistě oprávněně spojeno s takovými nešvary nebo kriminálními činy jako obchod s drogami, obchod s bílým masem, obchod se zbraněmi. Z Kosova odcházelo mnoho bojovníků bojovat za islámský stát, vraceli se tam, byly tam výcvikové tábory. A v současné době česká diplomacie pracuje naopak na tom, aby Evropská unie zrušila víza Kosovu, takže jestli nechceme mít kontrolu nad tím, zda například do České republiky, do Německa nebo jinam přijdou bývalí bojovníci islámského státu, tak jim zrušíme víza.
0: No, z druhé strany je to tak, že tu a tam najdete v médiích nebo relativně často, že ten jejich prezident Vučić je považován, myslím, tím toho srbského za diktátora. Jo? Tak na druhou stranu diktatura, že to bychom tak nějak nechtěli, pane Parenko.
1: Tak ano, máte pravdu, že i v některých českých médiích se to objevuje. Když to čtu, tak se usmívám, protože víte, nejde jenom o tuhle záležitost, ale o celou řadu komentářů k Srbsku v řadě českých médií. Počínaje Českou televizí, kterou vy pečujete v radě, tak tam mnozí redaktoři rádoby zasvěceně vypráví o Srbsku, o Kosovu a přitom o tom nevidí vůbec nic. Říkají blbosti nebo dokonce nepravdy. což jsem si mnohokrát při sledování jednoduše ověřil. Takže jedna věc je mediální obraz a druhá věc je realita. Aleksandar Vučić byl letos v dubnu po druhé zvolen srbským prezidentem. Po druhé vyhrál v prvním kole, což může být jeden z těch důvodů, proč některá média na západě o něm mluví jako o diktátorovi nebo jako o jeho režimu, protože nevzpomínám si, že by na západě bylo běžné, že by tam nějaký politik požíval takové obliby, že by si ho občané zvolili v prvním kole. Mm-hmm.
0: No a vy teda na to máte názor opačný, zjevně, že to je demokratický vůdce Srbska.
1: Tak vyhrál v demokratických volbách, jeho strana vyhrála po několikáté demokraticky parlamentní volby. Jestli tam volby probíhají úplně stejně jako v České republice, já jsem u nich neasistoval, já jsem je tam nebyl kontrolovat, ale nepochybně v případě, že by tam byly nějaké vážné nedostatky, tak by na to nejrůznější organizace v Evropské unii dávno upozorňovaly.
0: V polovině letošních letních prázdnin to bylo trošku dusno na hranicích. A já tady mám článek z 1.8., tedy z 1. srpna. Co se tam vlastně přihodilo? Už to vypadalo, že se připravuje převrat?
1: No, pokud byste vycházel jenom z některých článků, tak to tak mohlo vypadat.
0: Já se vycházím z toho, co mi řeknete. Vy jste znalec.
1: Ano, z jiných článků to vypadalo, že srbská armáda se chystá vtrhnout do Kosova a osvobodit ho, nebo tady bychom četli okupovat, ale vzhledem k tomu, že Kosovo je historické území Srbska, kolébka státnosti, náleží mu podle platného mezinárodního práva, tak nepochybně by to nebyla okupace, nicméně samozřejmě by to byl ozbrojený konflikt, který si Srbsko určitě nepřeje. V žádném případě si ho nepřeje srbský prezident, který dlouhé roky pracuje na tom, aby Srbsko vyvedl z ekonomické chudoby způsobené válkou, rozpadem Jugoslávie, bombardováním. Celý ten problém, nebo ty konflikty, potyčky, nebo jak to nazveme, na přelomu července a srpna vznikly na základě toho, že představitelé kosovsko-albánské moci se rozhodli, že zruší platnost srbských osobních dokladů, to znamená občanských průkazů, registračních značek vozidel Srbů, kteří žijí především tedy na severu oblasti Kosova a Metohije, jak se plným názvem to území jmenuje. Z toho důvodu, aby to mohli prezentovat po mém mínění, že je naprostá jednota, že nikdo tam nepoužívá značky jiného státu, tedy toho státu, komu to území podle práva náleží. Nicméně samozřejmě Srbové a to, jak ti, kteří tam žijí v naprosté většině, tak politické vedení to absolutně odmítalo. S tím, že slyšeli jsme vysvětlení, že se kosovští Albánci snaží etnicky dočistit Kosovo a aby znechutili Srbům na severu život, vyhnali je odtamtud a neměli tam žádné problémy s nimi nadále, v uvozovkách problémy, protože je to jejich území, jsou to jejich domy, pozemky a tak dále. Srbsko se snažilo všemožně diplomaticky podnikat veškeré kroky, aby tomu zabránilo. Představitelé kosovských Albánců to odmítali s tím, že tvrdili, že 1. srpna tedy všechno tohleto vejde v platnost. Nakonec to v platnost nevešlo. Ukázalo se, že kosovští Albánci nejvíce slyšeli na radu amerických přátel. Vydali prohlášení krátce po půlnoci, že na základě doporučení amerického velvyslance v Prištině se rozhodli ta opatření odložit. Ona to v reálu nebyla úplně tak doporučení, si myslím, protože není úplně typické, aby když pokud by tedy byli skutečným státem, tak si neumím představit, že jste premiérem reálného uznávaného státu, chcete učinit nějaké důležité rozhodnutí a abyste ho neučinil, tak vás na úřadu vlády o půlnoci navštíví americký velvyslanec a řekne vám, abyste to nedělal. Tak pokud je někdy něco takového možné, tak určitě ne v normálním, suverénním, uznávaném státě.
0: Najdeme nějakou paralelu s tím, co se dělo a děje Srbsko, Kosovo a Rusko, Ukrajina?
1: Paralely určitě najít můžeme. Jednoduchá základní paralela, i když já úplně ta srovnání nemám rád, protože nikdy nejsou přesná, ale alespoň zhruba, tak ten základ je v tom, že Rusko narušilo územní celistvost Ukrajiny a v případě Srbska je rovněž narušena územní celistvost, protože nemá plnou kontrolu nad svým územím, kterému náleží, kterému garantuje stále platná rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244. Tu rezoluci z roku 99 nikdo nezrušil a ta říká, že území Kosova je součástí srbského státu. Nicméně celý politický západ, když to tak nazvu, podporuje pravý opak. A když zmíním opět srbského prezidenta Aleksandra Vučiče, tak on v současné době, když na něj tlačí, aby jeho stát zavedl rovněž sankce proti Rusku, tak říká, vy na jednu stranu den co den opakujete, že není možné, aby nikdo narušoval územní celistvost Ukrajiny, což je naprosto v pořádku, ale to, že je narušována už více než 20 let územní celistvost Srbska, vám nejen nevadí, ale ještě dopodporujete. Takže je to buď pokrytectví nebo dvojí metr, ale ať je to cokoliv, tak to znamená, že mezinárodní právo neplatí pro všechny, že možná víc platí právo silnějšího, jinými slovy, že se mezinárodní právo, nebo že na mezinárodní právo se státy nebo velmoci odvolávají jenom v takových chvílích, kdy jim to vyhovuje. A pokud je to tak, tak to můžeme rovnou z toho mezinárodního práva si udělat s prominutím toaletní papír, protože buď platí pro všechny, nebo neplatí vůbec. To jsou potom zákony džungle.
0: Kdo pozoroval cerkot v průběhu té covidové pandemie, zaregistroval, že Srbsko jako země patřila mezi premianty, co se týče vakcinace, očkování. Jak si to vysvětlujete?
1: Vysvětlení, aspoň z toho, co jsem v té době...
0: Zavedena kázeň?
1: Nešlo ani tak o kázeň. Šlo o to, že vy si na to určitě dobře vzpomínáte, jaká byla situace u nás. Měli jsme nedostatek vakcín dlouhou dobu. Začalo se těmi nejstaršími a člověk třeba v mém věku čekal, měl tehdy šanci, že bude očkován. Začalo se někdy na konci roku. Teď nevím, jestli to byl 2020 nebo 2021. A lidi kolem 30.
0: 21 bylo očkování, pozor.
1: Ale začalo se, myslím, že těsně před začátkem
0: 27. prosince byli očkovaní první tak. Protekční.
1: Přesně tak. A to znamená, měli jsme nedostatek vakcín, zřejmě proto, že jsme si je včas neobjednali, protože nás jiné státy předběhly v těch objednávkách a jeden z těch států, který nejen nás předběhl, bylo Srbsko, které mělo od samého počátku té vakcinace ve světě dostatečné množství vakcín, dokonce víc, než samo potřebovalo, a vakcín všech proveniencí, Pfizeru, Moderny, přes Sputnik, čínské vakcíny, prostě od západu na východ všechny, které byly k dispozici. Tamní občané si mohli vybrat, oni tam říkali, to je švédský stůl, vy přijdete do očkovacího centra, řeknete si, co chcete, my vám to dáme, není žádný problém, protože všeho máme dost. Srbové dokonce v určitých dobách, kdy měli nadbytky a hrozilo, že budou ty vakcíny expirovat, tak zdarma očkovali občany okolních států, dokonce nejen okolních. Já vím, že celá řada občanů České republiky se nechala očkovat v Srbsku. Několik jich znám osobně, takže včas si objednali.
0: K čemu je dobrá asociace Česko-Srbská?
1: Tak je to plný názvem Česko-Srbská asociace vzájemné spolupráce, kterou jsem se svými blízkými přáteli a kolegy založil před, máme říjen, takže zhruba rokem a půl. A důvodem jejího vzniku bylo, abych nebyl příliš obsáhlý, řekněme, snaha o rozvoj vzájemných vztahů mezi Českem a Srbskem, ale tak, aby ty vztahy měly nějakou, řekněme, institucionální úroveň na té společenské nebo občanské úrovni, protože tehdy měli jasnou úroveň politickou, my nejsme politici, my se do politiky nepleteme, pro nás jsou podstatné oblasti jako kultura, společenské vztahy, obchodní vztahy a žádná taková organizace, která by se tímhle zabývala mezi Českou republikou a Srbskem, nebyla v té době, takže proto jsme se rozhodli tu v uvozovkách díru na trhu zaplnit a už máme za sebou, řekl bych, několik úspěšných akcí, spíše kulturního rázu v tuhle chvíli. Chystáme ještě víc akcí na příští rok. Jednu největší, nemůžu ještě bohužel úplně prozradit, o co přesně se bude jednat, ale můžu říct to, že půjde o nejvýznamnější společenskou a obchodní událost v česko-srbských vztazích za celou jejich historii.
0: Jsem rád, že jste přišel a držím palce. Na shledanou.
1: Děkuju, na shledanou.
0: Naším hostem byl Radim Panenka.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto.
2: To léto.
1: Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní odrožky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, v tom Španělsku, nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k Ksavere dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Ksavere, tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když to řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska.
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ono je to D, není to D, Croa, je to D, Croa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní D, Croa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte

0: a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty, to obočí, to mají Ukrajinky většinou?
0: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
0: A nedělejte to k sebe, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled.
1: Oh.
0: Nechte si ten svůj trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával.
1: Myslíte pana Uhlíře?
0: Co Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce.
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
0: No dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba mě nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Ksavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež, tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad, Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
0: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
0: Šátkování, možná taky pionýrský. Jo. Jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Ksavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
0: tak
1: teda.
0: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistí mi, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, A kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedeme, protože s ní nebudeme v jedné místnosti.

0: společnosti, a nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vezmete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chovají? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
0: Ale to je poměrně drahý záběr, teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
0: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tahleta Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
0: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě, pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí. Mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hanba, Xavere, je to hanba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojily, sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného vouk levičák.
0: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, on jsem tomu říkal nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těchto populárních slov se teď říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovou nepodezíral.
0: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet teda jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku, a nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
0: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně,
1: Což se o pražské slávě říct nedá,
0: ale
1: ale
0: dobře, ale
1: je to
0: celá ta čínská kauza a potom, co měl aerolinie,
1: aerolinie, ministerstvo obrany.
0: ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela, to byl strašně příjemný chlapík
1: Souhlasím.
0: a ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti widowmaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal widowmaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
0: Ženy v politice jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázný věci za tím pultíkem. Pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umějí sekat víc a líp a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapná v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
0: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já si teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
0: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Jeně, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosím tě, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
0: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
0: Xavere, tohle je už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
0: No, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
0: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
0: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, na to zeměkouli, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rus to neprohraje. A že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rusové, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
0: No, tak
1: a nebo jestli, příští čtvrtek skončí válka.
0: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom i ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá, ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny, ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
1: Mm-hmm. No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý, vy aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
0: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
1: Mě nebaví hudebně.
0: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čucha, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě že daná lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
0: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla... ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
0: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu, A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyly vlastně nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
0: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže je udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův mluví, jak ten slepej
1: tak, na to hraje. Tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
0: No jasně, protože
1: máte
0: ten...
1: Máte to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
0: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že jo? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
0: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. To je, jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Radio Ksaver najdete na play.cz. Play.cz.

viděl jsem jí téměř svlečenou, tak jsem se seznámil s růženou. Mé oči kohušou se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech, oj, oj, oj, ha,

Chci se totiž dostat k Hodonínu, chtěl bych vystudovat veterinu. Mé oči kohužou se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy. Už 2 roky jsem tu u kolína a nesvedla mě dosud žádná jiná. 2 roky jen o růženě zpívám, ve spánku se chvíli na ní dívám. A potom kloužu se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy. Tak jsem praštil Nobelovou cenou, zítra ráno jedu za růženou. V tom však pošťák přináší.

předešle všechny své sliby, oj, oj, oj, country boy. Přesto jsem se za ní vypravil, za pár hodin vlak mě dopravil, dopravil mě prakticky až k ní, netušil jsem, že je gravidní. Mé oči kohužou se po nových tvarech, které jí způsobil v Karlových Varech, oj, oj, oj,

0: Pane prezidente, díl 11. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Kde se to zastaví?
1: No tak to chce rozumnou odvážnou politiku. Nezastaví se to přes noc, zastaví se to za nějakou časovou dobu. Musí přijít, jak já někde jsem v nějakém svém článku napsal, musí se objevit pan inflace, Mr. Inflation, prostě který získá takový kredit ve veřejnosti, že veřejnost uvěří, že když nastanou tyhle škrty, tohle utažení opasku, tohle, tak za 2 roky, 3 roky bude lépe. Takový nikdo není, každý předstírá z dnešní nové vlády, že bude lépe okamžitě, jen co zmizí Babiš. No, já tomu prostě nevěřím.
0: No dobře, ale vy ekonomové přece musíte znát spoustu nástrojů, jak se zastavuje inflace. To, že přijde nějaký pán inflace a říkáte, má svůj kredit, autoritu, tak to je pořád málo.
1: No ne, tak inflace se zastaví 2 způsoby. Buď centrální banka dupne na brzdu a zastaví růst množství peněz v oběhu a tím vyvolá veliké ekonomické následky, obtíže a tak dále. No a růst inflace se zastaví, když se zastaví neadekvátní růst příjmu, růstu HDP, růstu vyrobeného produktu. No zamrznou mzdy a tak dále. Ne ceny, to by se jenom předstíralo, že inflace není, kdyby se zabrzdily, ale musí se prostě zmrazit příjmy. Spoustě lidí, no zatím vláda odvážně zmrazila příjmy sama sobě, že, nebo nejvyšším ústavním činitelům. To je samozřejmě bohulibé a je to vzor a návod, ale to je v rámci těch velkých ekonomických čísel až za x-tou desetinou čárkou, čili to není ekonomicky významná věc, ta s inflací neudělá vůbec nic. Může umožnit vládě, aby bouchala do stolu a říkat, podívejte, my jsme si taky zmrazili příjmy, takže zmrazte učitelům, lékařům, strojvedoucím, vojákům, policistům a teď jmenujme zdravotním sestrám a tak dále. My jsme si je zmrazili taky. To je psychologicky správná cesta, jak udělat, ale aby to udělalo něco s inflací, tak se musí zastavit ty příjmy těch dalších. No, já myslím, že příjmy nefixní má určitě studio XTV, prostě, které prostě vydělává a dostává bohulibé granty, dotace od spousty soukromých osob. Jím je to úplně jedno, takže ty žádné utažení opasku samozřejmě udělat nemusí. Xavere, to vy vydržíte určitě.
0: Děkuji za žertovnou suvku.
1: Ne, ta je určitě realistická, ne.
0: Bohužel žertovná. Příště můžeme probrat podrobnosti, ale...
1: No ne, počkejte, ale každý přeci vidí v dnešní inflaci, že něco se musí stát. Něco se musí změnit.
0: Já?
1: No ne, ale teď chci říct, jako když mluvíme o makroekonomických hodnotách, tak lidem nic neříká. 200 milionů, 2 miliardy, 20 miliard, 200 miliard, to pro každého člověka je tak nad jeho schopností představivosti, že tahle čísla je nezajímají, tak já jsem kromě svých jiných rolí taky prezident prvního ČLTK, nejstaršího českého tenisového klubu. Já mám na stole návrh na schůzi, která bude příští, nevím, středu nebo který den, návrh, jak sanovat rozpočet toho tenisového klubu. Čili varianta je radikální škrty. A čeho všeho? Vytápění v objektech, nafukovacích hal, do kterých je potřeba, aby pořád se foukal nějaký ten vítr, nebo co to je. A nebo klub nemá daně, ale klub má jenom příspěvky členů, radikálně zvýšit příspěvky členů za každou odehranou hodinu, za členství, za možnost vstoupit do klubu a tak dále. Toto musí řešit každý subjekt naší společnosti, ekonomický, neekonomický, jenom ten Xaver, to asi
0: nechte
1: nemusí,
0: toho, pane prezidente, počkejte.
1: Tak počkejte, já musím jít na tu schůzi příští týden i jako prezident toho klubu a nakonec mít silný hlas v tom, který řekne, tak ubereme tréninku, přestaneme platit trenérům a tak dále, a nebo zvýšíme v uvozovkách daně, zvýšíme poplatky za členství a podobně. Jiná cesta není. Pokud toto nebude chtít udělat celá společnost, každý v okruhu, kterém se pohybuje, ve sféře, ve kterém se pohybuje, tak se inflace nikdy nezastaví. Či takhle to je jednoduchý. To se vám nelíbí.
0: Ale ne, já přemýšlím, jak to aplikovat tady
1: na sebe,
0: na tento podnik.
1: No tak tady máte několik spolupracovníků, no tak jim rovnou teď sdělte po rozhovoru se mnou, že se jejich mzdy v lepší variantě zastavují na dosavadní úrovni, v menší, v horší variantě snižují o 20, 30 nebo kolik procent. Já myslím, že je východisko pro vás tady.
0: Tak ještě taky do tohoto pořadu můžeme nasekat víc reklam.
1: No. Můžete něco udělat, no, to udělejte. No.
0: Pane prezidente, já hovořím s celou řadou podnikatelů, kteří si teď velmi stěžují na to, že mají obrovské náklady na energie a tak dále. Máte pocit, že ten rok, který teď otvíráme, rok 22, může být pro velkou část těch biznismenů, podnikatelů, živnostníků rokem poslední?
1: Hele, říkám ještě i další neziskové sféře, ale tenisový klub, prostě to může být taky poslední rok, jo? Čili pro leckoho v téhle společnosti.
0: No dobře, ale to neříkáte dobře, protože tenisový klub si vždycky nějak zaplatíme. Když tam budu členem...
1: Jak kdo si ho zaplatí? No tak
0: když tam chci být členem...
1: Největší tady tenisový, ne závodní klub, ale hráčský klub pro příchozí Hammer, jestli rozumím, zlikvidovala řadu v posledních hodinách nebo dnech řadu svých tenisových kurtů, zavřel je prostě a tak dále. No tak není pravda, že přežívá každej. Nepřežije každej.
0: No dobře, ale přežije snáš než podnikatel, který vlastní fabriku třeba na zpracování železa nebo něco. Teď mu skočí ty obrovské peníze za energie, za všechny možné odvody. No. Teď má některé zaměstnance díky epidemii tu v karanténě, tu nemocné, tu s příznaky, nebo jejich děti, manželky, příbuzné.
1: A no já se bojím. Možná, že si tenhle člověk bude říkat, nebyl já jsem pitomec, že jsem volil Piráty, že jsem volil STAN a že jsem volil Babiše a že jsem volil Socany v minulém období, kteří nezabrzdili důsledně šílenostem zeleného dílu a zelené ideologie a energetickým kotrmelcům, které se dělají u nás a v Evropě. Možná, že jsem to ponechával bez pozornosti, že jsem myslel, že to někdo vyřeší za mě. Volil jsem ty, o kterých jsem si myslel, že to za mě vyřeší a oni nevyřešili. To si možná leckerý z nich řekne.
0: Víte, že mi to napadlo dnes, jak jste přišel už mezi dveřmi, proč máte
1: prostě
0: to zelené sako? Jestli to není něco s tím Green Dealem, já jsem si říkal, v tom bude nějaký skrytý symbol, ale řekněte, ten zelený kšeft, nebo jak tomu říct, Green Deal.
1: Kšeft je dobrý slovo.
0: Je dobrý, že? Ale vždyť to začíná být utopie, pane prezidente. Já myslím, že už ti lidé vědí, že na to nikdy nedojde. Vždyť už to slyšíme, že prostě auty na elektriku jezdit nebudeme. To víte stejně dobře, jako já.
1: Začnete jezdit k Xavere na kole, já myslím, že to vám prospěje zdravotně určitě. No.
0: Já bych takto vážné věci nežertoval, pane prezidente.
1: Já v něm taky nežertuju, ale přeci záměr zelených světa, spojených zelení všech barev a já nevím čeho, tak prostě zelení říkají nejezdět autama, jezdit, choďte pěšky nebo jezděte na kole. Přeci to je základní ideologie dnešní doby, nebo ji nevnímáte, nečtete ji,
0: neslyšíte. Já tomu neslyšíte. Nemůžu uvěřit.
1: No jo, tak to pak je nedostatek nevím čeho. No. Tak No IQ to není ve našem případě, Xavere, tak je to falešný optimismus. No.
0: No ne, počkejte, vy si opravdu myslíte, že nás někdo může donutit k tomu, abychom si buď to nějak zařídili své auto na elektriku, anebo chodili pěšky?
1: Ježíš, Xavere, vy neznáte nikoho, kdo při rostoucích cenách všeho možného a zhoršujícím se zaměstnání, že rezignoval na auto a najednou prostě auto nemá. Já znám takový lidi, prostě to bude masový fenomén, to bude masový je v naší společnosti, bude-li realizován ten Green Deal v tom plném důsledku a začíná to být masovým jevem už dneska. Nežijeme v iluzi, to není žádný skepticismus z mé strany. Podíváte-li se na dnešní německou vládu a na to, co říká německá vláda, ta fascinace, ta fascinující myšlenka, že ve stejné, že Německo letos teda uzavře svou jadernou energetiku. To jsou nejmodernější, to jsou nově postavené relativní energie, jaderné elektrárny. Ono je zastaví, zruší, zlikviduje. OK. A teď se začíná probojovávat, že přeci fakt asi to není možné, aby všechno odehrály ty větrníky někde tamhle, když zrovna nefouká vítr. No tak někteří zase prosazují myšlenku, že se začnou stavět nové jaderné elektrárny a Česko se tváří na první pohled, že to je jeho cesta. Tak teď si představte iracionalitu lidské společnosti, která ve stejný den rozhodne, že se budou v Česku nebo někde ve Francii stavět nové jaderné elektrárny a ve stejný den se zavřou funkční, moderní, pečlivě obhospodařované jaderné elektrárny v Německu za miliardy. No ty miliardy budou někde chybět, ne? To není pravda, že to nula od nuly pojde. To je obrovská ztráta, to je opravdu výrazné poškození životů a životní úrovně celých generací lidí se blíží. Ale to není žádné malování čerta na zeď proti tomu někteří, kteří bojujeme proti nesmyslnosti teorie globálního oteplování 20 let, tak my to říkáme pořád. Prostě ta moje knížka Modrá nikoliv zelená planeta vyšla v 20 zemích světa, celkem v 18 jazycích. Čili je nějaká komunikace o těchto věcech, ale říkáme to strašnou dobu a všichni si mysleli, že ale to jsou takové povídání, nikam to nevede. Vede to, bohužel to někam vede.
0: Zkusím toto ještě nakousnout z druhé strany. Pane prezidente, před Vánoci jsem pozoroval v některých televizích, že Komerční banka měla jakousi předvánoční reklamu s dívkou nebo s děvčetem, abych neurazil, s influencerkou. Víte, co je influencerka, ne?
1: No, to je taková. Vím, že to slovo existuje, ale je to nějaká osoba růženského, která vykládá nějaká moudra a má představu, že ovlivňuje ostatní lidi. Jo? Tak, je to tak asi?
0: Ano, je to tak.
1: A on nedovedu si to dost dobře představit, ale možná, že něco takový fenomén, že existuje.
0: Vážená instituce, jako je banka, v tomto případě Komerční banka, najala do reklamy tuto influencerku, aby lidem vysvětlovala, že si nemají kazit Vánoce tedy kapříkem, protože uhlíková stopa a tak dále. Já jsem celou dobu čekal, že den před Vánoci vystoupí ředitel Komerční banky a řekne, to byl fór, vy jste to nepochopili, ale oni to ti lidé myslí vážně. Vysvětlete mi, pane prezidente, to je poslední k tomuto, jak je možné, že tomuto šílenství propadají i velké firmy, biznismeni a lidi s vědomostmi, s inteligencí na to řídit tak obrovskou instituci, jako je Komerční banka. Jak je možné, že ten generální šéf neřekne, vy jste se zblástili, ne? Udělejte normální reklamu. Proč byste lidé neměli dávat na Vánoce kapra? Mnozí z nich, co papají kapry k Vánocu, mají u nás účet.
1: Já bych nepřeceňoval IQ a vzdělanost a kvalifikaci těchto lidí. Ty si mohli hezky ošoupat rukávy poctivou drobnou prací na pobočce komerční banky a dotáhli to až na ředitele, to bych já zase nepřeceňoval, jo. Ale tak já myslím, že významná část toho je, že zblbla a totálně od reality se otrhl ten big business, ten velký business a do toho patří ty velké banky. Za druhé, ta komerční banka přeci je nešťastnou institucí, která je v rukou francouzských. Jo? A ta Francie je v tomhle hledu pomílená mimo žádným způsobem, i když doma ne, třeba doma. Teď najednou říkají, že prostě oni z nás budou dále pokračovat v jaderné energetice. Prostě tahle ta věrchuška nadnárodní, která je totálně otržená od životu a podobně, hlásá bludy, které biznis nikdy prostě nehlásal. A všechno jsou to bohužel biznisy, které souvisejí tak či onak se státem. Buď mu stát jim dává zakázky, nebo oni dělají něco prostě v tomto smyslu. Či to není normální malý biznis, který vám prodává to či ono. Takže já myslím, že nevím, co bych tomu řekl. Mm-hmm. Špatný.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavere, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc berlí, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule ctí, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický tříd.
1: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A no, měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali, říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako smutečný.
2: Babišovi. No, jako, že to je ohavný.
1: Jako že byste pozůstali a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, ty napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane Holče.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmí 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu...
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak...
2: Tu, jo?
1: Jenom vás kusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám sami hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mm-hmm. To je jako... Guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: No, takže neříkejte mi to. Mně nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No, tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě...
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
1: Jo,
2: co?
1: Jo. No, pane Holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamžitě.

0: nebudete věřit, říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý?
0: Opravdu celý, Xaver.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky, Babiš dopadne hrozně.
0: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
0: jo.
1: No nemůžou lidi volit vůbec.
0: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
0: Já bych, víte, co já chci, já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jdeme. Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o té o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě, jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
0: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10. v trafice si koupit foukadlo.
0: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
0: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. No, tak ale cigarety já měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravní podniku. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
0: Revizor.
1: Představte
0: to je něco,
1: si.
0: Ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě? Vy jste zmínil toho pana Rakušana. Ona prej nějaká nahrávka.
0: A mně se Xavier líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posranej.
0: Jo, jako takhle, vějce. Jo, jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
0: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů, podle všeho, Stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
0: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte těmhle těm výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
0: Já myslím, že jsou to ty holky ze Stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele Stanu.
1: Myslíte?
0: To jsou takový, myslím, se jmenují jako Michaeli, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
0: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, je tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
0: Jo. No jož, šifr telefon.
1: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
0: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
0: Tak to zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do Stanu?
0: To ne, to bych nedělal.
1: No,
0: já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
0: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál, Xavere.
1: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana, takový

0: hodných lidí. No.
1: Takový hodnoty samý.
0: Hodnoty. Ne? Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
1: No, na opozici. No hlavně na krimibandu, ne? Opravdu, co?
0: No a budou v opozici. No, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
1: Ten hustej. To je lhář, Ksavre.
0: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
1: S billboardami?
0: S billboardami.
1: Odkud je?
0: Z Brna.
1: A tak to vysvětluje vše.
0: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
1: A jste od Brna vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
0: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
1: dobře, dobře.
0: Brno nám leží u nohou.
1: To jo, to jo.
0: O Brno si ptičnou vpucuje boty.
1: To je na vás vidět.
0: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
1: Co kandiduje? No, ježišmarja, jasně.
0: No. A z které on je strany?
1: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
0: On je bratr taky.
1: Ježišmarja.
0: Tak to do toho
1: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
0: K tomu začínám rozumět.
1: Hm. Ale on je hrozný lhář, ale já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle, buď do nebíčka, nebo do peklíčka. Co a se... bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
0: To já takhle říct neumím, já protože, jo. No nesuďte, pane holče.
1: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
0: Ale já vím, ale buďte, Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
1: Na světě, jak se... ano, ale víte, kdo Ksavere otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
0: Svatý Petr.
1: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
0: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
1: Jo, tak ale já, to taky... já jsem vám dopsal čas.
0: Mě to taky chvilku trvá.
1: Jo, jo, tak co?
0: Je,
1: ale dojde vám to.
0: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
1: No a co?
0: Přes nádraží a budu tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
1: Já to lže, tak nebejvá úplně...
0: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo, člověk. Kdybych chtěl.
1: Co byste mu dal?
0: Tělo Kristovo.
1: Já bych dal berličkou.
0: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
1: Já taky ne.
0: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
1: Mm-hmm.
0: Kvašáky nebo, mám zase.
1: A nebo kladívkem.
0: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
1: No já jsem si vzpomněl, Ksavere, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
0: Počkejte, to mi neříkejte.
1: To fakt?
0: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
1: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech.
0: Za toho já jsem dostal 2 schování, protože dílny v té škole...
1: Jste byl slabší dílna?
0: Já jsem byl svině hlavně.
1: Jako, tak to vám zůstalo.
0: No to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten, to znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventiláčky, si vzpomenete. A který byly ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčil v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina.
1: Mm-hmm.
0: Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
1: Přiznal.
0: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul do dveří, tak... No nicméně byl pruser na světě, dost velký, pane Holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách, jako chvilku. To se tak u nás říká.
1: No, tak víte, to byly časy, co?
0: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
1: Rakušan učitel.
0: No tak já... Víte, kam jeřím.
1: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
0: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
1: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
0: Tak do dílen, ne?
1: No, do dílen.
0: Do dílen. A nebo do dolů.
1: Myslíte, ty už nejsou u nás, takže do dílen.
0: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
1: U nás se skoro nic už netěží, ne?
0: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý minister vnitra.
1: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
0: No, já nevím, story. Za ministra Grosse.
1: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
0: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci a že seděl, měl ty sluchátka.
1: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
0: Mlín?
1: Mlín.
0: Fakt Mlín.
1: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
0: Gross se dostane do Mlín.
1: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. A co udělá tým Kryt? No, kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošluci?
0: No, neměl
1: co?
0: Náhodou ministr Chovanec Kobru?
1: Kobra je daňová, ne?
0: Daňová jsem, Kobra, že... to musel pod vnitrem, ne?
1: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
0: A celní správa
1: ale,
0: pod vnitrem.
1: Chovanec byl trošku blázen, ale nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
0: To je... No, jako... Kryt je fakt hrozný.
1: To teda.
0: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
1: Tak to se ale vznešený
0: rozhovor. To se potkali dvě legendy. Co? No bylo to velmi vznešený, jako
1: pěkný. Řekl, že je svině?
0: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
1: Ne.
0: Že bude sloužit této zemi.
1: Ježiš, jen to ne.
0: A jak vyřknul ta slova, mě normálně slzy.
1: A paní Tachecí taky ne?
0: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrďaská.
1: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
0: Fakt? No tak já to nevidím. Jako
1: no, jo,
0: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
1: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte dobře, tak to tak
0: nemůžu říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
1: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
0: Ostrá teda.
1: Jenom teď vidím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhej ne.
0: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
1: Co?
0: No, Báru.
1: No.
0: Ona tam v době covidu měla nějakého profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak jsme, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespovím. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
1: Víš, já si ho pamatuju, nevím, už to jméno,
0: Kovadlina,
1: jasně.
0: Kovadlina, ne? Nebyl?
1: No něco, to je jedno, takový já vím jméno. Úplně, vím přesně,
0: ale on tam byl pořád. Říkal pořád to samé.
1: Jasně.
0: A vlastně on byl přesvědčovatel. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
1: Jo, já vím.
0: Normálně, no. Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
1: Pestrost?
0: Názorová.
1: Tak, Savere.
0: Ne, nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
1: Ksavre, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Faltýn chce pracovat pro tuhle zem.
0: Jak to?
1: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
0: No, je to děsivý.
1: No, tak vidíte.
0: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou
1: zem. Jo, jo, a jak to dopadlo?
0: Pro svoji říši někteří.
1: Taky.
0: Ale to nebude ten případ, pan Faltýn.
1: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
0: To nevím. To,
1: jo, já myslím, že tak, to.
0: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
1: To není pravda.
0: Naději, dává vám budoucnost.
1: Nemáte
0: a vy chcete
1: tam
0: pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem jako pan Faltýn.
1: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
0: Pro vlast?
1: Jo.
0: Pro kterou vlast?
1: Pro svoji i pro vaši.
0: I pro Smíchov?
1: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
0: Jo, to musím napít, to je nervák aby, s váma.
1: Jo, plukovník Faltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A jo.
0: Pane Holče!
1: Jo, jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
0: Jindra?
1: Jindra, Jindra to říká.
0: Náš Jindra?
1: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají. A
0: tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
1: A oni?
0: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
1: Já musím.
0: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
1: Já se chtěl říct, já budu šťastný.
0: Kdykoliv začnu šťastný.
1: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
0: Maria
1: chyba
0: Gloria.
1: Příští vlády by byla zrušit nás.
0: No, oni chtějí sloužit
1: chtějí
0: té zemi.
1: Sloužit, jo, jo, jo.
0: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
1: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
0: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
1: Jo, to jo.
0: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem
1: jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
0: Ne,
1: budovatelský kverš.
0: On recitoval.
1: No, já jsem se za to, on to má Mindra.
0: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřese. Říkám to dobře?
1: No, bylo to 7.
0: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
1: Je to krásný.
0: A já, když si to dneska vybavím,
1: jenom bejt vámi,
0: jsem dojatý.
1: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
0: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionýrský šátek.
1: No to já úplně vidím.
0: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
1: Fakt?
0: To byly tři, to si pamatuju dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
1: Jo, tak.
0: Mě dali tu recitační dovednost.
1: To je jasně.
0: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale
1: no, nedělá moc.
0: Já si myslím, že nebude lehký se Faltýna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme, to říká možná Reichl.
1: To říká i Babiš, a oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
0: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
1: Hobby, on je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší.
0: Jo, protože on je to ještě mimo zákon.
1: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
0: Pepi Dvořáka?
1: Ne, Pepi Pávka.
0: Pávka!
1: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně, a jakou vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
0: on je vyžírka, ne?
1: Jo.
0: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
1: Ale viděl bych pro něj misi povolební, Xavere, protože on se teď specializuje...
0: Ukrajina.
1: Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje, a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
0: Jako na koleji. No a dá se k tomu někde přihlásit?
1: Zavolejte mu.
0: No, já na ně nemám telefon.
1: Tak mu napište mail.
0: Mail? To je plukovník zavináč
1: tak,
0: vyžirka.cz.
1: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
0: A on přijede?
1: Jo.
0: A přijede na motorce, nebo?
1: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
0: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
1: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
0: Ty noční vlci, ne?
1: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
0: Jsou Rusové ti vlci?
1: Jasně.
0: Oh.
1: Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
0: 66.
1: Symbol... Jo. Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině prostě, máte puštěný pořádný rok a jedete.
0: Pěkná blbost.
1: Co?
0: A... No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
1: A je to super, já třeba jezdili autem.
0: Ale jeďte se právě okolo Tišnova.
1: Jo,
0: na prudku,
1: já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale... Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
0: No vy ležíte na zemi, pane holče, vy jste zralej na pomoc.
1: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
0: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
1: No, ale počkejte, já mám pointu.
0: No.
1: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
0: Meda.
1: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle to je ten váš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se nemuselo dělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
0: Dobře.
1: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty vidle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
0: Orbán.
1: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
0: Ještě lepší
1: kádr.
0: Tak Fico jedině.
1: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
0: Ne.
1: Jo.
0: No tak... Zelenina.
1: Zelenina ne. Vlad.
0: Car.
1: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
0: No to se Meda sekla.
1: Jo.
0: Ježíš.
1: Meda, no, co byste čekal.
0: No tak to není. A já jsem to někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě... Že
1: teď pan je...
0: 50 přebaluje, uspává.
1: A je to pan teda, jako když to...
0: Nevím, já to, to je v dnešní době do pane Holče úplně...
1: Já právě jenom se ptám, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
0: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
1: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
0: Kandiduje v Praze. Pane holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
1: Já jsem složku.
0: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
1: Nemáte nějakou nahrávku?
0: No, četl jsem 14 stránek.
1: Aha.
0: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
1: Jo, jo.
0: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesné místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
1: Jo,
0: není
1: jo.
0: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
1: Jejich savré spousta.
0: No jejich 6 dneska. Ale i, jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
1: Pravdu, přístav pravdy.
0: PPčko.
1: Dobrou věc.
0: Přístav pravdy. No.
1: Tak savré, poslouchejte.
0: A... Na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
1: KHčko je co?
0: KHčko. Jdete kniha Řichu.
1: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte se.
0: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
1: Alena Navítková, na Vilzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova. Vilzonova 920 na premiérku Věrku.
0: Yeah,
1: byla vaše premiérka, Xavere.
0: Ale já bych to fakt chtěl.
1: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Xavere.
0: Ještě to promysl.
1: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
0: Říkala? Já jsem mi hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsi mi na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
1: Jo? Ať pro ní do horních. Čuch to mrdlí, přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Ksavere, ten Milda.
0: No.
1: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Ksaverovo krátké, ale mozeské přijetí u vás.
0: No.
1: Jaké přijetí?
0: Přijetí? To je jako audience.
1: No to jo, ale
0: no asi byla tady, nebo byl?
1: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, co vede.
0: Prevítkovo.
1: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Xavere. Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
0: Pane Holče,
1: no.
0: Do knihy Hříchu bez konzultace. Musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
1: Je to geniální a já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
0: No já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovolen, pane Holče.
1: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
0: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
1: Jo, není to škoda?
0: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
1: Xavere, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
0: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
1: Vidíte, jak já jdu do sebe.
0: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
1: Možná v těch dílnách od toho učitele.
0: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu.
1: Xavere,
0: jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
1: Okres na severu.
0: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
1: To byl Moučka.
0: Moučka, ježíš, to já miluju. To je, pan Holče, je takový jako...
1: Ale víte, jak my vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte? Jakmile řeknete první toto, vaše,
0: toto?
1: Tak to víme.
0: Co znamená?
1: V Praze nikdo neřekne toto.
0: A co jsem řekl toto?
1: Vy jak jste okamžitě říkali, jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
0: A co je na tom blbě?
1: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
0: Řekne totok?
1: Tohle.
0: Tohle?
1: Mhm. To je hezčí, ne? Takový, co?
0: Je to takový jako nedomrlý, jakýsi celý. Toto je hezký.
1: Toto je krásný.
0: No to je... To je... Já zas...
1: Tam je ten Tišnov, Xavere.
0: Ale pane, o čo zabývá vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě lepší.
1: Odsaď je rád, ne, Bartoňček?
0: Rád? Hm? Je ze Slovácka?
1: Myslím si, že jo.
0: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
1: Nebo je aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
0: Jo.
1: No má to bodrý srdíčko velký.
0: On je dobrý.
1: Jako vy.
0: No, tak nebo, Holče, tak... o některých věcech bych pomlčel.
1: Ne,
0: u ničeho neříkejte jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
1: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to popsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
0: Já to myslím dobře.
1: Dobře.
0: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
1: Komun. No tak tam je to jasný.
0: To je jasný. Mm-hmm.
1: Ale oni vykroužkou ty opravdový komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
0: Jo, takže no. Martu Semelovou.
1: Martu Semelová, to je jejich kádr.
0: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
1: Mm-hmm.
0: Ale... Pane Holče.
1: Ta je dobrá, ne?
0: No je to ta stará garda.
1: Ta je hustá.
0: To jako rudou barvou dneska září.
1: Mm-hmm.
0: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
1: Bude to těžké, co?
0: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý.
1: Já tak.
0: Děkuju a naschledanou.
1: Naschled, Xaver.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano, nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak. Institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Mm-hmm.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko.
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal a myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuju odhadovat.
1: Odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, prezidenti jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrn z řady důvodů. Ta jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece, prostě ta

0: je snadné všechno, všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou, ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinérie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: Čili se toto spojení používá s Ukrajinou.
0: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
0: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
0: No ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru, dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
0: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak, a co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku, protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
0: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy.

0: Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a Sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: v čem je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. Voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady Voldy Mrazanského?
0: Ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já se neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Nic bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval. Ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
0: velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuji doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud je o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje, mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy, trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. To je, takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že vedle, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak ta kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že k tomu, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Píseň jak pláč, uší vyzní.

0: Tak vám řeknu, pane holče, že ty vedra tentokrát špatně snáším.
1: Fakt?
0: No.
1: Já vám řeknu, do 35 v létě mě to nějak nevadí. No na 35 už.
0: Podívejte se, jak já mluvím.
1: Mně se zdáš jako normálně?
0: Jo. Já mám pocit, že mě to v celé palici nějak hrozně moc jako učí.
1: V palici možná jo, to nevím, ale jako tembr máte ten svůj verichovský, takové, no.
0: Verichovský, jo, vy jste hodnej, no jo. A prosím vás, vůbec nevím, co dneska máme.
1: Mikyho.
0: Miky? Miky Volek?
1: Miky, ne, ale Miky jiný se zjevil. Dlouho o něm nebylo slyšet. Miky Minář, pamatujete Mickey si, chvilkaři, nebo vlastně milionáři spíš. Oni začínali jako chvilkaři, ale skončili jako milionáři, ne?
0: Milion korun pro
1: Mikyho.
0: Pro Mikyho.
1: Ne, počkejte, nešetřete, miliony korun pro Mikyho.
0: Jo.
1: Tím to skončilo. No a Miky se zjevil teď, jak jde Babiš své turné v obytňáku, tak Miky se zjevil někde tam na jihu Čech. Přišel za Babišem. Popovídat si. A já jsem si říkal, sakra, tak dobrý, takže chodí na Babišový mítingy, třeba konvertoval. Že to změnilo, víte? Tak mezi těma letnejma a teď kolik uplynulo? 3 roky, ne? Za 3 roky se může udát spousta věcí v životě člověka.
0: On to Babišovi moderuje, nebo co?
1: Paralelně. Jedno moderuje Babiš a druhý asi zkouší moderovat.
0: Přiznám se, že toto jsem trošku minul.
1: On tam chodí nějak zase asi dělat si reklamu. Podle mě docházejí peníze nebo něco. Tak se chce zase připomenout, třeba udělat třetí sbírku. A tentokrát už si myslím třeba jenom na jako transparent nějak na své jméno.
0: A no. Minář tam protestuje proti Hlubučkovi, nebo co tam dělá?
1: Já si tam protestuje proti politice vlády současný Fialový, kterou pomohl uplácat na Letní. Já si myslím, že tam fakt přišel protestovat, jako, že takhle už to nejde s tím Fialou.
0: No ale já nerozumím, proč jezdí s Babišem.
1: Já nevím, proč. Říkám, podle mě se zase chtěl připomenout, ale...
0: Nebo se usmířili,
1: je třeba vstoupil do ANO. Třeba bude kandidovat někde za ANO. Já nebo on je od někud z jižních Čech, tak třeba bude kandidovat, ne? Tam někdy na jihu.
0: No, ale on je to, ne? On je černoprdelník, ne?
1: Černoprdelník? Miky?
0: Není?
1: Já vím jenom, že je milionář, ale jestli je černoprdelník, to nevím.
0: No, já to nechci říkat jak škaredě, to říkáme v legraci. No. Černoprdelník, odborně se tomu říká flanďák.
1: No, já vím, ale já nevím.
0: A to on není, jo?
1: No, to byl jenom na Letní, to si pamatuju.
0: Tam... Vy mě nerozumíte, pane holče, to jsou, on je kněz přece,
1: no, ne? No, tak říkám na Letní, že tam byl jako kněz, ne, v roli kněze. Na tom.
0: Já vím, ale on je i profesí kněz, ne?
1: Ale to já nevím, a já právě nevím, jestli už je profesí kněz, opravdovej.
0: Tak to musíme zjistit.
1: On je měl jakse podvodný kněz, ale mě napadlo, jestli když takhle vyrazil mezi ty lidi, jestli třeba nemůže být důvodem to, že přišel vrátit ty miliony, ne? Co vybral na ten svůj podvodný projekt politické strany.
0: Lidi platili Minářovi, platili rádi. Pravda je, že já jsem slyšel od několika dárců, že byli zklamaní, že jak se vybrali prachy, že se zavřela voda.
1: No já jsem musel inspirovat spoustu lidí, nových Minářů. My bychom to mohli zkusit.
0: No,
1: to si řeknem, hele.
0: Já bych
1: ale
0: se do toho...
1: Tak já, protože já jsem Mikymu věřil to dobro ve očích, co má. A tak jsem si říkal, že i on třeba za tu dobu, co byl v ilegalitě, tak prozřel a řekl si, já ty miliony lidem vrátím teď, když je ta drahota, chudoba, tak prostě přijdu, vyjdu znovu mezi lid a vrátím jim to.
0: Uhum. No a je teda to...
1: Zatím ani koruna jako necinkla, ale třeba to bude dneska, nebo...
0: No a oni se tam nějak srocujou na těch Babišových... Dneska jsem poslouchal Český rozhlas, hovořila tam paní Tachecí s neskrývanou radostí, tam říkala, že Babiše vypískali někde.
1: A paní Tachecí, ona je politička, ne, už poslední dobou.
0: Paní Tachecí je moderátorka prestižní.
1: Jo, já jsem jí párkrát jsem zaslal nějaký rozhovor, říkal jsem si, že ona není moderátorka asi, ale že je političkou v tom studiu a že někde musí jít na kandidáce.
0: No, co? Říkala... Na konci toho rozhovoru, což mě překvapilo, protože tam měla nějakého pána, nějakého publicistu, nebo něco, vůbec jsem jako nevěděl, kdo to je, to je jedno. A ani mě nějak neoslovilo, jak odpovídal, tak, jako, tak rozpačitě. Ale na konci se dobrali toho, že by se mohl Babiš vrátit na Slovensko. A paní Tachecí řekla větu. To je přání otce myšlenky, že?
1: Takže... Jo. Ale já ještě k tomu Mikimu. A víte, jak já jsem na ty peníze, jak vždycky za vás tady tahám prachy?
0: No.
1: Tak jasně právě napadlo, že bych si tam zajel taky na ty Babišovy meetingy, kdyby tam Minář pořád chodil, že bych mu řekl třeba, já jsem poslal taky nějakou tu kačku, tak jestli mi to nechce vrátit, víte?
0: Vy to máte takhle přes ty prachy, mně by to celkem bylo, to bylo pár milionů, ne?
1: Jasně,
0: neřešme
1: pár drobný. Milionů pro jednoho mladého kluka.
0: No a tak co to je dneska, to je jako prostě, ale ta podstata mě vždycky přišla nehezká, tak nějak.
1: Nehezká?
0: Nehezká v tom, že naprosto bezdůvodně, podle mě, sejmuli tu paní, nebo chtěli sejmout paní, jak ona se jmenovala, Spravedlnosti, Benešovou.
1: No.
0: A chodili tam s transparentama Rudá, Marie a já nevím, co všechno.
1: Ale...
0: A to si... A říkali, co všechno způsobí ta Benešová. A čas ukázal, že nespůsobila nic.
1: Nespůsobila vůbec nic, ale víte, co je velká ironie, jak? Když člověk jako má nějakou už časovou zkušenost, tak já si pamatuju, že Marie Benešová, to byla kandidátka tohohle dnešního dobra kdysi, když ještě za Paroubka a to, tak i Kalousek, který dneska se přidal k tomu táboru a říkal, jako to je ta Babišova, Benešová, tak se hrozně za ní stavěli, když skončila jako nejvyšší státní zástupkyně, že to byla ta nejlepší státní zástupkyně, která se snažila bojovat proti korupci a všechno. A vidíte, pár let dopředu přetočíte čas a je z vás padouch.
0: Víte,
1: aniž byste jenom cokoliv udělal vlastně.
0: A jednou mi vyprávěl Knížák, Knížák se jmenuje křesním, abych to...
1: Milan
0: Knížák, profesor, o nějaké knížce, která se jmenuje Dav se mílí vždycky.
1: Mm-hmm.
0: A docela jsme, jako dlouho se o tom bavili, a postupem let se mu dal za pravdu. Protože vezměte si, lepší ještě, když to prožijete. Je to víc než 2 roky, kdy jsem já byl zvolený do Rady České televize a vlastně nás bylo zvolený 6 v tom období. Jo. Vzpomeňte si na demonstrace, jak jdeme ničit nezávislost, jak jdeme bourat otázky Václava Moravce, jak jdeme škodit České televize.
1: A to jste nabourali, to přiznejte. Mně se zdají nabouraný nějaký.
0: Tak oni jsou nabouraný od podstaty, od samého začátku. Jo. Oni jsou, ten pořad je od začátku nemocný.
1: To si řekl hezky.
0: On se narodil trošku pokřivený a bohužel se s tím nedá nic dělat. My jako to musíme, my jsme křesťani dobří, tak my víme, že i když se něco narodí a není to v pořádku, tak k tomu máme úctu.
1: A myslel, že byste tam takový, ale jako lékaři v té radě.
0: Ne,
1: že,
0: ani
1: že
0: lékaři, léčíte, ale ne? Podstata, stalo se něco. Zmizela Nora, zmizel Moravec, je tam zrušená nezávislost.
1: Mně se zdá, že mizíte trošku vy, ne?
0: Pardon?
1: Že mizíte trošku vy jako radní, že snaha, abyste zmizeli vy místo toho, ne?
0: To snaha je, ale já mluvím o čem. Já mluvím o tom, že se vždycky demonstruje tu proti Benešové, že zničí justici, že to, a nestane se. A takhle je to s těma demonstracema totiž vždycky. Ostatně je to tak i s tím covidem, jo? To je jenom, abyste věděl.
1: Chcete... Čas,
0: ne, chodí mě SMSky z ČTK, něco, nevím. Máme to přečíst?
1: No, kupte si, ne. Noste normální hodinky a nebudou vám chodit SMSky.
0: Tak toto nosíme my lepší lidi.
1: Jo, dobře.
0: Tak jenom, a mě na tom vlastně ten Michprt, je zkrátka oficiální, milion chvíl, na tom Michprdu mě vadí to, že to nemá podstatu. Že to je jenom taková nátlaková věc. Že oni si vezmou někoho nebo něco a to tlačí. To není pro žádný jako vyvážení nebo pro všechny občany dobro.
1: Vy jste nechodil teda, vy jste neposílal ani nic?
0: Ne, já ani kačku. Jsem poslal na Vietnam, to ještě na základní škole.
1: To jste asi trošku opoženě, ne, poslal?
0: No tak v každé třídě jsem dával pětikačku. To máte od pětky nahoru, pátá, šestá, sedmá, osmá.
1: Já posílám na Barmu.
0: Posíláte na Barmu, to posíláme všichni, pane Volče. Prostřednictvím té neziskovky pana...
1: Prostřednictvím pana premiéra, ne?
0: Pana říká. Premiéra, ale to byste koukal, na co všechno posíláme, jo? Ale já si hodně vybírám, já jsem poslal na ty, jak byly na Moravě ty hurikány, nebo co
1: jo, to... Jo, tornádo.
0: To mě těch lidí bylo líto individuálně někdy, ale na to to ne. A já jsem neposlal, ku podivu, zatím mě to ještě nepřišlo dobrý, já jsem neposlal ani na Ukrajinu, ani halíř.
1: Já jsem neposlal ani milionářům, minářovým, ale že jsem si, tak teď bych mohl se...
0: A nechcete ty prachy, že byste u mě měl jako depozit?
1: Ne, u vás ne.
0: Že byste, počkejte, vyslechněte si návrh, že byste mi dal třeba 10 tisíc a já bych vždycky, když by byla nějaká, tak bych poslal třeba 400. A vy byste měl z krku. Ne, to je charitě.
1: Jo.
0: A třeba za 5 let, co za 5 let, za rok už bych řekl, pane Holče, dochází mě kredit, tak vy byste zase... Je to špatný?
1: Já myslím, že se tomu dá říct sloupeš, ne?
0: Tak je to trošku loupeš, ale...
1: A tak zkusit se to musel, ne?
0: Zkusit jsem to musel, nabídka zazněla a jedeme dál. Takže mináře bych nechal spát už.
1: Já taky, já jsem chtěl jenom... Je to jako... Teď mě znáte.
0: On je to... nesympatický člověk.
1: To je? Pro mě. To je?
0: Takový. Tam ten druhý rock'n'roll, nebo jak se jmenuje, ten druhý pán?
1: No to bylo celý rock'n'roll, ne? Dost.
0: No ještě tam nějaký ty, jo, takhle nějak...
1: A ten už tam taky není.
0: Tak ten byl i jakoby přijatelný, když mluvil, tak měl jakýsi sympatie diváka. Rock'n'roll se jmenoval, ne?
1: Roll se jmenoval, ale ten už taky roll je pryč, já myslím, že oba... První vzal prachy Mickey a zmizel, a druhý vzal prachy Rolla.
0: Tak zmizel.
1: Šel studovat třeba.
0: No, tak šel studovat.
1: A
0: posílali
1: teda,
0: do Barmy.
1: Dobře, to dobro tam je, to já vím, ale nevíte, v kterém kostele, když tak bude Mickey to sloužit?
0: To já vůbec v tom to nemám přehled. Já jenom jsem někde četl v tisku, že on je kněz. A tím to pro mě jako informačně skončilo. Proč by nemohl být kněz, každý máme...
1: Jasně, ne, já, že bych se za ním vypravil tam klidně. Tam to musí být zalitý dobrém, ne?
0: No, bude někde... já hlavně si myslím, že byste k němu měli jít ke zpovědi.
1: No, to jsem myslel.
0: Tam říška taková a vy byste se zpovídal ze svých hříchů, on by seděl za tom říškou a pak byste v rozhodující chvíli na něho uhodil, kde jsou ty prachy.
1: Jo. No. A on by mi tou mřížkou třeba podal pětikačku, nebo co?
0: No něco by pustil, no.
1: Něco by cinklo, ne?
0: No, ale já nevím, jak je na tom, aby jsme neříkali, jestli on teprve nestuduje, nebo taky on může být kněz bůhy u jaký církve. Tam...
1: Já nevím.
0: Dneska si můžete založit církev, že? Budete tam kazatel, pastor, pane Holče.
1: Znovu budete kasírovat.
0: No tak to je ruku v ruce.
1: No.
0: Takže aby jsme mu neuškodili, ale taky... jako,
1: aby jsme to vyvážili, ne?
0: Musí to být vyvážený, no. Jako otázky. No. Jako podvazky Václava Moravce.
1: Tak.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: dýmky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
3: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
2: Ale kdyby to byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
3: Já teď nevím, jak z toho...
2: Xaver
3: je sympatický chlapík, ale růžová Alex.
2: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
3: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
2: No tak včera to byl titulek.
3: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert. Byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
2: No a dobře, že vás vyslechnou.
3: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
2: Myslíte motoristy
3: a
2: přísaha.
3: Přesně stejně, jako to bylo.
2: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
3: Mělo.
2: Dobře, to pojďme na témata.
3: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
2: Nebo, ano, koncem července, myslím, nebo necelých, že už 14 dní.
3: Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
2: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkové, exposlanec v socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
3: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitele, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, to to teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
2: Že tam je nějaká zhrzenost třeba?
3: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
2: Aha.
3: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděli jinak.
2: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit

0: tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
0: To ovšem začalo před
1: To už začalo.
0: dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
0: No tak oni tam
1: Ne?
0: byli lídři, ale
1: Jo.
0: byli to lídři, kteří
1: Třeba?
0: mávli ruku.
1: Jmenujte.
0: Ne, ne, ne, nebudou, jsou všichni pryč,
1: Nebuďte
0: právem.
1: slušný.
0: Právem jsou všichni pryč, no prostě oni to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam proto, že jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No, to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak. Tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
0: No,
1: Už vás nechám mluvit.
0: chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teď nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprosná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy států, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
0: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách dluhů. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka a dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít z chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
0: Na F. Teď je to na F a dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
0: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala

0: sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanáze a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5000. 5000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, to je strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme do další téma radši. 100 000 nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
0: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
0: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
0: Vidíme to, že jo?
1: U některých.
0: No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí, zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
0: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí.
0: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
0: No jo, nebude? Ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala, nebo dávala občanství, ale, jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
0: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je asi krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
0: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vyhle. Ano.
0: No, a pak se budou chovat jinak.
1: Takže nás čeká... Nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
0: Ale to už vidíte přeci. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase
0: někam. Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
0: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
0: No jasný.
1: Tady v Evropě?
0: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
0: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma. Vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
1: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
0: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mi někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté, kteří všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo. Oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přece prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace. Když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemisťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá. Ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident. To je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno je jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Máme oškubaní.
0: Přitulíme se.
1: Tak.
0: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
0: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko.
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
0: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
0: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát. Protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme. My tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
0: No prostě je to...
1: I panu Ficovi.
0: Je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. ty on zachraňuje kde koho, na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte, přeci ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
0: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuji, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Také
1: užívejte dál léta.
0: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: Já myslím teď na tebe, moje milovaná. Snůžka tvejch nesmyslů brouzdá mi pamětí.

Proč rzavíš, když byla svraná? Reznou nám i naše řídky.

strojky tvejch chichotů s jejími nad pílem. Já myslím teď na tebe, moje milovaná, a jsem tou pouští, který schází mana, samotou trestanej stoletím za chvíle.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Nutně musel, kdyby chtěli, hledat ten ministr spravedlnosti, se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksaver to vždycky taky píše.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedli hodnoty, Xavr.
1: No, to je skoro... To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Jo, Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je, Xavere,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako dozimetru myslíte a tak?
1: Ale jo, dobře.
2: Dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když si ho děláte.
2: Tak jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku do vás to bylo nějaký magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko. Raketáky. No a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, že plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí vedle ty marketingoví odborníci A říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já teď řeknu, on je...
1: Já to taky myslím. Ne?
2: On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si, na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident.
2: Počkej,
1: ale sní.
2: Xaveré, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, Větákovka. A ta neříká
1: moje Věra.
2: Máma, říká táto.
1: Neříkejte si, naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zmá.
1: Ne.
2: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, ale
2: tak vidíte, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový výtek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já sním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď
2: to je,
1: seriózně, ne, teď tady vždycky tak, jako, no, a já vám to řekl.
2: No.
1: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no, to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to a no, mám to vymyšlený zkrátka. Mám to vymyšlený a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne. A já jak vás sedu, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
2: Ksavr, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já ne...
1: Neříkejte to, pane Holče.
2: Já zůstanu hodnotovej.
1: Je to sympatický, milý.
2: Já jenom řeknu, já jsem se lék.
1: No, tak oni
2: to
1: mají
2: to stalo,
1: v té redakci starý foťáky, takže
2: jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
2: Tak, no, tak to jo, to jsem přišel.
1: Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
2: Detekoval nějaký tak, jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně někde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit. No.
2: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je... Myslíte, že levák?
2: Rakušan.
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat. A no, pak říká,
1: taková ne, dobro.
2: No, jo, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou. Jako...
2: Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojejí. No. Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: Tramvaj. V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18. Se.
1: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
2: Jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On jako... je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, měl ho rád poslouchat.
2: No jasně.
1: A on je takový jako člověk jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Hm?
2: A jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu nekonečního. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo.
1: A ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a... ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdvižený.
2: Jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan,

0: A na takový politický funus to bych jim šel o Vivax Severe. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holče.
0: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
0: Ajaj.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
0: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
0: No tak to o tom nepochybu.
1: A kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
0: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
0: jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
0: A tak místo předseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místo předseda?
0: Já jsem místo předseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. Mě to jste mi neměl říkat.
0: Místo předseda musí být.
1: No ale tam nebudete úplně jako oni to založili na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
0: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak, to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
0: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
0: Já vám to podepisuju, Xavere.
1: Tak to prohlašte jo, veřejně.
0: Prohlašu to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku
1: umělecký,
0: Klub Sviní.
1: Umělecký,
0: no.
1: Umělecký, protože umělecky, ne?
0: A co? Co umělecký? Co si?
1: Nevím.
0: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání Klubu Sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal a přitom je tady čím dál méně svobody.
0: No ale já jsem hodnej.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
0: No to jsem.
1: No tak, jsem, tak, je, tak
0: ale já jsem dobrá svině.
1: Musíte si vybrat, pane Holče.
0: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
1: Jo.
0: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
0: Já nejsem svině jako Rakušan. Já jsem dobrá svině.
1: No, já mám totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
0: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování, ty zase.
0: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
0: Ale on je tím Xavere posedlej. Víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
1: Dvousměrný, ne? Nebo
0: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
1: Jednosměrná cesta na gulak.
0: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za nimi a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
1: Já
0: no.
1: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
0: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
1: No a
0: ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
1: Tak na takový jo? Chránění mu seru, pane Holče.
0: Já tomu docela rozumím.
1: To jsou zlí lidi, pane Holče.
0: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
1: No ale lidi bude mít část jako lidí, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristu, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
0: Já myslím, že se chystá ke konečný, to vám říkám.
1: A jo, no.
0: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho spolu.
1: Myslíte vážně?
0: No jasně.
1: Tak to já jim zkazuju, když...
0: Stane největší zlo.
1: Když tak motoristu.
0: Stane největší zlo. To má to pol pravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
1: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No,
0: my věříme, že to dobře dopadne, ne?
1: Já jsem se zasadil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
0: No zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný, než ten pan

0: Volí ministr vnitra, ne?
1: No.
0: Ministr
1: Chci být
0: policie.
1: premiérem.
0: Cože?
1: Ty vole, chci být premiérem.
0: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
1: No to vidíte dobře.
0: A nechcete taky Lex Aurin, jako mám já, dva, dva nebo tři? Lex Aurin svinstvo asi nebyl. To nejde.
1: To ani neznám, co to je.
0: To jsou taky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, a to uhaste, děcka.
1: Vy byste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
0: Ale já to nejím. Ale klidně to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
1: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
0: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
1: Vít.
0: A nenapíšem
1: Vítek. Vítek mu říkám já, protože tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
0: Tak já napíšu Vítek.
1: Dobře.
0: Jeho to potěší, ne?
1: Vítek, no.
0: Vítek Rakušan. Rakušana.
1: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
0: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz, bychom měli XTV.
1: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
0: A to ještě existuje?
1: Určitě.
0: Za šmírování, pane Holče.
1: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
0: A že?
1: To si není možný.
0: Ale všechno je možný.
1: No asi už jo.
0: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
1: On by mohl být vicepremiérem, ne?
0: Kdo? Piky?
1: Hm?
0: O, to je nuda.
1: Pro gender.
0: Toto já úplně nenávidím.
1: Co?
0: No toto, co vy děláte? Jo? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
1: Jo.
0: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
1: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
0: Já to dusím, no. No.
1: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
0: Já jsem řekl Pikoro.
1: Pavel Radslavský.
0: Kdyby bylo Pikoro, no.
1: Koncesionářský poplatek na přístav Pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková, na Vlzonku od Azalky, díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. A Daniel Klement, na Vlzonku, Čiči, Jahodu a Adonise.
0: Tak,
1: Xavere.
0: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
1: Čiči taky. Čiči sklidila, lalo. Mega úspěch, ne?
0: No.
1: Co?
0: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
1: Už zas?
0: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
1: Co to znamená?
0: No tak zasedám, ne?
1: Jo.
0: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
1: Já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
0: Ne,
1: tak jsem to
0: ne. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
1: Jo?
0: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo, řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
1: Žádný střeva ani vnitřek,
0: žádnou,
1: čičina nemá střeva ani vnitřek.
0: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
1: Jste se to rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
0: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
1: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
0: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
1: On je tam teď generální.
0: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle poplatek. A tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži.
1: No ale líp asi, ne?
0: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
1: to je hlava, hlava.
0: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
1: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku, už není ani žádný rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planíře.
0: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
1: A má telefon velký, takový červený.
0: Telefon na stole. A říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
1: Je?
0: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
1: No a odkud teď, Vane?
0: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi, i kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
1: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
0: Já taky.
1: Tohle je dobrý.
0: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
1: jo.
0: A pro jeho příbuzné.
1: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
0: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
1: No.
0: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše, na Přístav pravdy nebo na Jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
1: na Mildu Friedricha?
0: Na židli Milana Friedricha, která to by byla židle doživotní židle, ale udělali bychom fór. Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun. A žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
1: Jo, já jsem pro, protože Milda Friedrich musí přežít.
0: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
1: No to bych řekl docela,
0: až mu řekneme, ať sem přijde... Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
1: Jsi pro židličku.
0: No.
1: Jo?
0: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
1: Jak my? Něco.
0: Třeba 50.
1: Jasně.
0: 52 řekneme, ne?
1: 55, já nevím, no.
0: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, dítě to není. Jako je to už dospělý
1: chlap. Já už dítě, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
0: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
1: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
0: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
1: Fakt? Hm?
0: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
1: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělný kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
0: No, no. A myslím si, že... že
1: děláte dobrý věci, se dá.
0: Rada České televize prostě Čiči Tornádo vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Voliče?
1: Ne.
0: Ne? Nevěříte?
1: Já teď věřím v jednu věc.
0: Uzdravení.
1: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
0: A nebojte se. To vám dávám písemně. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
1: Jo, jo. Do izolačky.
0: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je
1: to. Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení. Nálady.
0: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bys mi zavolali, aby nám něco taky šupla?
1: Asi.
0: A ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: vám připomenu tady, jak vykřikovali, že ti, kdo byli v komunistické straně funkcionářema, jako třeba pan prezident, tak se jim ty důchody sníží. Vzpomeňte si na to. Morálka, to je morálka no, chodící.
1: Te, nevíte, maká na tom furt, Jurečka?
0: Nemaká,
1: tady? Co?
0: Nemaká na ničem, jako každý šmelinář nosí bankovky v gumičce, v ruličce a je to normální šmelinář.
1: A přesto, já vám fakt to 5 kilo dám, když mě pustíte na to křeslo.
0: Proč? Hmm. Vy mě chcete, tak na mě napište posudek, já jsem bojovník.
1: Já ho tady mám
0: připravené. Já se nevzdám a já budu křičet, že jako pan Nacher, budu říkat, ten holec má na mě 2 metr, vydírá mě...
1: Neříkajte dvojí posudek.
0: Dvojí posudek.
1: Dvojí posudek?
0: Dvojí posudek.
1: Ale já vám říkám vážně, skončíte u šafra, Xavere.
0: Já?
1: Jestli já vytáhnu ten posudek na vás, tak skončíte u šafra.
0: Můžete si být jistý, že ne?
1: Budete se brodit pro kremelským blátem. A tu už se brodíte.
0: Když skončím, tak já vám přesně řeknu, kdy skončím. Buď to skončím doma, jakože budu sedět doma, budu se dívat na televizi Barandov a budu pokuřovat a míchat kafe. A až mi dojdou peníze, což bude tak za 14 dnů.
1: Tak roztáhnete deštník, ne? Proti chudobě.
0: Deštník, tak můj švagr má na Moravě hospodu a mám s ním domluvený, že tam budu točit pivo.
1: To vám půjde.
0: Budu dělat čepice hezky.
1: Já bych vás spíš viděl trošku pod míru, ne? Co? Že byste dával.
0: Naopak.
1: Jo?
0: Já budu tam...
1: Budete rozdávat z cizího.
0: Budu mít krásně umytý, vyleštěný sklenice. Budu žertovat s každým příchozím zákazníkem. Naučím se historii toho pivovaru. A budu říkat, tak toto je, pane kolego, 12. Bůh ví, jaký je pivo třeba.
1: Budete mít krásný příběhy, ne?
0: No a budu mít takovou tu kostičkovanou vestu. Takovou tu.
1: Jo.
0: A s každým pohovořím a co se samozřejmě stane, budu dostávat velké spropitné.
1: Určitě. No.
0: A budu tam kamoš se štamgastama a k obědu budu mít každý den gulášovou polívku a řízek.
1: Ale proč děláte ty streamy večer? Proč nechodíte čepovat normálně po večerech pivo? To máte vymyšlený perfektně.
0: Mám to vymyšlený.
1: Proč se ničíte u těch streamů?
0: Nevím, protože mě to baví být s těma lidma.
1: Já tam budete taky.
0: Ti lidi, co jsou na těch streamech, píšou, to je taková moje rodina.
1: A místo myšlenek budete rozdávat pivo?
0: No není to špatný, pane Holče,
1: zvažte to.
0: No, no. Akorát problém je, že já si představuju výčepního ještě, jak to je to v těch starých českých filmech, jak má ten bílej plášť, ušmudlený cigaretu tady v koutku. A to teď nejde.
1: Jo, a výčepní nemá být v bílém plášti, to je taková blbá doba trochu.
0: No, taková doba, která mě baví, když je v televizi. No, tak ty morální majáky.
1: Ty se nám ale zasínají, co? Ježišmarja.
0: No, co říkáte na mladého pana Železného?
1: Já mám radost. Já mám škodolibou radost.
0: Takže vy máte taky nehezkou povahu jako já?
1: Jako hodně, docela dost. Ne, ale víte proč? Proč si o to řekl? Když se chováte jako kokot namyšlenej, tak prostě takhle skončíte.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Myslím si, že to má obrovský vliv na to, jak se člověk cítí, jak se vnímá. A myslím si, že s tím je spojená i ta sexuální stránka, protože pokud se člověk vnímá hezky, tak si vlastně veškeré aktivity, které dělá, dokáže asi užít lépe.
2: Co to je, že se člověk vnímá hezky?
1: Není to takový ten odpor na sebe, na ten pohled na sebe do zrcadla, protože já třeba na začátku, když jsem se dívala do zrcadla, tak to prostě pro mě byla opravdu bolest. Emocionální bolest vidět to, jak vypadám. Obrovský převis na břiše, protože já jsem měla převis na břiše asi od 16 let, protože kvůli kolísání váhy mě to břicho prostě padlo. A velká stehna, taková jako nafouknutá bublina bez tvaru. Viděla jsem se takhle. Přišlo mi, že mi nic nesluší, že nejsem hezká. Viděla jsem se velmi negativně. A musím říct, že...
2: Jste se měla přijít zeptat mě?
1: Tak...
2: Vypadáte velmi hezky.
1: Děkuju. A vy jste mě neviděl na tom začátku. Ale potom vlastně jsem se sebevědomím pracovala celý ten rok. Byl to můj problém, protože i když jsem hubnula, tak pořád jsem nedokázala vidět tu hezkou verzi sebe sama.
2: A teď?
1: Teď už tý vidím. Já jsem na
2: přijdete
1: sebe...
2: k zrcadlu a řeknete si, to jsem krásná.
1: Já si přijdu k zrcadlu a říkám si, tak dneska to jde.
2: Jo, takhle. No, vy jste díky tomu pořadu nastoupila na pozici koordinátorky do obezitologické ordinace doktora Evžena Machytky, o kterém se ví, že to je jeden, ne-li nejlepší, tak jeden z nejlepších obezitologů v této zemi a gastroenterologů. Říkám to dobře?
1: Ano, říkáte to výborně.
2: Takže vy jste díky tomu získala i profesní, řekněme, nějakou pozici. Teď se stýkáte, když koordinujete s těmi lidmi, co zápasí s obezitou, co jim nejčastěji radíte? Taková ta první věc, když za vámi přijdou a řeknou paní koordinátorko, já už nevím, co dál.
1: Tak samozřejmě my na klinice Endohub klienty vyslechneme, co je trápí, nabídneme jim možné varianty léčby obezity. Obezita jako nemoc se dá léčit několika způsoby a je vždycky na klientovi, co si zvolí. Já jako koordinátor potom s nimi řeším ty jejich návyky, dávám taková ta obecná doporučení, protože samozřejmě nejsem lékař, jsem pouze na obezitu školená. Takže probereme jejich vizi dle možností léčby a potom dále se domlouváme na spolupráci.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.

pak mě však zmůže zvědavost, ach, co to bylo za blbost, když otevřu, tak vstoupí host. S tak divnou tváří, vlasy jak popas cigaret, a na dně popraskal úpleť, a rozpačitě říká, hleď, jsem tvoje stáří.

a smrzem horko soupeří a krev mi vaří. Vždy žádný odznak nevytáh, tak kam se šourá v bačkorách a přitom říká žádnej strach.

že sotva 30 roků mám, to přeci ještě spočítám. Ty sedmiláři, jen koukni, to je rodnej list, tak nasaď brýle a zkus číst, až to přečteš rovnou zmys. Kam patříš stáří, host na to, co je počet let, znám chápka, ten má funkce svět, a přitom 95, ten má tím září, ty ale klidně odříváš. Snad všech

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a o věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořad děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklidnilo vás to trošku?
1: Tak trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, no. V té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního, dokonce já si troufnu říci, v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata, tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce a pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
2: jednoznačně,
1: to tak?
2: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
2: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
2: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
2: To platí.
1: Podepisujete krví?
2: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
2: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
2: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
2: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
1: No, tak to zkuste.
2: Je to mince X?
1: Je to zlato, zavináč.
2: Mince X?
1: Mincex.cz. Do příště.
2: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
2: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my, když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychl růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
2: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
2: Násobek.
1: Násobek. No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
2: 3250, řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale ano. To je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba a války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci, před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho

0: nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
0: Ano, ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
0: Ano, a čemu vy říkáte peníze?
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze?
0: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
0: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
0: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako no. Vy teď koukáte na mě.
0: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům, říkáme peníze. Je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
0: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně s nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%.
1: Ano.
0: Pak můžeme poděkovat do Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
1: A tím zdražuje všechno.
0: A tím zdražuje všechno. A potom ještě můžeme poděkovat do Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
1: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátili,

0: cítil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám peněžence?
1: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
0: no to chci právě.
1: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
0: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
1: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
0: Jako bych seděl v České televizi.
1: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
0: Hostka nebo moderátor.
1: Nebo moderátor.
0: Vyvážený jako na všechny strany.
1: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
0: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
1: Určitě.
0: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
1: Ano.
0: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
1: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
0: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
1: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
0: které
1: ono
0: naopak,
1: roste.
0: Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota?
1: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co byste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5 tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
0: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
1: ano,
0: a za fiat měnu, kterou má doma,
1: ano,
0: promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze,
1: ano,
0: koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
1: Ano.
0: Můžu říkám to dobře?
1: Říkáte. Můžu si dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
0: No ježiš, na to já se těším od začátku.
1: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6 000 let. Takže je velká jistota, že vlastně budoucí 6 000 let se bude chovat velmi jako podobně.
0: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
1: Děkuju.
0: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
1: A nebo zlatý účet.
0: Nebo zlatý účet.
1: Ano.
0: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
1: Moc děkuju.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country.
4: The absolute best.
3: All the time.
2: Rádio Xaver.

0: Mlejnková.
1: Mlejnkovka. Stará Mlejnková má v obchodě špionážní techniku. Co se tam tak prodává? Odposlechy nebo?
0: Já myslím, že si tam nakoupili ty štěnice na ten dozimetr, ne? Aby to mohli odposlechnout. Mě tak napadá. Co myslíte?
1: No určitě něco
0: a proto, že ten Mlejnek, jak říkal Rakušan, sehrál tu pozitivní roli v té kauze dozimetr.
1: Ty vole, že on by to tam
0: namohl. Říkám, že to logicky do sebe všechno zapadá.
1: Takže manželka mu dala doma štěničky.
0: Ano.
1: On je tam někde rozmyslil.
0: Podle mě to nes takovýhle krabice od doutníků. Úplně to vidím, jak to nese, hele. Maskování.
1: Měl takhle, měl ty doutníky a ten René, co říkal, a co jsi říkal, prosím tě? No, napadlo mě, když Slepičáka nám pustili z vazby. Co myslíte, kam vedla jeho první cesta, tak teoreticky? Já bych to
0: myslíte,
1: typoval...
0: že šel do revoluční, do toho bytu konspiračního se podívat?
1: Přesně to si myslím.
0: Tak pachatel
1: protože
0: se vrací na místo činu,
1: ne? Protože seděl dva měsíce v té vazbě a říkal, oni nás tam odposlouchávali.
0: Jo.
1: Jak to tam bylo? Tak jel, hodil tašku s věcma z vazby domů, možná ještě do pračky nebo něco, sedl do auta, jel do toho konspiračního bytu a říkal, kde to tady je? A teďka chodil a všude to prohlížel. Kdo nás takhle doběhl? Vsaďte se,
0: to je... A ona to byla Mlejnková.
1: A ona to byla stará Mlejnková. Tyjo. Mlejnice. No a druhá cesta, co myslíte?
0: A tak to bych typoval tak, že to už zkusí tu Malorku, ne?
1: Oni mu vzali pas prý.
0: A to nemusíte mít pas, tam pojedete na občanku, ne? To je Schengen.
1: A to po Schengenu může, jo?
0: Jde, jaká jsem hlava?
1: No, vy jste...
0: No, po Schengenu můžete, bez pasu.
1: Takže myslíte, že už teď někde je v mořičku?
0: Já bych řekl, že...
1: No ale třeba se, pane Holče, abychom byli spravedliví, třeba se ukáže, že on je v tom nevině.
0: No jasně, tak presumce neviny, ne?
1: No jasně, jako my na něho pohlížíme jako ale na nevinného.
0: To musíme to říct, jako, samozřejmě.
1: Musíme říct, ale že v tom jde nepochopu.
0: Ale zase jsme rádi za tu zábavu, ne? Co nám dopřávají, co? To si umíme užít.
1: To je pravda. A já se vám dneska, jak jsem okopával tam jahody nebo něco jeho v té zahrádce, jak jsem o tom přemýšlel. A mě na tom strašně trápí jedna věc, pane Holče. Je to podezřelý, že ho vezměte si, jak dlouho byl rád ve vazbě, třeba.
0: No léta.
1: A tady ten jenom dva měsíce. A šlo tam o jako mnohem větší prachy. A já mám taky podezření. Jste ve vazbě, váš kámoš, šéf vaší partaje, rozumíte, je ministrem vnitra. To je strašně podezřelé.
0: To je moje teorie.
1: To je vaše teorie.
0: To je moje teorie.
1: Ono je všechno vaše teorie. Tady jako říct cokoliv.
0: Já si myslím, že Vítek zamakal.
1: No, občan.
0: Že se optal třeba.
1: Občan, jako jsme my, jste taky občan, ne?
0: Já jo.
1: No, tak občan, jako jsme my dva, nad tím přece nutně musí přemýšlet. Jestli tam něco takového nebylo.
0: Já přemýšlím furt nad těma věcma.
1: Doporučuju k tomu práce na zahrádce.
0: Jsou dobrý, no. Ale zase, víte, zase se ve mně pere to, že ten Vítek je takový férový, upřímný člověk a že by určitě tohle neudělal. Nezdá se vám to, že by to k němu nešlo? K tého tváři upřímný, dobrý?
1: Já bych se v této věci zdržel hlasování.
0: Vy to nevidíte v těch očích?
1: Ne. Já tam vidím všechno ostatní. Ale nemyslím si nic špatného, jako, no. Ale co jsem to řekl. Nemyslím si, že by to tak ve skutečnosti bylo, ale to podezření tady je. Mimochodem, vy jste takový sečtělej, pane Holče, nevíte, jakou pokrývku hlavy nosil Mičurin?
0: To nevím. Já vím, že teď je modní duševní pléž.
1: K tomu se dostaneme, ale mě to teď napadlo, jestli já nevypadám jako Mičurin v tom.
0: No tak, nechtěl jsem to říkat. A tak to není, jak se říká, proti ničemu.
1: No ne? Toto se prodává v obchodě jako westernový klobouk, jo? Ale já nevím, jestli něco takového nenosil ten Mičurin. Jak se jmenoval ten komsomolec slavnej, co udal toho tatínka svýho?
0: Jo, ale teď...
1: jako šel na prášek.
0: Já vím. Možná si vzpomenu, teď nevím.
1: Ale víte, pane Volče.
0: Já vím, koho myslíte, samozřejmě, ale...
1: Přesvědčený za stranu a za lidi.
0: Jasně.
1: A udal svýho tátu v Rusku. Nevíte? Nespomněte si.
0: Nevím. A teď, jak jste to nakous, tak si říkám, jestli už není situace taková tady.
1: Já nemůžu pokračovat dál, dokud si nespomeneme, protože já si o to neumím... Morozov.
0: Pavlík Morozov.
1: Taky zajímavý. Jako.
0: A... No, ale jestli už u nás teď kvůli tomu, ne pro boha bonzování nebo udávání, ale nahlašování, víte, jak to občas rozdělí rodiny? Tak si říkám, jestli...
1: To vám chci říct. No? Já totiž znám takový případ.
0: Se bonzují už rodině.
1: Pavlík Morozov v Čechách žije.
0: No, já jsem přesvědčený, že tady žije víc Pavlíků Morozovů.
1: A řeknu vám technologii. Jo? Nemůžu říct nic bližšího, jenom mě to pobavilo. Vím to přímo od zdroje. Chlapec, asi 20-letý, šel udat svoje rodiče za to, že si sehnali někde pokoutně potvrzení o očkování, aby mohli někam do práce nebo cestovat nebo něco. Ale protože ono i s tím se vexluje, to víte, jo?
0: Já nevím, o těchto věcích já
1: existují někteří doktoři, dokonce se to nějak vyšetřuje, kam jste mohl přijít, dal jste na kafe nebo na doutníky a on vám, jakože píchnul očkování, dal vám tečku, ale vy jste žádný očkování neměl.
0: No.
1: Tak to stříknu do hajzlu nebo něco prostě. No. A existuje případ z mého jako okolí, řeknu jenom, kdy chlapec teda udal ty rodiče a já tvrdím, že to je Pavlík Morozov.
0: Takže se pohybujete v nějakým závadném prostředí, ne, jak se říká?
1: Trošku. Jsou taky zahrádkáři jako já.
0: Jo. Tak nějaký hlášeníčko to asi.
1: Ale řeknu vám, měl bych si to napsat jako do životopisu. Zahrádkář, chovatel slepic a teď nově pletař svetrů.
0: No ale tak teď, když pustili slepičáka, tak vy musíte mít radost, ne? Jako já slepičák
1: mám,
0: taky.
1: Já mám velkou...
0: Počkejte. No myslím jako slep... Myslím,
1: pane Holče, to bych si vyprosil...
0: Myslím jako slepičák přes vajíčka.
1: Ne, ale nepoužívejte to, že jste řekl slepičák taky. Kdybyste řekl na začátku, tak bych vám ty lidi nikdy... Jak slepičák taky?
0: Tak
1: já jsem řádný
0: slepičky.
1: Chovatel slepic... A všechny svoje slepice, až budu nějaký mít, ještě zatím žádný nemám, tak já jsem zatím teoretik jenom.
0: Jo, připravujete tak se na to.
1: Poctivě nahlásím Evropské unii, tomu jste hlásí, že máte slepice.
0: No, dejte správný.
1: Jména a tak, no, když tomu dáváte jména. Hlásíte počty vajíček a všechno. Ale tak mně se to líbí, že je takovýhle. Slepičák, co kdyby jsme pozvali slepičáka do XTV?
0: Já jsem pro.
1: Dokonce by mohl mít na streamu pořad, že by měl slepičák show.
0: To je
1: slepičák
0: dobrý,
1: živě.
0: To víte, že jo?
1: Ale on teď bude se stydět. No.
0: Ale tak třeba zase chtěl, aby to z něj šlo ven, ne? Podělit se.
1: V XTV byl jednou před volbama.
0: Jo?
1: Jak se řekne anglicky slepice?
0: Hen.
1: Hen? Mhm. To bylo hen, šau, no to není hezký. To není hezký slovo.
0: Slepičák už je, to už je...
1: Pane Holče, jste nervózní z toho, jak dopadne v sobotu ta demonstrace?
0: Já jsem zvědavej, kolik lidí tam přijde a jak to dopadne taky.
1: Já to budu jistit z XTV tady.
0: Jo?
1: My to máme na dohled.
0: Jako živý vysílání, jo?
1: Živý vysílání asi ne.
0: Nějaký drony, jo, si tam... Pošlete na to, abyste viděl.
1: Ale mohl bych udělat jako živáček, že bych to u toho komentoval. No. Ono má to svoje chyby, jo. Jako je dobře, aby tam přišlo, je to teď v sobotu prostě ve 14 hodin na Václaváku 3. jo. Ale zase tam ten Skála.
0: Komouš, kovanej.
1: Komouš.
0: Já vím.
1: Ale včera jsem ho poslouchal, něco hovořil na YouTube a já musím říct, že to není hloupý člověk.
0: Já si vůbec nemyslím, že to hloupý člověk, on je vzdělaný, to ale zastává, reprezentuje režim, který já nesnáším. bohužel, nebo myšlenky a ideologie, kterou já nesnáším, ale víte co, já už jsem vyučený v tomhle. Já jim se řeknu, já jsem, jakože, že se na jednom pódiu sejdou lidi, který by se tam nečekal. Já jsem ještě jako v reflexu kdysi 17. listopadu, jak kdysi v nás bouchnou ty frustrace všechny a problémy, tak jsem přišel na Staromák, tam bylo pódium, taky takovýhle jako nějaká akce, že jo, manifestace. A představte si, na jednom pódiu byl šéf komunistů Filip, mladý Dinsbee, nebo mladý syn prostě našeho polistopadového ministra zahraničí a disidenta, a Petr U, další disident, kterýho komouši zavřeli. A já jsem se jich ptal, jestli jim to, vlastně jestli jim to přijde jako ironie, taková jako dějiná, že tam se jdou s šéfem komunistů, který je taky kovaný prostě v tom normalizačním komunismu. A on říkal, že ne vlastně. Že mají na spoustu věcí stejný názor.
1: Je to demokracie.
0: Jo, takže proto mě tohle to vlastně nezaskočí už dneska, že se tam na stejný akci sejde komunista Skála s děkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, který hlásá volný trh, který taky ale byl kdysi v komunistické straně a tak dále. Takže já myslím, že to je naše dědictví postkomunistické tohle.

0: Radio Xaver.
1: Pane prezidente, velké téma posledních hodin, možná dnů, jsou cla.
2: No.
1: A show Donalda Trumpa se zaváděním či vyhrožováním ohledně cel. Do jaké míry to může poškodit Evropu? My na to musíme nějakým způsobem reagovat, my Evropané. No a ještě navíc teď čtu ty články dnes, včera, co na to říkají ty americké firmy a jak ty akcie všechny letí po hlavě dolů. Co si o tom myslíte?
2: Tak Savere, já jsem myslel, že to bude jediné téma dnešní debaty. A váhal jsem, jestli mám říct nějaký prudký soud, anebo jestli teď si mám zahrát na ekonoma vážného a cla patří do jeho portfolia, čím se zabýval vždycky. Tak nevím, jestli tomu máme věnovat delší dobu nebo krátkou dobu.
1: No. Kolik budeme chtít?
2: No, nesmíme to trivializovat. Jo. Já myslím, že jednoduchý politický soud by mohl být, má pravdu Trump, nebo má pravdu Ursula von der Leyen. Tak já bych řekl a priori Trump a Ursula má vždycky nepravdu, takže to by bylo zjednodušené a tak dále. Nebo si zahrát na ekonoma, který o tom vážně chce hovořit. No. Podívejte, cla jsou pro ekonoma, který obhajuje trh a tržní ekonomiku, cla jsou věc negativní, špatná, věc se záporným znamenkem a v tomto smyslu můžeme uvádět tisíce argumentů, tisíce příkladů. Ekonomové nikdy se cly nebyli skamaráděni, v jedných chvílích se myslelo, že clo je vhodné pro rodící se průmyslové odvětví, pro rodící se ekonomiku chvilkově. Nikdy se ještě nestalo, že by cla měly být zavedeny v nejvyspělejší, nejmocnější ekonomice světa jako novinka. To je úplně protimluv. Ale já myslím, že tak jednoduché to opravdu není. Já bych prosil všechny, kteří o tom u nás tak silácky hovoří, aby vážně diskutovali, jestli Trump lže nebo nelže, když k tomu zavedení přidává jedno adjektivum, které bývá zapomínáno a které není diskutováno. Myslím, že i na té své včerejší tiskové konferenci jasně mluvil o jedné věci, zavádí reciproční cla. Prosím vás, neodlišit tuto větu. Dobře, souhlasím, že přišli ekonomové a říkali, nejsou plně reciproční. A můžeme se hádat, jestli ano nebo ne. Ale Trump řekl, zavádím reciproční cla, zavádím to, co vy děláte s námi, tak zavádím teď já proti vám a vy jste pouze nezvyklí, že nejsilnější, nejmocnější, zdánlivě nejvíc protržní ekonomika o tomhle to mluví a tohle to clo zavání. Kdo se na to nedívá tímhletím způsobem, tak se míjí s podstatou celého toho problému.
0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
3: Vojáci samozřejmě mají nějakou svoji hrdost, ale taky mají nějaké závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
4: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
3: Ano.
4: Vymění si náčelníka generálního štábu.
3: No já doufám.
4: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak deklaro, jako jedním
3: to,
4: hlasem.
3: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď. XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Hraje vám
5: All My Music
0: Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mě přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv. Měl jsem přesmyky závislosti. Z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stenox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stenox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako... psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snědl. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidívy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak se říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější. S tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: Těch lidí.
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi povede. Já s nimi jako, chodíme na různý terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika, normální nezávislý člověk pořádně nechápe. Jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Byste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt se mi chtělo brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Tak. Nevím, cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím.
2: Hm?
1: V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží, jak
1: máte
2: dlouho.
1: Na to chuť.
2: Záleží, jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky, v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu.
1: Mm-hmm.
2: A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano, ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon v jisté chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem jsem u toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo.
2: Mm.
1: Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná

0: divák.
1: To se děje standardně.
0: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou, vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
1: Nešlo.
0: Já bych to asi vzdál. Vy tady vytušíte, že se to povede?
1: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
0: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku.
1: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký ty, nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
0: Kde je teď?
1: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
0: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
1: Ne, je střízlivý.
0: Střízlivý.
1: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
0: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
1: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
0: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
1: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
0: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to
1: Jas abstinenti Jablonec.
0: Jas abstinenti Jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
1: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
0: Jo.
1: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
0: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším.
1: Ondru, ano.
0: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
1: Ano.
0: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 000, nevím, jestli je to vůbec možné a tak.

0: alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
1: Určitě, určitě. Ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
0: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
1: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
0: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
1: Já jsem slyšel...
0: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
1: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kde vlastně se na týden zapoju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh, ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
0: Takže, co znamená?
1: Takže já si troufám říct, že ano.
0: Opakovací léčba.
1: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
0: A proč?
1: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
0: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
1: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
0: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
1: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat.
0: Že? A co jste našel vy?
1: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
0: Když vás tak poslouchám...
1: Začal jsem se otužovat třeba.
0: Aha, no tak to ne.
1: To je velká dávka.
0: Já vím, to je teď taková moda.
1: Jo, ano, ano, ano.
0: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
1: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
0: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
1: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
0: Anonymní alkoholiky?
1: Aha.
0: Co to je?
1: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci, je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem. Mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Pomůžu, je to jedna z možností.
0: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
1: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
0: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
1: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
0: Oni jsou
1: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstinent, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
0: Víno?
1: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
0: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
1: V pohledu jako na tu závislost?
0: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
1: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalou si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mm-hmm.
0: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
1: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
0: Jas se jmenuji ty stránky, je to tak.
1: Ano.
0: Vy jste chtěl ještě něco říct?
1: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
0: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
1: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
0: Abstinenti Jablonec. A já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
1: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
0: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský. Hraje vám Radio Xaver.

0: dneska, jak jste přijel od toho táboráčku v tom Klobouku, to se moc líbí. Hrál jsi si Rosu na kolejích?
1: Ale nevím, máte to zmatený. Jako, víte, proč mám klobouk? Já jsem od rána pracoval na zahrádce.
0: Jo?
1: Jsem plel len.
0: A.
1: Ale tak, taky, víte, aby propagoval naši show s paní Stonikovou za stranu a za lidi.
0: Aha.
1: A že to je dobrý?
0: Já takový americký.
1: Za 400?
0: Tak já vím, že za 400 je dobrý.
1: Ale nějak se v tom cítím důležitý.
0: Ale za stranu a za lidi bych chtěl spíš jako rádiovku, ne? Nebo...
1: No, já jsem si co? Říkal, že bych tam měl být takový, za takovýho jako farmáře. I když to k tomu
0: ale nejde. Tohle to je americký farmář. To americký. By vás taky mohli zavřít teď.
1: Jak to?
0: No tak propaganda, ne?
1: Jo, to už taky jede tohle?
0: No, tak už to je hustý.
1: No. A vy nepracujete na zahrádce nikdy?
0: Pracuju na zahrádce.
1: Taky. A plejete len?
0: Ne, vorančátka se starám.
1: A životu nebezpečná víte, věc.
0: Znáte kmotra, ne?
1: No jasně.
0: No a jak Marlon Brando, už starší, sedí mezi těma rejčatama, pije to víno a má tam ty vnoučata. Tak to je moje představa.
1: Nedávno jsem se na to díval. Mimochodem, viděl jste nový Top Gun?
0: Neviděl ještě. Jo?
1: Ne? No, viděl jsem ho.
0: To je inspirace?
1: Ne. To mám jinou inspiraci, prosím vás. Budu mít za pár dnů takovou košili s nášivkama Top Gun. Si objednal. Ale říkají mi všichni, jsem podobný na toho herce.
0: A hned z Top Gunu, ne? Nějaký jiný?
1: No na toho Toma Cruise. Je tam ta podoba, co myslíte? Jako?
0: Ukažte spíš profilovku. No, asi to bude chtít nějakou prácičku, jako maskerskou.
1: Na první dobrou to ne?
0: Na první dobrou bych to neřekl.
1: Ne?
0: Ale já myslím, že se s tím asi bude dát pracovat. Ale,
1: říkaj mi to lidi, no.
0: Ale pak bude hodně kameraman.
1: A vy jste taky podobný na toho herce českýho. Já si nemůžu vzpomínat, no. Jak se jmenoval. Kemr? Nebo jak se jmenoval?
0: Kemr byl výborný herec.
1: Jo, ta podoba tam no. Je trošku. No, pane Holče, musíme k vážným věcem, nedá se nic dělat, protože v naší zemi se dějou takové věci. Tak nám nějak domlel jistý mlýnek.
0: Ale mlel dlouho, on mlel měsíc a půl nebo kolik?
1: Tak jsou mlýnky, které mlou díl. Jako.
0: Ale ty mlýnky kolem Víta Rakušana nějak domlejvají, ne?
1: No, já mám jeden strach, aby ho to nesemlelo.
0: No, zatím ale hlejte mele hustě. Nenechte se mýlit, tohle to, že domlel mlejnek, to neznamená, že domlejvá Rakušan.
1: Ne, to já vůbec nepředpokládám, protože kdyby domlel Rakušan, tak by domlel i Petřík.
0: Barba. U Petříka, ještě máme premiéra pořád, nevíte, protože dneska se hlasuje ve sněmovně.
1: No jasně, pozor, my máme teď 1. září, no dneska je 1. září, pane Holče.
0: No právě.
1: Dneska jdou děti do školy.
0: Jo.
1: A máme teď 14 hodin a 15 minut a zatím nikdo nic nepíše, že by...
0: Já mám jenom hloupý hodinky typický, jo, s ručičkama. Vy máte tady, vidím, máte tam odposlechy taky nějaký? Co?
1: No...
0: Teď je to moderní?
1: Já jsem nakoupil odposlechy od té mlejnkov ženy.
0: To je dobrý.
1: Víte co, on tady dnes dopoledne byl v XTV na rozhovoru Robert Šlachta. A on tam říkal, že já jsem to nevěděl, vy to asi víte, vy jste přeci jenom vzdělanější, že milostivá od toho mlejnka,
0: co domlel,
1: jeho paní, že je učitelka a má obchod se špionážní technikou.
0: To je normální, ne? Co? To vám nepřijde normální?
1: Nepřijde. Přijde mi to ujetý a přijde mi to tak, že si vlastně můžou dovolit všechno už. No, to je jako...
0: Tak mi tak se cítí hodně pevnej. Tak když máte k ruce Peťku z Barmy, tak to byste se taky cítil jako šéf. I vy.
1: Já ne.
0: I vy. Nepodceňujte se.
1: Tak já jsem zahrádkář teď.
0: Jo, nasadil byste si tenhle klobouk.
1: A pletl bych len. Plel bych len.
0: Jo.
1: No? No ne, tak je to... uchylný celý, vůbec nechápu, jak ho tam mohl dát, on to samozřejmě věděl a jediný vysvětlení je, pane Holče, že to poručil.
0: Víte, tady už je...
1: že to poručil Redl.
0: Víte, tady už je těžký vlastně říkat, kdo kam koho dal.
1: Jak
0: ještě
1: to?
0: Se v tom orientujete, kdo kam koho vlastně dal?
1: Já jo, všude všechny dal Redl.
0: Ta. Dobře. A proto si říkám, když domlel Mlejnek, protože ve stanu už není nikdo, kdo by koho by tam nedal Redl, ne? Tak když teď Slepičáka pustili z vazby ještě, podle mě by mohl stihnout komunální volby, ne? Ještě. Čestný prohlášení.
1: Ale jo, vidíte, to mě nenapadlo.
0: Vrátil by se na kandidátku, Vítek by řekl, hele, čestný prohlášení.
1: Teda vy jste hlava,
0: jsem velká hlava. Ukázal by na kameru SMSky, že to je všechno v pořádku, ale po Mlejnkovi, že by po Mlejnkovi jmenoval Redla, ne? A tím by zabil, jak se říká, dvě mouchy jednou ranou, protože u Redla by nikdo nepředpokládal, že se Redl neskázal s Redlem. Ne?
1: Redl, no to jo, ale pozor, on ho nemůže nikam dát, protože on má papíry na hlavu.
0: To by se změnilo. Ty by mu sebrali rychle a představte si...
1: On by vrátil.
0: No jasně. A Redl, hele, šel by si nakoupit okamžitě do obchodu paní Mlejnkový, nějaký štěnice. Já to vidím úplně, zapadá to do sebe, ne?
1: No, musím na úvod ještě, musím vám, pane Holče, vyseknout poklonu. Což se děje málo kdy. Za včerejší stream. Já jsem u toho seděl napnutej, vy jste překročil hranici, která tady ještě...
0: Vás to nějak rozhodilo?
1: Nebo?
0: Trošku.
1: Jo. Kdybyste nám tady majetek, jak si ne, to jo. Vy jste překročil hranici, která nikdy ještě na streamu nebyla. Nikdy. A to ani když byl hostem Jan Kraus, mm-hmm. a myslím, že Zdeněk Polreich jednou a tak, tak to bylo třeba kolem těch 6 tisíc, ale vy jste měl 7521. Teď dávejte pozor. Diváků i divaček. Mm-hmm. Vidíte, jak jedu v těch
0: věcích. Divačko? Jestli tam nebylo nějaký mezi nima? No, my jsme nediskriminovali, ne?
1: Nediskriminovali, mohlo by tam být jedno divačko, no. Klidně, nebo dvě, ale prostě nic to nemění na tom, že jste tady posunul hranice možného. Je to něco pro XTV, jako pro ty Američany, když přiletěli na měsíc.
0: Jo, takový Top Gun, ne? Jako... Top Gun. Říkám, nechtěl byste pak nějakou to školeníčko?
1: Jak on se jmenuje ten herec?
0: Jak dělat streamy? Tom Cruise.
1: Ta podoba tam je, nedá se dělat, já to vidím tady na odkuku našem. Já jsem si kolikrát říkal, když jsem byl v té Americe, že se tolik lidí se mnou chtělo fotit. Oni si mě pletli s tím Cruisem.
0: Nejsem si jistý, jestli s Cruisem, ale s někým možná jo.
1: Jo. Tak no nic, včera jsem slíbil, pane Holče, na streamu jsem vám poslal donate 200 korun.
0: Jako, jste se rozšou pěkně.
1: Rozšubě, mohl jsem taky dát stovku, no to je jedno, prostě dal jsem 200 korun, byl jsem v dobré náladě, že dostanete luxusní dárek. A dárek je tady připravený, nedá se nic dělat. Já jsem tomu moc nevěřil, že překročíte těch 7 tisíc.
0: Jak jsem mohl nevěřit?
1: Ale přál jsem si to. Přál jsem si to, protože pro nás všechny je to velký posun. A tady máte dárek od, musím to říct...
0: No to je...
1: Budu férovej, od jednatele XTV, jo, protože jsme se včera bavili, kdyby náhodou překročil, tak dáme dárek. Takže já to sice prezentuji jako dárek ode mě, ale pravda je taková, že to je dárek od našeho pana jednatele. Jsou to luxusní doutníky a další krabici doutníku dostanete za 10 tisíc.
0: No to je paráda, to děkuju samozřejmě všem. Hlavně divákům, tak ty to udělali.
1: Těm je potřeba poděkovat.
0: No, a já nemáte tady nějaký řezátko? Že by
1: řezátko, to... obyčejně sebou nosím na vysílání 2 až 3 řezátka. Co to je za otázku, jestli mám řezátko?
0: Vy nenosíte nůž u sebe žádný? Nebo... Když vidím ten klobouk...
1: Když jdu ze zahrádky.
0: Helejte, já jsem si poradil. No to je paráda.
1: Pane Holče.
0: To je paráda.
1: Jež, to je paráda.
0: Podívejte se na to. Já se tady nebudu muset zapálit.
1: Jo, no tak od toho to je, můžu to takhle ukázat ještě divákům?
0: Jakože... Jo, ale ty doutníky nechte v té krabice.
1: Já mám na doutníky kašlu, mám svoje cigaretky. Přátelé, takhle, jo, aby se to nelesklo, pan Holec je tady obdarován, až tady budete streamovat někdo z vás na kanále Xaver Live, tak budou oceněny.
0: No já jsem vám říkal, nechte oceněni... to v té krabici, vy si nemůžete pomoct, co? Prostě.
1: Blbej. Budou oceněny dílčí úspěchy a čeká vás další, takže máte teď vlastně, kolik je tam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, takže máte 9 streamů na to, překonat 10 000 lidí živě, online, v jedné chvíli. A víte, co to? A dostanete další krabičku.
0: Sakra, se musím snažit.
1: Říká se tomu pozitivní motivace.
0: Jo.
1: A mě vám tak bolí záda z ty zahrádky.
0: No, musí tam spíš sedět. Víte, nesmíte nic moc dělat.
1: Já se ojíbám toto. Mám hrabítka takový, no to je jedno. Toto vám jde, pane Olče. Toto jste celý vy.
0: Pojďte se na to, to je paráda.
1: Jako smrdí to jak dívčí škola, teda musím říct, ale...
0: Prosím vás, dívčí škola. Smrdí to, jaký smrdí, voní to krásně, ne?
1: Voní to krásně. No. Voní, krásně to voní, jsem chtěl říct, a máte slušení?
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz

hear a flood of alcohol from the staggering count.

0: kytky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
3: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal v té formální stránce, už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
2: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
3: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
2: Tak a kdo by měl být trestán?
3: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
2: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nutný to zveřejňovat, nikdo jim nedrží pistoli u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
3: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povídat, všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já mým případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociální sítí. No já si myslím, že to je výmluva.
2: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
3: Tomu už nezabráníte, jo? Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil.
2: Myslím si,
3: že šéf toho soudu, myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebně řízení, si měl domluvit z justiční stráží jakoby způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jaksi jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
2: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
3: To bych novinářům nevyčítal.
2: To byste jim nevyčítal.
3: Vyčítám jim zveřejňování policejních informací. No, tohle tomu nezabráníte. Jo. Jako
2: zabráníte, nepustíte tam ty novináře.
3: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle to se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jaksi ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba od poslechu. To je podle mě zásadní problém.
2: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým úniku?
3: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
2: naši diváci to viděli, tak
3: že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
2: Tak
3: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ráta, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
2: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
3: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis rád.
2: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
3: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
2: No, presumpce neviny, základní hodnota právního státu.
3: Jedna z.
2: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
3: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám rukou ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
2: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce půl miliardy, v roce 2023.
3: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
2: Takže se už očekává, že se více lidí bude bránit.
3: Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání. Jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na úhradu nezákonných trestních stíhání. A nákladů s tím spojených.
2: Tak, co je na vině?
3: Tak samozřejmě na vině.
2: Nebo kdo je na vině?
3: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
2: Těch případů, samozřejmě těch

0: to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
1: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit, dokonce zákon s tím počítá, ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres, to znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu. Takže žádný takový případ se ovšem nestal.
0: Ale takže lze to.
1: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si dobře vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marií Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, prostě jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej, a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
0: A přesto, je to správně nastaveno?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jak si to bude o mnoho složitější.
0: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
1: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z poslu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
0: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
1: No tak co vím, tak jako, to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc. Ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce. Možná na přednáškách právnické fakultě může rozebírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat respektuj rozhodnutí soudu. Tečka.
0: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
1: Vzkaz společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost.

0: si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákon jí to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
0: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: Bude to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
0: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem, o Lence Bradáčové, a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůže to být...
0: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
0: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí být taky na základě něčeho.
0: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spříznění novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby té obhajoby těch mafián. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená u novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňovala, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické.
0: Ano. Ale tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
0: Když títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkal, já samozřejmě vlastně si z toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Bradáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
0: No, tak když to vezmeme obecně a šíře, jestli se dnes v justici baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o třech lidech. Šéf, náměstek a jeden referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by měly k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jak jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka. Říkal: Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále. Ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká: tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám: Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
0: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit. Je tam nějaká šance, nebo to je jenom tak, nějaký výkřik,
0: já nechci
1: snaha?
0: Být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, dočte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství, a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy. Pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce nebo špičkový advokát. Nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
0: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem. Nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
0: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun. Posloucháte Radio Xaver.

0: Tomáš Březina je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Tomáš Březina je muž, který se uchází o post prezidenta České republiky. Ještě prý nemáme říkat kandidát. To bude až od toho jistého časového bodu. 8.11. je termín pro podání kandidátních listin. Jste na tento termín připraven?
1: Já jsem připraven pohromadě. Úplně na všechno. Mám pohromadě úplně všechno, opravdu úplně všechno. A jsem překvapen za tu informaci, protože já jsem si myslel, že jsem kandidát, že jsem ty podpisy dávno shromáždil. A se mě dotýkalo, že se říkalo kandidátům, kandidáti těm, kteří ho to penzum podpisu neměli.
0: Ano.
1: Do teďka nemají.
0: Kandidátem ještě nejste, to budete, ale obecně se říká, myslím, že nám to každý tak odpustí, když teď budeme říkat, že jste kandidátem.
1: Tak zdraví se teď, děkuji.
0: My dnes je úterý a my jsme zaznamenali informaci, že koalice Spolu nebude stavět do prezidentské kampaně vlastního kandidáta, podpoří pana Fischera, paní Nerudovou a pana Pavla, což zvenku vypadá jako velká výhoda pro vás. Souhlasíte?
1: To mě nenapadlo, nechtěl bych to takto říkat a jsem rád, že to říkáte vy. Rád tu informaci přijímám, jestli to tak je. Já spíš jsem se na to díval z toho hlediska, protože tu informaci jsem dostal, když jsem řídil a jel jsem autem. A divil jsem se, protože jsou to za A tři nesourodí kandidáti. Divím se, jak někdo může nabídnout tři kandidáty, kteří jsou velmi rozdílní. Za prvé, za další to svědčí o jisté nerozhodnosti a omlouvám se, že tak řeknu, pravděpodobně nekompetentnosti těch navrhovatelů. Snižuje to vážnost prezidentské volby, to považuji za první velký moment negativní, protože když jakýkoliv relevantní, dejme tomu elitní politický člověk, ať už je to premiér nebo předseda senátu nebo ministři, vláda a podobně, nabízejí tři kandidáty a národe vyber si, tak to je podle mého názoru zjevná degradace prezidentské funkce, která možná nezní na první pohled tak, jak já říkám, ale na podvědomí lidí jsem přesvědčen, že to tak musí působit. Protože si řeknou, teď ani oni sami neví koho. Nejsou schopní vybrat, neví koho, nechají to na nás. Čili pak se nelze divit, pak ti stejní lidé, podle mého názoru, nemůžou protestovat proti tomu, že snižují úroveň politiky, že lidé obecně tu politiku vnímají negativně. To je něco tak úžasného, být prezidentem a ucházet se o to místo, že to nelze podle mého názoru tímto způsobem řešit a snižovat.
0: Pane Březino, já slyším často od občanů, že to, že koalice Spolu nepostaví, ano, kandidáta, je nechává v klidu. Slyším jakýsi pocit, nebo vnímám pocit nervozity, že Občanská demokratická strana, vzhledem ke svojí historii a vzhledem k tomu všemu, co v této zemi udělala v dobrém i špatném, nepostaví svého kandidáta, to se těch lidí dotýká. Neboli Spolu je mě celkem, abych řekl pravdu, tak jedno. Ale že ODSka neřekne, my jsme vygenerovali jednoho člověka, ten se bude ucházet. O čem to podle vás svědčí?
1: Svědčí to o řadě věcí. Za prvé, že ta současná dnešní strana jménem ODS není ta razantní, pravicově pragmatická, vedoucí národ transformací a tak dále, politická strana, že je to dneska soubor zcela jiných lidí, to za prvé. Svědčí to o tom, že krok, který se před lety udělal, to je, že se vyčlenila volba prezidenta z parlamentního systému politických stran následných voleb, takovýchto funkcionářů v čele s prezidentem, byl pravděpodobně, já nechci říct chybný, ale byl ten, který to způsobil. Protože ten problém lidi zase podvědomně, podle mého názoru, vnímají tak, že v okamžiku, kdy si napřímo z ústavy musí volit prezidenta, že to není už přeneseno do zastupitelské demokracie, tak to povyšuje váhu prezidenta a ponižuje váhu těch bývalých zastupitelů, kteří prezidenta ceremoniálního tehdy především volili. A je v tom velký rozpor, který se podle mého názoru bude muset někdy řešit. Ať cestou návratu, nebo jiným politickým systémem, volebním systémem, který toto amerikanizovaný cestou k amerikanizaci, kde se volí ta hlavní postava, hlavní lídr, který pak určuje celou tu politiku, sestavuje si de facto úřednickou vládu, to dává smysl. Ale současný model kočkopes, který v tuto chvíli máme, který vznikl podle mého názoru chybně, na základě chybných úvah, když se tehdy špatně, nebo jak to říci, nemoudře, nebo jako nemediálně korektně volil, mediálně nekorektně volil prezident Klaus a chtělo se přímo volbou tomu zamezit v dalších volbách, takže ten krok se ukázal jaksi nemoudrým. Já ovšem na druhou stranu bych preferoval přímo volbu prezidenta cestou k té amerikanizaci, protože to mě dává větší smysl než to, co máme dneska. Kočkopes, parlament, to je dvě komory parlamentu, poslanecká, senát, samostatně volený. Součet mandátů to říká jednoznačně. Prezident dostane mandát, ať vyhraje kdokoliv. Ať bude špatný, dobrý, prostě máme tady řadu kandidátů, někdo nakonec bude prezidentem a s nejvyšší pravděpodobností dostane řádově 3 miliony hlasů, což je z hlediska počtu mandátů, nejvyšší počet, nejvyšší moc darovaná lidem, konkrétní osobě nebo nějakému tělesu v tuto chvíli. Protože poslanecká sněmova dostane méně a ta vláda vytvořená z poslanecké sněmovny řádově polovinu. Čili jsou tady 3 miliony hlasů pro pana prezidenta nebo prezidentku budoucí oproti třeba 1,5-1,2 milionu hlasů pro současnou nebo i jinou vládu. Protože tam je to obvykle štíplé téměř na polovinu.
0: Jak mám rozumět té vaší větě, kterou jste řekl před chvílí, že byste šel tou americkou cestou?
1: To jsem možná říct nechtěl, ale řekl. Já jsem za prvé dlouhodobě, od jak živa, když jsem začal chápat svět, zejména ten politický svět, což není jaksi dětský svět již, tak jsem vždy byl pro řešení, která vedou pro řešení pravidel, která nás vedou k dobrým, rozumným, nechci říct razantním, ale jednoznačným řešením. Třeba špatným. Staré podnikatelské pravidlo říká, lepší vybrat řešení nějaké než žádné. Dokonce i špatné je lepší, protože to pak můžu opravovat. Ale přešlapovat na místě, což mimochodem předvedla ta trojkoalice, spolu, to je přešlapování na místě. Vyberte si, my jsme se dohodli takhle, nechcem nikomu blížit, nechcem se spálit a tak dále. To je přešlapování na místě, to je prostě špatné. Takže vždy jsem byl pro většinový systém, když jsem pochopil. Ten mně přijde rozumný, ten mně přijde velmi rozumný. A systém první na pásce bere, protože pak ustanou, jo, vyhraju Joe Biden v Americe minimálním rozdílem oproti svému soupeři, ale je v tu chvíli vítěz a ten, kdo prohrál, když je ještě korektní a umí prohrát, tak to respektuje. A má 4 roky na to, aby zbrojil a říkal, ten onen je špatný, já bych byl lepší. A ten vítěz má 4 roky na to, aby ukazoval a tak dále. To mně přijde velmi korektní. A je to i z hlediska výkonu těch politických sil daleko efektivnější, než ten takzvaný poměrný systém, kdy se mu drcové různí, politologové, teoretiční ekonomové, ústavní a tak dále, předhání ve zprávách, jak zlepšit poměrný systém, aby lépe popsal strukturu obyvatelstva. Já na to vždycky, že by bylo dobré tam mít, omlouvám se všem uklízečkám, ale v tom 200-hlavém parlamentu jednu uklízečku a 3 zubaře a já nevím, 1 notáře podle počtu obyvatel a 20 učitelů a dneska už nikdo nevyrábí, takže 4 dělníky, dřív by to bylo 196 dělníků a tak dále, a tak dále. To mně přijde vždycky úplně nesmysluplné, abych řekl slušným slovem, protože přece úkolem vlády, parlamentu je připravovat zákony, vlády vládnout, tak musí být právě ta jednota názorů, ať už říkám někdy lepší, někdy horších, a pak to vyměnit. Jo.
0: Dobře,
1: tak
0: ale ten většinový systém. Dvě věci je dohromady.
1: Ano.
0: Poměrný systém, který ano, máme při volbách ano, do poslanecké sněmovny, ale já mluvím hlavně o prezidentské volbě.
1: Prezidentská volba je fakticky většinový systém.
0: Ano. Většinový systém, ale dovolte k tomu jednu věc. Já jsem s tou Amerikou mířil i k tomu, jestli by se vám líbilo, aby v prezidentské volbě u nás fungovalo takzvané korespondenční hlasování nebo ta korespondenční volba.
1: Korespondenční volba, já nejsem odborník a nejsem, jsem drobně naivní a nejsem člověk, který sbírá různé negativní informace o tom, co je všechno možné špatně udělat. Takže když někdo vypráví, že korespondenční volba je lehce zneužitelná, tak já tomu okraju věřím, nevěřím. Ale jinak si myslím, že každý hlas, který se může vyjádřit, ať už osobní přítomnostně korespondencí, pro tu tvorbu té politické reprezentace je dobrý. Zejména v částech světa typu Kanada nebo Spojené státy, kde jízda provození svého hlasu znamená dvoudenní dovolenou a 1000 kilometrů letecky letět z jednoho koutu Kanady do druhého. Takže z tohoto pohledu já bych proti tomu samozřejmě vůbec nebyl.
0: No, určitě jste sledoval v uplynulých dnech volby komunální i ty senátní,
1: ano, samozřejmě,
0: ve třetině naší země. Předpokládám, že když vás teď čeká ta prezidentská volba, že jste si z toho bral nějaká poučení a říkal si, v některých chvílích do této situace se nesmím dostat. S jakým pocitem jste sledoval třeba, a začněme to od toho druhého kola, odzadu, ten boj?
1: Teď jsem nepochopil otázku, no, jaký boj.
0: Ptám se na to, jestli jste sledoval druhé kolo senátních voleb.
1: Senátní voleb, druhé kolo. Ano, ano, to jsem samozřejmě sledoval. Nejde nesledovat, zejména když jedna dvojice byla extrémně mediálně exponovaná. Co k tomu dodat? Senátní volby je většinový systém, rozděleno republika na 81 volebních okrsků, které ani nekorespondují s logickými geografickými lokalitami. Obecně je dlouhé roky Senát vnímán spíše negativně než pozitivně, ani ne tak z hlediska lidí, kteří se voleb zúčastňují, ale z hlediska výkonnosti Senátu a k čemu je vlastně dobrý a tak dále a tak dále. Negativně přispívá to, že druhé kolo je obvykle se strašně slabou, ale někdy až zoufale slabou účastí. Pokud si vzpomíná v minulosti, někdo snad vyhrál s počtem hlasů 8000, což pak i novináři celkem správně, natož normální lidé po restauracích říkali, že přišla rodina a svého strýce tam poslala svými hlasy. Takže to je negativní věc. Samozřejmě ty pozitivní věci, nedávno zase komentátor, že se to správně ukázalo, ono záleží z jaké strany a z jakého úhlu pohledu to komentujete. Jestli jste vítězné, nebo jste zrovna tlačené a prohrávající, tak se ukázalo, že je tou pojistkou ten Senát, tak jak byl koncipován. Já si prostě myslím, že země velikosti České republiky by měla skutečně a ekonomické výkonnosti, nebo spíše nevýkonnosti, vážně uvažovat o tom, jestli opravdu potřebuje tolik vrcholných státních úředníků a jestli by velmi nestačilo výrazně menší číslo, ale s výrazně většími pravomocemi i s riskantnějšími samozřejmě pozicemi křesly, než se poměrném systému na místě 14 vyvést do parlamentu, být neznámým, omlouvám se všem pekařem a tam prosedět jako neznámý člověk 4 roky. To si myslím, že by bylo lepší. Takže to je pro mě zpráva o Senátu, o volbách Senátu, že každou dvouletá, protože každé války se odměňuje třetina Senátu, se to ukazuje, veřejnost, lidé to nevzali za své a obávám se, že ani nevezmou.
0: Požádám, pane Březino, o stručnou odpověď. Potřebuje naše země Senát?
1: mám-li říct ano nebo ne, tak řeknu ne. Dobře. Ale musel by se změnit samozřejmě celý politický systém. Bohatě by stačilo 200 představitelů zákonodárné moci a vláda z této zákonodárné vyplývající, ale ten systém by musel být tomu utvořen. Za současného stavu škrtnutím pera zrušit Senát a nechat, jak to je, by bylo stejně nemoudré, jako navrhnout prezidenta přímo volbou, dostat do čela státu člověka z definice té volební kampaně a volebního soupoje. Úplně jiného typu a jiného charakteru a jiných charakterových vlastností i obecných vlastností, než má například současný premiér, který je laskavým učitelem pravděpodobně, ale nevím, jestli proti nějakému Rafanovi kdekoliv, ať už v Evropském parlamentu nebo jinde, dokáže výrazně uspět v zájmu České republiky.
0: Pane Březino, jste vy osobnostním založením, nebo s tím s vaším softwarem, jak se dneska říká hezky, člověk, o kterém se dá říct, že je Rafan?
1: Vždycky se to o mě říkalo. Já o sobě nemůžu říkat vůbec nic, já řeknu, co o mě říkalo. Na druhou stranu, na sobě pozoru, to už mohu říci, že s postupujícím věkem se mění člověk i jeho hodnotový svět. Ubývá rafanství a přibývá hodnotového světa. Asi tak, jestli vás toto uspokojí. Ale proti běžné populaci, proti jiným si myslím, že jsem dostatečný rafan.
0: Jestli to uspokojí, mě není důležité. Důležití jsou voliči a já mám za to, že voliči chtějí trošku rafana. Co myslíte?
1: Já nevím, jestli chtějí rafana. Bylo by skvělé, kdyby chtěli rafana, protože vždycky. Já jsem velmi rád četl knihy pana Štorcha v mládí o pravěku, dvojice Kopčem Veverčák, pan Zubřík, lovec mamutů a jiní. A Zubřík byl přesně, do dneška se pamatuju, člověk rafana a vůdcovského typu. A mě vadilo, že nebyl vůdce té tlupy. Aha. A ke konci knihy se stal tím vůdcem. Já byl tak šťastný. Já si prostě myslím, že vůdcové mají být skutečně těmi pravými vůdci. Ne kvazivůdci nebo karikaturama vůdců. Čili měli by být drobně, aspoň drobně ty rafani.
0: A četl jsem o vás nedávno někde, že rád chodíte do střetu. Co to je za koníčka chodit do střetu?
1: To je negativní parafráze toho, že mám rád svou pravdu. No, když člověk má rád svou pravdu a je přesvědčený o své pravdě, tak by měl prostě obhajovat. A to je ten střet. Já prostě si myslím, a v drtivé většině případů zní to teď chlubně, tu pravdu jsem obvykle měl. A já jsem si prostě chtěl vždycky obhajovat. I za cenu toho, že jsem byt. Ale já jsem si obhajoval. Samozřejmě teď nehovořím o tom, že se hádám s nukleárním vědcem, jak probíhá nukleární reakce. Tam bych do střetu fakt nešel. Ne kvůli nukleární reakci, ale kvůli tomu, že tolik bych tomu nerozuměl jako ten nukleární vědec.
0: O jistém muži ze Slovenska jménem Mečiar se kdysi říkalo, a myslím, že se to říká do dneška, že vyhrál volby, protože mluvil v uvozovkách s každým Slovákem. Jak je pro vás teď důležité mluvit s lidmi na ulici a s lidmi okolo vás?
1: Z mého pohledu je to důležité celý život, ale je potřeba říci, že Slovensko a Česká republika jsou dvě entity, za prvé, a za druhé byla jiná doba. Vlastně narážíte na model kontaktní kampaně, to se taky velmi často říká.
0: Tomu se tak říká, ale...
1: Ano, že je potřeba. Dneska, když jsou sociální sítě, fakticky v každé rodině, a to mnohokrát, už tříleté dítě je používá, což mě děsí, a dědečkové také, někteří jsou velmi zruční a rozní ode mě, že to umějí, tak je opravdu daleko efektivnější. Neříkám, že je chyba chodit na náměstí nebo naopak nechodit, ale když dobře děláte sociální sítě, tak je to z hlediska oslovení počtu lidí daleko efektivnější. Tak to prostě dneska je. Čili minimálně prostřednictvím sociálních sítí se snažím být i v každé rodině. Tak.
0: Dobře, ale já se ptám ještě na něco jiného a to je to osobní setkání, protože v tu chvíli člověk možná poprvé vystoupí z nějaké své, jak se dnes říká, sociální bubliny.
1: Ano, ze své ulity.
0: Možná z ulity. To se vám děje, že potkáte někoho nebo mluvíte s někým, kdo ten svět najednou vidí úplně jinak než vy?
1: To se mi samozřejmě stává velmi často. Já v tomto oproti jiným kandidátům nebo i lidem obecně mám obrovskou výhodu, že jsem 30 let žil opravdu totálně od rán do večera mezi lidmi. Ale mezi skutečnými lidmi. Ne na jednom náměstí v Praze nebo v Olomouci nebo v Brně, kde se dávají ti různí lidé, objednávají si ty cizokrajné nápoje, z toho koukají ty cizokrajné kvedlačky, tím si to kvedlají, ty to popíjí a vedou rozumné někdy i v češtině dokonce řeči. Tak o tomhle nehovořím. Hovořím o normálních lidech, kteří ráno v 6 přišli do fabriky, pozdravili mě, velmi často první já jsem takový zvyk, ať byli mladí, starí, zdravit první, protože mi to přišlo jako rozumný, aby ráno, druhý den ráno znova rádi přišli. Takže já jsem mezi stovkama lidí žil takto intenzivně prakticky celý svůj život, dokonce i za komunistů, protože jsem stavář a byl jsem stavěroucí a setkával jsem se s lidmi, s kterými by si například současní kandidáti, které vyslovila koalice spolu, vůbec nevěděli, co s nima mají povídat, jestli mají podat ruku nebo ne, o čem si mají mluvit a podobně. Takže ten náskok v tomto smyslu mám velký. V současnosti konec konců už začíná být velká fáze kampaně, takže já mám po republice už mnoho set billboardů, ale i předtím, jak říkám, sociální sítě, tak mě zastavuje na ulici každý druhý, no a říká, jste to vy, nejste to vy, já bych řekl, ano, jsem to já, a teď se mu laskavě prohovoří. Musím říci, že drtivá většina laskavě. Musím říci, že kdyby rozhodovala ulice a nikoliv mediální průzkumy, které čas od času čtu, tak bych musel mít bezmála 100%. Protože ty, co mě potkají, mě samozřejmě strašně fandí. A osloví teda myšleno. Tak to říkají.
0: Těším se na příště, pane Březino. Děkuji vám.
1: Děkuji vám. Na shledanou.
0: Naším hostem byl Tomáš Březina.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé ekonomka, Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova. Tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady. Takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%. Což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace. Protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. 1/3 našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyvážíme tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi. Pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu. No vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam procentu. Jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, kdy se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom za prvé hodně

0: jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás táhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků. Ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy, a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil, a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bez starostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti, byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového, za 6 000 měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl, vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
0: Tak ano, to sedí, tyhle ty poměry. A teď, proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce? Tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No, protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě, nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch

0: korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Že znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
1: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
0: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak by jsme viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle to jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
0: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A To, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kasířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty dvě třetiny mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit.
0: Všechno. No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta jedna třetina lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta jedna třetina. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně v té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít nejen to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím i bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne a v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
0: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o více jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je, a úplně analogicky, si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
0: Je to pravda. A nejenom teda finanční, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít, na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě? A vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě, a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: To nemožný v podstatě, není to zakázání, ale to nemožný.
0: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
0: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládl to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. my to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde, protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám, vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Že ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
1: No tak já nevím, jestli tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
0: A tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
0: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
0: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
1: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí. Za 4 roky to praskne.
0: Naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a vy jste mě opustil na 14 dnů.
2: Na 14 dnů, Ksevere, ale uteklo to jak voda, ne?
1: Ne. Bylo to trápení. Každou minutu jsem se díval a říkal jsem, kdy už přijede pan Holec z dovolené. Prostě připadal jsem si, jako kdybyste mě jako dítě dal do dětského domova.
2: Fakt?
1: Jo.
2: A teď jsem tady, Ksevere.
1: No teď jste
2: vidíte?
1: Tady, ale jako, už to podezření zůstalo.
2: No jo, ale Ksevere, já jsem si říkal, já jsem na vás myslel taky.
1: Ano, to vidíte.
2: No a říkal jsem si, něco tomu Ksaverovi přivezu z té Itálie, ne?
1: No tak to se tak sluší, no.
2: No, tak aspoň blackout.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním měl povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jenom přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví. Ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to Andrej možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
1: to
2: určitě...
1: Velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialovi... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, já bych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
2: jo,
1: já se tam, je to nutné?
2: To je to, co já říkám, jako že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay. Že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
2: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že...
1: Moc, že...
2: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne, protože někdo je poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý for, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jen tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádaního pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
2: 37. Myslím,
1: že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%. Takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit, stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je jich hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci Progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tě přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řekneme, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teďko přijde manžel do té ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že Progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jakože byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co mi tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých. Jo? Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žít nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít, někdo vypočítal až 100 000 na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš tu jejich tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, povolenky. Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že jim dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také jakoby chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze, ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě...

0: A
1: tam se,
0: protože
1: o tom
0: tam se o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechno, všechny tyhle ty přístroje mají backdoory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, tak až jako tak daleko by to mohlo jít?
0: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
0: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
0: Ocelový hodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
0: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
0: To
1: Ursula
0: možná,
1: von der Leyen.
0: Že to je 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu Za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
0: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahu, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. Ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
0: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my bychom neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa

0: postavený. A my až v posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no, tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
0: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdělá, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský, na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války, to byla země svobody, tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria, no bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne, tak co, tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je a já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
0: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby, jako není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě tam je obrovská, no.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být. Jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
0: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak a lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy, jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
0: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: Přestože jsou nereálné.
0: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě. Takže že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý. Když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
0: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
0: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. A on říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? A on říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to, co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říkal, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říkala, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno ano. Bude, my budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát, dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme.
1: Mm-hmm. Máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
0: To je všechno, tak děkuji
1: moc. Všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
0: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Petr Robejšek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Politolog Petr Robejšek, Počase v XTV, já jsem za to rád, pane doktore.
1: No a
0: mám spoustu otázek, protože mezi tím, když jsme se teď neviděli pár měsíců, tak proběhla spousta věcí, zejména ty volby. Mm. Tak pojďme to vzít od komunálních a senátních voleb, jak je hodnotíte vy. A protože v médiích slyším od všech představitelů stran, že všichni vyhráli, tak si říkám, že vy nám řeknete, kdo skutečně vyhrál a kdo prohrál.
1: Ono v určitém slova smyslu opravdu vyhráli etablované strany. Protože tím, že lidé k volbám šli a volili, že to vůbec udělali, tak vlastně posílili již dávno dysfunkční model takzvané reprezentativní demokracie. Dysfunkční proto, že volení reprezentanti těch voličů je už dávno nereprezentují v konkrétní každodenní politice, nýbrž reprezentují svoji stranu a svoje zájmy. Ty voliči, kteří k volbám šli, si toho zřejmě nevšimli, což teda nechápu, ale už se to asi tak stalo. Pak mě zaujala ještě jedna věc, a sice ty ministrany. Tam, kde já bydlím, tak tam byli patrioti pro a prostě tisíce různých takovýchhle malinkých stran, které vlastně tímhletím způsobem, ačkoliv dobře vědí, že se tam nikdy nemůžou dostat. A když se dostanou, tak nemají žádnou moc na to, aby něco z toho, co slibovali, uskutečnili, tak přesto se o to snaží. Místo, aby se snažili tam, kde pracují, jsou to patrioti pro, tam, kde pracují a žijí, s lidmi, kteří tam bydlí, vytvářet projekty samosprávné a své pomocné společnosti a tak opravdu dělat politiku a nejenom tu ve velkých uvozovkách zachycenou reprezentativní demokracii, protože on už dávno nereprezentuje.
0: O čem to svědčí, pan doktore?
1: To svědčí o tom, že starý Wilfrido Pareto, italský vědec, a nejenom on, Robert Michels také, měli pravdu, když říkali, že když jsou politické strany u moci, tak dříve nebo později dojde k takzvané oligarchizaci. To znamená, oni se oddělí, odcizí od těch, kteří je tam zvolili a nominálně pořád ještě zastupují a vytvoří si svoje vlastní zájmy. V rámci těch vlastních zájmů se i snáze dohodnou, i dokonce s opozicí, protože mají taky podobné zájmy, ale v žádném případě to nejsou zájmy lidí, kteří je skutečně zvolili. Mimochodem zajímavé je, že Karl Jaspers, významný německý filozof, totéž projikoval, prognostikoval už v 60. letech pro Německo a teď to tam máme naprosto jasně. To znamená, to je, řekl bych, nezadržitelný proces, a v určitém procesu se dá dělat jenom to, že se lidé začnou více starat, a sice každodenně, o politiku.
0: Kde končí ten proces?
1: Ten proces může končit u diktatury. Tím směrem teď právě jdeme, protože je stále těžší pro vládnoucí strany a pro ty elity, které jsou jednak kompetenčně a morálně spíše devastované, je pro ně stále těžší zachovávat i ty zbývající rituály demokracie, která už je, jak jsem tak řekl, vyprázdněná, ten reprezentativní proces už tam není, už jsou to jenom rituály, že se volí, tu se volí, tamhle to a občas se o něčem diskutuje. A už to jim dělá velké potíže a jsou nuceni, a to jsme viděli velmi dobře v posledních 2,5 letech, jsou nuceni a velmi rádi to využívají, tu demokracii stále více ořezávat. Lockdown byl jednak něco, co mělo do jisté míry určitou dobu medicínský smysl, ale hlavně to bylo něco, co vládnoucím usnadňovalo vládnutí, protože oni prostě věci zakázali, které jim byly nepohodlné, zavřeli a otevřeli a tím pádem mohli vládnout vlastně bez účasti voličů. A ten směr, který teďko vidím, ten jde ještě ostřeji mnohem dál pomocí technologie a internetu, ale to bychom radši nechali.
0: Vy říkáte, končí to diktaturou. Já žiji, pane doktore, naivně v tom, že mě ústava naší země zaručuje, že se tady diktatura nemůže nikdy dostat k moci.
1: To jsem se bohužel myslel taky a poučil jsem se jak o mojí zemi České republice, tak o zemi, ve které jsem dlouhá léta žil, o Německu, že to vůbec není pravda. Že když na to přijde, tak se vždycky najde nějaký důvod, proč vlastně ústava se pro tuto jedinou příležitost a pak se ty příležitosti hromadí, musí tak říkajíc vypnout. A když má ještě člověk tu výhodu, že vlastně kontroluje média, tak vlastně o tom ani neexistuje žádná diskuze, protože není, kdo by se přihlásil a řekl, to není pravda, to je ústava a ta je svatá. Takže tahle ta situace je velmi nepříjemná, tohleto zjištění je tragické, když pomyslím na to, že já jsem se narodil do totality, 48. ročník, a teď zažívám její náznaky a tendence zažívám dneska znova, to jsem si ani tak moc nepřál.
0: Vy už jste zmínil, pane doktore, vliv médií. Není možné, že vy, odborníci, politologové, prostě jednoduše přeceňujete vliv médií?
1: To si nemyslím, to si nemyslím. Já si dokonce tím, jak jsou média úspěšná, vysvětluji i to, že spousta lidí se právě skrze média nechá strašit. To je jedno z velkých témat posledních 2,5 let, která média rozmazávají od rána do večera. Mě napadají k tomu spousty myšlenek, které by to jenom rozvětlovaly. To je vlastně zbytečné rozebírat. A tahle ta nekonečná smyčka jobovek, kterou nám poskytují, aniž by k tomu řekl něco kritického nebo dokonce nějakou alternativu, jak by se to dalo s tím zacházet. Ta spoustu lidí, kteří pořád ještě z nepochopitelných důvodů sledují mainstream a hlavně veřejnoprávní média, tak je dělá právě velmi snadno uchopitelnými, poslušnými, protože když se člověk bojí, tak si můžete dělat skoro všechno.
0: No já vás musím ubezpečit, pane doktore Robejšku, že u mě nezmůžou média nic na to, komu hodím hlas ve volbách, nebo na to, jaký si koupím výrobek v okamžiku, kdy budu v samoobsluze. A z toho usuzuju, že ten vliv nemůže být takový.
1: To je špatný úsudek, že přeceňujete naše spoluobčany a podceňujete sebe. My patříme k lidem, kteří mají vlastnost, která bohužel pomalinku vymírá, kterou ještě pračlověk měl, a sice kritiku, nedůvěru, číhavost, protože nevěděl, co za tím keřem je, a snažil se to opravdu poctivě zjistit, protože mu šlo o krk. Tuhle tu schopnost lidé v konzumní společnosti už dávno ztratili a zbyla jenom takovým menšinám, ke kterým patříte vy a já. Skoro bychom mohli zažádat o to, aby jsme ještě měli na té duhové vlajce taky svůj proužek jako menšina. A tyhle ty menšiny se snaží ty, kteří spí, probudit.
0: Možná teď by se hodilo, kdybych odbočil k jedné věci, když dovolíte. Já s radostí poslouchám vaše podcasty a často čtu věci, které píšete. Děkuji. Zaujalo mě jedno téma, vládne ten, kdo určuje význam slov. Dlouze jsem o tom přemýšlel. Nakonec jsem vám musel dát za pravdu, čímž možná popírám i to, ten názor na ta média, ale je to opravdu tak silné a čím to je, že to tak funguje?
1: To funguje slov. Za několika podmínek. Ta první podmínka, tu už jsme jmenovali, a to je ta podmínka, že vlastně existuje jenom jeden hlas. Ti, kteří chtějí slyšet jiný hlas, jiný názor, tak musí relativně dlouho hledat. Přitom je docela zajímavé, že lidé, kteří, když si něco chtějí koupit v internetu, tak kvůli 500 jsou schopni hodiny rešeršovat ten nejlevnější produkt, ale nestojí jim za to hledat si nějakou opačnou pozici k názorům, které do nich sype každý večer veřejnoprávní televize. To je podivné, ale prostě je to tak. Takže to je výhodná pozice. Když nemáte nikoho, kdo řekne ten význam slova zdraví je úplně jiný a naplnit ho můžeme tím a tím a tím, no, tak máte poměrně snadnou hru. No a potom jde o to, když máte možnost ještě technicky, to znamená pomocí reklamy, mediálních triků, my známe všechno, co se dá dělat se zeleným plátnem, kde kdo může stát, který tam vůbec nestojí a tak dále, se dají vytvořit výseky žádoucí reality a tohleto realitou posílíte, protože na co lidi nejvíc skočí, komu to říkám, vy to víte líp než já, na obrázky, pohyblivé obrázky. A tyhle ty pohyblivé obrázky doplněny slovy potom dělají prostě neprůstřelnou zeď, která ochraňuje ty, kteří nám vlastně postupně podsouvají jiný význam slov. To téma sama o sobě je tak na skleničku koňaku někde u krbu a dlouho si povídat. To není pro takové krátké vystoupení, ale je to strašně zajímavé a vlastně úplně nejdůležitější téma, protože jak pojmenujeme svět, tak ho také žijeme, zacházíme s ním. Když ho pojmenuje špatně, tak žijeme jinde, než se snažíme přežít. A nemůžeme vyhrát tím pádem.
0: V pořadu Reportéři ČT v minulém týdnu byla jakási reportáž o tom chlapci nemocném, který se pokusil ukrást reproduktor na demonstraci nebo na vystoupení Andreje Babiše kdesi na nějakém mítingu. Redaktor České televize tu reportáž uváděl tak, že řekl, a teď vám tady povyprávím o tom, jaké jsou důsledky té akce, kdy chlapec poponesl reproduktor. To je ten případ?
1: No, to může být ten případ. Tam je ta fiktivnost nebo ta záměrnost, to zkreslení, které v tom pravděpodobně i většina našich diváků vidí, ta je ještě hloubš, ta je někde jinde, protože tady je nějaký antikrist a toho antikrista musíme demontovat. Když nemůžeme něčí názory vyvrátit, tak napadneme osobu. To je stará eristická praktika. A to se děje v tomhletom případě velmi poučeně, ale i ten moment poponese. A takové ty novotvary, které souvisí právě s tím křečovitým snažením zkreslit nám svět, zkreslit to, jak ho pojmenováváme, to je bezespoň dobrý příklad. Já vlastně svoji práci, a proto jsou ty moje eseje ne úplně jednoduše ke čtení, se snažím právě slovům význam vrátit. A úplně přesně říct, co, kdy, čím myslím. A tím vlastně uchovat i pro čtenáře přístup ke světu takový, jak si myslím, že je.
0: No, já jsem si hned vzpomněl, pane Robejčku, že před pár lety mě někdo popojil s autem a dodneška nevím, kdo a dodneška nevím, kam. Představte si. To jenom tak. Zkuste, pane doktore, nám naznačit, co bude po válce na Ukrajině, když bychom mohli mít za to, že už se blíží nějaký konec.
1: Za to mít ale nemůžeme. Já si myslím, že to...
0: No to musí skončit jedno, ne?
1: No, já si myslím, když odpovím přímo na tu otázku rusko-ukrajinská válka, tak si myslím, že to v úvozovkách skončí tak jako Krym. To znamená, že svět si zvykne na tu přepsanou mapu a Ukrajinci si budou muset zvyknout a znovu pochopit, že Západ je podporuje a používá jenom tak dlouho, dokud se mu to hodí. A když to nehodí, tak je nechá padnout. A teď mluvím o západních mocnostech, já nemluvím o...
0: Bylo v případě anexe Krymu? Tento postup?
1: Západ nakonec se smířil s tím, že to je tak, jak to je prostě fait accompli. Tady se něco stalo a to zůstalo, ačkoliv ty první reakce na anexe Krymu, všichni víme, jaké byly. Že to by podobné jako na to, co se teď děje. Je to mocensko-politicky úplně normální. Nad tím se realistický politolog, jako jsem já, vůbec nějakým způsobem nepohoršuje, ale zřejmě to není pochopitelné pro většinu ostatních lidí a myslí si, že teď to bude nějak jinak. Ale fakticky je to jenom otázka fyziky moci a otázka příležitosti a otázka toho, jaké zájmy má ten nejsilnější hráč. To znamená, že třeba naše republika v tom hraje jenom třetí housle. To je nepodstatné, takže nemluvím vlastně o naší vládě v tomto případě, mluvím o těch, kteří jsou opravdu mocní ve světě a v Evropě.
0: Třetí housle, to přirovnání berete jako, to není tak hrozné.
1: To není tak hrozné, my
0: jsme... Mnozí mají pocit, že hrajeme roli toho, kdo trhá vstupenky u vchodu. Třetí housle, to ještě dobrý, to jsme
1: nejvyšší. No, se to záleží hodně na tom, ta vaše myšlenka, nebo respektive to, co citujete, má něco do sebe, ono hrozně záleží na tom, kdo ten národ, který potenciálně sedí na místě toho třetího houslisty, kdo ho reprezentuje. Jestli tam sedí někdo, kdo opravdu na ty housle umí dobře hrát, to znamená vyzná se v politice, anebo jestli tam sedí ten, kdo umí akorát trhat lístky, abych zůstal v té vaší metafoře. A my jsme bohužel v tomto ohledu v posledních letech neměli velké štěstí na ty, kteří uměli politiku. Protože když se podíváte třeba na zemi, jako je Holandsko, nebo jako je Dánsko, nebo jako je Maďarsko, tak ty si s tou malostí a slabostí poradili mnohem lépe než my.
0: Takže vy nevidíte zatím konec války v dohledné době, ale ať to bude tedy kdykoliv, co to bude pro nás znamenat? Změní to atmosféru, poměry, změní to něco v České republice?
1: Kdybychom to opravdu měli vnímat jenom izolovaně, jako tenkrát Krym, prostě stalo se, anexe a otázka změní, nezmění, tak bychom zjistili nezmění, že prostě ta skutečnost, která se stala, je taková, jaká byla, to, co se bylo nemožné, najednou je a jede se dále močálem černým konem bílý skal, jak říká Jan Werich, nic se vlastně nestane. Já tu válku rusko-ukrajinskou vidím v kontextu, já už jsem ten pojem, myslím, použil, také si smyčky jobových zpráv, které jsme v posledních 2,5 letech dostávali. Neuvěřitelné, já myslím, že naposledy jsme se spolu viděli, tak jsem to, aspoň trošičku jsme o tom mluvili. Jak je to nápadné, co všechno se událo, jaké katastrofické scénáře a procesy se odehrály v poslední době. A já to, jak už jsem právě ten kritický a nedůvěřivý, tak si říkám, jak je to možné a docházím k názoru, že je tam pravděpodobně určitý záměr. To, co existuje, dejme tomu jako COVID, to byla skutečná nemoc, posílit a využít pro vlastní prospěch. To, co ve skutečnosti vlastně neexistuje, jako je třeba předražený benzín, zařídit, aby to fungovalo, aby to existovalo a získat tak právě takovou zvláštní pochmurnou kulisu pro život společnosti dnes a do budoucnosti. A o tom jsme už trošku mluvili. Z toho plyne pro vládnoucí, to minimální, co pro každou vládu z toho plyne je, že lidé jsou povolnější, že ji nechají projít neslýchaná rozhodnutí, která by za jiných okolností, kdyby se nebáli, kdyby byla situace, dejme tomu, od dneska -5 let, tak by si to líbit nenechali, ale protože je to všechno tak hrozné a oni věří, že to je opravdu všechno tak hrozné a bezvýchodné, tak té vládě nedělají takové potíže.
0: Před pár dny jsem četl na internetu jakýsi článek, který měl titulek, že ekonomika je zbraň. Je nebo není?
1: Nepochybně. Ekonomika je zbraň. Ekonomika je zbraň a jako každá zbraň se musí umět ovládat. Jo? To jako D'Artagnan svého času ovládal ten kort velmi dobře a porážel Richelieuovi mušketýry. My ty knížky ještě známe, nevím, jestli současná generace ještě zná, stojí za přečtení, když vlastně není to elektronicky. A my bohužel máme často co dočinění s lidmi, kteří tu zbraň neumí ovládat. A to tím spíš, že sankce, které vlastně asi jsou v pozadí tohoto zjištění, ekonomické sankce, nejsou to první, co patří k ekonomické válce. Ekonomická válka se odehrává často velmi distinguovaně ve skrytých místnostech, polohlasem, kde se hovoří o normách, o otevření trhu za určitých podmínek, o dohodě o tom, že ceny budou napřed takové a pak budou jiné, o dotacích, o tom, co se půjčí kterému státu a co se jinému státu nepůjčí. A to už je ta hra, a to je vlastně ta hlavní hra. My zažíváme teď to dramatické, a sice sankce, tu opravdu jako horkou ekonomickou válku. To je ta studená ekonomická válka, která nadělá mnohem více problémů a ve skutečnosti nás přitáhla, přivedla i do situace, ve které dneska jsme. To znamená, že máme spoustu ekonomických potíží.
0: Kdybychom zůstali u té horké ekonomické války a připustíme tedy, že na jedné straně je Rusko, na druhé straně Západ, nechci říkat zbytek světa, ale kus zbytku světa. Kdo momentálně tahá za delší konec provazu?
1: To je těžko říct. Ne, ono, velkou roli hraje to, kam až ten, který aktér je ochoten a schopen jít, to znamená, dejme tomu, jedna z těch proměnných by bylo, co vydrží moje obyvatelstvo, aniž by mi šlo po krku. Když se na to podíváme takhle, tak si myslím, že Putin má silnější pozici než vládci v západních státech. Můžu se mýlit, ale řekl bych, že to tak je. To znamená, tyhle ty aspekty moci, aspekty vlivu, ty se liší jednak případ od případu a i potom i politik od politika. Že jsou po druhé světové válce, dejme tomu německý kancléř Erhard, donutil nebo vnutil lidem tak tvrdá drakonická hospodářská opatření, že se to dneska těžko umí představit a lidé mu to spolkli, protože on pro ně představoval věrohodnou věrohodnou cestu k řešení a taky na rozdíl od většiny politiků to splnil. On byl úspěšný. On těm lidem, to, co jim řekl, teď se uskromníme, teď to bude těžké, ale nakonec bude úspěch a povede se vám líp. On to opravdu zrealizoval. Takže to je taková, to je opravdu, tam se nedá říct černé nebo bílé, ano nebo ne.
0: Jsou na místě, pane doktore Robejšku, obavy milovníků nebo řekněme lidí, co uznávají Evropskou unii, že tato ekonomická válka může vést k rozložení té unie?
1: No, jako když se podívám na rutinu, se kterou se evropští politici a byrokracie vypořádali s tolika krizemi, které Evropa mezi tím zažila, už ji vlastně měli položit. Ta úplně největší, kterou zvládli pomocí účetnických triků, je krize eura. Oni ji teda zvládli tím, že ji odložili a teď nám jim teď tím spadne pravděpodobně jako zátěž na nohy. Tak bych neřekl, že to musí být ta poslední, ale fakticky, jak viděno z hlediska pohledu při založení Evropské unie nebo Evropské pospolitosti a posléze unie, tak se stalo něco dramaticky špatného a sice z velmi atraktivní vize se stal posléze dneska, teď přeskakují ta léta, dysfunkční model. To znamená, dysfunkční už není nefunkční, nýbrž škodlivý. To není už ten, který nejede, nýbrž to je ten, který škodí. Z toho pro mě plyne, že ta vaše otázka, ten potenciál rozpadové energie, ten roste, protože dysfunkčnost znamená, že některé státy, a Velká Británie je toho velkým příkladem, že některé státy tuhletu dysfunkčnost už nemíní strpět. To znamená, že Evropská unie by si měla dobře rozmyslet, zatím vůbec nevidím, že by to dělala, měla by si dobře rozmyslet, jak bude zacházet s jakou autoritou nebo diktátorskými prvky se svými členy, protože se velmi snadno může stát, že ta poslední kapka najednou někde přeteče, kde by to nikdo nečekal a kdyby to nikdo nečekal. Takže ten rozpad je pravděpodobný, dojde k němu, protože to je model, který se přežil. Ve skutečnosti je Evropská unie, nadnárodní spolek je dneska antikvární model. V době, kdy globalizace skončila, v době, kdy růstová ekonomika skončila, je tohleto antikvární model. Takže k rozdělení dojde určitě, je otázka z jakých okolností.
0: Vždycky se velmi těším, když máte přijít a už teď se těším na příště, pane Robejšku.
1: Děkuji za pozvání. Já měl velké potěšení z toho, jak jsme si povídali.
0: Naším hostem byl Petr Robejš.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.

ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejzajímavější.

chlebíčku humrový, no vida i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrónu, ten jedl se

kvíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká, z něj hledí osamělá sardelová očka.

oschlé chlebíčky, pohrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo, sečteno, a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
1: Už se to blíží?
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události, například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod to obviněvat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nějak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk odvedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal bonzovat.
1: Vypovídat musí každý.
2: Ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je. A myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
2: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
1: Nějaký papers. No.
2: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem furt slyšel prostě tady o Papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřováno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je, a od té doby nic, uplynuly 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
2: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí, těch nerozhodnutých, se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama. Tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačala, už teďka jako z toho lezou věci. Naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, kterak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
2: No, tak na politickou stranu. Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
2: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímala, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
1: tak
2: článku.
1: Tak se zdiskreditovala, no?
2: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
2: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v pindíku
2: myslím,
1: to není.
2: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
1: spíš
2: není.
1: Spíš se chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
2: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, já těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno, že ta schůzka byla od 8.30 do 10, což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr,

0: odešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě, jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v půl devátý ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
0: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoct těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
0: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
1: Kuleba.
0: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmí opouštět zemi, asi s obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
0: To je otázka, jako jestli, to já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý náručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
0: To je klidně možný, asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve svý zemi rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
0: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
0: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem.

0: z jeho ikonických děl a on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučení a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jak je říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
0: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
0: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
0: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa, jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útočný, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
0: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
0: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Jsem nenašel nic.
0: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: No, a to je divný, ne?
0: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
0: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad to je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Co se bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
0: No tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza Dozimetr, jakože si myslí, jistý, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jako že se na tím mávne rukou, jako že to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a ono se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal, abyste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
0: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ. Po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
0: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvo a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo. Pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
0: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
0: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
0: Nashledanou vám i divákům.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Here's sort of a recent record of ours. It's one of those I'm happy it's all over deals. It's called I'm beginning to forget you.

než se netopilo. Ve středu jsem to pochopil, jsem dobrý tahoun cizích byl.

0: ve středu jsem to pochopil.
1: Česká a americká country na Rádio Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
2: All the time.
1: Rádio Xaver.

0: pane Ivan Novesky. Dobrý večer. Dobrý večer, Ivan. Píše dobrý večer panu Novesky. Řekněte nám, kdo jsou ti minoritní akcionáři? Není v tom nějak namočená vláda členové strany, když je tak chrání? Má na mysli ČES asi.
1: Já jsem to pochopil. No. Minoritní akcionáři ČESu jsou lehce dohledatelní a mají to veřejně na stránkách. Je to veřejně na stránkách ČESu, je to dohledatelné. Jsou tam, myslím, že největší z těch takzvaných investičních akcionářů, tak to jsou, myslím, právě americké fondy. Ty jsou, myslím, největší. No, jinak jsou tam nějaký drobný český akcionáři, některé české společnosti. Takže není problém to dotáhnout, ale samozřejmě, kdo může být za někým schován, to vám dneska takové neřeknu, protože to by byla spekulace ode mě.
0: Co říkáte na to, pane Novesky, když vysoká představitelka té současné moci řekne v televizi, že si holt teda budeme muset vzít druhý svetr?
1: Vím, na koho narážíte, a vzhledem k tomu, že je to ústavní činitelka, tak se k tomu nevyjádřím slušně. Čo je vůbec?
0: No ne.
1: Tomu se nelze slušně vyjádřit.
0: Počkej, každý asi ví, jakože...
1: Ten... No nelze, fakt nelze. Tomu se slušně nemohu vyjádřit.
0: No ne, tak myslíte,
1: tomu
0: se že chtěl
1: naposledy
0: odpovědi?
1: Doktor Štorsmajer se tomu naposledy vyjádřil.
0: Necháme, už jsme u soudu byli jednou.
1: Tak právě, no právě.
0: Aleš Pospíšil píše, za jednu loď LNG pozor, to je důležitý, vydělají naši američtí zachránci cca 200 milionů amerických dolarů čistý zisk, zdroj Hnutí Republika. Nevím, co je Hnutí Republika jako zdroj. A je to takový kšeft pro ně dobrý? Je to možný?
1: No, samozřejmě je to kšeft. Taky proto vlastně v roku 2019 pořád bojí proti NS2, protože Nord Stream 2, ten plynovod, ten by býval způsobil obrovské dodávky. Ten Nord Stream 2 má vlastně kapacitu 50 miliard kubíků ročně. Stejně jako Nord Stream 1. To znamená, že by to způsobilo pokles cen, za další by se americký LNG tady neuplatnil vůbec. Protože je dražší podstatně. Já se na schvál podívám na ten údaj, to samozřejmě takhle z hlavy nevím.
0: To si napište.
1: A podívám se, jestli teda, a když tak potom bych ještě vám to poslal, pane Xavere, abyste...
0: Jo? No to budu rád. Ještě mi řekněte, vy jste mluvil o tankerech, to znamená, to je loď.
1: Ano, to jsou speciální lodě, kde tam musíte chladit, jo. Tam nejsou zase, třeba když byste vozil stračený plyn jenom tak tam musí být jakoby...
0: Dobře, větší... ta loď taky nejde zadarmo.
1: No samozřejmě.
0: Tam má uhlíkovou stopu,
1: no, samozřejmě,
0: nebo něco.
1: Ale někdy je podstatnou, pokud je to starší loď, tak tam samozřejmě, tam se spolu nějaký ten hnusný mazut nebo nějaký takovýhle ty, to je, z toho jsou šílený exhalace. Někde to jezdí teda už i na ten plyn, který se z toho odpařuje, takže někdo už to jezdí na ten plyn.
0: Řekněte, kdo tady ty šílený rozhodnutí dělá? To přece musí i tříměsíčnímu jezevčíkovi dojít, že to je blbost.
1: Víte, peníze jsou až na prvním místě.
0: No dobře, jak peníze, ale tak...
1: No tak někdo z toho obrovským způsobem profituje. Celý ten Green Deal je obrovský finanční podvod vlastně na občanech. Evropský
0: tak Green
1: Unie.
0: Deal snad už je odpískaný, ne? To už jako...
1: No pořád se o něm mluví a pořád se s tím jakoby pracuje.
0: Jo, ještě
1: pořád. No pořád, to víte, že jo. Samozřejmě teď se říká, že to vlastně ani nevadí, že to uhlí se bude zase spalovat. Teď se vůbec nevadí, že se budou spalovat doma zejména ty takový ty chudší vrstvy budou spalovat cokoliv, dostanou hořící hořavýho do ruky, to znamená plasty a všechno. Vezměme si, že opravdu znova se vracíme do 50. let. My jsme se úspěšně dostali dostáváme zpátky do 50. let, kdy tady ten plyn ještě nebyl. Protože vlastně ten první plyn o to bratrství vlastně se zprovoznilo v roce 67. Jo,
0: no ale řekněte mi teda, pane Novesky, to je věc jako strašně důležitá, stojí na tom všechno. Já vám za chvíli řeknu jeden konkrétní příklad podnikatele jednoho, to je, který už balí firmu tady kvůli těm energiím a bude propouštět 2000 lidí. Ale řekněte mi, vy teď kandidujete do toho senátu, co vy tam jako senátor můžete s tím udělat? Co tam, řekněme, že tam dostanete? A první den tam přijdete, tak co vy můžete?
1: No první den tam asi neudělám vůbec nic, to je jasný, ale já to řeknu takhle, já jsem tam v podstatě za tu naši skupinu byl tak trošku jakoby možná i vylosován. protože v té naší skupině jsme se jako takhle koukali, kde je právník, že jo. Tak tomu jsem bohužel nemohl říct, že nejsem. Já jsem sice jenom bakalář práva, protože to jsem si musel udělat, jsem zřizoval úřad pro zastupování státu, takže já jsem bakalář práva. Pak se zeptali, kdo má zkušenost ze Senátu, tak jsem zase musel říct, já jsem v tom Senátu prosím byl, sice jenom jako poradce tehdy prvního místopředsedy Havlíčka a šéfa klubu ODS Topolánka tehdy. No tak to bylo rok, to bylo vlastně do roku 2000 včetně, jo. Takže a tehdy se mi tam třeba podařilo jako poradci, se mi tam tehdy podařilo posunout do energetického zákona proti tehdy proti vůli ministerstva průmyslu a obchodu určitý vztah mezi energetickým regulačním úřadem, který se tehdy vlastně tou 458. tím energetickým zákonem jasně jakoby zřizoval, jo, tím, že to od 1.1.2001 fungovalo podle zákona, a mezi SEIKou, státní energetická inspekce, většina lidí zná SEIKu, takže státní energetická inspekce je taková výkonná složka, která vždycky tady perfektně fungovala. A já jsem chtěl právě, aby se to spojilo, a tehdy se mi podařilo aspoň dostat tu zmínku. Kdybych byl senátor, tak jsem věřím tomu, že jsem to tam protračil, že by to opravdu byla organická součást toho energetického regulačního úřadu, protože úřad sám je na houby, když nemá tu výkonnou a tu kontrolní vlastně složku, aby opravdu mohl fungovat řádně, protože jenom úředníci od stolu toho moc nerozhodnou.
0: Víte, já se na to vlastně ptám proto, jestli je vůbec možné, že kdybyste se dostal do Senátu, když byste tam našel spřízněné duše, když by se něco pohnulo, tak hrajeme, pane Noveský, o to, aby zůstaly ty ceny elektrické energie 17x vyšší.
1: Ani náhodou.
0: Počkejte. A plyn 37x, anebo hrajeme o to, aby se ty ceny vrátily na tu původní hranici třeba před 2 lety.
1: Takhle. U té elektřiny je to velmi jednoduché. Tam opravdu ta cena, jako co je na 4 koruny, opravdu nemá logické zdůvodnění. Nemá zdůvodnění ani ve výrobních, ani v dalších nákladech. Jo? 4 koruny za kilowatt hodinu, to je přiměřená, rozumná cena, říkám, na který ten ČEZ bude mít minimálně 100, možná 200, možná víc procent zisku. I ty další
0: 4 výrobce. Koruny za kilowatt hodinu, zatímco teď...
1: No teďka nabízí ČEZ tuším za 12, co na poslední nebo za kilowatt hodinu.
0: A ta Lipsk, přes tu Lipskou burzu?
1: No a to nabízí ČEZ, tam je to složitý, protože on část, tam jako je to opravdu ten mechanismus je strašně složitý.
0: Ale říkáte, tady by to bylo poměrně jednoduché.
1: Ano, velmi jednoduché a je to zcela v silách naší vlády a našeho parlamentu.
0: Takže absolutně. Se vrátit s cenou dolů?
1: Ano, samozřejmě.
0: A teď ten 37x plyn?
1: No tam je to složitější, protože tam by to znamenalo opravdu prostě přestat, tady ta rusofobie je šílená. Já se přiznám, mě jedno, jestli mě budou říkat americký blok nebo ruský šváb, já prostě chci, aby tady ten plyn byl a byl za slušnou cenu, protože bez toho ten průmysl a bohužel i občané víceméně umřou, jo? Protože bez toho prostě se neobejdeme. Když si to vezměme, my jsme to počítali tehdy s kolegou Jíšem, což je známý energetik, už to je dlouho v penzi a velmi seriózní chlapík, tak jsme to tehdy spočítali a fakt jsme spočítali, že pokud by se ruský plyn měl nahradit elektřinou, tak to v tom je obsaženo zhruba 100 terawatt hodin energie. A z našich jaderných elektráren se ročně, oni to bylo 29, ale jinak stabilně to bylo kolem 30 terawatt hodin. Takže si vemte, že byste tady musel postavit 3 Temelíny a to je Dukovany, abyste nahradil ruský plyn. Dojete si to představit? Já ne teda.
0: Dobře, no, tak abychom nezapomínali tady na naše diváky, děkujeme Jirkovi Bankovi za kilo. Jirko, díky. Milan Chovan a tady otázka odebraná, nevadí. Jiří Bílik píše, řekněte to na rovinu, mám už kupovat laso a hledat nejbližší kandelábr, nebo se dožiju důchodu ve zdraví a v teple. A vidíte, podle fotky to bude tak sotva 40 let. No.
1: Pane Jiří, takhle, já doufám, že buď to ta vláda dostane rozum, nebo se změní. Jiná možnost není.
0: Tak Bunny Bank píše, současný tlak na společnost jsou vlastně dvě mouchy jednou ranou. Za prvé obrovské zisky pro korporáty, za druhé urychlení přechodu společnosti k posttechnologické době. Souhlasíte?
1: No, takové ty obrovské zisky pro korporáty, tady je ten přirozený monopol, tady tudíž by taky měl zafungovat třeba antimonopolní úřad, i když na to je speciálně zřízený energetický regulační úřad, aby, jenomže ten bohužel vůbec nekoná. A on zase nemůže konat, když není, on je teoreticky nezávislý a prakticky víme, jak to funguje, to znamená prakticky vykonává, on je taková trošku, jako řekl bych, jak bych to řekl, neoficiální sekce Ministerstva průmyslu a obchodu.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Hraje vám
2: All My Music
1: Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco, ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky.
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile. To je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i točil se i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání po tom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teď já mám na mysli především Evropu. Takže Dovedu si představit, že papež bude odjinud, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zas mělo takový dopad.
1: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: To bylo zajímavé. Mně ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spoléhat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí. Vemte si třeba Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi teda jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Co vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů? Jste tam najednou jako řadový turista? A nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy, dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Otčenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás se stará ambasáda. velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chtěte nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: jestli dvě... potom nějaké setkání třeba. Nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní. To není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší. Tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně. Podobné.
1: No tak jdeme k tomu,
2: můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
2: To byl pokus, já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo, ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. To je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
2: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou to bývá 2 kilometry na jednu na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí. Znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
2: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho prašit.

0: teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
1: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje. Ty rozhodnutí, oni dneska všechna mají určitý politický smysl. Ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce, a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
0: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
1: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, jemně řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsažené na obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, že ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně, a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení bez konce.
0: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor? Protože já mám pocit, že se nevyjednává.
1: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je, a mám pocit, a to je to, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako

0: Tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu. To si myslím, je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
0: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, že mi nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozhlbila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi, protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo, že vlastně jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili, stejně nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy, ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i s Ruskem?
0: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete. Jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se už nebyla jedná, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci. Jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany. My vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
0: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
0: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.

0: Michal Štěpán je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Michal Štěpán je muž, který toho hodně ví, zejména z oblasti dopravního podniku, protože vy jste tam, pane Štěpáne, byl v dozorčí radě i v těžkých dobách, mírně řečeno, a jste jeden z těch, nebo možná jediný, který o těch věcech, které se tam dějí a děli, jste ochoten otevřeně mluvit. Tak já bych začal tím, vy jste byl v dozorčí radě prvně za TOP 09, ano. Jestli se nemýlím, posléze za Piráty.
1: Ano.
0: A teď, když se na to díváte s odstupem času, divíte se tomu, že vznikla kauza Dozimetr, nebo je to byla otázka času jenom?
1: Já myslím si, že se tomu nedivím, že to vzniklo teda, pokud mluvíme o tom věcném základu, ty věci, které určitě se tam děly, tak vlastně, když jsem tam přišel v roce 2011, tak to bylo vlastně také po zásahu policie, padala tam různá trestní oznámení a v tu dobu tam jako vznikla taková tvořivá atmosféra, snažili jsme se nějakým způsobem ty věci napravit, došlo tam ke 100 milionovým úsporám a jak máte tu křivku takhle, jak rostou ty náklady dopravního podniku, tak se nám na ní podařilo udělat takový zásek, že se dočasně ty náklady snížily. Ale já bych řekl, jak plynul čas, že těm lidem, jak se říká, otrnulo. Jo, a šlo to do starých kolejí. Co se týče té kauzy Dozimetr, tam jsou vlastně některé věci, na které jsem upozorňoval já, na některé upozorňoval kolega Vašíček, takže v podstatě to nebylo nic nového, jenom to byly prostě věci, které se neřešily. Na situaci v technické správě budov jsem pana ředitele Vitovského na zasedání dozorčí rady dvakrát upozornil. Stejně tak jako k problematice společného podniku na nádraží Holešovice jsem dokonce přinesl vlastní stanovisko, které jsem nechal zapsat do zápisu ze zasedání dozorčí rady, kde bylo teda jasně napsáno ty vady, které má, a bylo tam upozornění, že vlastně dopravní podnik vlastně ztrácí kontrolu nad tou nemovitostí, v podstatě jako jí tomu partnerovi v podstatě předává do správy, nebo by aniž by nějakým způsobem do toho mohl vstupovat. Takže na ty věci jsem upozornil, takže mě to nějak nepřekvapilo, protože jsem o většině těch věcí věděl. Stejně tak jako v situace v IT, na to, jak jsem říkal, to kolega Vašíček několikrát upozornil, který se tu problematikou byl na to specialista. Takže ten upozornil, že jsou tam taky velké nepořádky v oblasti IT.
0: Co všechno jsou ty jednotlivosti, na které jste upozorňoval, kdybyste se podíval zpátky, o čem jste mluvil s kolegy a říkal si pozor, tady něco smrdí?
1: No, tak jak už jsem říkal, to byla nádraží Holešovice, že tam byla předložena návrh smluvní dokumentace, který znamenal vlastně, že dopravní podnik ztratí kontrolu nad tou nemovitostí.
0: Jak si to vysvětlujete? Jako někdo to přehlídnul, nebo...
1: Já si to nějak nevysvětluju, já nejsem policie, já jenom řeším prostě ty důsledky, ty škody a jako... Další takovou věcí byla stanice Kačerov, kde vlastně došlo přímo k prodeji vlastně té stanice, respektive její nadzemní části. A mě daleko víc mrzel ten Kačerov, protože ten Kačerov je prostě, to je terminál, dopravní terminál, kde je vazba na autobusovou a železniční dopravu, a vlastně tím prodejem se naprosto zablokoval rozvoj tohoto dopravního terminálu, takže to byla ohromná, ohromná škoda pro dopravní podniky, pro celé město.
0: No a kde myslíte, že v tom dopravním podniku, viděno vašima očima, v kterém místě ležela ta největší díra na peníze?
1: Jako, to se nedá říct, jako která byla těch dír na peníze, je strašně moc. Jako inženýr Kališ spočítal na základě analýzy nákladů na vozokilometr, že by se v dopravním podniku dalo ušetřit nejméně 1 miliarda korun za rok. A to je ušetřitý, to není jako nějaká práce někde škrtnout miliardu. To je opravdu, musela by být velice, velice pečlivá a mnohaletá práce, aby se ta miliarda ušetřila. Není to jednoduché, je to spousta věcí. Co se týče těch, třeba těch stanic metra, To třeba ani do toho výpočtu inženýra Kališe není vůbec zahrnuto, protože vlastně nejsou náklady, to je vlastně taková absolutní škoda, že prostě město přišlo a dopravní podniku nějaký majetek, který byl potřeba pro ten provoz a pro to, aby to fungovala, to doprava v Praze.
0: Byl to záměr někoho?
1: To já nechci o tom spekulovat.
0: Nebo jenom chyba?
1: Může to být chyba, může to být záměr, to nechci o tom spekulovat, jaké k tomu byly pohnutky. Jenom bych chtěl říct, že jsem v obou případech, nebo většině těch případů na to upozornil a nikdo s tím v podstatě nechtěl nic dělat. To už jako, ta prvotní chyba, to se stát může, ale jako je tam velice, velice, velice co je špatné vlastně, že ta dozorčí rada neměla vůbec zájem tyhle ty věci řešit.
0: Pane Štěpáne, jaká vlastně byla ta atmosféra v dozorčí radě dopravního podniku? Protože já někdy slyším od některých lidí, kteří se kolem toho točili, že všichni to věděli, že se v dopravním podniku odklání tu a tam něco přes nějaké veřejné zakázky. Myslíte si, že to vaši kolegové věděli, že to věděl generální ředitel, nebo jak to hodnotíte vy?
1: No, jak jsem si zmínil na situaci v technické správě budov, jsem přímo generálního ředitele za přítomnosti celé dozorčí rady upozornil dvakrát, takže
0: o
1: tom musel jasně vědět, když jsem to přímo řekl jemu a on na to reagoval. Takže,
0: a jak na to reagoval?
1: Reagoval, že to prostě zamluvil, nechtěl se vůbec o tom se mnou bavit.
0: Mluvíme o panu Vitovském.
1: Mluvíme o panu Vitovském, ano.
0: No a ostatní, protože dozorčí rada je 15 lidí.
1: 15 lidí.
0: Tak když jste se tak bavili třeba u kafe, nebo víte, jak to chodí, kuřáci chodí na cigaretku, leco se u toho probere. Tak co myslíte, věděli všichni, že tam doutná nějaký problém?
1: Samozřejmě věděli, pokud jako vědět dokázal, jako jeden z problémů, proč ta dozorčí rada nefunguje, je kvalifikace těch lidí. Třeba paní Kolínská je učitelka. Já nevím, co jako, jak, do jaké míry byla schopna vlastně do té oblasti investic a tak vědět. Oni někdy jsou to, říkám, takové složité věci, ale na druhou stranu znovu opakuju, že na některé věci jsem vyloženě upozornil. Mm-hmm. No a přesto se s tím nic nedělalo.
0: Rozumím. A to si vysvětlujete jak? Tento okamžik vy upozorníte, generální ředitel Vitovský to zamluví a tak vy si řeknete, dobře, ví o tom, nechce se o tom bavit, nebo nás nebere vážně?
1: Já nevím, já jako neznám tu motivaci těch lidí, ale prostě ten výsledek je takový, jaký je. A pak samozřejmě dochází k tomu, jako to bylo jasné, že až pan Vejsera teda bude usazen do té pozice, že tam jde právě proto, aby tam dělal to, z čeho policie obvinila.
0: Pan Vejsada je ten, co organizoval?
1: Ten, co byl dosazen na vedoucího technické správy budov.
0: Jo, jo, jo. A vy myslíte, že to byla, že bylo od začátku jasné?
1: Jako v tu dobu už to monitorovala, když tam byl pan Vejsada dosazen, už to monitorovala i policie. Takže už policie věděla z těch odposlechů, proč on tam jde. Ta to viděla líp než my, ta to viděla na 100%. A čekala, až ho tam dosadí, až udělá to, co se čeká, že udělal. Jo, a pak ho sebrali.
0: To zní až tak filmově, celá ta situace. A myslíte, že to mohlo být tak, že na toho pana Vejsadu to tam někdo ušil? Že to byla vlastně past? Že potřebovali někoho, kdo to
1: skáče? To opravdu nevím, já jenom vím, že jsem, jaksi bylo mi jasné, a proto jsem se na to dvakrát zeptal pana Vitovského. On mi jaksi odpověď nedal, takže já nechci spekulovat jako na nějakým pozadí, ale fakt je ten, že prostě tam to nešlo nějak rozumně zdůvodnit, proč tam ten pan Vejsleda má jít. Tím pádem bylo jasný, že to je jaksi nějaká prostě, že je to něco na pozadí, co oni nechtějí říct, že je. A to jako logické vysvětlení jenom to, k čemu nakonec došlo.
0: Na začátku, když to teď před pár měsíci prasklo kolem toho dopravního podniku, tak se tomu říkalo kauza Hlubuček, než se přišlo na dozimetr. Jaká ve skutečnosti podle vás byla role toho pana Hlubučka?
1: Já myslím, že jeho role byla menší, než mu média přisuzují. Jeho problém byl, že byl v nesprávný čas na nesprávném místě, že se dostal do nějakého bytu, kde měla policie odposlouchávací zařízení. Ale ve skutečnosti jeho úloha, on byl jeden z 15 členů dozorčí rady a neměl jiné pravomoci, než má kdokoliv jiný. Médii třeba proběhla zpráva, že kolega Michal Zdeněk tam došlo k pokusu o jeho korupci. Je potřeba si ovšem uvědomit jednu věc, že ta dozorčí rada má, tam šlo o nějakou výjimku z tržního řádu, kterou měla dozorčí rada schválit. Že ten Michal Zdeněk tam měl jeden hlas a aby jim to prošlo, tak museli ještě zmotivovat dalších 7 lidí. A nikdo se neptá, proč a jak. Když byl jmenován pan Augustín do představenstva, tak myslím, že řada z nás, jmenovitě určitě já, kolega Vašíček a Michal Zdeněk, jsme měli podezření, že se jedná o něco podobného, i když nebyl tak výrazné jako s tím inženýrem Vejsarou, protože tam to bylo naprosto evidentní u toho Vejsary. Ale jistá podezření jsme měli u toho Augustina, proto jsme ho nepodpořili. Nicméně hladce tam byl prohlasován těsnou většinou 8 lidí. Nikdo se neptá, ten návrh dal pan Hluboček, to je pravda, ale nikdo se neptá těch 7 lidí, proč jako to takového člověka tam podpořili do toho představenstva. Velice podezřelého.
0: No a vy si to nějak vysvětlujete?
1: Já si to nesvětluju. Vím, kteří lidé to byli. Byli tam kromě toho pana Hlubočka další 2 členové Rady hlavního města Prahy. A mezi nimi byl pan Scheiner, současně předseda dozorčí rady, takže opravdu říkám, bylo to prostě tak, že 7 lidí prostě tohle to schvalovalo a to byla prostě schvalovací většina 7 lidí a vlastně, který tam nastolili to prostředí. Jeden z hlavních problémů dopravního podniku, a to už vám tady říkala paní Marvanová, je, že tam v podstatě není žádná kontrola. A když vám teče řeka 20 miliard za rok bez kontroly, tak to je samozřejmě ohromné pokušení. Mm-hmm.
0: Vy jste zmínil, že je možná přeceňována role toho pana Hlubočka. Jaký vy jako kolega z dozorčí rady jste z něho měl pocit? Byl to jako člověk, kterému šlo o věc? Říkal jste si, tady bojuje za dobrou věc? Anebo bylo cítit, že je napojený na nějaké ty mafiánské struktury?
1: No, jako, že je napojený na nějaké mafiánské struktury.
0: Nabídku, která se nedá odmítnout.
1: Na nějaké vazby, to jsem opravdu netušil. Já jsem viděl, co se tam děje. A jestli je někdo na někoho napojen, nebo není napojen, nebo to, jestli to dělá, prostě dělali to špatně, a jestli to dělali s napojením, nebo bez napojení, to jsem nevěděl a to jsem neřešil. Ale v podstatě ty momenty, vlastně, které předcházely tomu jmenování toho pana Augustina do toho představenstva, to, co nám tam předváděli vlastně pan Hluboček s panem Scheinherem, to byl vyloženě takový boj o kořist. Jo, prostě to působilo tím dojmem, tam byly nějaké zákulisní dohody. A teď jednou se dohodli blbě a pak jako shodili hlasování. Pak to teda prohlasovali nakonec, jo. Ale v podstatě i vůbec ten chod, že tam, oni byli, původně byli velice, pan Scheinher s panem Hlubočkem byli v podstatě zajedno, šli, táhli za jeden pro vás, vlastně ovládli ten dopravní podnik a tu dozorčí radu, ale pak bylo vidět, že se před jmenováním toho Augustina, že se nějak rozhádali, ale pak se zase dali dohromady. A furt se to odehrávalo jako v tom okruhu těch 8 hlasovačů, jo, který to nějakým způsobem prosadili prostě naprosto netransparentní zákulisní dohody mezi nima. Ale v zásadě došlo k tomu, že jako souběžně s panem Augustinem byl prvně dostal do představenstva na první zasedání, kde byl jmenován, tak tam byla schválena bez výběrového řízení zakázka za 14 miliard korun. Nevím, jestli to byla čistě časová schoda, nebo jestli tam byla nějaká věcná domluva, opravdu nevím.
0: Zakázka bez výběrového řízení za 14 miliard. Ano. Jak vám to bylo vysvětleno v dozorčí radě?
1: Na to existoval poměrně obsáhlý materiál. Já jsem to popsal podrobně v té zprávě, kterou jsem předal prostřednictvím paní doktorky Marvanové zastupitelstvu. Tam je to opravdu podrobně ta zakázka popsaná.
0: A jde to říct dvěmi třeba?
1: Já myslím, že to věc, nechci nějak spekulovat, to je poměrně složitá věc.
0: No ne, existují zakázky, které mají už z podstaty, jsou výjimuty z toho, aby byly, na ně byla veřejná soutěž, co jsou třeba ty armádní a tak, že? A nebo se kupuje něco, co vyrábí prostě na celém světě jeden člověk, no.
1: To nebyl ani jeden z těchto případů, nicméně opravdu nechci to nějak zjednodušovat, ale mám za to, že ty podmínky, aby ta zakázka byla bez výběrového řízení, splněny nebyly. Mm-hmm.
0: Jak si vysvětlujete, pane Štěpáne, tu okolnost ve světle toho, co říkáte, že tam byla nějaká hlasovací mašina pod vedením pánu Hlubučka a Scheinera, že ve chvíli, kdy začala kauze Dozimetr, tak se ukázalo, že pan Scheinher je informátorem policie. Tak ono to nějak nejde dohromady.
1: Já tomu opravdu nerozumím. Jak říkám, nechci spekulovat, nejsem psycholog o motivaci pana Scheinhera. To jeho jde jako samozřejmě, to jeho chování jde vysvětlit různými způsoby, nechci ho z něčeho tady křivě obviňovat. Ale fakt je, že pan Scheinher vlastně s panem Witowskim tamto vlastně to prostředí korupční vytvořili, protože oni zcela paralyzovali kontrolu v tom dopravním podniku. Paralyzovali třeba dozorčí radu, tam to fungovalo tak, že jsme sice dostali zápis ze zasedání představenstva. Jeden z hlavních úkolů dozorčí rady je kontrolovat představenstvo.
0: Ano.
1: U německého typu akciové společnosti to představenstvo jmenuje a kontroluje ho. A my jsme dostávali zápis ze zasedání představenstva, bod A, bod B, bod C, bylo tohleto, proběhla diskuze a hotovo. To víc v tom zápise nebylo. A když jsem se ozval, že jako když se tam projednávají nějaké materiály, aby jsme to pochopili, o čem tam mluvili, že bychom jako měli ty materiály taky dostat, že bychom si jako, aby jsme měli ty informace, jako, které měli ty členové představenstva, tak mi je odmítli dát. Vymysleli a odhlasovali v podstatě takzvané nahlížecí právo členů dozorčí rady. Namísto toho, aby jsme mohli normálně ty doklady běžně kontrolovat, tak jsme měli nahlížecí právo. To je, že podle toho nahlížecího práva jsme měli o každý jednotlivý bod zvlášť podat žádost o předložení těch příloh. Když mělo třeba to zasedání představenstva 10 bodů, takže jsme měli podat 10 žádostí. O každém zvlášť měla hlasovat dozorčí rada, jestli nám ten materiál bude poskytnut nebo nebude poskytnut. A když ho dostaneme, ten materiál, tak jsme měli vypracovat referát o tom, co jsme se v tom materiále dočetli. Tak jedině za těch okolností bylo možno jako si nastudovat zápis zasedání představenstva. I ten zjednodušený zápis nám dávali s měsíčním zpožděním. Jo. Takže v podstatě dozorčí rada, její kontrolní činnost byla jako velmi omezená a paralyzovaná. Žádná další kontrolní činnost tam nebyla, třeba ve společnosti Pražská energetika, kde jsem také působil v dozorčí radě, tam to byl společný podnik dvou akcionářů a ze společnosti NMBV tam chodily kontroly, prostě, že tam ten akcionář posílal kontrolní skupiny, které to kontrolovali. Magistrát jako druhý akcionář nic takového nedělal a nedělal to ani teda v dopravním podniku, kde je majoritním akcionářem. Takže ta kontrolní činnost byla jak teda paralyzovaná tím, že nebyl přístup tam informacím, tak byla paralyzovaná i tím, že tam prostě do té dozorčí rady byl jmenováni lidi bez jakékoliv kvalifikace k tomu potřebné. Třeba zemědělský inženýr, učitelka, bankéř. Jako ty asi těžko jako v těch investicích, v těch dopravních stavbách se asi ty lidi těžko orientují. Já jsem tam byl jediný, kdo měl vysokoškolské vzdělání v oblasti dopravy.
0: Pane Štěpáne, váš odhad, přijde nějaká druhá nebo ještě možná třetí vlna kauzy Dozimetr, nebo už je to všechno vyplavalo na ven?
1: Já myslím, že kauza Dozimetr, to je asi, co si představujeme pod kauzu Dozimetr, to je prostě okruh několika spojených kauz. Ale těch kauz je samozřejmě spousta, jako kauza jízdenky, to nebyla kauza Dozimetr. Jako to je jako spojitá věc v dopravním podniku, že jako se tam takové věci dějí a pokud se nic nezmění, tak se samozřejmě budou dít dál. Já nevím, jestli tomu máme říkat kauza Dozimetr. Podle mě je pouze zúženo na tohleto jedno trestní řízení. To se nezabývá těmi, i říkám to určitě, Není miliarda. Já myslím si, že se tam policii nepodaří žádnou škodu prokázat. Tam se škoda velice těžko jak si prokazuje, protože to, když neproběhlo řízení, výběrové řízení, tak jako my nevíme zpětně, jestli ta cena by byla stejná nebo nižší nebo poloviční. Jo. My třeba víme, že pak jako po té změně dodavatele se ty jízdenky tiskly za polovinu, ale jako v podstatě žádný znalec nechtěl a já tomu znalcům rozumím, protože tam je spousta okolností, jako dát hlavu na špalek za to, že tam byla polovina škody, to opravdu nejde. Ale můžeme si tak lidsky a manažersky říct, že prostě se polovina peněz ušetřila.
0: Jsem rád, že jste přišel, děkuji a nashledanou.
1: Také děkuji, nashledanou.
0: Naším hostem byl Michal Štěpán.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal. Proti plísním.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? Je to možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: To jo, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst. Mm-hmm.
1: Tak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekajte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se zcvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm. Ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134. Ano. Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karlo, zapisujte si to. Kopanec do varlat.
2: Ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud to... zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň schodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: Vede,
2: trochu?
1: Tak pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, který, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, co, mě by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, to myslím.
2: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně první, promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence, no. Tak tam nebudu 8 třeba, a potom 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: na nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: To je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ono na to odpovídalo velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný,
1: že... To je statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Ladina chytli. No, pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí.
2: Mm-hmm.
1: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikátce to dneska máte.
2: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
2: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
2: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo?
2: Mm.
1: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
2: Vy už nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky, ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
2: Hmm.
1: Tak
2: ale to není od vás příliš kamarádské. Z
1: pravé kůže, ne ekologické.
2: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje no. byla tak levná, že byste mi položila telefon.
2: Nepoložila telefon, to byste se měla
1: zeptat.
2: A
1: to jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
2: To je moc hezké.
1: Od pána.
2: No.
1: Co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
2: Hmm,
1: tak 1000 korun.
2: No, tak to máte štěstí, ale stejně, přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Taky se za váma přijdu poradit.
1: Přijďte.
2: No.
1: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
2: Jako, že bych měla.
1: Tak vy vysplňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
2: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
2: To, co, kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
2: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
2: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
2: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: No, okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
2: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
2: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, co, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
2: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo

0: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
0: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
0: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
0: No, ne, u vás.
1: U vás?
0: U vás osobně.
1: Jako na pětce u nás? Nebo tomu nerozumím.
0: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
0: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT trojku, protože jsou tam pořady z České televize Brno.
0: Hmm.
1: A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
0: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
0: Aha.
1: Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
0: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
0: Taky mi to něco říká, ano.
1: Pátý přes devátý, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
0: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humosérky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
0: Ne?
1: Četnický.
0: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
0: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
0: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
0: Ne, já vím, ale tak
1: než, musíte to někde
0: než by se, než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzal k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
0: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
0: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No.
0: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
0: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
0: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
0: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmí mít ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
0: No to nevypadá úplně.
1: Ale to se v devadesátkách nosilo.
0: V devadesátkách se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
0: Ještě na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu tě vymění za černý.
0: Ne? No, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek
0: takhle
1: mám
0: takhle
1: ještě
0: se
1: víc.
0: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč bych
0: to... No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
0: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám po každé jiné tričko.
0: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedné šaty.
0: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale... Tomu se říká plizovaný šaty.
0: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
0: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se...

0: Ano, probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
0: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská Hlenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Hmm. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
0: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši voňavou kůži až sem.
0: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
0: Z čeho?
1: Víte, že byl pan Donald Trump v Riádu?
0: Jo, a ženy tak mávali vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
0: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělal.
0: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
0: Takhle, no tak až budu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No, no, no. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
0: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
0: Je.
1: A víte, proč to je?
0: Mm-mm.
1: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával se zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
0: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
0: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
0: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
0: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
0: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
0: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
0: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží 7 milionů.
0: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát a když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
0: Ale jo, tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
0: No.
1: Kauza.
0: No.
1: Takže on to zapřel původně.
0: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl. Pan
0: tak
1: Horák
0: vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, který jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil... Třeba vašich 7 milionů, tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
0: Jo, po koruně.
1: No ne, tak po koruně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
0: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě,
0: no.
1: Staral bych se vám o vířivku, hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
0: Magdalenky.
1: To zvátel. Magdalenky, Karolínky.
0: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
0: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Dnesky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
0: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
0: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy byste byla, vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
0: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
1: Ne, lžete.
0: Ne, fakt.
1: Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mě to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
0: Pane zahradníče.
1: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
0: A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
0: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
0: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská. To je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
0: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
0: Odpustky.
1: Posluhovačku a matka představená jí tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam rozněská scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
0: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat,
0: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě... správně česky by to začínalo vo.
0: Jo.
1: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
0: Nevhodně se choval.
1: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No
0: a jak to... Já se
1: dívám tak rozdychtěně na vás.
0: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo.
1: Pomačkat,
0: no, já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
1: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
0: Ne, já chci spoiler.
1: To spoiler je ten, že vy jste paní Dulská.
0: A kdo hrál paní Dulskou?
1: Nevím.
0: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
1: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle.
0: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
1: Režim letadlo?
0: Režim letadlo, no aby nás...
1: A to je co?
0: No, tak kdyby nám někdo volal.
1: Letíte
0: třeba,
1: někam?
0: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Saverem, tak ho pozdravuj.
1: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
0: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
1: Já vás znám. Abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
0: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
1: No, tak to nic nechce.
0: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
1: Ano.
0: To sedí.
1: Asi jo. No. Ale paní Dulská kdo byl? Jste se ptala, ne?
0: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčí, tak to je z Zdeňka Baldová.
1: Zdeňka Baldová?
0: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
1: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
0: Ten mačkač.
1: Mm-hmm.
0: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní zmačkání.
1: No.
0: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
1: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmíte se. Stišnovi u nás.
0: A to užívala orálně, nebo se
1: její
0: v tom koupala?
1: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako jistě dej hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. Je 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle.
0: No.
1: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
0: Neptun.
1: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
0: jo,
1: takže otěhotněla v tom Bulharsku. No, a lékař řekl, že není nikomu pro srandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký... Jako,
0: to byl nějaký nevěřící Tomáš.
1: No to byl nějaký... No, ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
0: Do té slané vody?
1: No, na tu pláž.
0: A našli?
1: No nenašli právě. Nenašli.
0: Taky ho vzala vlna.
1: Asi ho vzala vlna, ale... Pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no, z Bulharska, ale.
0: Jo, jo, ale tak zase to je hezký.
1: No, tak...
0: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
1: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber, nebo...
0: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
1: Černé písky nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
0: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
1: No, tak
0: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
1: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů, a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
0: Otěžek.
1: Nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
0: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička? A...
1: No nebyla, ona odešla, ta... Ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Dulský, aby si to nechala vzít.
0: Ježiš.
1: Dokonce je to do prachy. No. Ano, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je stejně jak ta Ina, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
0: No jo, ale ta ho měla s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Dulskýho.
1: Dulskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. Jsou těžké.
0: Možná pořádá ty pochody.
1: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
0: Z roku 58.
1: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti. No, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a... Je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
0: To je známý.
1: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
0: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
1: Jo? To vůbec nevím, že chlastal.
0: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
1: Říkal pan Donutil, ha, ha, ha. promiňte, takový ty nutilovský vtipy mně nepřijdou bez vtipný.
0: Mně hrozně.
1: Fakt,
0: jo. No jo.
1: Vy jste faninka?
0: No, to je klasika.
1: Jo.
0: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
1: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě. Neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
0: Ne, to je taky umění.
1: Taky?
0: No jasně.
1: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
0: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
1: Filantropové?
0: No pojďte, budeme hledat filantropové.
1: Ti, co rozdávají prachy?
0: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
1: Stranám?
0: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
1: To je divný, že?
0: Tak různí lidé, bohatí, mají různé maníry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do Fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
1: Potřebujeme peníze na něco?
0: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
1: Jo?
0: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
1: Jsem dlouho nic neutratil.
0: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
1: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
0: Teď jde o všechno. No, tak
1: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
0: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
1: Myslíte?
0: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
1: A když jsme v té Evropské unii, ne?
0: Právě proto.
1: Tak oni se nás tam zastanou.
0: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
1: Toto řekla.
0: Jo, jo, jo.
1: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
0: No počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
1: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
0: Kam?
1: No nevím.
0: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve Slamníku.
1: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
0: Říkám, to tak... Já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
1: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
0: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
1: Paní Karol, jsme na konci.
0: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
1: A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
0: No já už teď taky.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: punk. The time has come for me to pay for yesterday. When I was young.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Markéto, zase nám nevyšla jedna dobrá zpráva Petra Fialy.
3: Tak to už je u Petra Fialy celkem tradice.
2: To už je tradice, ale o co jde? Zase nám letos, už začátkem roku, zdražilo jídlo. Zdražilo nám o 5%, což není málo. My si všichni pamatujeme, je to už taková, já bych řekl, ikonický obraz premiéra Fialy na loňské veletrhu Země živitelka, velmi populární, vždycky úplně plný lidí, kde Petr Fiala vyšel na pódium a tam se tak rozlít kolem sebe a řekl, potraviny nám nádherně zlevňují. Lidi se taky rozlídli kolem sebe, začali si tlouct na čelo, kde to pan premiér vidí.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV.
5: Na XTV.
4: Bez reklam a bez čekání.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás XTV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: stačí se podívat, teď my se motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v pásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo
2: volně průjezdných. V Praze je nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme, že se tady
2: iniciativa.
1: Staví
2: tramvaj. To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tam tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola na koloběžky do MHD, dostat je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
1: uvolní tak vaším místo. Cílem.
2: A uvolní tak místo na silnici jich pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního řidiče.
1: Určí, kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud moc nejezdí.
1: No, ale
2: a MHD
1: asi o to usilujete.
2: Usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelné miliardy do MHD každý rok.
1: Čemu jsou cyklopruhy potom? A že jich
2: cyklopruhy
1: je teda
2: jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
1: Takže vyplníte něco, co udělali před námi?
2: Jednou, vyžadujou to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v užských ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudík. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují, STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: To má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
2: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
2: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože za Hřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli vrazit. Udajně jsi tam zaškrtl posílat peníze na účet.
2: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je i podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit, takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: proaktivně, ale trvalo to asi žádný, 5 měsíců.
2: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
2: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmu pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý.
1: To je, no, jako, je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem
2: ne,
1: budete
2: to,
1: schopni
2: ne,
1: vládnout.
2: Jak se říká, jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat.
1: A no a jak si vám to asi moc nedáří?
2: Ne,
1: přišla bitcoinová kauza a tak?
2: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho nevidím, mě zajímá, jestli
2: tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli, a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no
2: bylo jako
1: pár měsíc,
2: to,
1: že bude končit ve vládě a zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to, je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
2: to by
1: Pirátu.
2: Bylo, to by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan Stanjura není zatím tady trestně stíhaný.
2: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou nějakým vězí v nějakým skandálu typu Bitcoiny nebo Rozimetr.
1: Tak byste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
2: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve
2: teďka
1: na národní třídu, myslím, neděle
2: dneska,
1: z vás zve.
2: No, ale aha, to asi 17. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
2: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
2: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás, toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
2: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v Dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, z trestné činnosti.
2: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí,
2: jo,
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí?
2: Jo. No tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
2: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě, ano. Ale jde o

0: Málo
1: odpovědí.
0: odpovědí.
1: No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
0: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak STAN má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhle tu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu cenu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze STANu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty, tak...
0: To by mě zajímalo, proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace, takže to zvyšuje, že prostě v konečním důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba STAN konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, která ustaví teda město, ale je to
1: pod radním. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
0: Tak jako
1: přijde vám
0: občan,
1: to...
0: tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
0: no, si počkejte, ale asi to oddělme, jo, tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
0: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte, divné. Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
0: No,
1: vládě demonstroval.
0: No, asi tak, si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
0: Helejte, demonstrace na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to
0: ale
1: byl konsolidační balíček.
0: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy jste, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
0: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
0: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
0: který tam
1: vy máte
0: také
1: svůj konsolidační.

0: Daňový balíček nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no, to, tak co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili.
1: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život, jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
0: a to máte podložené, nebo to jsou jenom
1: nějaké...
0: Ale to
1: je známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to ale...
0: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
1: tak
0: teď
1: já
0: ještě...
1: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, i ze Slovenska, i třeba z Polska, jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4, takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapešti.
0: A byli byste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovala byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
1: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo? My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika toho jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
0: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci. Jen doplním, jste zmiňoval Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
1: No já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
0: Zase se tady ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
1: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat? Jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že protože pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
0: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
1: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění,
0: prosím,
1: jako každý den říká něco jiného. No,
0: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
1: Nechcem, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
0: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
1: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé
0: strany... A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
1: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
0: Takže
1: my se snažíme,
0: ale
1: my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tohle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
0: plán. Na pana Lacinu půjdou mrákoty.
1: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
0: 100 dní vlády a do té vládě bude sedět za vás.
1: Budou tam sedět odborníci.
0: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
1: My máme spoustu odborníků.
0: Proč mi nechcete odpovědět, Ivan Bartoš
1: protože
0: odborník?
1: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
0: Přeci vládnul.
1: S komunisty, no jasně. A teď konon...
0: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
1: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
0: Mluvte o sobě, prosím.
1: No, tak, no, a Ivan Bartoš... no a my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
0: Jasnej desetibodovej. Ale nemáte ministry.
1: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
0: Odborníky Ivan
1: zítra,
0: Bartoš. Víte kam
1: mířím? Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho
0: dobře,
1: tam budeme představovat.
0: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
1: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5 000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
0: A máte tam
1: vyčlenil
0: i to, že spackal digitalizaci
1: 600 000
0: stavebního řízení?
1: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5 000 online žádostí týdně, vyřídilo se
0: byl
1: už
0: tady pan Zimola, 100
1: 000.
0: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
1: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
0: A Ivan Bartoš... Přesuzujete vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
1: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že o toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil i Jan Kasl.
0: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu LMR?
1: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
0: Asi udělala něco špatně.
1: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
0: tak
1: pokutou...
0: A ten zásadní problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
1: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
0: ten UOX. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
1: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
0: asi,
1: chybět?
0: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě. Ještě to je celé.
1: Jednou, já jsem říkal, napsal
0: omlouvám
1: zákon
0: se,
1: o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
0: bydlení
1: bytů.
0: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
1: To jsou byty městských částí,
0: ano.
1: Tam ale my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom,
0: ano.
1: A to není jenom
0: necháme
1: pro Prahu.
0: Necháme to ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
1: Ne, ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se spoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím ani nikdy potom, než v roce 2021, když jsem byl primátor.
0: Dobře, to otázkově, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
1: to je pravda,
0: běžný
1: mělo
0: občan
1: by se
0: pořídil,
1: stavět ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
0: Děkuju, že jste přišel.
1: Díky za pozvání a nashledanou.
0: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: aby svítil jiný zas.
1: Radio Xaver najdete na play.cz.
2: Některé věci říkáš otevřenějíc, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
3: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji, když jde o násilí. Jestli někomu, jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe, nebo že jí ukážu sbírku motýlům, to je velmi slušná nabídka. A ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, který potřebují prachy, tak chodí a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet předtím, a ne teď po 30 letech jste bez koruny, bez dolarů a chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku. Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin, to je projev přízně, obdivu, a když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Hmm. Je to postavný. Svět se zbláznil. Ale opravdu. Dějou se prostě věci. Já to nechápu, a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka. Viděli jsme ji všichni. Všichni 3 bílí. A Baltazar má být černý, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černošský král, a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni 3 bílí.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě ale vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Takže jdeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit, no? Počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
2: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, no, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. To jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo.
2: Ten méně, jo. Tak když tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
2: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se...
2: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlustý.
2: Představuju, no.
1: To je peněz.
2: Já jsem si v posledních týdnech na tohle tu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: Jo, to jo.
2: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
2: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
2: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to je, že to je obranná formace a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam odsud okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: To radíte někomu volební program?
2: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, uzbrojnit dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem ovlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mi několik...
2: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
2: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
2: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, který opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
2: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
2: A to je hodně témat.
1: No.
2: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
2: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych to víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, a nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký neštvi. Když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
2: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
2: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
2: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já jsem tady.
2: 15.

0: těm lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. To, tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si teď už myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
0: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
0: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
0: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
0: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné. Kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
0: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
0: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema. Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik, 40-50 let zpátky, jo, napřed jsou hodný a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený, jo, že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku bavoráka, tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říkají, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde, jo? My jsme tady ošizený, to je fáze. Tak jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
1: No.
0: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojeni. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.

0: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
1: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
0: Že by to měl udělat.
1: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme. Ať koukají makat. Jo? No a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Ale ono to udělat tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Jo?
0: Jasně.
1: A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
0: No, a abychom končili
1: Něco
0: nějak
1: radostného.
0: optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, z teplý lásky? Chodíte na Petřín?
1: Ne, to nechodím.
0: Na,
1: To ne,
0: čtete literaturu?
1: já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
0: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
1: Také se těším.
0: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: lásku nekoupím.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog a mimo jiné i hudebník. Bubeník.
2: Taky. Hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá tup, tup, tup, tup.
1: Jo, takhle, jako od zvuku. Ten
2: blav, blav.
1: Jo.
2: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit. Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy.
2: No. Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkný. Jste moderní velmi, to je. Takže vypadá, gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená, v České republice to 18. Května to bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu Dobře. Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky?
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale
1: se divím,
2: co no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte, co jako absolvovat?
1: Že co vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce. Aha, tak musíme jezdit na motorce, že protože ho musí pořád hlídat.
1: No a
2: oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Ty jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešejí. V Itálii, vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuji, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. a byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanilá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách, jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí. To bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce. Že jo? Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme. Dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000, není tam ani žádný minimum, je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No. Dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel.
1: Šel?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli. A vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten proud je teda takhle nebo takhle. Nebo
1: na
2: jestli
1: tom
2: už
1: záleží, jo?
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti prostatický.
1: Mm-hmm. No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: já totiž mířím tam, ano. Že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, jako nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to jako fakt to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
2: Určitě neotálet, protože to vždycky... že, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích, jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako jak se říká na divadle tlustou tuškou, jo. Že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kondíku, nezlobte se, ale šílený.
2: No šílený, no tak já vybíhám v 5:30.
1: Jo.
2: Takže potom v těch 6 je to už dobrý. To samozřejmě zlehčuju. V 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
2: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
2: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná, vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
2: No nápověda, ne, tam je...
1: Otočím takhle.
2: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
2: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
2: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no. Otočím stránku a otočím knížku.
2: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, já chápete? Já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádnej tvrdák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
2: No.
1: To je kovotěs, ne?
2: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak
2: se nechte pojít.
1: Dám ještě pár vteřin, no. Protože se někdo dívá, aby se tím
2: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral blbě.
2: Co to je?
1: Molitán.
2: Je to Molitán?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
2: Děkuji vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Hraje vám
4: All My Music
3: Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne,
1: jo.
2: Co se děje? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: U zás?
1: Zas, ne. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal?
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká. To, co říkala Šilová.
2: Ty švro, to nejde, Markétěk, sabré. Ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si. Tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
1: Markétěk? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, sabré, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí český politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
2: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
1: To ne.
2: Končí prokletí.
1: Mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutný.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
2: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku? No ten tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
2: No to je,
1: no.
2: Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria to udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co, Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem ty 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinej vedlení.
1: Takový Ferda.
2: Jo, on byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Ale... Já jsem přijel k nám na návěs ochrankou.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu... Pane holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
2: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
2: To je málo, Xavere.
1: Je mě.
2: Málo.
1: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
2: A to ještě málo. ona není dobrý člověk úplně.
1: To nevíme.
2: No, jí, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda říkala, že ona je výborný člověk.
2: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda,
1: Meda už
2: pejska.
1: Meda už zvedla prst.
2: Já tak Meda má zvednutý prst non-stop.
1: Pozor.
2: Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
2: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. On mi píše streamy.
1: No
2: a co já teď budu dělat?
1: Co
2: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
2: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten
2: ničivou.
1: Bude to ten klempíř. On je hudebník.
2: Jejda.
1: No a on je jako srandovní. A no, on kdyby řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
2: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
1: To já nevím, a to už je pryč.
2: Úplně ne, no. To
1: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste toho řekl nahlas potom.
2: Ne, tak to řekněte, nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím, no řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okyho.
2: No.
1: No a já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
2: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhýma vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
2: Počkejte, tak... blondýka taková, blondýka. Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
2: Jo, jasně, ona je okrunká. No, to...
1: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Hmm? Co znamená subtilní, pane Holče?
2: Taková drobnější.
1: Drobnější, subtilní.
2: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
1: No, na mě to teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
2: Správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
2: No to ne, tohle redundantní je nejhorší zločin, Xavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
2: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
2: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník.
2: Pomník samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček. Soudružky Market někde v Praze. Kde byste to viděl?
1: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku. Ne?
2: Jo, já jsem spíš myslel, hele, na Jižáku, že by se...
1: Pane Holče, ten kůň už je ohranej.
2: Kůň jo.
1: Už by všichni viděli, už si všichni dali 100x.
2: A jsem mohl myslet, že kobyla nebo něco, ne?
1: Ne, kobylu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
2: Pekarová.
1: Paní Pekarové.
2: Adamové.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
2: A proč
1: podvodca jsem koně?
2: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
2: No Jižní město. Sídliště, ona je taková
1: ale
2: žena
1: ze
2: sídliště.
1: To není ne? Prestižní. Jako...
2: Je? A bude v kontaktu s plebse? No.
1: To už,
2: její.
1: To už Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten poník.
2: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych jí dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
2: Staromák už je hůz. Tady máme k Xavere
1: no
2: toho,
1: a co, koho ještě
2: na
1: zajímá hůz? Máme...
2: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
2: ne,
1: větší stopu
2: ne.
1: Než Jan Hus a to je paní Markéta
2: Adamová
1: Pekarová hodinová skvůrna.
2: Xavere, já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
1: No já taky.
2: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
1: Já si to
2: Husa,
1: vybavu, jak to vypadá.
2: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
2: A teď ona je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane hoče, tam to drhne.
2: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši její? Já chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
2: Duka, ten tomu vůbec nerozumí.
1: To je pase už
2: úplně. Jasně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane hoče, ať se řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
2: Diamant,
1: a
2: myslíte,
1: ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
2: Jo.
1: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
2: Je to narrativ životní?
1: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne, dobrý den, já vám jdu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
2: No jasně, jo.
1: To je přece super.
2: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
2: Já jsem místo předseda klubu sviní.
1: No je to místo předseda.
2: No, koho zajímá mám našlápnout toho předsednictví.
1: Koho zajímá místo předseda?
2: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl druhý? Nevíte.
2: Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem to čeho, se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti tomu, let, že by, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
1: Ale tomu já fandím.
2: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
2: ne? Aby to nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako...
2: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu, co?
1: Už si to odpuste, pane holče.
2: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
2: Vy tě to potřeba, pojďme... Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
2: Nenajde.
1: Nenajde, jo, tam nevíte nikomu.
2: Nenajde, Xave.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
2: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane holče. Je to přiznání.
2: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xavere.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mě je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
2: Proč?
1: Víte, kdo to je?
2: No nejlepší minister financí.
1: Nejlepší minister financí.
2: Jakože žena kapačka?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
2: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
2: No to už
1: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
2: Až ho porazí Reichl. No, Žrvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
2: No nemusí se dostat, Xavere, to je byla tečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně.
2: No. On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
2: Ne, Stanjura si to zařídil jinak, no. Tak,
1: jo, myslíte?
2: Jo. Tak teda to šel takový přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu, on mluví pasivně polsky a to je super.
2: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že to taky pasivní celý.
2: Já jsem říkal, že to není takový, jak měl, pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: No, to je, jak říkal Šenehak, se to mít chlupen. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
2: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko, když si to psala pro změnu k angličtině, a ona taky neumí anglicky, a ona si napsala tam nějaký, angličtinu ovládám na úrovni B+1-.
1: Co to je?
2: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janičku, jak mluví anglicky, a uvidíte.
1: Já na Janičku nesahat, já mám o ní strach.
2: Já na ní taky
1: nesahám. Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
2: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí při pevný zdraví.
2: To já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
2: Ježiš, já to chci, snad ani ne,
1: abys... On má v očích hrůzu, pane oče.
2: No, vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
2: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím fikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
2: Ne? No.
1: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
2: Proč?
1: Aha, aha, aha, aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla, Babiše...
2: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane holče, nevím, z toho byla hádka.
2: No tak to...
1: Oni se pošekali.
2: A té době se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zas, že Babiš, a já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti.
2: No tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
2: To je správná
1: protože
2: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
2: A co řekne, to je pravda.

0: opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
1: Sedí mu to.
0: Nesedí. On, se, on je jak nahý v terní, to není Babiš.
1: Já to si to Babiš. Užívám k
0: Pojďte, Čosterika, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, co, z nějaké bubliny zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
1: Tak je normální, ale...
0: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a, to, a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
1: Jo.
0: To nejde dohromady.
1: On se s nima nebaví, to je potřeba.
0: No baví, baví.
1: Téměř. On tam má ty svoje... Ksever, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a odvyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkují za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
0: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
1: Tohle jo. Tak. 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
0: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
1: Ten je dobrý.
0: No je, tak to je tak vzácný člověk.
1: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
0: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
1: No tak trošku...
0: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
1: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
0: no.
1: Beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
0: No, tak...
1: Protože Rakušan, no víte, co jsme se teď zase
0: dozvěděli? Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
1: Vážně?
0: No.
1: Vy jste dostal taky něco z dozíku?
0: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
1: No ne, tak protože teď jsme se dozvěděli a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně Stanu.
0: Ale to je hezký.
1: To je hezký.
0: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
1: Jasně, a tohle to, on není žádný Hamoun.
0: No ježiš, pane Holče, toto je úplně skvělý.
1: Je to stará škola. Je to stará posivá škola a jak říkal David Rád, krmil bestii, ne? Aby bestie krmila zpátky jeho.
0: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
1: No,
0: do čistírny.
1: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je politikem zastan přes 10 let. Co?
0: Kdo to říkal?
1: Vítek. Rakušan.
0: To říkal.
1: Říkal.
0: Ale to je přece blbosti.
1: No, tak on říká blbosti rád.
0: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
1: Jestli si nevolali tím
0: šifr telefonem.
1: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů a oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
0: Pak je to v pořádku.
1: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
0: Pane Holče, to už jedno, protože jak známo, zdroje jsou.
1: To je pravda, zdroje jsou.
0: Říkal Špidla, ne?
1: Špidla, ne.
0: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
1: Jasně.
0: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
1: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
0: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
1: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnosti.
0: Jo, tak.

0: on už to má.
1: No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
2: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
2: To se kerí.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
2: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
2: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden, jeden večer díváme přesně 8 minut.
2: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
2: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
2: Já taky ne.
1: Já jsem tak v konfliktu.
2: V Kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
2: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
2: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
2: Mm-hmm.
1: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samou o sobě, a mohl by čerpat.
2: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ne. Ani kačku. Ani korunu.
2: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y-ky, ne?
1: To já nevím.
2: No tak těm to moc.
1: Ještě existuje?
2: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
2: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsi říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No jistě. A bez dotací.
2: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holče, mám takový návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští Vilzonky, poslali...
2: Odklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
2: Je.
1: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
2: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy byste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Bohdalkou?
2: S legendou, Jezerky.
1: Tam hraje Bohdalka, pozor.
2: Jo?
1: No. A výprej výborná.
2: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
1: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
2: Tak to taky máte v sobě.
1: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísnej člověk to je, to vám řekl.
2: To jo. To
1: akorátní.
2: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
2: a, on by nikdy
1: a to se mě na něm líbí.
2: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On?
2: No.
1: To v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
2: Od narození je takovej, ne?
1: No.
2: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
2: Jo.
1: Dizident.
2: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
2: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista, ne?
2: Fuj, tajksel, no to snad ne.
1: Nebyl?
2: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
2: On se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
2: Ne, on se popletl.
1: On se odpracoval.
2: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
2: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi.
2: Hmm?
1: A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
2: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
2: Jo.
1: Příště to posíláme Jo?
2: Na Jezerku.
1: Na Jezerku.
2: Tomáš Sova. To bude primář Sova.
1: To je Tomik. Aha. To je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale
2: úplně... Primář Sova byl taky dobrý člověk.
1: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
2: Jo, dobře. Vlzonova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Severem Meda, ona... On chce tu funkci.
1: Kdo by nechtěl funkci?
2: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
1: Kalousek.
2: Ne.
1: Protože tahá za nic.
2: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
1: A co stojí v cestě? Tam má na to nějakou paní, ne?
2: Tam je těžko víc, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
1: Vychovatelku, ne?
2: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
1: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat Chůva, on bude... Jak si myslíš, že to je v královské rodině?
2: Se tam... Nebude to teď dělat market? Nebude to její příští to? Job? On půjde, on jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
1: No to není špatný, pane Volče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
2: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal?
1: Asi jo, já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
2: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
1: Tu 17 iPhone?
2: Třeba, no.
1: Můžu, no. Jeďte.
2: Ale na Davidková.
1: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
2: Na Vlzonku otázka Zalky, Xavre.
1: A Zalka
2: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
1: My jsme milion chvilek pro pravdu.
2: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavre. Vidíte?
1: A má pravdu.
2: Jo.
1: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
2: Jo, jo, jo.
1: No a koho tam zapíšeme?
2: To je jasný. Já to vím, Xavre.
1: No koho?
2: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
1: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
2: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavre. Kolik máte dětí?
1: Já bohužel nula, pane Holče.
2: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
1: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
2: Jo? No a kolik máte bytečků?
1: Byteček žádný.
2: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
1: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
2: Mansardu?
1: No.
2: A nejenom jednu, ne?
1: Co to znamená mansarda, pane Holče?
2: No, pod stříškou.
1: No tak já mám mansardu.
2: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, zákulisí.
1: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
2: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavre, myslím, že se nad váma stahují mračna.
1: Jak to?
2: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt, velký ještě,
1: víte,
2: pro jednoho člověka.
1: Víte, mám jeden byt.
2: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No, no a víte, co řekl Hřibátor teď?
1: No.
2: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
1: Tak já dva byty dám Pirátům.
2: To byt vám rychle udělám.
1: Jo?
2: Jo.
1: Ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
2: No vy nejste úplně chudobné.
1: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
2: No je, je to bolševik, jsou to bolševici.
1: Každým, ale, to je překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
2: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
1: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
2: Hřiba? Je mu tak přes 40 let?
1: No, mladý člověk.
2: Je mladý člověk? Dobře.
1: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
2: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
1: Za výrok o bytech.
2: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání bytečku, Xavre.
1: Však to připravuju.
2: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
1: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
2: To, myslím, to bude zařídit.
1: Aspoň jeden díl.
2: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
1: Jakože bych byl rekvizitář?
2: S okurkama.
1: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
2: No, teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
1: No.
2: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
1: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
2: No.
1: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude před posledním před volbama.
2: Vážně?
1: Sakra, to pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
2: Proč
1: já už
2: ne?
1: Mám natypováno asi se 7 lidma.
2: Jo?
1: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, no? Papírovou. No? A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
2: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
1: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodně to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
2: To je pravda.
1: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
2: Jo.
1: Vezme si,
2: no, vidíte.
1: Teda musím vám říct,
2: to tam připište, já jim
1: musím pořád pochválit, pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
2: Jo? Tak za těch 300 tisíc K?
1: No, já nevím, jestli...
2: Měsíčně?
1: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo, jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
2: Aha.
1: Tenhle ten model.
2: Jo.
1: Ale neměli 4X.
2: Jo.
1: Takže, no, jako boty na podpatky už mám. A Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
2: Chichi Tornado se neudrží?
1: No podle mě ne. Ne, no to pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
2: Tak hájeli, já vím.
1: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
2: Bohatý. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver?
1: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
2: Nebo Číča, Xaver.
1: Číča. Don Číča.
2: No.
1: A je to. Víte, komu se říkalo Don Číčo?
2: Paroubkovi.
1: Jo, Paroubkovi.
2: Potom se mi stýská.
1: No, on kandiduje za ČSSD.
2: Xaver, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat s úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně... Bývalý premiér, pamatujete si na to, když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
1: Ale tak
2: premiér.
1: Vy jste taky býval prestižní streamer.
2: Jasně.
1: To takhle berte,
2: já jsem,
1: ale že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
2: Ne, já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Brecion, to je ten od...
1: Kdo?
2: Synáček od Alexandra Vondry a...
1: A jak jste to říkal to jméno?
2: Jáchym Brecion.
1: To je česky?
2: To je česky. A oni, že jo, oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
1: To je v pořádku.
2: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
1: No, ale já to nechápu.
2: Co?
1: No, to je ten levoboček, jo?
2: Nemakačenku, no.
1: A to je jedno, já nevím, tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojený na erár.
2: Jo.
1: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
2: Silný, jo, tak viděl tam ty hodnoty.
1: A co on umí?
2: Dojít erár.
1: Jo.
2: Díky rodičům.
1: Jo. Tak... Pak jsme udělali něco špatně, pane Holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
2: No,
1: příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
2: No tak uvidíme.
1: Ne, uvidíme, řeknete jo nebo ne?
2: Budeme tajemný.
1: Tipy, jak to dopadne?
2: Jo.
1: A od nás to převezme ta fortuna, to jsou sásky. A vypíšou sásky.
2: Jo.
1: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
2: Já taky, Xaver. Radio Xaver.

Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem. Že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat. Že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, no, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
0: Radio Xaver.
1: Vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu, a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
3: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
3: pozorně
1: ale tady pozorně se může všechno, pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
3: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 2022. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále. Nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Heaven, I'm in heaven.

0: Michal Klusáček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Předseda ČSRS České strany národně sociální, která vstala z popela. Také připomenu, že jste letecký inženýr, což nás baví. Popravdě jste velmi mladý člověk, jste 79. ročník. Vysvětlete mi, pane inženýre, co napadne člověka ve vašem věku jít se postavit do čela strany, která kdysi byla velmi významná, která prošla různými složitými dobami a vy jste k ní přišel v okamžiku, kdy to byl doslova do písmene snědený krám. Vysvětlete mi tu vaši úvahu.
1: Já jsem se o politiku zajímal vždycky a vlastně, než jsem vstoupil do ČSNS, tak jsem byl v zahraničí dlouhodobě a panovala u mě už tehdy taková deziluze z toho, kam směřujeme. A ČSNS, i když tehdy byla v tom stavu, v jakém byla, tak měla program a mě oslovilo video, které oni tehdy měli u voleb do parlamentu, kdy vlastně vyzýval tehdejší předseda mladé vlastence, mladé lidi, aby se přidali, a já jsem se přidal. Oslovil mě program, oslovila mě ta historie. Ten program byl vždycky vlastenecký a vlastně celou dobu prosazoval naši neutralitu. A to je to, co já vlastně prosazuji doteď.
0: Neutralitu naší země?
1: Neutralitu naší země.
0: Tak k tomu se ještě dostaneme. ČSNS byla kdysi, když tak mě opravte, jednou z nejbohatších stran. O to by ani tak nebylo, ale strana, která byla jasně ideově ukotvená. Já připomenu třeba Miladu Hrákovou, která... No a to jedno, spíš mi řekněte, jak vlastně pohlížíte vy a ta členská základna na to, že jste o všechno přišli. O slavný dům na náměstí Republiky, o další nemovitosti a vlastně o všechno bohatství.
1: Tak chápu.
0: Vím, že tam byly originály obrazů některých velmi vzácných. Co se přihodilo?
1: No, naši členové už to berou jako fakt. Ono uběhlo strašně moc doby od té chvíle, kdy se ta strana začala rozkrádat. A vlastně ten konkurs byl, konkurs na stranu byl vyhlášen 2003. A byl ukončen 2022, takže to smíření bylo dáno tím časem. Je to prostě fakt, který my nemůžeme změnit. Členové, kteří jsou u nás, kteří zbyli, tak ty se na tom rozkrádání nepodíleli a my přemýšlíme ne o minulosti, ale o budoucnosti a chceme pracovat pro naši zemi.
0: Dobře, ale vysvětlení, že někdo něco rozkrade, a vy řeknete, tak dobře, tlustá čára, budeme přemýšlet o budoucnosti, to doufám, pochopíte, je dost málo.
1: Je to dost málo, ale my s tím nemůžeme nic dělat. Ta historie ČSNS po roce 89 vlastně kopírovala historii naší země. My jsme začali s velikým majetkem, no pak prošla nějaká transformace, privatizace, transformace a další. No a ocitli jsme se úplně nazí. A my chceme změnit budoucnost, minulost my nezměníme. Všechny trestné činy, které byly s tím rozkrádáním strany, jsou promlčené. Všechno je pryč. Takže zabývat se tím je ztráta času, my hledíme do budoucnosti.
0: No a pokud se dobře vzpomínám, tak v roce 2001 přinejmenším a 2002 v první polovině roku, teď to lovím v hlavě, jste měli dva poslance parlamentu České republiky. Tuším, že to byla paní poslankyně Machata a pan poslanec Paulík. Je to věc, která už je také zapomenutá, nebo je na vás pohlíženo jako na bývalou parlamentní stranu?
1: Jako mainstream na nás tak nepohlíží. A je to prostě 23 let, jo, to znamená...
0: Co je to proti věčnosti, pane inženýre?
1: To je sice pravda, ale je to už strašně dávno a s těmi dvěma poslanci se nám tehdy nepodařilo něco změnit a vlastně vedlo to k tomu, že i vlastně to, jak se k nám do strany dostali ty poslanci, vedlo vlastně k tomu rozkradení té strany jako takové.
0: Dobře, tak pojďme na tu vaši budoucnost, o které chcete mluvit, ale také přítomnost. Vy jste se spojili jakýmsi způsobem, vy to teď určitě vysvětlíte, stačilo paní Konečné. Já jsem si říkal hned v prvopočátku, kdy jsem to slyšel, jestli právě ČSNS se s tou historií a promiňte s tou Miladou Horákovou, nechci říkat v zádech, ale právě v té historii, jestli toto nebyl příliš odvážný krok, nebo to byla nezbytnost?
1: Tak možná odvážný krok to byl, ale ty dějiny se posunuly. Pokud bychom se bavili o roce 1948, tak ten rozpor vlastně byl především v tom, že my jsme odmítali, aby náš stát řídila politická strana, která je řízená ze zahraničí. Tehdy ze Sovětského svazu. To bylo to hlavní. A doba plynula a v současné době KSČM je vlastně tou stranou, která řízená ze zahraničí není. A zase nám vládne politická strana, nebo politické skupiny, se ani nedá nazvat strana, politické skupiny, kteří jsou napojeni na zahraničí více, než je zdrávo. A proti tomu my musíme vystupovat a spojení s KSČM v koalici stačilo. Vypadá, že je úspěšné a my budeme navazovat na ten úspěch, který jsme měli ve volbách do Europarlamentu.
0: To je vlastně základ vaší odpovědi, proč jste šli do jedné party s komunistama?
1: Ano. Je to politická strana, která není řízená ze zahraničí. Těch je u nás není tak moc, nejsou. Neprosazují věci, které my odmítáme, to znamená nějaké migraci, neřízenou migraci, LGBT a tak dále. Oni se transformovali, protože oni, u nich zmizela to internacionální řízení. Tak oni se, z nich se vlastně stala strana, která prosazuje vlastenecké věci. To znamená to spojení se zdá být logické.
0: Tomu já rozumím, ale ještě mi vysvětlete ten detail a to bude diváky zajímat, to řízení ze zahraničí, protože bývalé země Sovětského svazu opravdu, my si vzpomínáme, když Brežněv seděl na sjezdech KSČ a tak, my to víme. Navíc jsme v ulicích tady měli ruské tanky, byly stejně tak ruské jako ukrajinské, potřeba dodat kontext dnešní doby, a byli tady vojáci. A já nevidím tady americké, ani německé tanky, ani německé, ani francouzské, ani americké vojáky. Nebude to řízení ze zahraničí jenom spíš domněnka?
1: No, dneska je sofistikovanější doba, že dnes se svět ovládá přes finance a vemte si třeba jenom pana protektora Fialu, protože to není premiér, to je protektor, který nás tu řídí. To je člověk, který...
0: Mně to přijde silné slovo, ale dobře.
1: Který jedná v cizím zájmu. Já jsem za tu dobu, co je premiérem, nezaznamenal jediný akt, který by byl v prospěch našich obyvatel. Všechno, co sliboval, nesplnil, naopak dělá úplně opačné věci. A zastupuje cizí zájmy. Obírá naše lidi o peníze, které posílá někam na Ukrajinu a částečně se mu to asi vrací přes nějaké ty jeho aktivity mimo premiérské.
0: Tak to o tom nic nevím. A možná by bylo třeba dobré, kdybyste přišel zase někdy a přinesl k tomu nějaký důkaz nebo nějakou uvěřitelnou hypotézu, protože možná a slovo protektor na tom trváte? Protože myslím, že do Heidricha nebo K.H. Franka má ještě daleko.
1: To máte pravdu, je to samozřejmě nadsázka, ale nemá k němu daleko. To, že prosazuje cizí zájmy v naší zemi, to nedělá premiér, to dělá někdo dosazený.
0: Pane předsedo, vysvětlete mi, aktuální postoj, aktuální místo na mapě, kde stojí ČSNS. My pozorujeme, bezesporu vy, bezesporu vaše okolí, všichni, kdo se díváme na sociální sítě, že lidé jsou bezradní. Lidé nenacházejí zastání u politiků. Podívejme se, jak vypadají preference, podívejme se, jak umírají TOP 09, jak umírá za pochodu strana lidovecká, KDU ČSL a tak. A ČSNS teoreticky by mohla být tím místem, kam ti zklamaní lidé půjdou. Já vám to ještě navíc ze srdce přeji, nebo možná ze zoufalosti, ale řekněte mi, kde tedy stojíte, proč? Zkuste mě nalákat, abych k vám vstoupil.
1: Ta pravolevá škála, která se používá v politologii, se domnívám, že je nedostatečná pro dnešní pochopení světa.
0: To souhlasím.
1: Daleko důležitější než pravolevá škála, kde my se pohybujeme nalevo od středu, je škála národní, korporátní. To znamená strany, které prosazují národní zájmy a strany, které prosazují nadnárodní zájmy. Což je například TOP 09 ODS v současné době. Na této škále jsme na té vlastenecké. To znamená vlastenecká strana levého středu. My jsme strana vlastenců, kteří mají sociální cítění, ale kteří nerozdají naší zemi cizincům.
0: Promiňte, pane předsedo, toto je pro mě opravdu málo. Já to slyším často, že někdo vlastenec, a já chci také být vlastencem a mám rád tuto zemi a nechci, aby to byla nějaká kolonie do budoucna něčeho. Také mě toto rozčiluje všechno, ale pořád mě nevysvětlujete, co to je to vlastenectví ve vašem podání, protože pro mě není vlastenectví to, že si vyvěsím vlajku, anebo že to někde říkám.
1: Vlastenectví pro nás znamená, že spravujeme, že chceme spravovat zemi tak, abychom ji mohli předat našim potomkům. To znamená, předat zemi chceme takovou, aby byla suverénní, aby byla soběstačná v energetice, ve zdravotnictví a aby nová generace byla vychovávána k tomu, aby věděla, a ne k tomu, aby věděla, kde si co najde, protože v současné době jsou děti vychovávány k tomu, aby věděli, kde si co najdou, a zároveň ovšem to, kde si to najdou, ty zdroje jsou cenzurovány, to znamená, vychováváme ovladatelnou generaci a je to vidět. To je asi moje odpověď. Jako, já vás chápu, že...
0: Čekal bych silnější odpověď.
1: Čekal byste silnější, chápu. Problém našeho...
0: Už to vidím, že bych se měl do čase se nechat angažovat jako tiskový mluvčí.
1: My máme velmi dobře zpracovaný program. Problém naší...

0: proti korporátům obyvatelé naší země musí mít schopnost něco postavit. A jediné, co lidstvo vymyslelo a co nějakým způsobem fungovalo, byly politické strany. To znamená sdružení lidí, kteří mají nějaké společné zájmy. To tady není. Kdyby to tady bylo, tak a ty politické strany byly financovány pouze z příspěvků členů, což my prosazujeme, stejně tak jako církve by tak měly být financovány, tak bychom tady měli sílu, která prosazuje opravdu ty zájmy konkrétních skupin obyvatel. Jo, mohli by to být zemědělci, živnostníci, nějaké, jako byla agrární strana za první republiky. A to tady není a to je ten důvod, proč jsme dospěli do toho marazmu, v jakém jsme teď.
1: Kdo je, promiňte, tím klientem, potenciálním členem, podporovatelem, fanouškem ČSNS? Zkuste mi popsat takového průměrného člověka, je to právě podnikatel, nebo...
0: Máme i podnikatele mezi sebou, máme
1: prof... Ale já se ptám na něco jiného.
0: Průměrné.
1: Na koho míříte?
0: My míříme na střední třídu. Míříme na střední třídu, na takové lidi, kteří to, co mají, získali prací. Tak bych to řekl.
1: Tak já se v pravém slova smyslu považuji za nižší střední třídu a ptám se tedy ve chvíli, kdybych, protože mně se líbí váš program, říkám teď tady v rozhovoru, a řekněte mi, co vlastně vy pro mě uděláte, když já nebudu mít jistotu, že se třeba dostanete do poslanecké sněmovny?
0: To znamená, co máme v programu, se tak jakoby
1: ptáte. Ne, já se ptám, proč vám mám věřit?
0: My prosazujeme pro lidi jednoduchý stát, který ale nerezignuje na to, že stát plní nějaké své funkce. To znamená, stát musí hrát hlavní roli v otázkách bezpečnosti. Stát musí hrát hlavní roli v otázkách energetiky a nesmí dopustit to, abychom byli potravinově nesoběstační. To jsou věci, které my prosazujeme. Máme v programu i konkrétní body k tomu. A pokud by byly zavedeny ty věci, tak to pozvedne životní úroveň našich obyvatel.
1: Nevím, jestli to je odpověď na to, co jsem se ptal, ale dobře. Vy jste na začátku mluvil o takzvané neutralitě. Jakou by to mělo výhodu, kdybychom se stali takzvaně neutrálním státem? A abych tomu dobře rozuměl, tomu pojmu, něco jako Rakousko nebo Švýcarsko?
0: Já nemám rád tyto příklady, ale můžeme to říct.
1: Já mám
0: něco,
1: rád
0: něco,
1: příklady,
0: jako, něco jako Rakousko, něco jako Švýcarsko.
1: V čem by to bylo výhodné?
0: Nebyli bychom zavlečeni do různých konfliktů, do kterých zavlečení být nechceme, například válka proti Jugoslávii, nyní válka na Ukrajině, v Iráku a tak dále.
1: A když vám proti tomu postavím tu skutečnost, že je tady jakási záruka, že nás nemůže nikdo obsadit?
0: Já mám rád historii a řekněte mi příklad, kdy jsme byli spojencem někoho a to byla záruka toho, že nás někdo neobsadil.
1: Já vám neřeknu příklad, já vám řeknu příklad z krátké historie. Tak kdyby jsme tady seděli před 3 lety, tak byste asi neodpovídal stejně, kdybych řekl, co kdyby Rusko napadlo Ukrajinu.
0: Já bych odpověděl to samé.
1: Jo?
0: Já si nemyslím, že Rusko chce napadnout Česko.
1: Jaký je postoj váš, pane předsedo, a tím ČSNS k tomu rusko-ukrajinskému konfliktu? Myslíte si také to, co většina lidí, tuším přes 70% občanů naší země, válku, umírání zastavit za každou cenu i za cenu ztrát území?
0: Já si myslím, že by ta válka měla být zastavena. Ta válka rozhodně nezačala před těmi 2 lety, ta začala už v roce 2014, začala vměšováním cizí mocnosti do vnitřních záležitostí suverénního státu.
1: Souhlasíte s tím, že to, co říká pan ministr vnitra, říká to velmi často, dokazuje to i na jakýchsi příkladech, na jakýchsi

0: číslech, o kterých si každý z nás může myslet své, a to není důležité, že vlastně ta invaze Ukrajinců sem k nám, takzvaný útěk před válkou, což v 90% tomu tak není, této zemi prospěje. Nebo včera jsem četl někde na sociálních sítích, že ti Ukrajinci nás tady jednoho dne sežerou.
1: To nevím, co je, jak moc nám prospěje, ale určitě se domnívám, že ty výsledky, které měla na konci 90. let policie, kdy vytlačila z našeho území nějakou ukrajinskou mafii, tak tyto výsledky jsou pryč. S těmi lidmi, kteří utíkali někteří určitě před válkou, se sem vrátí i organizovaný zločin z Ukrajiny.
0: Takže se obáváte i to, že to může...
1: Zhorší bezpečnost, samozřejmě. Zhorší bezpečnost. Kromě toho, že to finančně výhodné není.
0: Musím říct, že mě velmi pobavila vaše věta. Dolar je platidlo, které vydává soukromá společnost FED a je krytá pouze strachem. Co to přesně znamená?
1: No, pokud se přesuneme do mezinárodní politiky, no tak mezinárodní politika posledních několika desítek let je o prosazení dolaru jako mezinárodního platidla, což samozřejmě Ameriku udělalo nesmírně bohatou, protože jakýkoliv, cokoliv ona potřebovala, si koupila za peníze, které sama vydala. A kdo toto pravidlo porušil, tak skončil jako Hussein, jako Kadáfi a má problémy jako Rusko, že Rusko to udělalo také a je teďkon řeší situaci, jakou řeší.
0: A je krytá strachem ta měna, strachem z čeho a strachem koho?
1: Strachem těch menších států, že když nebudou především ropu prodávat za dolar, že se jim stane to, co se stalo Iráku, to, co se stalo Libii.
0: Mm-hmm. A je to, může svoji roli hrát i, řekněme, strach obyčejných, nejobyčejnějších lidí, jako jsem třeba já?
1: To je na té úrovni toho státu. Jo? To znamená, samozřejmě vy, kdybyste byl Libiec, tak by se to na vás odrazilo. Jo? To zničení té země, která byla vlastně nejbohatší v Africe, kde tam byly vybudovány obrovské infrastruktury, hlavně vody, že oni tam tahali vodu z nějakých podzemních jezer k tomu pobřeží, to je všechno zničené. No a ty lidi tam žijou špatně. To znamená, je potřeba o tomto přemýšlet.
0: Vy jste před chvílí zmínil jedno mimořádně odporné slovo a slovo, které slyšíme často, to je slovo cenzura. Uh-huh. My se teď dočkáme velmi brzo, že naplno vstoupí do svého jakéhosi procesu pan Foltín, což je muž, který označuje část našich obyvatel za svině. Řekněte mi, je v naší zemi cenzura, co myslíte?
1: No určitě, když máme hlavního cenzura, tak je. Určitě to by vám o tom mohli povídat lidé, kteří ztratí zaměstnání, když někde něco napíšou. A řekl bych, že ta cenzura je jako nebo vůbec to, co vlastně říkal pan Foltín o tom, že je potřeba malou část, zhruba 15% obyvatel zakopat za příkopy, nebo vykopat mezi ně příkopy. Ano, jak si toto může dovolit vládní činitel?
0: Na druhou stranu musíme to vidět pozitivně. Pan Foltín zatím, pane předsedo, neřekl, že by 5% obyvatel stavěl ke zdi a střílel, což mu slouží k úcti. No. Zatím nás chce jenom oddělit příkopem a vypadá to, že nás možná nechá i žít. Zajímalo by mě ještě spousta věcí z toho programu ČSNS, považuji to za jakousi nadějnou věc a proto vás zvu na další rozhovor v řádu týdnů, měsíců, jestli budete mít čas a chuť. Já jsem rád, že jste přišel do XTV.
1: Čas si udělám a moc krát děkuji za pozvání.
0: Děkuji a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byl Michal Klusáček.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A pane Holče, promiňte, tady vás musím taky nahlásit. Toto můžete dělat, takhle můžete takhle blbě uvažovat, když jste v soukromém médiu. Bez sporu. Ale když jste v médiu, na který se my všichni skládáme, na ty jejich výplaty a na ty vysoké bonusy manažerů po 135 korunách měsíčně, v případě Českého rozhlasu je to míň, aby to mohlo fungovat, platíte to už z jednou zdaněných peněz, teda mimochodem, tuto vlastně nepřímou daň, tak takhle uvažovat nemůžete. Musíte být spravedlivý. A ještě vám k tomu řeknu jednu věc. To, co jste tady řekl, kdybych já řekl na poradě XTV, tak mě majitelé XTV, pane Holče, vynesou v zubech.
2: Vážně?
1: Ano.
2: Jo.
1: Protože
2: to,
1: my
2: to
1: jsme...
2: jsem nevěděl.
1: XTV, no vy to víte dobře. XTV je tisíckrát veřejnoprávnější než celá Vinohradská ulice a celé Kavčí hory.
2: Taky jsou tady dvě legendy, ne?
1: No, to se, nedá se to upřít toto. No. Ale to musíme o tom hovořit.
2: Ale tak já chápu, že tohle to je na nahlášení. No ale tak zase jsem tam trošku znesvětil Okamuru, tak ten je taky v takové nemilosti, ne? Tak co? To by mi mohlo připsat něco k dobrýmu, ne?
1: To tam, co? To tam budete... Jako to budete mít tam k dobru, ale ono totiž v principu nejde vůbec o Okamuru. Takže za Okamuru si dostanete kohokoliv jinýho.
2: Já vím, že jde o vyšší princip, ne?
1: O vyšší princip pravní.
2: No, samozřejmě.
1: Říkám to dlouhou dobu. No.
2: Tak kvůli tomu tam jezdíte, ne? Na ty Kavčí hory celou dobu.
1: Jezdím a je to trošku boj s větrnými mlýny a dokud tam budu, tak to nevzdám a už tam dlouho nebudu.
2: To si myslím, hlavně, to si myslím.
1: Ale za pár dnů, 27. května, jestli se toho dožiju, tak a do té doby nás neodvolají, tak tam budu 2 roky.
2: A bude za vámi nějaká stopa?
1: Bude. Přinejmenším ta, že jsem na x věcí upozornil, alespoň tím, že jsem je vynesl na světlo tady třeba na YouTube.
2: No tak... To vidím na nějaký pomníček, takový menší, aspoň co?
1: Já to taky vidím, no. Chtěl bych takový nějaký menší.
2: Tam u vás na pětce, ne? Někde za Andělem?
1: No, upřímně řečeno, nechtěl jsem to tady dneska otvírat, ale já jsem si říkal, jestli by to nešlo u vás na zahrádce.
2: To ne, to ne.
1: Proč?
2: To ne. To je jenom pro lokální velikány, to vy nejste. Vy jste z pětky, ale já si myslím, že někde kolem Anděla, že je to příhodné místo pro vás.
1: Ale vy se bojíte, ne. Vy se bojíte, že by tam chodili zástupy s kyticema v den mých narozenin a že byste musel odklízet ty kilometry čtvereční svíček, jak by na mě vzpomínali a tak. To je ryze praktický důvod. Jako,
2: ne. Vy patříte... K Andělu.
1: Já už to, nechtěl jsem vám to říkat, já už jsem to tak trošku projednal s vaší paní a měl jsem štěstí, ta proti mému návrhu nic nemá.
2: Já myslím, že teď trošku, jak to říkají v České televizi, fablujete.
1: Tak je to taková alternativní pravda.
2: Ach, no, jo, alternativní fakt takovej.
1: Ano, trošku, ale to je povolený.
2: Určitě.
1: No, tak toto bychom mohli uzavřít.
2: Jo.
1: Myslím, s konstatováním, že nás to mrzí, protože kauza Okamura, že? To jsem mohla, kdyby bývali...
2: No a to mi jenom řekněte, a teď už nic nebude, jo? Tím to končí prostě? Už...
1: No, ostatní kolegové radní říkají, že bude, ale toto usnesení jsem navrhl ostatně já, ale zatím nikdo se navrhnul, takže uvidíme. No. A oni taky chtějí mít klid.
2: Já bych vám asi nepodepsal ten honorár za to, ne?
1: Jo, to děláte dobře. Takže pomník nebude, tečka. No. Rozumím.
2: Ale já myslím, hele, že vás čeká ještě v životě pár velikých věcí.
1: Jo?
2: Myslím, že jo.
1: Tak
2: že máte našlápnuto, že máte naš.
1: Rádio Xaver bude, no.
2: A hejte, já se, to jsem se vás chtěl zeptat už několikrát. Proč Xaver? Proč to není třeba Petr? Rádio Petr, co?
1: Jako podle premiéra Fialy?
2: Ne, ne, ne, tak jako Petru je tady víc schopný.
1: Jo. Hm? Přemýšlím.
2: Já jsem říkal, Xaver, sakra, takový divný.
1: Pane holče, nežárlete. Vy byste chtěl, aby rádio bylo Petr podle vás, já tomu rozumím.
2: Ale víte, protože mě se furt na streamu ptají lidi, jestli tam budu mít pořád, až už se těšej.
1: Ale včera jste furt se ptají, ptali se dvakrát možná.
2: Oni by chtěli, aby to bylo rádio Petr.
1: Kdo by to chtěl?
2: Lidi, lid.
1: Lid si to žádá?
2: Lid si to žádá.
1: Jo, to by chtěl ten lid vidět, ale podívejte, já mám pro vás úplně jiný nápad, stokrát lepší.
2: No, jsem zdravý.
1: Já jsem včera vám v posteli na iPadu nějak kliknul na nějakou stránku, kde bylo vysvětleno, za jakých okolností si můžete založit svoji vlastní kryptoměnu.
2: Vy jste těžil, ne?
1: Já jsem
2: netěžil. Vy jste těžil, co? Vy jste si přitápěl.
1: Já jsem zatím jenom očukával situaci. A mně napadlo, že vy byste mohl mít svoji kryptoměnu, protože jo? Vy jste důvěryhodný. Máte, gratuluju k tomu, včera bylo na streamu na vašem 4600 lidí zároveň. To neměl nikdo. Když tam máte tady ty rekordy, víte, co já dělám?
2: No.
1: Já hned vyskočím z toho a jedu po těch ostatních youtuberech, co vysílají živě, jestli najdu aspoň jednoho, který vás porazí. Ne, nikdo. I ty slavný zavedený jména, jo, jsem se díval, když vy jste měl 4600 lidí, tak pan Standa Show, který znají všichni, tak měl 880 lidí.
2: Vidíte.
1: Super,
2: no,
1: super, tak, ale vy jste důvěryhodný a...
2: Rádio Petr, ne?
1: Ne, vy budete mít tu kryptoměnu a to už se budou posílat donaty teď.
2: Jo? Hmm? A tak to vlastně budu, to bude všechno do mě, ne? Když to bude moje kryptoměna,
1: no, tak
2: to je dobrý nápad, to jste mi udělal radost.
1: Takhle, je tam
2: tak
1: potřeba, je to tak, je potřeba zohlednit jenom vlastně provize pro člověka, který to vymyslel a navrhnul. To je takový detail. A to je tak 30-40% víc, to není.
2: No, víte co, já... Díky za nápad. Já si to vytěžím.
1: Já
2: si to vytěžím.
1: No. A já už mám... dokonce jsem si říkal, jak by to mohlo, aby jsme nezačínali nějak velkoryse moc, že by jeden Petr mohl být třeba 6 korun českých. Mm-hmm. To jsem si říkal, že byl dobrý začátek.
2: Jak vás to napadlo, 6?
1: Nevím. Nějak mě to říkal, jsem si jako...
2: Máte rád čestu.
1: Já jsem původně chtěl 5 korun a jsem si říkal, to by mohlo být poplatný pětikoalici, tak dám 6.
2: Jo, jo, jo.
1: Ale občas se dívám, co všechno je na tom aukru. A teď jsem tam viděl takovej jakýsi maslostroj, kde se točí klikou a ono to tiskne, starodávná věc, jako taky za spousty peněz. A ono to nějak... Takový primitivní tiskarský stroj na doma.
2: Aha.
1: A takový narezlý mírně, to by se upravilo. A já jsem si říkal, že bych vám to koupil. A že vy byste točil tou klikou a těžil byste takhle tu kryptoměnu.
2: To je moc zajímavý, co jste vymyslel.
1: Napojíme to na počítač? Hmm? To je pěkná blbost, co?
2: To se takhle ale tak řekněme, že jste ležel v posteli prostě jo, a hrál jste si s tabletem, no tak co?
1: Já už jsem taky těsně před usnutím, no.
2: Můžeme to nechat u tohohle, ne? Že už jste byl unavenější?
1: Necháme to tak. Toto necháme spát. Kryptom.
2: Já jsem pro.
1: Ale člověk nemá čist...
2: No ale vidíte, že máte potenciál myšlenkovej.
1: No. Já jsem totiž včera hledal... nějaký věci okolo toho Green Dealu, jak to vlastně chodí, abych si to přečetl, jak to všechno je. A teď, protože já jsem od včerejška velmi ekologicky založený.
2: Já jsem přiložil ruku k dílu, já jsem tady viděl váš vůz a tak jsem tam zaspal pár vejfuků. Vy tam máte nějak moc, já jsem se nemohl dopočítat,
1: no,
2: tak jsem jich tam...
1: Vůz jste dnes nemohl vidět.
2: Ne?
1: Ne. Ha, ha, ha.
2: Tak jsem zaspal něčí najít, no. Ale přiložil jsem ruku k dílu.
1: Já jsem dnes přijel metrem.
2: Jo? Už taky nemáte na nádrž.
1: Tak vzal jsem si jaksi k srdci, že kdo kupuje benzín, podporuje Putina.
2: Tak a je válečný štváč, no?
1: Štváč. A já Putina nepodporuju, takže jsem si koupil jízdenku a jsem, mám ji na 24 hodin nebo na kolik,
2: jo?
1: Na 12 nebo na kolik. Takže i domů pojedu metrem.
2: Tak tohle by vám mohlo jako pomoct v tom, no, těch mých nahlášeních. Možná teda.
1: Zkrátka, pojďme ještě říct, blížíme se ke konci, že my se tady chováme ekologicky.
2: To určitě, to určitě. Vy byste mohl trošku ty cigarety, že jo, ty vypouštíte.
1: To je taky škodlivý?
2: Taky škodlivý, no. Vy byste tady vydechoval jenom čistý vzduch, víte,
1: jsem myslel. Tak na druhou stranu, už jsem udělal ten ústupek, že jsem přijel metrem, tak už...
2: Jo, myslíte, že jo? Ano. Cítíte se dobře už?
1: Ano.
2: Jo. No, musíte to uvést.
1: No jistě, protože pan Holec už drží vlastně tu listinu chvály, radosti, protože někteří nás podporujete na transparentním účtu XTV. Jo, je to mimochodem k nalezení na xtv.cz. A pan Holec to umí tak hezky říct, to poděkování, že Jiřina Švorcová by zbledla závistí, no, tak, jak vy to hezky říkáte.
2: Je to přeučilovský, ne? Takový
1: je to,
2: trošku.
1: Je to, tam, je to tam.
2: No já musím začít Růženou Klimentovou, protože...
1: Růžka!
2: Ta nám poslala 2500 na Vlzonovku a jiné kratochvíle, tak to děkujeme za
1: velkou
2: podporu, samozřejmě. No a
1: Růžena
2: to...
1: je nedoceněný jméno, protože je to jedno z nejhezčích českých jmén, Růženka.
2: Ano.
1: A všichni dávají takový ty Valérie a já nevím co, Nelly, takový ty vznešený, a, ale přitom Růženka,
2: že jo?
1: Blaženka,
2: jo.
1: To jsou tak hezký jména.
2: Já vás takhle neznám ani.
1: No teď jsem se úplně rozdychtil.
2: To vidím. Tomáš Sová. Růžka. Tomáš Sová je tady samozřejmě, jasně. Wilsonová 920 na zorganizování epidemie X a nákupy v Kyjevě s Tchajvancem, Ukrajincem, Vystrčilem. Takže
1: víte, děkujem. Co je zajímavé na tom Tomášovi?
2: No.
1: Jak on to pozorně, tu Wilsonku vždycky...
2: A to je hezký,
1: jo,
2: čo?
1: Jo, jo. No. Že, myslíte, že si dělá poznámky u toho Tomáš?
2: Myslím si a doufám, že neposílá nikam.
1: No, to je právě toho, čeho trošku bojím, ale to je, Tomáš je fair chlap.
2: Tak. Jo, dobře, je to sichr, jo?
1: To je doma.
2: Dobře. No a Tomáš Pokorný, taky velikonoční příspěvek pro naše koledníky z Wilsonky na sepsání cestopisu Vystrčilova cestománie a románu Jak se nestát prezidentem. Takže děkujeme všem.
1: Pokymu. Když se někdo za našich mladých let jmenoval Pokorný, jak jsem mu říkal Poky. Za vás ne. Jsem přeci jenom vojnice starší.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří se razí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Co udělá zlato? Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasněl, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měn, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

0: 1942 až 2009 byl jedním z kontroverznějších podnikatelů v Las Vegas. Odvážný chlapík, jehož tak trochu podivné kasino Vegas World, se vyvinulo ve známou Stratosphere Tower se 115 patry, tedy v nejvyšší národní vyhlídku s divokými atrakcemi a otáčející se restaurací. Stupak se narodil v Pittsburghu, kde jeho otec Chester vedl ilegální hernu. Boba to doslova fascinovalo. Zatímco střední škola ho dost nudila, fascinoval ho způsob otcova podnikání, postaveného zejména na úplatcích pro policii. Bob Stupak začal brzy toužit po tom, že rozjede svůj vlastní podnik. Ještě jako teenager začal poskytovat krátkodobé půjčky a prodávat náramkové hodinky. V 50. letech začal toužit po tom stát se populárním zpěvákem. Zpívat uměl dobře a navíc se uměl dostatečně průbojně dostat k těm správným lidem. A tak se stalo, že podepsal smlouvu s United Artists. Změnil si jméno na Bobby Starr, zpíval v nočních klubech a naspíval vánoční koledu Jake the Flake. Později přičichl také k závodění na motorkách, ale čím dál více se zajímal o podnikání v gastronomii. Přesvědčil restaurace, že by mohl prodávat jejich kupóny na večeře. Ty prodával za $7 a sliboval úsporu $100. Nepřipomíná vám to naše slevové portály? Bob na tomto nápadu poměrně hodně zbohatl a zamířil do Vegas. Když začal Bob Stupak prodávat své kupony do restaurací v Las Vegas, psal se rok 1964. Nicméně poté, co tu v kasínech prohrál $12,000, se zase rychle vrátil do Pittsburghu. Tam se ale zranil při nehodě na motorce, dal na otcovu radu a odjel zkusit štěstí s kupóny až do daleké Austrálie. Tam rozjel úspěšný podnik, který bychom dnes nazvali jako teleshopping. Dvakrát se tu oženil a splodil 3 děti. V roce 1971 se Stupak vrátil do Vegas. Usadil se tu a brzy si vytvořil vlivné kontakty na podnikatele, právníky a politiky. Koupil tu svoji první restauraci poblíž Las Vegas Convention Center. Ta ale moc nevynášela, takže se Bob brzy začal rozlížet po lepším biznisu. A našel ho. V roce 1974 získal státní licenci a otevřel Million Dollar Historic Gambling Museum, malé kasíno s několika stolními hrami a 15 hracími automaty. Bob tu uplatnil zejména svůj talent marketingového odborníka. Zdi například nechal polepit neexistujícími 100-tisícovými bankovkami, na které lákal v reklamách. Hosty také lákal na jackpot ve svých automatech, který měl dosahovat až $250,000. Jednu ze stěn nechal polepit skutečnými bankovkami v hodnotě $60,000. Po 2 měsících ale kasíno zachvátil požár, jehož příčina nebyla nikdy zjištěna. Pojišťovna škody odmítla zaplatit a tak se Stupak musel přesunout do skromnějších prostor, které pojmenoval Vault. Aby nalákal hráče, nabízel hru Blackjack, kde díleři na půl hodiny denně otáčeli karty lícem nahoru. V roce 1975 mu pojišťovna přeci jen peníze vyplatila a tak okamžitě prodal Vault a přestěhoval se do mnohem většího Glitter Gulch. Nechal nad ní připevnit obří neonovou kovbojku Vegas Vicky, ze které se stala doslova ikona. O 3 roky později kasino prodal za $2 miliony. V té době si poprvé začal pohrávat s myšlenkou, že otevře kasino s hotelem. Tak se zrodil Vegas World, na který si vzal 7milionový úvěr. Tehdy měl hotel 8 pater, k nímž nechal později přistavět dalších 12. Musel se velmi snažit, aby přilákal davy hráčů. Vegas World byl totiž zcela mimo strip, tedy mimo dosah turistů. Sliboval vysoké výhry, včetně nových automobilů, a dělal hráčům obrovské ústupky v pravidlech. Interiér byl i na poměry Las Vegas zcela bláznivý. Uvnitř byla obrovská kosmická loď s kosmonautem, okolo toho všeho byly nádrže s bublající vodou. V té době si Stupak vybudoval pověst skvělého hráče pokru. Vítězil dokonce ve světových sériích. V roce 1987 pak neúspěšně kandidoval do funkce starosty Las Vegas. V 80. letech Stupak v Austrálii zahlédl Sydney Tower, která ho inspirovala k dalšímu projektu. Napadlo ho nahradit Vegas World vysokou věží, Stratosphere Tower. Potřeboval ale peníze. Hodně peněz. Proto přišel s poněkud obskurním plánem, jak je získat. Nechal po telefonu nabízet zákazníkům prázdninové pobyty v ještě nedostavěném hotelu, samozřejmě s obrovskou marží.
1: Na tu si později zákazníci stěžovali. V roce 1991 za to Stupak dostal pokutu $250,000 a navíc se zjistilo, že nedokáže zcela přesvědčivě prokázat, kde získal další 3 miliony. Ale všechny tyto tlaky se mu podařilo ustát. Když měl dostatek peněz, začal věž konečně stavět. To bylo v roce 1992. Pak ale přišla rána. Stavbu o rok později zachvátil požár. Finanční potíže donutili Stupaka předat vedení firmy Lailu Bermanovi, pokrovému hráči a majiteli Grand Casinos. Ten Stupakovi v roce 1994 zaplatil za jeho podíl $51 milionů. Kasino s hotelem ve vysoké věži, kde kromě restaurací a barů je i oddávací místnost, horská dráha a šílená atrakce Big Shot na vyhlídce, se otevřelo v roce 1996. Podnik měl ohromný úspěch. Stály se tu na vše obrovské fronty, nicméně většina návštěvníků si spíše užívala možnosti rezortu a tak trochu zapomínali hrát, což Stratosfér uvedlo do finanční krize. Stratosfér překvapivě zkrachovalo. Akcie podniku spadly velmi nízko a v roce 1997 rezort koupil Carl Icahn, který se zaměřoval právě na převzetí krachujících podniků. A jak vlastně skončila kariéra Boba Stupaka? Ještě v roce 1999 se snažil získat povolení od radnice Las Vegas postavit hotel s 1200 pokoji ve tvaru Titaniku. Neuspěl. Nepodařilo se mu ani koupit potřebný pozemek na stripu. V pozdních letech byl často vídán u pokrového stolu hotelu Bellagio a v roce 2006 neúspěšně kandidoval za demokraty do funkce nevadského guvernéra. V roce 2009 zemřel na leukémii. Sam Boyd má za sebou ukázkový self-made příběh o splnění amerického snu. Z krupiéra se stal jedním z největších podnikatelů v Las Vegas. Narodil se 23. dubna roku 1910 ve městě Enid ve státě Oklahoma. Hráčskou kariéru začal brzy už ve svých 18 letech. Stejně jako jeho kolega Stupak začínal i on s bingem. V Boydově případě ale mělo provozování bingoheren poněkud zajímavé pozadí. Než aby riskoval dopadení policií, protože v té době byl gambling samozřejmě zakázaný, přestavěl poměrně velkou loď na jednu velkou hernu a zakotvil ji na Long Beach v Kalifornii. To se psal rok 1928. Později pokoušel prorazit na Havaji, ale nakonec se vrátil opět na vodu. Získal totiž licenci na bingohernu v útrobách SS Rexe, obřího parníku, kterému se tehdy říkalo největší plovoucí kasino na světě. Kasínum na lodích odzvonilo se začátkem druhé světové války. Boyda to přivedlo do Vegas, kam se přistěhoval v roce 1941. Je obecně velmi dobře známo, že měl tehdy v kapse $30, nic víc. Velmi rychle ale našel uplatnění jako krupiér u rulety v Jackpot Clubu v centru Las Vegas. Vždy jsem se snažil ušetřit alespoň polovinu toho, co jsem vydělával. A to i v době, kdy jsem na bingoherně Long Beach vydělával $100 týdně, řekl Boyd během interview v roce 1982. A později pokaždé během těch 40 let, když jsem uzavíral nějaký obchod, jsem vždy vše dohodl tak, aby mi i z prodaného podílu zbylo nějaké procento zisku, dodal. Z Las Vegas se ale později přesunul do Kalifornie, kde na různých pozicích pracoval v Reno and Lake Tahoe. Do Vegas se vrátil až v roce 1952, kdy v něm poprvé investoval peníze, které ušetřil v Kalifornii. Vložil $10,000 do podniku Sahara Hotel a stal se tak jedním ze spolumajitelů. Později byl jmenován generálním ředitelem hotelu Mint, kde jako vůbec první v centru Las Vegas rozjel zábavní průmysl v opravdu velkém měřítku. A také byl v té době velkým průkopníkem, protože například jako úplně první ředitel kasína nechával zaměstnat i černochy a ženy jako krupiéry a nebránil lidem černé pleti se dostat i do managementu celého rezortu. Velký kredit si vybudoval také mezi obyvateli Havaje, na které zaměřil reklamní kampaně, a podařilo se mu poměrně brzy vybudovat jejich početnou komunitu přímo ve Vegas. První kasíno, které Boyd koupil celé, byť s přispěním rodinných příslušníků, bylo Wheel Casino v Hendersonu, které ihned nechal přejmenovat na Eldorado Casino. Později přijal nabídku stát se prezidentem Union Plaza a postavil zcela nový hotel Nevada na Main Street. Další velký zlom přišel v roce 1975, kdy nechal Boyd postavit velkolepý Sam Boyd's California Hotel and Casino. Po jeho dokončení založil společnost Boyd Group, která je dnes jednou z největších firem v hráčském průmyslu. Firmě se hned zpočátku začalo velmi dařit. Brzy na svůj seznam nemovitostí přidala Sam's Town Hotel and Gambling Hall na Boulder Highway v roce 1979. Boyd také v roce 1983 nechal koupit další hotely ve Vegas, tentokrát Stardust a Fremont. Sam Boyd zemřel v roce 1993 ve věku 82 let. Jak těsně po smrti Boyda prozradil tiskový mluvčí jednoho z hotelů Magnátova impéria, roli hrálo hned několik nemocí najednou. Boydovo žezlo převzal jeho syn William S. Boyd, který vede společnost Boyd Group společně se sestrou Charlotte Crowley. Boydova manželka Mary zemřela v roce 1987. V Nevadě je po Boydovi pojmenován velký stadion s kapacitou 40 000 diváků. Howard Hughes. Howard Hughes se oproti ostatním lasvegaským legendám v mnoha ohledech vymyká. Z finančního hlediska se dá říct, že proti němu hrála i ta největší esa v hotelovém biznisu okresní přebor. Hughes byl ve své době jeden z nejbohatších lidí na planetě a své obchodní aktivity zdaleka nezaměřoval jen na Vegas. Svůj život spojil především s letectvím. Dnes se na něj vzpomíná jako na vynálezce, leteckého inženýra, investora, pilota, ale také jako na štědrého filantropa a filmového producenta. Jeho životní osudy poměrně čistě zmapoval slavný film Letec, natočený v roce 2004 s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Uznávaný Flying Magazine ho zařadil na 25. místo v žebříčku osobností, které nejvíce ovlivnily letecký průmysl. Bohužel neexistuje žebříček, který by podobným způsobem hodnotil působení finančníků v Las Vegas. Kdyby jej někdo sestavil, určitě by Howarda Hughese zařadil do top 10. Na leteckém průmyslu nejen vydělával peníze, ale jako prvotřídní pilot se podílel i na řadě světových rekordů. Podobně zasvěceně se věnoval i dalším aktivitám svých firem, elektronice, masmédiím, továrnám všeho druhu, realitám, ropě, zábavnímu průmyslu, těžebnímu průmyslu. Všechny tyto aktivity Hughes soustředoval pod hlavičku firmy Hughes Tool Company. Realitní aktivity Hughesovy firmy směřovaly především do Las Vegas, a to v době, kdy se město teprve rodilo. Hughes si tak mohl snadno dovolit skoupit velké množství pozemků přímo ve Vegas, ale i kolem něj. Nedá se ale říct, že by zrovna patřil mezi otce stavitele. Za jeho života totiž většina pozemků doslova ležela ladem. Přesto platil za jednoho z nejmocnějších mužů Las Vegas. Jak je to možné? Byl rok 1966 a na den díkuvzdání do luxusního hotelu Desert Inn, na jeho místě dnes stojí resort Wynn, přijel vzácný host. Samozřejmě ve velkém stylu. Howard Hughes chtěl mít na pokoji klid a tak si zarezervoval celá dvě poslední patra monumentálního resortu. Nedělal to tak poprvé. Posledních 10 let svého života, tedy mezi roky 1966 a 1976, se svitou asistentů bydlel po hotelích v Beverly Hills, Bostonu, Nassau, Freeportu, Londýně a Acapulku. Především ale v Las Vegas. V hotelu Desert Inn se nakonec zdržel o 10 dní déle, než měl hotel zarezervovaný. Po pár dnech nechal ředitel hotelu Hughesovi vzkázat, že by bylo zapotřebí, aby si z apartmánu odvezl věci, protože na ubytování čekají další zájemci. Reakce Howarda Hughese? Jediným telefonátem celý Desert Inn za 13 milionů dolarů koupil. Tím byla odstartována série nákupů vyhlášených lasvegaských hotelů a dalších pozemků v celkové hodnotě okolo 300 milionů dolarů. A nakonec to byl právě Hughes, kdo městu výrazně dopomohl zbavit se nálepky divokého západu. Všechny operace Hughes řídil z proslulého 9. patra Desert Inn. Postupně mu na seznam hotelů přibyl Castaways, New Frontier, Landmark Hotel and Casino a Sands. A také například maličké Silver Slipper Casino, které bylo z obchodního hlediska naprosto bezvýznamné. Hughes měl k jeho převzetí přece jen důvod. Neony, kterými lákalo kolem jdoucí, totiž Hughes se ustavičně v noci rušili ze spaní. Z Desert Inn bylo Slipper Casino, co by kamenem dohodil. Co ale ještě více přibližuje Hughesův podivný vztah k Vegas, je příhoda z hotelu Last Frontier. Do dnes neznámého dne v roce 1954 tu Howard Hughes měl domluvenou schůzku. Když kolem něj procházel vyhlášený pianista Liberace, spletl si Hughes s osvětlovačem. Na místě mu udělil několik rychlých příkazů. Ví se dokonce, že jej poslal pro modré světlo hodící se ke skladbě Claire de Lune. Hughes se nenechal vyvést z míry, údajně napokyn reagoval pokorným přikývnutím a celý incident svědčí o tom, že Hughes chtěl být a byl nenápadným hráčem v pozadí. Ale o to silnějším. Tradují se ale i bláznivější historky, třeba ta o zmrzlině. Jednoho dne se Hughes zmínil, že mu velmi chutná banánová příchuť vyhlášené zmrzliny značky Baskin Robbins. Jeho asistenti ale zjistili, že jí firma zrovna přestává vyrábět. A nejmenší množství, jaké byla ochotná vyrobit na zakázku, bylo 750 litrů. Nedalo se nic dělat, situaci nebylo možné podcenit. Co se ale nestalo? Poté, co zásilka dorazila do hotelu, si Hughes svou chuť rozmyslel a zavelel přejít na příchuť čokoládovou. Říká se, že v hotelu Desert Inn se značné množství banánové zmrzliny v mrazáku nacházelo ještě několik dalších let. Představuji si, jak budou jednoho dne v Las Vegas dobře oblečení muži ve smokingu po boku se ženami v kožešinách a drahokamech vystupovat z drahých vozů. Našlo se později v jeho poznámkách. Kolovali zvěsti, že nechal nabídnout postupně oběma prezidentům Nixonovi i Johnsonovi úplatek $1 000 000 za to, aby přesunuli testování atomové bomby mimo Nevadu, což se mu ale nepodařilo. To celé se ale vlastně vůbec nemuselo odehrát a vinu by na tom mělo vlastně opět Las Vegas. Na jaře roku 1943 Hughes ve Vegas strávil měsíc života. Testoval tu tehdy velmi nadějný letoun Sikorsky S-43, se kterým trénoval

Hughes havaroval, inspektoři Klein a Feld na místě zahynuli. Hughes přežil se šrámy na hlavě po nárazu do palubních přístrojů. Letoun Sikorsky přesto nebyl Hughesovi lhostejný. Za 100 000 dolarů jej nechal vyzvednout ze dna a za dalších 500 kompletně opravit. Hughesův život byl rozmařilý i na poměry Las Vegas. Umíral ale za velmi ponurých okolností. Oficiální verze zní, že zemřel 5. dubna 1976 v 13:27 na palubě letadla, a to na selhání ledvin. Na sklonku života byl v téměř katastrofálním zdravotním stavu a při své výšce 193 cm vážil 41 kg. Při své smrti byl tak zanedbaný, že pro jeho identifikaci musela policie použít jeho otisky prstů. Podle jedné z verzí odkázal Hughes svůj obrovský majetek mormonské církvi. Ručně psaná závěť však byla později soudem zpochybněna a prohlášena za neplatnou. Podle soudu zemřel Howard Hughes bez závěti a jeho 2,5 miliardy dolarů soud rozdělil až v roce 1983 mezi jeho 22 bratranců.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Martin Komárek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Martin Komárek je šéf komentátorem Deníku, internetová verze deník.cz, říkám to dobře?
2: Ano, určitě.
1: Takže na začátek bych vás poprosil také o komentáře k některým událostem. K některým jste se už vyjadřoval, například na televizi Prima, kde jste pravil amatérská komunikace vlády. Kde je problém, pane Komárku, v komunikaci naší vlády?
2: Já si myslím, že jsou dva problémy. Jeden je objektivní. A sice, že ta situace je skutečně zcela mimořádná, podobně mimořádná, jako byla situace za covidu, možná ještě spletitější. To, co vláda musí řešit, je bezprecedentní. Vláda na jednu stranu, protože je víceméně až na Piráty liberální, pravicová, nechce zvyšovat schodky rozpočtu, to jí bolí. Na druhou stranu to musí dělat, nechce dávat válečnou daň velkým firmám, ale musí to udělat. Takže ona je v neustálých rozporech a prostě třeba to ani neumí říct, co udělá zítra, protože to neví.
1: Co má říkat, když špatně komunikuje?
2: Já ještě řeknu ten subjektivní. Já si myslím, že toto jsou skutečně politici většinou, kteří dlouho žijou v té sněmovně, až na výjimky, a vlastně tu schopnost mluvit normálně už do jisté míry ztratili.
1: Jo, takhle. A máte pocit, že by někdo komunikoval líp? Třeba Andrej Babiš?
2: Ne, já jsem to myslím i někde psal, že Andrej Babiš čelil taky mimořádné situaci, možná ještě většímu zlu covidu, a také to nedokázal, až na dva projevy, které četl, a zcela jistě mu je někdo psal, byly docela dobré, ale ještě pamatujeme, že se opatření měnily ze dne na den, lidi nevěděli, co dělat, bouřili se, byli z toho nešťastní a výsledek byl tragický, protože naše země byla v počtu mrtvých na počet obyvatel jedna z nejhorších na světě. To bylo strašně smutné. Takže ani Andrej Babiš, který jinak je v třeba těch kampaních mnohem lepší komunikátor než Petr Fiala a další členové vlády, tak ve chvíli, kdy čelil něčemu mimořádnému, těžkému, tak taky nedovedl mluvit s lidem lidsky.
1: Pane Komárku, Putin v grafice v pytli na mrtvoli vyvěšený na budově ministerstva vnitra. Je to, protože vy už jste někde řekl, že to je nevhodné, nebo jste naznačil někde v médiích, ale je to sek takzvaný, je to chyba, je to fatální pochybení ministerstva vnitra a ministra samotného?
2: Tak já myslím, že to je ne nevhodné, ale i nevkusné a vůbec se to nehodí na budovu ministerstva v den státního svátku. Ale fatální pochybení to není. Je to někdo řekl, že pan Rakušan je infantilní, to já bych si nedovolil tvrdit, ale toto výraz jisté infantility je. Ale z hlediska výkonu ministerské funkce to fatální pochybení není, i když si to lidé budou asi dlouho pamatovat.
1: Máte proto jako zkušený chlap nějaké vysvětlení, proč toto člověk udělá, notabene člověk, který musí dobře vědět, že to může sebou nést jakési bezpečnostní riziko?
2: Takhle, město do jisté míry zůstává rozum stát. Jo, já si dovedu představit, že by někdo šířil takovouhle věc na internetu. Ani tam by se mi to nelíbilo. Jasně, pana Rakušana mohla vést nějaká do jisté míry ušlechtilá pohnutka, to jest nenávist k ruské agresi, nenávist k Vladimíru Putinovi, který ji rozpoutal a který ji neustále vede, ale to naprosto chápu. Na druhou stranu ten způsob toho vyjádření je zcela nevhodný.
1: Najdete na tom něco pozitivního? Nějaký třeba okamžik, kdy se nálada obyvatelstva tím nějakým způsobem zvedne proti tomu Rusku, nebo já pořád hledám, proč to je, proč to bylo.
2: Já taky. Myslím si, že ani tohle tak nezafunguje. Já myslím si, že jak ukázal průzkum deníku, nebo průzkum, velká anketa deníku, kde odpovědělo 27 tisíc lidí, tak 80% z nich fandí Ukrajině. To je číslo, které mě překvapilo, protože na ulicích často jsou hlasitěji slyšet ti, co fandí Rusku. Tak já myslím, že naše pomoc Ukrajině je odpovídající, nebo možná nadstandardní, a nějakou expozicí podivnou na ministerské budově to s tím nemá nic společného.
1: My jsme v minulých dnech a týdnech sledovali sérii několika demonstrací v Praze, ale i v jiných místech v naší zemi. Prvně to bylo to Česko na prvním místě, potom odboráři s panem Středulou, poté Milion chvílek pro demokracii. O čem svědčí to, že začínají občané chodit do ulic houfně?
2: Já bych připomenul, že za vlády Andreje Babiše chodili ještě mnohem houfněji, aby vyjádřili protest přímo proti Andreji Babišovi a na transparentech ho posílali do vězení a možná někam ještě do horších míst. Tyto demonstrace podle mě mají dvě příčiny, teda ty demonstrace, řekněme, proruské ve velkých uvozovkách. Svolávají lidé, kteří skutečně nesouhlasí s tím, zase v uvozovkách, oficiálním výkladem o válce na Ukrajině, hledají prostě jiná vysvětlení, než že silnější země přepadla slabší. A na druhou stranu řekl bych, že tam chodili a chodí do jisté míry lidé, kteří jsou v nejistotě, kteří nechápou vládní politiku, kteří se bojí, jestli přežijou zimu, doslova do písmene. No a na tu opačnou demonstraci těch chvílek přišli zase lidé, kteří chtěli dát jednoznačně najevo, že jsme na straně Ukrajiny.
1: Je možné, že to k něčemu povede?
2: Já si myslím, že ne. U nás jsou demonstrace až doposud velice pokojné, když to srovnáme například s Francií. Takže jistě, vláda k tomu nějakým způsobem asi přihlíží, ale na politiku by to nemělo mít žádný velký vliv, nechci se mýlit, ale ani ty velké demonstrace proti Babišovi na to neměly žádný vliv. A myslím, že je to tak správné, lidé mají právo vyjádřit svůj názor na demonstraci, na manifestaci, ale o tom, jak bude složena vláda, nerozhodují oni, nýbrž volby.
1: Kdybyste si, pane šéf komentátore, měl teď s pistolí u hlavy vsadit na to, kdo vyhraje prezidentskou volbu. Prostě byste musel na někoho vsadit. Na koho byste vsadil aktuálně?
2: S pistolí u hlavy? S pistolí u hlavy pana bývalého generála? Nebo koho?
1: Je to takové to přirovnání, jakože, abyste si musel vybrat.
2: Já bych asi realisticky vsadil právě na Petra Pavla, ale srdcem bych vsadil na Danuši Nerudovou, protože bych ji tam rád viděl.
1: Má šanci Andrej Babiš?
2: Andrej Babiš má vždycky šanci. Podle mě on šel do té volby po zralé úvaze, že tu šanci má, protože jinak by do ní nešel. A on má nejsilnější kampaně, nejvýraznější i v těch televizních debatách, takže tomu dává, řekl bych, jistý náskok. Ale zase, z hlediska zkušenosti a racionality se mi to nezdá, protože v druhém kole pro něj budou hlasovat plus minus voliči Miloše Zemana, ale ubude z nich spousta lidí, kteří nechtějí mít na hradě člověka podezřelého ze spolupráce s STB, kteří nechtějí mít na hradě člověka, který je souzen, kteří, ale což jako je nepříjemné, ale myslím si, že to je reálné, kteří nechtějí mít na hradě člověka, co se nenarodil v Česku, nýbrž na Slovensku.
1: Čím vás tak oslovila paní Nerudová?
2: Mě paní Nerudová oslovila v podstatě články, co píše do deníku, které mě připadají dobré, ale ten můj hlavní argument je trošku iracionální. Já souhlasím s Václavem Havlem, že na hrad by měla jednou dosednout žena. A 30 let, nebo už 33 let po revoluci je nejvyšší čas, aby tam neseděli jenom samí starší muži.
1: Vy jste byl poslancem parlamentu České republiky, pane Komárku, pokud si dobře vzpomínám, také předsedou volebního výboru.
2: Přesně
1: poslanecké
2: tak.
1: Sněmovně. A vy jste možná jeden z těch, kteří dobře vědí, že pro výkon prezidentské funkce by člověk měl být možná především politikem. A to paní Nerudová není. Tak jak to vidíte?
2: Já si v tomto případě nejsem jist. Samozřejmě naši voliči dávají přednost dosud politikům a silným osobnostem. Ale při vší úctě k prezidentskému křeslu funkce prezidenta až na těžké politické krize je víceméně ceremoniální a sice vysoce ctěná, ale prezident nemá moc velké ústavní pravomoci, takže se domnívám, že dáma nebo muž odinut, vys na Slovensku se to, myslím, zatím osvědčuje, by bylo něco jiného, možná by to bylo míň konfrontační, protože ty silní politici v prezidentském křesle s tou vládou často bojovali se sněmovnou, což podle mě není úloha prezidenta.
1: Pojďme na úplnou novinku. Vy jste autorem několika knih a máte teď úplně novou s názvem Žid Berger. Já už vím, že to je kniha o vašem tatínkovi. Vaším tatínkem byl pan Walter Komárek. Za chvíli se k němu také dostaneme ještě. Toto držím v ruce román o části života Waltera Komárka. Je to tak?
2: Ano, a to je ta část, která byla podle mě nejdramatičtější. A to je jeho dětství, kdy se za pomoci svých adoptivních rodičů skrýval před koncentrákem a nejen za pomoci rodičů, ale i hodných hodonínských lidí, kteří často nastavovali krk jako advokát Dajč, který tam skutečně figuruje. Ale není to non-fiction, není to realistická věc, je to moje fikce, je to skutečně román a má i druhou linii. Já si domýšlím osudy mé biologické babičky a dědečka, čili tátových biologických rodičů, kteří oba dva spolu s celými rodinami, s celým příbuzenstvem zahynuli v Auschwitzu, či chcete-li starším názvem Osvětimi.
1: Vy říkáte román, kde jste si část věcí domyslel. Kolik je, řekněme procentuálně nebo odhadem, těch věcí, o kterých víte, máte potvrzené, protože jste určitě o tom s tatínkem mnohokrát mluvil. Je to třeba třetina?
2: Myslím, že chtěl jsem říct si třetina a vy jste mě předešel.
1: Tak odhaduju, že by...
2: Je to přibližně třetina, je to, ale jak říkám, je to život toho nadaného inteligentního kluka, který žije normálně v Hodoníně a najednou se střetne s tím, že musí žít ve sklepě, kde po něm běhají myši, kde propadá úzkostem, bojí se plynu, bojí se oběšení a je to pro něj takřka nesnesitelné. Samozřejmě já neznám, jaké tam měl představy můj táta, ale trošku jsem si do toho promítnul sebe, jak bych asi myslel v téhle situaci a ty úzkostné myšlenky jsem se snažil popsat.
1: A ona, ta kniha vychází v těchto dnech?
2: Ano.
1: Když je před těmi Vánoci, to bychom mohli říct, že je to hezký vánoční dárek?
2: Děkuju za to. Já věřím, že pro čtenáře, kteří nechtějí jenom zábavné a úsměvné knihy, i když já věřím, že tato přes ten vážný obsah zábavná je, že by to mohl být vánoční dárek, ale třeba už jenom komu se nelíbí, nebo kdo nezná ten obsah, tak já myslím, že ta obálka, kterou navrhl můj přítel, známý výtvarník Jiří David a graficky vyčistil Zdeněk Polách, mě prostě překvapila, podle mě nádherná.
1: Zaujala mě na první pohled, to je důležité, takže už je v obchodech. Pane Komárku, my, co živě pamatujeme sametovou revoluci, a možná i ta generace po nás, víme, kdo byl váš tatínek Walter Komárek, co během té revoluce vlastně znamenal pro naší zemi. Co máte ze svého otce? V čem jste po tatínkovi?
2: No, můj psychoanalytik říká, že z něj mám komplex, jako by měl každý. Ale jinak já si myslím, že z něj mám něco, co by se řeklo, abych se nevytahoval, porozumění lidem jako takovou povahu, která je přátelská, která je nekonfrontační. Taky z něj mám i to, že on v tom parlamentu trpěl a já jsem tam trpěl taky, protože nesnášíme ty prázdné řeči. A předpokládám, že jsem do jisté míry podědil i ty tvůrčí schopnosti, bohužel ne ty vědecké.
1: My tento rozhovor natáčíme 7. listopadu roku 22 o 16:30 odpoledne. Vzpomněl byste si, co bylo v touto dobou u vás doma v roce 89? Pár dnů do revoluce?
2: No, přesně si nespomenu, ale vím, že táta už v té době dělal v podstatě přípravu v tom prognostickém ústavu, že oni se jakoby připravovali na to, nesnad, že se jim podaří tak rychle obsadit řadu míst ve vládě, ale připravovali se na přechod, velkou transformaci. Táta, jak je sociální demokrat, tak by si ji představoval asi méně drasticky, než jak ve skutečnosti proběhla, ale pracovali na tom. Táta byl taky v čilém styku, protože on měl kamarády v Rusku, kteří podporovali Gorbačova. Je potřeba připomenout, že v té době byl Sovětský svaz mnohokrát liberálnější, než byla tehdejší zatuchlá Jakešovská Československá republika. Takže on měl i informace o tom, možná i o tom, co se nějakým způsobem chystá, nebo co je tím Sovětským svazem povoleno.
1: Já jsem někdy četl, už je to pár let, že Walter Komárek byl jedním z těch, kteří mezi prvními pochopili těsně po tom 17. listopadu, nebo ještě možná 17. listopadu, že teď je ten okamžik a teď to padá. Protože vzpomeňte si, že různí lidé tomu začínali věřit až různě v čase. Až když se třeba začala plnit náměstí, na tento okamžik nebo přístup tatínka si vzpomenete?
2: Jo, jemu to bylo jasné okamžitě a přiznám se, že mě taky, nebo ne okamžitě, já jsem šel, myslím, že to bylo 17. a 20. listopadu v pondělí, jsem ještě pracoval na nějakém projektu časopisu s tehdejší jazzovou sekcí. A když jsme viděli, jak pod náma proudí ty demonstranti a lidé volají Češi, pojďte s náma, tak já jsem viděl, že to Václavské náměstí, plné Václavské náměstí se už nedá porazit. A táta ale byl mnohem zkušenější, on byl jako dlouho v politice, v 68. tak on věděl, že toto je taky jedinečná příležitost. Jo? I pro něj osobně se nějak předvést, něco dokázat, protože byl dlouho ostrakizován a upozaďován, jak se teďka říká. A taky to dokázal, že dokázal svým řečnickým uměním skutečně strhnout davy.
1: Co bylo u vás doma těsně po tom 17. listopadu, ten první měsíc, první dva, to musel být, jak se říká hezky český, švůňk.
2: Obrovský. Já jsem byl taky tou revolucí zcela pohlcen od toho, že jsem pomáhal malovat a vymýšlet hesla studentům filozofické fakulty. Dělal jsem rozhovory s tehdejšími studentskými vůdci a do jisté míry jsem i pomohl tátovi, aby se dostal do toho občanského fóra, protože to bylo do jisté míry jako uzavřená pevnost v té době. A tehdy jsem ho jako obdivoval nejvíc ve svém životě, protože on skutečně byl vynikající tím, jak pochopil okamžik a tím, jak dokázal mluvit. A vím, že možná tehdy ho za prezidenta chtělo víc lidí než Václava Havla.
1: Mnohokrát jsem si říkal postupem let, kdyby teď žil Walter Komárek, co by třeba říkal té momentální situaci, kdy, já nevím jak vy, ale pozoruji u velké části občanů, že jsou velmi nespokojení, plus ty ceny všeho, plus omezení různá, občas slyšíme o cenzuře. Zajímalo by mě, co by
2: to,
1: řekl.
2: To jde o to, v kterém stádiu života. Protože on na stáří nestratil nic ze své inteligence a pronikavého rozumu, ale stal se spíše filozofem, který byl velmi smířlivý, odpouštěl chyby, toleroval jiné názory. Ale ještě, řekněme, Walter Komárek z roku 89 by byl jako velmi naštvaný, kritizoval by tu vládu, on by taky trpěl tím, že zmizela sociální demokracie a ona částečně zmizela, protože neměla ve svém čele osobnosti typu Waltera Komárka.
1: Já na závěr s radostí řeknu, pane Komárku, ještě jednou našim divákům, že kniha Žid Berger, její jste autorem a která pojednává o části života vašeho tatínka Waltera Komárka, se teď dostává na pulty a jsem velmi rád, že takovéto věci tady můžeme tak trošku udělat reklamu. A já mám rád tímto způsobem vytištěné knížky, tak přehledně, že se dobře čtou.
2: To je taky zásluha Zdeňka Polácha, udělal mi krásnou sazbu.
1: A já vám přeju, aby se i knížce dařilo a těším se na příště u nás v XTV. Děkuju za návštěvu a nashledanou.
2: Já moc krát děkuju za pozvání i za tu v dobrém slova smyslu reklamu.
1: Naším hostem byl Martin Komárek.
0: Radio Xaver.
1: Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
3: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympaťák, ne?
3: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
3: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
3: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
3: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
3: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
3: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
3: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
1: Tak nevím.
3: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
3: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě ale vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
3: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
3: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
3: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.

Úvod. Já potřebuji žít v rovnováze, takže mám úctu k paní De Falco a úctu k jejímu právu mýlit se. V dobách, kdy to pro mě bylo těžké a má mysl plula v temnotách, mi pomáhal tento anděl jako nositel čistého vědomí. Odříkává s klidem v hlase manažer v dobře padnoucím obleku s pestrobarevnou svíčkou a bílým svícnem v ruce. Následuje hluboká úklona podle buddhistických tradic. Rozhodné kroky směrem k hlavní prokurátorce Gracielde Falco Haldilman, která si svícen se soškou rozpačitě přebírá. Rozpačitě možná proto, že dárcem je člověk, kterého soudcům navrhla zavřít na 5 let do vězení, bývalý šéf Mostecké uhelné společnosti Antonín Koláček. Píše se 4. července 2014 a právě probíhá poslední den soudního přelíčení ve švýcarské Belinconě. Ve vcelku poklidném švýcarském městečku zhruba velkém jako Mělník s asi 20 tisíci obyvatel, které je ale nyní pod drobnohledem všech českých médií. Probíhá tu totiž soud s bývalými manažery Mostecké uhelné společnosti, firmy, kterou média označují za naprosto ukázkový případ nepovedené a podezřelé privatizace z období divokých 90. let. Čeští ex-manažeři Mostecké uhelné čelí ve Švýcarsku soudu kvůli finančním machinacím, píší v květnu roku 2013 na titulních stranách české deníky. Švýcarské soudy 6 let pracovaly na tom, aby rozpletly složitý pletenec vztahů. Výsledek? Zablokovaných 13,9 miliard korun a počátek několik měsíců táhnoucích se soudních přelíčení. Většina obžalovaných se jich účastní osobně. Soudní palác v Belinconě vypadá navenek jako mírně zastaralá budova středně velké základní školy. Sem se sjíždějí hlavní aktéři soudu, kteří se před trojicí soudců snaží vysvětlit kompletní příběh Mostecké uhelné. Vysvětlit příběh a obhájit sami sebe. Nás nezajímá, že u vás v České republice případ vyšetřují, peníze se praly u nás ve Švýcarsku, zní autentická věta švýcarské prokurátorky. V říjnu toho samého roku soud vyhlašuje verdikt. Nervozita se stupňuje, ale jsem připraven na jakýkoliv rozsudek. Připravoval jsem se meditací, chodil jsem po místních kopcích, bubnoval jsem a cvičil, tančil, oznamuje s naprostou vážností hloučku novinářů Antonín Koláček. Výsledek je ovšem ten, že důvod k bubnování a tancování má nakonec soudce Jean-Luc Becker a možná také švýcarská národní pokladna. Soudní síní zní nekompromisní slova. Antonín Koláček, Jiří Diviš, Petr Kraus, Oldřich Klimecký, Jacques de Grotte a Marek Čmejla způsobili několika miliardovou škodu českému státu. Oznamuje soudce a způsobuje tím jednu z největších českých soudních mediálních senzací třetího milénia. O chvilku později následuje výčet trestů. Kromě vysokých pokut soudce mezi některé z obviněných rozdal celkem přes 15 let vězení natvrdo. Tím ale příběh nekončí. Švýcarským soudům trvá dlouhý půl rok, než odsouzeným manažerům zašle odůvodnění rozsudku, který nad nimi vynesl. K tomu přichází další překvapivá skutečnost. Text je psaný francouzsky a má stovky stran. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby lhůta na odvolání nebyla 30 dní. Sedím v křesle před televizí a sleduji evidentně zaskočené obličeje manažerů, jak si v hlavním bloku televizních zpráv stěžují na to, že jejich překladatelé nestihnou text přeložit, natož aby si jej advokáti stihli nastudovat. Nakonec se to chlapcům přece jen povedlo. Ale mě a dokonce i řadu kolegů novinářů poprvé napadlo, nic není černobílé, možná je to celé trochu jinak. Opravdu se mohlo stát, aby si parta chytrých kravaťáků na začátku 90. let naplánovala, jak postupně ilegálně a nevýhodně pro stát ovládnout hnědouhelné doly? A kdo to dovolil? Pokud to tak skutečně bylo, opravdu se dopustili něčeho, co české zákony zakazují? Proč to tedy dávno před švýcarským soudem nerozklíčovali soudy u nás? Kde se před soudem vzal člověk jménem Jacques de Grotte? Komu vlastně vznikla škoda? Jak vysoká? A kdo ji zaplatí? Podobných otázek jsem si v úvodu pokládal desítky. Tedy začínám se zajímat o okolnosti případu, zatím ještě bez ambice, že by z toho mohl vzejít ucelený knižní tvar. Pročetl jsem snad všechny internetové články, které se o případu Mostecké uhelné byť jen krátce zmínily. Otázek ale neubývalo, naopak. Postupem času jsem zjistil, že nevyjasněných okolností je čím dál víc. A tak scháním telefonní čísla a mailové adresy všech tehdejších a vlastně i současných aktérů. Protože případ Mostecká uhelná ještě stále žije. Celá ta uhelná story mě spolkla natolik, že jsem si začal všechno postupně sepisovat a ukládat.
Nakonec se ukázalo, že příběh Mostecké uhelné by stál za zpracování. Zasloužil by si poskládat jednotlivá fakta do řady a umožnit každému, aby si udělal vlastní názor. Na první pohled nemusí být sled událostí v letech 1993 po současnost nějak zajímavým tématem. Jenže čím víc jsem se začal zajímat o okolnosti a důsledky některých takzvaných privatizací, pochopil jsem, jak dráždivým tématem to může být pro každého člověka, který se zajímá o chod a okolnosti veřejných věcí v ekonomických, politických a zejména mediálních souvislostech. Mimořádná story Mostecké uhelné je v pravém smyslu slova scénářem filmového thrilleru, kde nechybí žádný z atributů dobrého hollywoodského scénáře. Nebál bych se říct, že vedle příběhu s názvem Mostecká uhelná je Mlčení jehňátek četnickou humoreskou, vyrobenou v televizním studiu Brno. Velmi rád bych pod další řádky této knihy napsal dovětek Takhle to skutečně bylo, ale ne úplně všechny informace se mi podařilo prověřit. Ne všichni, které jsem požádal o stanovisko či rozhovor, vyhověli. Troufám si ale říct, že v této knize se v zásadě velmi blížíme k pravdivému popisu událostí. Kauzu Mostecké uhelné, ve které se z tunelování a podvodného ovládnutí společnosti bývalí manažeři a vlastníci dolů zodpovídají od roku 2012 i poté, co bylo v minulosti již třikrát vyšetřování otevřeno a vždy zastaveno, chce olomoucké vrchní státní zastupitelství uzavřít zhruba v polovině letoška. Žalobci se původně domnívali, že by kauzu mohli dokončit do konce loňského roku. Brzdí je i překlad obrovského množství materiálů ze Švýcarska. Zní krátká zpráva na páté straně Hospodářských novin. Píše se 5. února 2015. Už je to přes 20 let, co na základě rozhodnutí vlády vzniká akciová společnost s názvem Mostecká uhelná společnost. Tehdy se začal psát příběh, který má dnes takřka nadnárodní význam a dodnes hýbe politickým zákulisím. A to přesto, že pomyslná mozaika vztahů, událostí a okolností je i po dlouhých letech nekompletní. Což je škoda. Vždyť ona pověstná privatizace Mostecké uhelné je prakticky součást českých dějin. Ledacos napovídá o tom, jak komplikovaný může být v zemích bývalého sovětského bloku přechod ze státního do soukromého vlastnictví. A možná také o tom, jak jsou politici a do velké míry i média ochotní kvůli senzaci znásilňovat fakta. Jestli se některý z mnoha kontroverzních porevolučních podnikatelských příběhů zaslouží důkladnou péči a pečlivou práci s daty, pak rozhodně příběh o převzetí Mostecké uhelné. Z jejich dnes již bývalých vládců jsou veřejně známé osobnosti, které vídáme na televizních obrazovkách a předních stranách novin. Není to sice zrovna ten druh mediální pozornosti, o kterou by kdokoliv z nás stál, přesto je, myslím si, v zájmu veřejnosti, aby celá uhelná story dostala to, co si zaslouží. Snahu o nalezení pravdy. Nebo alespoň podklady, podle kterých si každý čtenář udělá vlastní názor. Hodně jsem o celém případu přemýšlel. Vždyť přeci každé manažerské a politické rozhodnutí musí mít nějaký důvod. Co vedlo aktéry k některým rozhodnutím? Z čeho se vlastně ti chlapíci z Mostecké uhelné před soudem zpovídají? Kradli? Pokud ano, co je k tomu vedlo? Pokud nekradli a nepodváděli, proč skončili před soudem? Bylo vše v pořádku a jen se to nedaří mediálně a politicky vysvětlit? Kteří čeští politici byli u případných chyb, které jsou dnes propírány soudem? A proč vlastně celé to soudní divadlo? To je ten zlomek otázek, ke kterým se selským rozumem dobereme velmi snadno. Těch otázek jsou ale v celém případu desítky, možná stovky. A protože se mi stále častěji v úvahách objevovalo slovo proč v různých souvislostech, pokouším se kauzu Mostecké uhelné chronologicky zachytit. Vycházím přitom z veřejně dostupných informací a vyjádření jednotlivých protagonistů. V době mého pátrání soudy za celým příběhem ještě stále neudělali poslední tečku. A to jak české, tak ty švýcarské. Některá rozhodnutí již padla, byť zatím nepravomocně. O tom později. Minimálně ve Švýcarsku odešli od soudu aktéři kauzy s verdiktem vinen. Tresty odnětí svobody, zabavené majetky v hodnotách miliard korun. Jak jen k něčemu takovému mohlo vlastně dojít? Abychom si udělali opravdu hodnověrný obrázek, musíme se vrátit v čase hodně zpět a postupně si vysvětlovat okolnosti. Prokoušeme se časem až do současnosti, kde příběh možná zůstane smírně po otevřeným koncem. Nás ale zajímá dobové pozadí a to, co se dělo v době, kdy to celé vznikalo.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl 19. A naším hostem je Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste, pane prezidente, mužem, který zažil lecjaké krize v politice. Muž, o kterém se určitě dá říct, že je politik praktik zkušený. Co toto bude znamenat pro ten stan? Je to podle vás konec té politické strany? Nebo se otřepou takzvaně?
2: Nevím, já opravdu, jestli mě něco nezajímá a nezajímalo mě to nikdy, je hrát si na detektiva a investigativního novináře a všímat si rozporu ve výroku toho či onoho a tak dále. Já fakt zdaleka nevím všechno to. Všichni tady určitě víte víc než já. Já nechci spekulovat, co ještě už se naznačuje a bude a na koho to ještě dopadne. O tom fakt netuším. Netuším já vůbec nic. Úvahu, že musí padnout tahle vláda kvůli téhle té straně jedné z 5 koaličních stran, nevím. Já fakt tohle to nevím. No, nevím, že to je obrovský úder. To v každém případě je. Ale že bych prognozoval, co to udělá s touto stranou. Opakuji, když jsem sem šel, tak několik lidí mi říká, no, to bude konec téhle strany a téhle vlády. Já jsem skeptický. Prostě když jsem viděl včerejší Fialův projev, tak to myslím, že nic se neděje, jedeme dál, jako to nevidím dobře takhle, v tomto smyslu, že by to znamenalo nějakou změnu.
1: Dobře, Česká národní banka zvýšila úrokovou sazbu o 7%. Odcházející guvernér Rusnok vyzval nás občany, abychom šetřili.
2: Tak já patřím mezi...
1: Jak ta Lajnová, ten Rusnok?
2: Já patřím mezi ty ekonomy, kteří považovali vzestup úrokových sazeb centrální banky za krok správný, racionální, nezbytný. To, že pláčí všichni možní, že si nebudou moct koupit pomocí hypotéky byt, že tadyhle ta firma říká, já jsem si chtěla teď půjčit peníze, protože jsem chtěla udělat tuhle investici, že to či ono, to je přeci jasné, to tak nemůže nebýt. A jestli vznikne velikánská inflace, no tak ta inflace nastává proces, ekonomové říkají, desinflace. Proces desinflace je složitá, těžká politika, která bolí, která znamená, že prostě spousta věcí se oseká, spousta věcí nebude. Když vám k severu bude se zvyšovat cena toho či onoho, tak nakonec řeknete, že nebudete vysílat 5 programů denně, ale jeden program, 3, 4 a tak dále. No to musí každý občan naší země. Jestli má někdo nasyslováno dostatečný polštář kolem sebe, tak může dále v pražských nočních podnicích vyhazovat peníze večer. To ano, ale jinak jako musí to znamenat přiškrcení lidského konání a jednání 10x potrhuji. Musí. Takže je to nepříjemné, blbé, hloupé, řada investice neuskuteční, řada nezbytných nákupů se neprovede, nepřijdete příště v nové vestičce, protože už to, se to zdraží a tak dále a tak dále. Takže v tomto smyslu já jsem zastánce růstu úrokových sazeb. Vy jste řekl druhou půlku toho výroku, že
1: lidé mají šetřit, ale promiňte ještě k tomu drobnost. Já jsem možná úplně nepřesně řekl, že o

0: Jako inflace v jednom slova smyslu se vyléčí jedině tím, že ty peníze inflované prostě tím komínem proletnou. V tomto smyslu jedině tak se toho vynulujeme, tu inflaci. Prostě, když ty nadměrné peníze se díky tomu zvýšení cen prostě postrácejí. Takže šetřit, no tak pan guvernér má pravdu v tom, že čím víc budeme vydávat, tak tím se bude inflace zrychlovat. To je naprosto, naprosto jasné. Že by šetření jako tuhle inflaci zastavilo, to nevím, to já myslím, ať racionálně každý člověk zachází se svými penězi a usoudí, jestli potřebuje ještě šesté kozačky na zimu, ta či ona dáma, nebo to já nechci nikomu radit.
1: Koněvova ulice na Praze 3 má být přejmenována. Doklady si bude muset měnit 5 000 lidí a téměř 600 firem. Takovéto politické gesto, tedy přejmenování ulice, myslíte, že to je dobré, nebo je to politická chyba?
0: Prostě já zastávám názor, že se historie stala, odehrála a neodestaneme ji a nezbavíme se ji tím, že budeme dělat některé takové násilné kroky. Já bych prostě sochy neboural. No, sochy odrážejí svou dobu, svého vzniku, jsou obří výpovědí o různých fázích našich životů. Dobře, nevím, myšlenka, že to bude znamenat pro řadu firem změnu hlaviček na jejich dopisních papírech, to určitě ano, ale teď už se dopisy Xavere nepíšou, teď už se píšou jenom e-maily a tam je to skoro jedno asi, tam je to zadarmo, nevím.
1: Tak takže
0: tenhle
1: moc,
0: argument pro mě není ten...
1: Nic
0: ten,
1: moc se neděje tedy.
0: Tenhle argument pro mě není přesvědčivý. Já bych byl velmi, velmi opatrný a zásadně jsme odmítali celou tu americkou cancel culture, prostě ten najednou to bourání těch soch a tak dále, to já prostě akceptovat v žádném případě nemohu.
1: Mám velkou radost, pane prezidente, z této věci. Knížka Pane prezidente, neboli ty nejzajímavější myšlenky z toho našeho společného povídání v uplynulé době. Chci to říct našim divákům, teď jak dotočíme, tak vy jich podepíšete, že několik, já se na to těším. Chci poděkovat za spolupráci. Všiml jste si jedné zajímavosti na té obálce?
0: XTV?
1: Ne, tady tak jako podívejte.
0: Jak jsme si podobní, jako jo?
1: No to bych neřekl, ale kolegové říkali, že na tom vypadáme zhruba stejně staří.
0: To jo.
1: Nevím, jestli já tak jako staře ve vašem věku, promiňte, nebo vy tak mladě ve věku mladé.
0: Já myslím, že to vás schválně postařili jako nebo něco takového. Ne, v tom to není. Já jsem chtěl poděkovat za tu knížku. Přiznám se, že jsem ji jakoby dostal ke svým narozeninám a vznikla bez mé jakékoliv účasti. Vznikla za mými zády a byl mi najednou přinesen jako dárek narozeninový balík těchto knížek. Tak jsem tě takhle otevřel a přiznám se, že jsem to ještě nedostatečně nepročet, neprolistoval a tak dále, ale je to pěkný doufám. Jestli si to najde nějakého čtenáře, tak budu rád. No.
1: Skvěle. Příště již 20. díl, pane prezidente, budeme točit o prázdninách?
0: Já žádný, dobře víte, že já dovolené neuznávám, já dovolené žádné nedržím, tak jako pro mě to je jedno, pro mě je to den jako den.
1: Těším se za 3 týdny, pane prezidente. A ještě jednou díky za tu knížku.
0: Děkuji pěkně. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme Andrej strašně
1: Babiš
0: divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
0: Co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec.
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... no a my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně
1: je
0: celou vládu.
1: Odborníky Ivan zítra, Bartoš. Víte kam
0: míří? Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho
1: dobře,
0: tam budeme
1: představovat. Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. My můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci
0: 600 000
1: stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl
0: už
1: tady pan Zimola, který
0: sice
1: kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne no. Tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem, to řeklo, že ho z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím.
2: Posloucháte Radio Xaver.

go on and cry me a river. I'd like to see you cry a river. 'Cause

Kapitola 8. Brokeš není filcka. Brokeš rád jezdil na kole, byla to jeho záliba. Významná energetická firma mu platila slušnou podporu, aby se mohl účastnit různých závodů. Byl to takový průměrný patlal, který byl ochoten k čemukoliv, když uviděl korunu. Na kole jezdíval s Božou a dalšími kumpány, kteří neměli k zločinu daleko. Toho večera seděli Brokeš a pár kamarádů u piva a dohodli se, že na Kamilu podá trestní oznámení. Bude sranda. Tak hodnotil situaci, když pod diktátem Křivého a několika vodek psal oznámení na Kamilu. Vypadalo to, že je schopen ještě v hospodě vše vyrobit, ale byl tak spitý, že se dohodli, že mu to Křivý připraví a on si to druhý den vyzvedne a pošle na policii. Jak se dohodli, tak druhý den udělali. Pro úplnost je nutno dodat, že udání si jen tak nevymysleli nad sklenicí piva. Božo dostal pokyn, ať to zařídí, a přizval si na pomoc Křivého. Pokyn musel splnit, protože ho zaměstnávali. Proč někomu ležela Kamila tak v žaludku i s novou pracovnicí, bylo zjištěno celkem jednoduše. Kamila se chlubila, že s touto odbornou posilou si posvítí na majitele solárních elektráren a na jejich dozorčí rady. Tato výhruška byla pro ní smrtelná. I Lajkovi docházelo, že nová posila, ostřílená v právu, známá místní galérky, politických propletenců, lobistických struktur, praní špinavých peněz a absolutní znalostí who is who. Ano, tato dvojka byla smrtelná pro všechny zločince v bílých límečcích, vrahy v taláru. Dobře věděli, že Kamile není třeba hodně napovídat, aby se nedokázala jen z náznaků orientovat. Bylo to horší spojení, než si dokázali představit. Mafie měla před sebou nepřítele, o kterém se jí nikdy ani nesnilo. Bývalá prokurátorka, která je má přečtené jako maturant čítanku. Akorát tenkrát na ně nedosáhla. Tak ona teď bude dělat zaměřovače Kamile. A ta bude klidně střílet, hlava nehlava. Své kroky zahájili okamžitě, když prokurátorka na úřad nastoupila a Kamila se zajíkala štěstím, že teď to bude moci roztočit a také se svými úmysly stihla svěřit. Policie obdržela trestní oznámení, ze kterého nebyla moc chytrá. Kamila má zase průser. Zaměstnala v pozici místopředsedkyně bývalou prokurátorku. Je zodpovědná za právní sekci. Co je na tom divného, mudrovali policajti, kteří nepatřili do SRO policie, práce na zakázku všeho druhu. Lépe řečeno část policie, která byla proškolena pro zakázky jedné energetické firmy. Co s tím? Ptal se jeden druhého a pozvedali obočí nad tou pitomostí. Víš co, pošleme to Kamile, ať vidí, kdo na ní podává trestní. Udělej to ale nenápadně, jakože si zapomněl, a přilož to k našemu dopisu, abychom měli doklad, že jsme tu kravinu prověřili. Přišel první dopis na úřad a i v něm se všichni divili, co to má znamenat. Že mohou být všichni rádi, že se obsadila spousta měsíců neobsazená funkce a k tomu je to právník, který má zkušenosti se soudy. To je trefa do černého. Kamila kroutila hlavou a předala dopis k vyřízení příslušnému oddělení. Hoši od policie, nepatřící do zmiňované SRO, si oddechli, když obdrželi z úřadu stanovisko, které pro ně bylo dostačující proto, aby případ odložili. Se zlou se ale potázali a jejich šéf stejného názoru jako jeho podřízení dostal hrozně vynadáno, že konali špatně. Ani po druhém dopise z policie se nic nezměnilo a stateční policisté dál odolávali, že se případem nebudou zabývat, protože se nestal žádný trestní čin ani přestupek. To byl modrooký téměř v bezvědomí, jak na Božu řval. Viděl, že se akce nedaří a přitom to bylo tak dobře vymyšlené. Božo se bránil, že on za nic nemůže, udělal vše s Křivým, jak se chtělo, a Brokeš vše podepsal, aby bylo vidět, že jako občan a zaměstnanec energetické firmy má zájem na spravedlnosti. Modrooký viděl, že tudy cesta nevede. Ještě ten večer se sešel s Talárem a s Fízlem.
U skleničky vína jim vysvětlil, že ti hňupy policajti vše podělali a případ nechtějí řešit jako trestný čin. Fízl se bránil, že všichni nemohou být zapojeni do jejich SRO a nařídit těm, co to odložili, aby zase šetřili, to je takové na hraně. Měli jsme vymyslet něco jiného, já jsem vám hned říkal, že za takovou blbostí stíhat, to je na mezinárodní ostudu. Jak něco jiného? To už vymýšlejí ti to i kreténi v Brně víc než 2 roky a taky sakra nic. Hučel jako papiňák modrooký. Furt něco nejde a Kamila si sedí v úřadě jako královna a nám mizí miliardy pod rukama, mizí nenávratně pryč. Talár se cítil trochu provinile, že je Kamila stále ještě na úřadě a proto přišel s troškou do mlýna. Příští týden to zařídíme. Kámoš Křivého z Jinavy, spolehlivý prokurátor, dostane další úkol. A ty, obrátil se na Fízla, ty to předlož naší policii SRO práce všeho druhu. Jen patlalům, co to odložili, to musíš odebrat. A aby příště neměli možnost zase něco posrat, tak alespoň jednoho vyhoď a druhému dej kárňasa. Příště jim bude jasné, že tak závažné zločiny se neodkládají. Suverénní vystupování Talára trochu rozčarovaného modrookého uklidnilo, ale přesto vyžadoval přesné termíny, kdy si na Kamilu znovu zaklekne jejich zakuklená četa. Termíny oba vysypali z rukávu, protože si byli jisti, že to nyní budou dělat jen spolehliví a mafiánskému systému oddaní strážci spravedlnosti. Pochopitelně té jejich spravedlnosti. Případu se skutečně ujal kámoš Křivého, prokurátor toužící po povýšení. Neschopný blbec, ale ctižádostivý. Tato kombinace je horší než blecha v posteli. Prokurátor rozjel akci století. Naklusalo komando policie SRO a zahájili další stíhání Kamily za zvlášť závažný zločin. Modrooký s lopatou tehdy rozhodli, že Talár nezvládá první soud dost rychle a je možné, že idiotský odvolací soud ji zprostí, protože shledá, že je to pitomost. Pak je nutné mít další v zásobě, ať ta kráva nevýjde ze cviku. Soudy se stanou jejím druhým domovem, dokud z toho nescvokne. Kamila znovu putovala od výslechu k výslechu, probíhala justiční honička, kterou si nedovede nikdo z občanů, kteří toto nezažili, představit. Kamarád Křivého, prokurátor, rozjel těch akcí proti Kamile několik. Ta za pomluvu Křivého byla obzvlášť pikantní. Kromě bezesných nocí, které vás slušného občana čekají, když jste předvoláni k výslechu, se vlastně nic neudálo. Případ byl snad odložen? Nepravdy, které se v podání Křivého objevily, to byla jen malá ukázka toho, jak to u nás funguje, co si všechno člen policie SRO může s prokurátorem dovolit. A když k tomu přidají Béďo, tak je o taškařici postaráno. Po zásahu komanda si Kamila nebrala servítky a podrobně médiím popsala, kdo je Brokeš a o co se jedná. Modrooký šílel. Další odkrytí jednoho článku. Nechápal, jak se mohla dozvědět pisatele udání. Asi se měl raději poslat anonym, jako vždy. Prostě tato vyzrazená spojitost se mu ale vůbec nelíbila. Brokeše vyhodili na hodinu a firma se od něj distancovala. Prohlásili ho téměř za nějakého podivína, aktivistu bojujícího za spravedlnost, až téměř nesvéprávného debila. V tom posledním měli 100% pravdu. Když pak hodnotili, kolik mu za službu dají a jak se o něj postarají, nebyli opravdu skoupí. Postarali se velmi dobře. Nežil z almužny, ani neodcházel o žebrácké holy. Úkol nakonec splnil na jedničku. Že to následně podělal nějaký naivní policajt, to nebyla jeho chyba. Kromě ostudy u sousedů, že je svině, se mu nakonec nic negativního nestalo. Dostával prachy a nechodil do práce. Mohl si rejdit na svém kole jako divý. Po krátkém ubohém upadlaném šetření dospěl policejní orgán SRO práce všeho druhu k závěru. Kamila byla znovu obviněna a následně kámošem Křivého obžalována ze zvláště závažného zločinu a kauza putovala k soudu.
Talár věděl, že soudit bude jejich hoch, tak považoval úkol za předem splněný a nechal si vyplatit odměnu. Vlastně se v tomto případě nemůže hovořit o odměně. Talár jako celá řada členů tohoto spolku dostával odměnu pravidelně, paušálně. Jen ve výjimečných případech to byl bonus. Justiční likvidace Kamily trvala dlouho a Hlavoun zakázal bonus vyplácet, dokud nebude vše ukončeno. Nebyl spokojen s tím, že původní částka za její hlavu byla těmito lumeny už určitě utracena a Kamila za katrem nebyla. Proto zakázal další jakýkoliv bonus vyplatit, dokud se jí nezbaví. Doslov. Brokeš není filcka, protože to je malé zvířátko, které nikdo nemá rád. On je vlastně taková mega filcka. Společné mají jen jedno. Nikdo je nemá rád.

0: nemáme vůbec zvesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak, přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné ze zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci s klukem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to na tebe působilo?
1: Ty jsi dělala rozhovor s Ivem Stryčkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause. A on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak aby úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přicházel s kolem, trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších a prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně. A tak člověk přemýšlí nad tím životem, když prostě on přijde a potom jednoho dne zase jako odejde, jestli už nebylo to unesení, jako to nebylo unesení u téhle maminky a rozhodla se sama o tom, že odejde dobrovolně. Tak já mám k tomu respekt, ale díval jsem se, jak to bylo v minulosti. Třeba před křesťanskou dobou se tak jako to respektovalo, dokonce se říkalo, že ty máš možnost se rozhodnout odejít ze života, když nežiješ tak, jak by si přála. A vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jakoby nemá. A my v sobě teďko zápasíme v tom, že si říkáme, no jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory, co to teda jako, kdo za to jakoby může. No. Tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teďko posuzovat celé to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy ten střelec ještě byl na té střeše, té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobře.